Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je poslední květová neděle, pravidelná ostravská hodinka Oldies vám tedy nabídne to, co každý konec měsíce. Hity ze sudých míst zahraničních top 10, na řadě je konec května 1963. Ve studiu je mistr zvuku Aleš Huber a autor pořadu Jirka Tieftrunk. Začínáme čtvrtým místem horké stovky Billboardu. Kulminovala na něm skupina The Shirls s písní Foolish Little Girl.
1: You broke his heart and made him cry, and he's been blue since then. Now he's found somebody new, and you want him back again.

Zlomila si mu srdce a způsobila mu tím bolest a smutek. Našel si jinou a ty ho chceš najednou zpět? Si hloupá holka, už nemáš nárok. Tolik stručně text toho hitu, přidám k němu ještě tehdejší příčku, 6. a 10. Na těchto místech písničky také kulminovaly, výše se nedostaly. Brenda Lee zaspívá Losing You a Sam Cooke Another Saturday Night, píseň, kterou si sám složil.

Je tu další sobotní večer, mám po výplatě i nějaké peníze, ale nenašel jsem žádnou dívku, se kterou bych se mohl pobavit. Jo, kdybych se vrátil domů, to by byla jiná. Přesunu se do zaoceánského žebříčku country, stále samozřejmě týdeník Billboard. Z tehdejší příčky druhé zaspívá Hawkshaw Hawkins Lonesome 7703. Na šesté pozici byla právě Patsy Cline Sweet Dreams of You.

Je jasné, že už mě nemiluješ. Proč nemohu na minulost zapomenout a najít si novou lásku? Místo toho se mi o tobě zdají sladké sny, které se nemohou splnit. To zaspívala Patsy Cline a já už nahlížím do žebříčku Rhythm and Bluesového. Připomínám, že společně vzpomínáme na hity staré přesně 58 let. Tehdejší šestka The Cookies Don't Say Nothing Bad About My Baby a desítka The Drifters On Broadway. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních Top Ten z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Týftrunk.

Říkají, že neony osvětlená Broadway má své kouzlo, ale když máš hlad a jdeš tou ulicí, tak její lesk nevnímáš. Když máš jen pár centů v kapse, tak pro tebe to místo prostě není. Ale já to nevzdám, nepojedu domů, ale budu na Broadway hrát na kytaru tak dlouho, dokud nebudu slavný. To zpívali The Drifters a na řadě jsou hity podle britského historického žebříčku dlouhohrajících singlů.

EP desky byly v 60. letech v Británii velmi populární. Vybíral jsem z titulu Dance On With The Shadows a Billy Fury Hits. Ty byly na místě 4. a 10. Slyšeli jste instrumentálku Dance On, kterou u nás známe jako písničku Marie Rotrové. Billy Fury přidal Last Night Was Made For Love. V Británii zůstaneme, připravena je 4. a 6. z žebříčku tamních klasických singlů.

Tato předělávka Chucka Berryho s názvem Brown Eyed Handsome Man byla vydána až po Halleyho smrti. Z jeho zpívání jste toho asi moc nepochytili, ale můžete si pamatovat, že tak jako hezká ženská, také Brown Eyed Handsome Man, tedy hnědooký fešák, to má v životě prostě jednodušší. Teď to bude z žebříčků kontinentální Evropy. Z Německa má pro vás singlové místo 6. a 8. Posloucháte pravidelnou hudební hodinku Oldies aneb historie z černých drážek, hity ze sudých míst zahraničních top 10 z konce května 1963 vám nabízí a mírně komentuje Jirka Tieftrunk.

Píseň Petra Alexandra je vám asi povědomá, no bodejť ne, je to německá předělávka Presleyho hitu I'm Yours. No a protože západoněmecká televize začala koncem roku 1962 vysílat americký televizní seriál Bonanza, je jasné, že úspěch tam měl i stejnojmenný single Ralpha Paulsna. A že se z Ameriky nepřebíralo jen v Německu, to vám vyjeví také singlová dvojka a čtyřka francouzská.

Myslím, že alespoň někteří z vás poznali, že to, co zpíval Claude François jako This Louis, znají jinde ve světě jako Tell Him v podání The Exciters. A On écoute la pluie, Richarda Anthonyho, že je vlastně Rhythm of the Rain za oceánských kaskád. Z Francie je Itálie, jak se říká, hned vedle. Tamní přesně 58 let staré hity zaspívají ale z 8. a 10. příčky singlového žebříčku Neitalové.

0: Italskou verzi úspěšné francouzské písně Všichni chlapci a děvčata zpívala její spoluautorka Françoise Hardy, známe ji samozřejmě i česky. Američan Steve Lawrence přidal v italštině svůj největší domácí hit Go Away Little Girl. Většina písní v dnešním playlistu má stopáž pod 3 minuty, zbývá tedy čas přidat také dvě pecky bodující v Holandsku. Zaspívají Johnny Thunder a Edie Gourmet.
1: Hold it just a minute and watch me now.

Co je to Loop the Loop, to si najděte na netu, je to zajímavé. A připomínám, že psát o neohrané oldies si stále můžete na e-mailovou adresu oldies.ostrava@rozhlas.cz a také SMS-kou na číslo 723 102 513. Závěr je z žebříčku východokanadského. Dvojkou v něm byly koncem května před 58 lety The Beach Boys a jejich Shutdown. Opatrujte se, držte vlnu, oldies s vámi se všemi.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Zdravíme všechny pomocníky s vysíláním, milovníky dobrého humoru a také ty, co rádi poslouchají vzpomínky našich osobností. To je dnes Vítězslav Jandák a zdraví ho Patrik Rozehnal. Vítejte, Slávku.
3: Patriku Rozehnal, zdravím i tebe a naše posluchače. Zkrátka každýho, kdo má smysl pro humor, i pro ty smutný.
2: Jo, to vedro, které máme, snášíte dobře, Slávku?
3: Těžce, podívej se na mě, jak vypadám. Já myslím, že to dneska moc humorný nebude, bude to mít takovou těžkou prdel, jak se říká v humoru. Dobře.
0: Humoriáda.

0: Karel Gott na úvod dnešní humoriády, děkujeme. A teď bych rád vyzval Slavka Jandáka, aby vybral první ukázku pro naše posluchače.
1: No vybral, já jsem o tom uvažoval. My jsme takový netradiční, předvyšším ty, Patriku. Máš na to právo, ty jsi ten pořád založil, děláš ho pouhých 11 nebo 12 let. A tak tě najednou napadlo něco, co sebou nese srandu, ale i vážnost, i dramatiku, ano. I kumšt. A to je Krejčík, Jiří Krejčík. To byl slavný režisér, velký režisér filmové i divadelní. No a my jsme našli něco s Karlem Šípem, takovou scénku, že bychom si to pustili.
0: Jo, vzpomínku
1: co
0: pana Krejčíka.
1: Vzpomínku na pana Krejčíka.
0: No, a jeho přímo, ano.
1: No,
0: měl Karel Šíp jako hosta.
1: Já jsem ho zažil jednak osobně, o tom bych nechtěl mluvit, protože jsem ženatej, ale já jsem ho zažil v divadle Na zábradlí, my jsme hráli tehdy Na dně. A to divadlo bylo prostě rozdělené na jakoby jednotlivé pokoje, to jeviště. A já jsem tam s Helenkou Lehkou, jsem tam měl jednu a to bylo vytažené mezi diváky. A hráli jsme a tam to divadlo je relativně malý, tam jsou diváci a hned herci. A já hraju, ale pořád se díváte a najednou zjistím, že tam sedí Krejčík, který to nerežíroval, to představení, to dělal Jarda Gilar.
0: Co si v tu chvíli člověk řekne jako
1: herec? Co si řekne, co se to děje, Krejčík je tady, to bude průser nějaký. No taky byl. A my jsme si to všecko svítili svíčkama.
0: Aha.
1: Takže ono to mělo takovou atmosféru bezvadnou. No a najednou já hraju tu milostnou scénu s tou Helenkou Lehkou a najednou vidím, jak se ten Krejčík zvedá, to už jsem říkal, no to bude půl strašně, co se bude dít. A on tiše přišel ke mně a tam tu svíčku, která nás osvětlila, najednou vzal do ruky, tak jsem přestal a říkám, co to děláte? A on říkal, nevidím tam vedle. Já jsem říkal, no tak prosím, vemte si tu svíčku. On vzal tu svíčku, že ho bývedle, střih a už jsme byli zpátky v Klasikovi. A klidně jsme hráli dál zase. No, s Krejčíkem jsem zažil spousta věcí. Byl to velký režisér a já mám takový pocit, že on v podstatě to všecko dělal z recese. To si, on byl člen recesistů, že jo, když byl mladý. A oni dělali takové scény, jako i za protektorátu, že začali kopat na ulici, jakoby hrob a podobné věci. To vím zas od Pepy Chvaliny, který vlastně byl v tom klubu recesistů. No takže on vlastně, když řval, dokázal Honzu Přeučila. To divadlo Na zábradlí, když si vemu, nevím, oni ho představovali několik, ale jsou to 4-5 pater. A on tak toho Honzu, který ho režíroval, naštval, že ten lítal od sklepa až po podkroví.
0: Jako
1: a zpátky.
0: Utíkal před ním.
1: Utíkal, steky ve sebe a řval. A Krejčík se potutelně usmíval. Ale dostal z něj to, co potřeboval. Ano. Že divadlo, herectví je o emocích. A on z něj ty emoce potřeboval vytřískat. Dělal to trochu zvláštním způsobem, ale ať je mu země lehká a ať je v tom nebi dál takovej srandista, jaký byl.
0: Jak to tedy se svou prací měl, na to se ptal Karel Šíp ve Všechno párty v režii Viktora Plesného. Když tam měl jako hosta právě Jiřího Krejčíka, tak nám teď povypráví o zubech a taky o rukou.
2: Škrtil byste ty herce nebo neškrtil?
3: Neškrtil.
2: A kde to vzniklo, tahle ta nepěkná pomluva?
3: Neškrtil, ale byla situace.
2: Ano.
3: Taková, že bylo vyšetřování velice přísný na celozávodním výboru komunistické strany Československa na Barrandově, ale nebyl jsem členem nikdy
2: ano.
3: Této strany ani této organizace a tam bylo jaksi vážné šetření a tam najednou povstal jeden soudruh, se přísně a tak rozčílen byl, říkal, soudruzi, takovej režisér, který trhá hercům zuby kleštěma a piluje klouby, ten musí být navždy vymazán z kultury.
2: Jak na to přišel ten člověk?
3: Já jsem připravil film o Boženě Němcové. Teď se uvažovalo, bude to hrát jedna herečka nebo druhá herečka, obě význačné protagonistky Národního divadla. No, já nechci uvádět to jméno, ale ukázalo se při zkouškách, že se na tu Boženu něco nehodí jedna ani druhá.
2: A to oni vám doporučili?
3: Zrada.
2: To oni
3: ne,
2: vám
3: tak, ale myslel si, já jsem sám myslel, že jedna se bude hodit, ale ano. Potom, když to vemete před kameru a ta kamera natočí detaily A teď ta jedna herečka ještě takhle si dala ruku před tvář a ona měla takový vysedlý klouby a ty žíly a měla takový zrzavý skvrnky tady a
2: takový pilník v kapse, ne?
3: Rezavý chloupky. A ano. Teď to dala takhle před tvář, ta kamera najela a teď se to zjevilo.
2: A vy jste... Vás vzal amok?
3: Nevzal mě ještě nic, já amok? Jsem ledově strnul, to bylo ano. Bez amoku. Bez amoku, tohle to nejde pro Krista pana. A teď rozjetej film, peníze v tom 1 000 000 korun a teď já mám povinnost to s nějakou herečkou, ať už je to s jakoukoliv tu Němcovou natočit. Tak chápete, tohle? Tohle je tedy veselora by byla, ale bylo to, situace byla strašlivá. No ale ten produkční, tak si vyberte jednu nebo druhou, ale musíte to sakra, tu Němcovou natočit. No a ten s ní jednal a říkal, tak my ho s paní, on Reža to viděl, tak samozřejmě podívejte se ty zuby, ty vám dáme opravit, to film zaplatí. Počkej, to já měl jindy.
2: Začal v Lídně teda, že jo, ano.
3: Jinýho herce jindy.
2: Ano.
3: Jsem měl a ten měl taky, mu dali zuby opravit, ale tam bylo, jak si ekonomický výbor pak měl, že tedy film uhradí, ale po skončení natáčení, že herec povinen odevzdat ty zuby do rekvizitárny.
2: Státní majetek, ano, ano.
3: Marný. No tak tady s těma zubama, ale že ona nebude mít vyndavací, tady nebyla tahle podmínka.
2: Ona byla bezzubá, ta herečka, nebo co?
3: Ne, ona měla, ale ty nebyly dobrý, nebyly ona hezký, trošku prskala, trošku šišlala.
2: Ano, ano.
3: Takže to nešlo, ale to jako by dentisti byli vyřešili. Ovšem s těma rukama, s těma kloubama se to nedalo udělat, tak potom se řekl, no tak ona nebude moc dávat tu ruku takhle k tváři a najdem pak nějakou ušlechtilou ruku, až bude psát pak tu babičku s krásným rukopisem, tak to se dá všecko střihem.
2: Kaskadérka nastoupí no, ale... se svojí rukou prostě. A...
3: Nedošlo k tomu, ale já už jsem nikomu pak nikdy nevymluvil, že jsem ty zuby netrhal, jo, ale to přijel pak, byl svět socialistické kultury, přijel Palobělik a z dálky na mě volal, Juraj, čo si to vraj počul? Teď řekl to tu herečku, já nechci to jméno uvec. Ty vraj zuby kleštěm asi trhal a klubí piloval, čo si to s ňou porobil? No takhle to bylo. A to už jsem nikomu nevymluvil.
2: A to se dostalo až no, a na stranu?
3: Pak jsem to netočil, no naštěstí. Já jsem byl rád, že byl ode mě odňat tento kalich hořkosti. Nakonec to natočil Vávra s Jiřinou Švorcovou.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak vzpomínka samotného Jiřího Krejčíka, Karel Šíp taky ve svém pořadu Všechno party. A Karel Šíp měl i jiný pořad svého času Za oponou a tam si pozval taky jinou skladbu herců, třeba i Marka Vašuta, Jiřinu Bohdalovou a hráli jednu scénku. Nabízíme jako pokračování a já proti zkusím nasadit Vyprávění a vzpomínky Františka Ringo Čecha, ještě po boku Petra Novotného, o psu jménem Nero. Jeho humorné vyprávění je ve hře pod písmenem B. Ačko je tedy pokračování s Karlem Šípem, Jiřinou Bohdalovou a Markem Vašutem, nebo Bčko František Ringo Čech a Petr Novotný. Vybíráte si teď, máte tu šanci na telefonním čísle 731 800 900, nebo pište SMSky s heslem Humor, Mezera A nebo B a posílejte na číslo 90 011 04. Vaše hlasy sečteme a větší počet posílá scénku nebo ukázku do vysílání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Tak připomeňme ten náš první souboj. Karel Šíp, Marek Vašut, Jiřina Bohdalová, Ačko, Bčko, František, Ringo Čech, především a jeho vzpomínka na Psanera. Tak kdo teď volá a vybírá si na telefonu 731 800 900? Ptáme se se Slávkem Jandákem.
3: Dobrý den, zdravím, tady Pavel ze Židochovic.
2: Ano.
3: Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
4: Dobrý den.
3: Takovou rychlou otázku. My jsme se jako děcka dívali na různé pořady a moje sestra se nemohla dívat na takové strašidelné filmy, protože pak jsem s ní musel chodit přes kuchyň do koupelny, kde jsem měl záchod, aby se šla třeba vyčůrat.
2: Ano, tak, ano.
3: Protože měla strach a pamatuju si, že hlavně u jednoho filmu, a to, jestli by si pan Jandák vzpomněl, jak se jmenoval ten film, bylo to od Hanky Proškové, film, kde byli ty studáci, ty mladí lidi na té chatě a ona ho poznala, ta hlavní protagonistka ho poznala podle prstenu. Věděl byste, který film to byl?
4: Nebyl to Přízrak.
3: Byl to Přízrak, byl. Určitě.
4: Že to byl Přízrak. A pak jsem spadal z té střechy, že já vím. No, ano. A tam to bylo krásný vám, když jsem, no tak jsem samozřejmě nepadal, už jsem ležel, kamera mě zabrala a protože kolegové jsou potvory, tak furt vykládali okolo vtipy a já jako mrtvola se nemohl sklidnit, já jsem furt řezal smíchy a pan režisér Klein, ten na mě už pak řval, že to bylo hrozný, takže na ten film mám vzpomínku hlavně z tohohle konce. Ale byla to hezká práce a bylo to tam fakt strašidelný.
2: A pro co hlasujete?
3: A já určitě pro Ačko.
2: Dobře.
3: A děkuju moc krát.
2: My taky děkujeme.
4: Ano, mějte se hezky.
2: A kdo další je na telefonu? Vybírá.
5: Dobrý den. Já bych bral Bčko. Viděl jsem taky takovýhle jakoby hororový film, jmenovalo se to Vlčí bouda. Tak nevím, jestli to nebylo třeba
2: Ne, tohle byl určitě Přízrak.
4: Tohle byl, myslím, Přízrak. A Vlčí bouda možná, že jsem v tom taky hrál. Já vám nevím. Já jsem už dneska ve věku, kdy si nepamatuju, co bylo před hodinou. Načež před 20, 30, 10 lety, nebo loni, to už já si nepamatuju.
2: Ale...
4: A potom mám jednoho kamaráda a manželku a ty jsou ještě furt normální, tak mi to vždycky vrátí.
2: Ale důkazem, že to není pravda, je i ta vzpomínka na Jiřího Krejčíka tady osobně.
4: No ne,
2: a bylo jich hned
4: několik. To si pamatuju, to jsem neřekl všechny vzpomínky.
2: Vážení, my máme rozhodnuto, děkujeme moc za pomoc. Hlasy,
4: díky,
2: které se nazbírali i během písničky, tak byly pro změnu. František Ringo Čech a tady vzpomínka na psa jménem Nero.
6: Jsem nepoučitelný. Přestože jsem línej a Černocká mě varovala. Říkala, ty vole, je to na 14 let. Ne štěňátko, Ringo, je to na 14 let. Vždycky jsem si štěňátko pořídil. Teď na starý kolena jsem postavil dům s zahradou. Chtěl jsem parkovou zahradu, už první lenost. Neuklízet plody a neuklízet listy. A zahradník mi řekl nakonec takovou strašnou věc. Řekl, pane Čech, teď si vyberte buď zahradu, nebo psa. Ale obojí ne. Obojí nebude pěkné. Buď budete mít psa a hnusnou zahradu rozhrabanou, pomočenou, příšernou, okousanou a roztomilýho psíka, a nebo krásnou zahradu bez čokla. A A já jsem řekl, tak já jsem měl psy už tři, tak teď jednu zahradu.
7: Tak já bych teda aspoň zazpomínal na psa, který se jmenoval Nero, abych byl úplně konkrétní. Já samozřejmě jsem s tebou tenkrát tolik v autě necestoval jako mnoho herců, kteří tvrdili, že to byl opravdu nezvládnutelný pes, který prakticky ovládal celý dopravní prostředek.
6: Celý divadlo ovládal. Celý divadlo. A nejvíc to způsobila Helena Růžičková, která byla sama nezvládnutelná. Já jsem přijel někam s tím Nerem, to Nero vyrůstal a začínal si uvědomovat, že i on si v té společnosti herecký může vydobít svý postavení silou. Jo? To začínalo, kdy Nero si setkám chtěl a herec ustoupil, sežral všechny ponožky, který chtěl a nikdo mu nevzdoroval. Takže já jsem přišel s tím Nerem, s tím Dobrmanem do šatny a Helena Růžičková už měla pytel stehen kuřecích, co vyžebrala kosti a nasypala mu tu hromadu. Já jsem říkal, Helenko, prosím tě, to mi nedělej, pes máš rád jednou denně. A Helena vždycky zhorčí a říká, prosím tě, ty žereš 10krát a Nerouškovi bys dal jednou. Pod Neroušku, vykašli se na něj, nažer se. Sundávala mu košík, jo. Já říkám, nesundavej mu ten košík, je to Dobrman, budeme mít problémy. Máš sám, ty vole, ty košíček nemáš. Ty bez košíčku a Nerouškovi dáš, pod Neroušku, Helenka ti sundá košíček. Už někoho raf. Takže od soudu k soudu, z policie na policii. Pustila ho v Rožnově v noci ze sálu a já jsem slyšel podle toho, kde naříkali psi, v který části toho Rožnova ten Neroušek se pere zrovna. No, zkušenost špatná.
2: Znal psa jménem Nero i Slávek Jandák, potkal se někdy se psem Františka Ringočecha?
4: Nikdy, já byl jsem i u něj. Nevím opět, jestli to není vlastně trošku takový sen Františka. Možná, že chvilku měl Néra. Já mu to přeju, že to je hodnej člověk a věřím, že ten pes se u něj měl velmi dobře. Ale já sám jsem z psí rodiny, my máme psa celý život a není pravda, že zničí zahradu. To mu lhali. Ne, když toho psa vychováte, nezničí zahradu. A to je fakt, že my tam teda nic nepěstujeme. A zahrada má 1,5 hektaru, takže ten pes se vyběhá docela.
2: No, možná sporné věci by k tomu řekla třeba Iva Hitnerová, která zase má tu hezkou, krásnou, okrasnou zahradu a má tu růženku a ta tam dovádí teda jako občas.
4: No, možná, že má nějakou trhací, já mám německého ovčáka jenom.
2: A ten není trhací?
4: Je, když mu řeknu.
2: Jo.
4: Když mu řeknu.
2: Co trhá, ale... když mu řeknete?
4: Lidi, protože já k sobě nepouštím lidi, že největší sběr jsou lidi, jo. Ne ostatní zvířata.
2: Na zahradě je hodnej teda.
4: Na zahradě je hodnej, nikdy, než někdo přijde.
2: Nikdy nevykopal žádnou díru?
4: Ne, vůbec, no tak to je německý ovčák, to je šlechtic, jo. Vykopal díry, to ať dělají manuálové, český raci, ať to dělají.
2: Ale ne, český Němec, fousek a tak.
4: Ano, český fousek, ať hrabe, ale německý ovčák je vznešený. Ne, směju se, ale jde o výchovu a o takový bych řekl vnitřní spojení s tím zvířetem. Víte, lidi si neuvědomují, že ty zvířata jsou daleko vnímavnější a chytřejší, než jsme možná my, nebo my si myslíme, my, že jsme. A když se s tím psem napojíte, tak on vám rozumí všemu. Opravdu, ten náš už zná. On je takovej Rex, jak je ten seriál rakouský, tak on je přesně tak podobný, takže já když s ním jdu, když jsem byl mladší, třeba ještě před rokem nebo před dvěma lety, tak i ženy říkali, ten je krásný. Já jsem říkal, to víte, jaký pán, takovej pes a podobně. A hned se seznámíte, navážete kontakt.
2: Ano, je to dobrý seznamovací prostředek.
4: Je to dobrý seznamovací, ano, to je pravda. No. A hlídá, ano. A opravdu hlídá.
2: Jo.
4: Je to hlídač nádherný a žádný zahrádky neničí to, ať o něm nešíří takový pitomosti.
2: Rozčiluje se nebo reaguje proti Slávek Jandák, samozřejmě. Ale teď vy, vážení, vybíráte opět. Tak buď budeme pokračovat s Františkem Ringem Čechem, no. A to ukázkou, kde bude třeba ještě Michal Suchánek a Richard Genzer, abych to nespletl, a... Co proti tomu? Tak já zkusím Vlastu Buriana.
4: Vlastu Burianu.
2: Mohli bychom.
4: Tutovka proti tutovce, že jo?
2: Dobře, tak jo, vyberte vy. Humor mezera A či B na číslo 90 011 04. Posílejte tedy jako textovou zprávu, anebo se ozvěte přímo do studia sem. Číslo té linky je 731 800 900. Je to na vás.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
8: Za mostem v úzké ulici je krámek z dálky vonící, meduňkou, rdesnem, s kořicí.

0: Ty honem běžíš přivonět, a dřív, než začneš vyprávět, co jsi viděl, šeptáš.
1: Já.
0: Mívám hůř žárlit na ten květ,

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Vítězslav Jandák, Patrik Rozehnal, dnešní osazenstvo Humoriády a vy přispíváte svými hlasy, rozhodujete si o tom, co byste rádi slyšeli a co pak do vysílání taky pustíme. Tak buď je to František Rinko Čech ještě s panem Suchánkem a Genzrem jako jejich host, anebo Vlasta Burian ve svém monologu historickém. Co si vyberete, koho, tedy ptám se na telefonu, kdo volá? 731 800 900, spojení sem do studia.
2: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Jandáka.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A já bych, chlapi, hlasoval pro pana Buriana.
1: Píšeme mu bod. Výborně. Přesouváme se za dalším. Kdo hlasuje?
4: Miroslav Karvine. Dobrý den, pane Jandáku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Patriku. A dávám hlas Vlastovi Burianovi.
1: Píšu mu bod. Děkuji za zavolání, za hlasování. Vážím si toho, že voláte, přispíváte. Kdo tam je teď? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Matěj. Zdravím vás.
1: Taky.
3: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko.
1: Pro Bčko, to znamená Vlasta Burian.
5: Tak jsem se zpět, pardon, Ačko.
1: Dobře, tak přesouvám. Děkuji moc. Naslyšenou a ještě někoho vezmeme do party, kdo pak to je. Dobrý den.
6: Dobrý den, moji miláčci. My bychom chtěli dvojku.
1: Dvojku, Vlasta Buriana.
6: Ano, děkujeme.
1: Dobře.
3: Děkujeme.
1: Tak děkujeme moc. Tak nakonec zase je to pestré dnes, zase změna. František Rinko Čech odchází a bereme z archivu favorita, kterého jste si zvolili ve výběru, Vlastu Buriana, je tu jeho fontána humoru a u advokáta se odstneme.
7: Co to byl, pes nějaký štěně, nebo co to
8: ne,
7: bylo?
8: Ne, to byl ratlík.
7: Ratlíka, byl to mladý pes, nebo jak to vlastně bylo?
8: No, zkrátka a dobře ho ranila mrtvice, asi proto, protože mu byl asi 15 roků. No víte, to už se hodně třese ratlík. On se třese už, když mu jsou 2 měsíce a když mi je 15 let, tak to dělá nohama. Jej.
7: Podívejte se,
8: já
7: to
8: se
7: vlastně
8: dívám.
7: Ten pes pošel stáří. Ne?
8: No já si to taky myslím, ale ten krejčí říká...
7: Jaký krejčí?
8: No co mu patřil ten pes?
7: Tak on nepatřil tomu zámečníkovi, co s ním šel?
8: Nepatřil? A já jsem myslel, že jo?
7: Ale vy jste říkal, že patřil tomu krejčímu.
8: Ale vy to pořád nějak šmodrcháte a pořád to... Ten krejčí měl psa a ten krejčí se jmenoval zámečník Karel.
7: No tak. A dál?
8: No a ten pes se jmenoval Hafuša. Teda Hafínek, abych vám to jako všechno řekl.
7: No?
8: No a já jsem smutný.
7: Kvůli tomu psovi?
8: Ale ne po tátovi. Ale... Já jsem Václav smutný.
7: No dobře, a co s tím máte vy společného, pane je, smutný?
8: Co s tím já mám společného? Já totiž, to je tak, vlastně kvůli tomu jsem přišel.
7: No.
8: Já jsem to viděl.
7: No.
8: A já mám být jako svědek korunovaný.
7: No. Co?
8: Koruní. Tak,
7: koruno. A o co vám vlastně jde?
8: No, on ten zámečník, co je krejčí, abyste to potom někde takhle nesplet. Ten ke mně přišel a povídal, že jako bych mu mohl u soudu odsvědčit, že ten pes byl moc drahocenej a že měl policejní výcvik. Já mu povídám, no sakra, to bude nějaký divný. Rašlici obyčejně policejní výcvik nemají a že by si lidi o mě třeba potom co smysleli. A on mi povídá, podívejte se, to nechte, to abstrouhejte.
7: No,
8: abstrouhejte, no to vy neznáte.
7: Abstrahujte.
8: Co?
7: Abstrahujte.
8: No, když to vidíte, tak se mě ptáte.
7: Neužívejte cizích slov, když to neovládáte.
8: No.
7: No tak a co dál? Tak co vám řekl? Tak, no.
8: Nenudím vás, pane.
7: Ne, vůbec ne, no ale no. Říkáte to pomalu.
8: No jo, pomalu, pač. Já koukám, že špatně, chápete?
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak třeba se ještě dotkneme toho, když je to tak pomalé, jak to pokračuje s Vlastou Burianem. A zatím budeme přemýšlet, co dáme proti, ale zase pes, zase vyprávní obsah. Točil jste se zvířaty, Slávku, někdy?
3: Točil jsem se zvířaty, hlavně s koňmi, na koních. No a to jsem si dokonce při třevořících na popelku, pro popelku, jsem si zlomil kostrč. Nikomu to nedoporučuju. Proč se to stalo? Protože jsme přišli do Německa a tam jsme cvičili na plnokrevnicích, jezdit všecko OK, historické sedlo má hrušku takovou velkou. No a samozřejmě ten jezdec musí být z koně schozen a za to pak dá flašku. Tak dělali všecko možné a schodit mě nemohli, leč přece jenom jsem vyletěl do vzduchu a zadkem jsem padl na tu hrušku a zlomil jsem si kostrč. Strašlivá bolest. Takže vždycky byl při natáčení sanitka s doktorem a když už jsem začal v sedle omdlívat, tak přiběh doktor, prd mi injekci a já jsem točil dál. Takže mám vzpomínky na koně.
1: Pak vy jste byl pod sedativy, pamatujete si z toho tady vůbec něco?
3: Ne, nepamatuju, proto vůbec se divím, že se lidem ta pohádka líbí, protože ji neznám. Ale pak jsem pás mládí krávy. Bacha.
1: Ale?
3: No, já jsem, mám zlepšovací návrh pásové vypásání, jezdil jsem na koně a měl jsem 183 jalovic v Krkonoších, v Albeřicích. Takže ne. Tam jsem viděl nejvíc peněz vlastně v
1: životě. Jste byl honák krav jako.
3: Já jsem byl honák krav.
1: Jak jste se k tomu dostal?
3: No, takže dostal jsem se k tomu, že jsem přišel teda do těch státních statků a chtěl jsem si vydělat nějaký peníze jako v prázdninách a oni říkají, že chcete pás krávy. A jsem říkal, to nic není. Jo, nic není. Byla to těžká práce, protože ráno ve 4 jste vyháněl, v 8 za 4 hodiny jste je nahnal do košáru. Košár byl takový prostor, kde byly zase elektrikou nabitý plůtek a do toho jste narval 183 jalovic, který tam kakali, na to vypapaný. Aha. Jo, a pak jste zase ve 4 odpoledne vypustil a 4 hodiny se pásly a na noc jste je hnal za Vhoradu. Takže ona to práce byla docela těžká, jezdilo se na koních, no a byli jsme dva, Vladěk Urban a já, no ale naučil jsem se házet nožem slušně jezdit na kobyle a prostě vzpomínám na to, a kdybych byl mladší, asi bych byl zase kobojem.
1: To by byl nějaký památník v těch Albeřicích, by měl být tady, naháněl krávy Slávek Janda.
3: No ale já jsem si vydělal teda na pioníra, na pařez za ten hezky. Měsíc. No, to bylo, ježišmarja, to no, byly jasně, peníze.
1: To jo.
3: Pane, víte, co byl pařez, ten pionýr? No, tak ten jsem kupoval od paní Antonioniovi, která pracovala v rozhlase. To je sranda. Takže ona mu prodávala ten pařez, já jsem si vydělal kravama na pařez a na koních. No,
1: to je titulek, úplně
3: to je titulek, no, krásný to bylo. Takže zvířata mám rád a se psema jsem vyrost, psa mám krásnýho. Vlastně bez psa si novým život představit. Hmm.
1: Slávek Jandák naším hostem, tak vy jste teď podruhé vybrali Vlastu Buriana vlastně do té hry, je tam v tom souboji. Ačko, co bychom dali proti jako ukázku?
3: No já, mě napadla, promiň Patriku, no. Ty seš moudrost tohoto pořadu a hlavně vědma, já jsi taky inteligentní samozřejmě, ale mě ti napadla jedna věc, kterou jsem dlouho neslyšel.
1: Která?
3: Tady. A to je mé mládí nebo můj střední věk a to byl Luboš Lipský Hlustvisihák. Pamatuješ
1: no
3: si
1: jo, slavná postava.
3: Slavná postava a celý národ se řezal smíchy.
1: No tak jo, tak máme tady
3: Hlustvisihák.
1: Takže Vlasta Burian nebo Lubomír Lipský jako Hlustvisihák. Ačko nebo Bčko, 731 800 900 už můžete volat anebo psát SMSku na číslo 90 011 04.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka,

0: 900 je hlasovací v Humoriádě a můžete si zvolit ukázku do vysílání. Buď tu s Vlastou Burianem nebo s Lubomírem Lipským. A na telefonu jste vy, co jste se rozhodli hlasovat. Tak kdo pak to je? Dobrý den, přejeme se Slávkem Jandákem.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den. Karel z Bojkovi, zdravím vás, Patriku, pana Jandáka.
0: Děkujeme.
1: Děkujem.
2: Co jsem ho vždycky obdivoval jako herce.
1: Díky.
2: A přál bych si Bčko.
0: Dobře, zapisuju Bčko.
1: Výborně,
0: Lubomír
1: děkujeme.
0: Lubomír Lipský tedy tím pádem. A na telefonu v této chvíli, kdo? Dobrý den.
3: Tady Roma Myslovec, Vysoký Patriku, já zdravím pana Jandáka.
0: Ano,
3: a dávám Ačko a dávám si hlasy a Patriku vám hezký vysílání. Je mi to škoda, že nejsou písničky na přání. Líbí nám to. Naslyšenou.
0: Děkuji. Tady jsou zase na výběr ukázky mluveného slova. Dobrý den, kdo tam je?
4: Dobrý den, slavím ředitele filmového festivalu.
0: Ano, Slavka Jandáka, bývalého, ano.
1: Bývalého.
4: Pane, bývalého, teda pardon.
0: A?
4: To mi trošku uniklo.
0: A co vybíráte?
4: Pane Jandáku, mně se hlavně líbila ta vaše rola, teda role, co pak je to za vojáka?
0: Jo, ano. Já se omlouvám, ale musíme hlasovat, ať stihneme ukázku.
1: Musíme brže.
0: Povídejte, Ačko nebo Bčko?
4: No, každopádně, těžká volba.
0: No, tak rychle.
4: Takže B.
1: Bčko.
0: Dobře.
1: Mějte
0: i vy jste se přiklonil na stranu vítěznou.
1: A díky.
0: Lubomír Lipský.
5: Promiňte, prosím. Nejste vy náhodou ten známý zápasník Karel Hmoždíř?
6: Hmoždíř? Ne, to nejsem. Hmoždíř,
5: to byste se musel hodně změnit.
6: Tak jdete sem?
5: Ne, já jdu tam.
6: No já jsem myslel tam, jinak byste tady neseděl přece.
5: To máte pravdu, jinak bych tady stál. To je vždycky strašně nasvaknuto.
6: To je fraktura.
5: Ne, to je sádra. Já jsem si trochu nalomil kost.
6: No, to jste si nalomil na chodníku.
5: Jste viděl někdy na sídlišti chodník?
6: A, tak jste si nalomil, když jste šel blátem.
5: Ne, když jsem šel, tak ne, až když jsem upadl. Od té doby mám pocity méněcennosti.
6: Jak to?
5: No, on šel kolem nějaký chlap s takovým malým klukem a ten kluk povídal, tatínku, podívej se, přece jsou na světě větší nemehla, než jsem já.
6: On má člověk vždycky radost, když pozná, že je na tom někdo hůř než on sám.
5: Tak.
6: No, já jsem byl minulý rok taky pěkně zmlácený.
5: Já koukám, no. Havárie, co?
6: No, něco podobného. Moje nynější žena se seznámila s mou bývalou ženou. Nejdřív se pohádali, pak se usmířili a pak mě obě strašně zmlátili kvůli mi nastávající ženě. A teď mám z toho takový... No takový různý deprese.
5: Jo, co to máte? To jsou pilule nějaký?
6: No jo, no helejte, tuhle tu zelenou piluli beru těsně před obědem. A tuhle modrou piluli beru těsně po obědě.
5: Na co máte tu žlutou piluli?
6: To je právě ten oběd.
5: Vy jste labužník?
6: Ne, já jsem nemocný. Já prodělal nemoci, anglickou nemoc, asijskou chřipku, španělskou chřipku, indický zánět spojivek, australskou spálu.
5: No jo, to jste viděl hezký kousek světa.
6: A víte, co mě vždycky postavilo na nohy? Ne. Mlíko, jedině mlíko. Já jsem pil pořád mlíko.
5: Dejte pokoj, prosím vás, mlíko, já nemůžu mlíko od jistý doby ani cítit. To je hrůza, já jsem taky porápil mlíko, to hrůza vám povím.
6: No a kdy to bylo, když jste měl delirium, ne?
5: Ne. Hned, když jsem se narodil.
7: Humoriáda.
0: Závěrečná ukázka a děkuju Slávkovi Jandákovi za návštěvu.
1: Já děkuju Patrikovi Rozenalu, že mě podržel, že já mám vždycky strašnou trému, ale snad se můžu chvilku podílet na pořadu, který dělá srandu.
0: To je pravda. Děkuju moc, ať
1: já
0: se daří i vám.
1: Já děkuju všem a zdravím všechny.
0: Ano.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
1: Dělníci dnes asfaltují úsek cyklostezky pod dálničním mostem u Napajedel. Uherské Hradiště ocenilo kloboučnici Danu Štětinovou a malířku kraslic Naďu Kubisovou cenou Vladimíra Boučka. V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Dnes bude jasno s teplotami do 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hitmánková. Dobré ráno. U Napajedel na Zlínsku dnes pokračují dokončovací práce na úseku místní cyklostezky pod novým dálničním mostem. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Na cyklostezce pod dálničním mostem u Napajedel budeme ve čtvrtek 28. května pokládat finální asfaltové vrstvy. Opravovaný úsek bude průchozí, prosíme ovšem cyklisty a chodce o zvýšenou opatrnost, a to vzhledem k pohybu stavební techniky.
1: Omezení na tomto úseku cyklostezky trvá kvůli výstavbě mostu už druhým rokem. Uherské Hradiště letos po 21. předávalo ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj tradičních lidových řemesel. Ocenění v úterý převzaly dvě ženy. První je Dana Štětinová, která se věnuje výrobě krojových a historických klobouků. Druhou je Naďa Kubisová, ta vyrábí batikované novoveské kraslice.
3: Řemeslné práce oceněných osobností jsou během roku pravidelně k vidění na jarmarcích, festivalech a výstavách. Cenu Vladimíra Boučka zavedlo město v roce 2005 s cílem uchovat kulturní odkaz Slovácka. Za 21 let udělilo Uherské Hradiště uznání 55 lidem. Karolína Macejová, Český rozhlas.
1: Na letošním Zlín Film Festivalu přibudou na chodníku slávy jména herečky Kristýny Badinkové-Novákové a herce Martina Písaříka. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později tak jako Jindřiška v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. Ve Zlíně začíná 66. ročník Mezinárodního festivalu pro děti a mládež a trvá až do 3. června. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku, popisuje na konkrétní případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
1: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede.
0: Počasí.
1: Dnes bude v regionu jasno, během dne se bude tvořit drobná oblačnost, večer bude opět jasno. Aktuální teploty jsou mezi 19 až 6 stupni a nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni. Na Vsetínsku lokálně jen 17, vítr povane slabý.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané nákladní auto stojí na D1 ve směru na Brno u Hulína na 267. kilometru. Osobní auto se srazilo se zvěří u zádveřic Rakové na Zlínsku. Tolik ranní zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už je na řadě Petr Uhřík.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Na startu nového dne se přidávám k přání dobrého rána a vítám vás, milí posluchači, do 28. května. Společně začínáme čtvrtek, Vilémové budou přijímat gratulace k svátku. Tu máme aktuální stav kalendáře, co se týká zajímavé historie, které přidám několik zastávek v pravidelném kalendáři už za chvíli. Doufám, že zavládnou dobré pocity a pohoda hned u seriálové písničky Leony Machálkové. Teď máme 5 hodin a přesně 5 minut.
0: Český rozhlas Zlín.

0: U probouzení do čtvrtku vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlín. Dobré ráno si přejeme k datu 28. května. Vybírám z kalendária, před 90 lety publikoval anglický matematik Alan Turing článek, ve kterém navrhl abstraktní stroj, označený jako Turingův počítač, proto je dnešek Mezinárodním dnem počítačů. V roce 1884 se narodil československý prezident Edvard Beneš. 85. narozeniny dnes oslaví zpěvačka a moderátorka Pavlína Filipovská, dcera slavného herce Františka Filipovského, všichni víme. Účinkovala třeba v legendárním Semaforu a její hity Včera neděle byla, Kapitáne, kam s tou lodí nebo Proč se lidi nemají rádi jsou známé dodnes. V roce 1942 začala takzvaná Heydrichiáda. A to poté, co Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli v pražských Koblisích atentát na zastupujícího říšského protektora Heydricha. Byl vyhlášen výjimečný stav, na dopadení pachatelů byla vypsána odměna 10 milionů korun a začaly popravy za takzvané schvalování atentátu. 84. narozeniny dnes oslaví slovenská herečka Božidara Turzonovová, pochází z bulharské Sofie. Na filmovém plátně zářila ve snímku Jiřího Krejčíka Božská Emma nebo ve dvou pokračováních filmu Bouřlivé víno pod názvem Zralé víno a Mladé víno. 75. narozeniny dnes oslaví herec Svatopluk Skopal, kterého známe například i ze seriálu Slovácko sa nesúdí. Všem oslavencům gratulujeme.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Čeká nás muzika filmová, celosvětový trhák, horečka sobotní noci přinesl několik písniček, co se hrají dodnes. Lví podíl na celé té parádě měla bezesporu skupina Bee Gees. Jeden z hitů snímku Saturday Night Fever už pouštím. Za minutu a půl bude 4:15.

0: Před dvěma minutami bylo 5:45. Jdeme na počasí, zjistíme, nakolik nás avizovaná studená fronta ochladí, ale samozřejmě přidám i další popis. Nejdřív to budou ranní teploty, aktuální hodnoty ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: 11 stupňů je v Kroměříži, 10 ve Starém Městě, 9 hlásí Holešov, Kateřinice Ojčná a Maruška Hostýnské Vrchy. V Bystřici pod Hostýnem prozatím nejvyšší hodnota 12 stupňů. V Hošťálkové, ve Štítne nad Bláří a v Horní Bečvě je to 5. 7 stupňů uvádějí Vizovice, Bojkovice, Luhačovice, Valašské Meziříčí, Vsetín, Valašská Sednice a Rožnov pod Radhoštěm. 6 stupňů je ve Strání a pouhé 4 ve Velkých Karlovicích. Dnes by mělo být jasno, během dne se vytvoří drobná kupovitá oblačnost a večer bude opět jasno. Nejvyšší teploty mezi 19 a 22 stupni, na Vsetínsku lokálně jenom 17. Slabý přes den mírný vítr severních směrů bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu, večer pak ještě zeslábne. Velmi dobré jsou a vydrží rozptylové podmínky, biozátěž je na prvním mírném stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Zkoušeli jste někdy spočítat všechny hrady, zámky a zříceniny u nás? Jestli ne, tak si chvíli počkejte, už za chvíli se o to pokusí Martin Písařík v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo.
2: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými, Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi a nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví jeho zakladatel Martin Juřík. V neděli 31. května se na vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín od 17 hodin těší váš průvodce Natuře v kultuře Pavel Vacek.
3: V sobotu si na pohovce Jošky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak zvládat žárlivost a jestli může být žárlivost někdy i zdravá. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak vznikají závislosti a co s nimi dělat. Na vás i na mého hosta se těší Joška Kubáník.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, kolik se na území Česka nachází hradů, zámků a zřícenin? Turistické a historické přehledy uvádějí úctyhodné číslo přesahující 2000. Některé zdroje se kloní až ke 3000. Naše země se díky tomu řadí ke světovým rekordmanům, co se týče hustoty těchto památek na kilometr čtvereční. Nejznámějším je bezesporu Pražský hrad, který je zároveň největším starobylým hradním komplexem na světě. Toto prvenství potvrzuje Guinnessova kniha rekordů. Podle ní je Pražský hrad s úctyhodnou rozlohou přes 70 000 metrů čtverečních světově největším souvislým hradním komplexem a také největším doposud obývaným hradem. Na druhém místě, co do rozlohy, je u nás zámek v Českém Krumlově, který je stejně jako Pražský hrad na seznamu památek UNESCO. Prvenství mezi hradními zříceninami v rámci celé České republiky drží hrad Hukvaldy. Jen o málo menší jsou hrady Helvštín a Rabí. Titulem nejstaršího známého kamenného hradu na území České republiky se pyšní Přimda. No a vůbec nejvýše položeným hradem v naší zemi je Vítkův hrádek, zvaný také Vítkův kámen, v nadmořské výšce 1035 metrů.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
0: Zprávy vám přináší Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Rožnov pod Radhoštěm připravuje ve spolupráci se správou železnic stavbu nového přejezdu s bezpečným přechodem pro chodce i cyklisty. Radnice už má hotovou variantní studii, kterou projednali zástupci města i přilehlého průmyslového areálu. V ulici Osvobození ve Slavičíně na Zlínsku začali dělníci se stavebními pracemi na přístavbě a rekonstrukci domu dětí a mládeže. V současnosti se děti učí v náhradních prostorech. Stavba by měla být hotová do konce letošního roku. Premiér Andrej Babiš z ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovaci domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Spojené státy nejsou spokojené s návrhem dohody s Íránem. Americký prezident Donald Trump to řekl potom, co Teherán představil společné memorandum, které mimo jiné počítá s otevřením Hormuzského průlivu. Dokument zmiňuje, že Írán průliv do 30 dnů zprůjezdní, a to výměnou za uvolnění americké blokády přístavů v Íránu. Dnes bude v regionu jasno, během dne se bude tvořit drobná oblačnost, večer bude opět jasno. Aktuální teploty jsou mezi 4 až 12 stupni, nejvyšší teploty naměříme mezi 19 až 22 stupni, na Vsetínsku lokálně jen 17 stupňů, vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Porouchané nákladní auto stojí na D1 ve směru na Brno u Hulína na 267. kilometru. Očekávejte zdržení. Osobní auto se srazilo se zvěří u zádveřic Rakové na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Dobrou náladu vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Jak ovlivňuje děti z dětských domovů jejich minulost? Téma zmíníme v dnešní seriálové reportáži. O svých zkušenostech bude mluvit studentka filmové režie Klára už za chvíli. Teď je 17:30. Dobré čtvrteční ráno.

0: S Českým rozhlasem Zlín vstáváte, milí posluchači, do čtvrtku 28. května. Za 6 minut bude 6:15. V našem seriálu Bydliště, dětský domov, teď budeme mluvit o 23-leté Kláře, která studuje filmovou režii. Od posledního natáčení má zásadní novinku, oficiálně opustila olomoucký dětský domov. Ráda se tam ale vrací na návštěvy.
1: Tak já jsem hodně vnímala děcák v posledním období, kdy jsem tam byla, jako že mě to vlastně tak nějak drží trošku zpátky už a že už jsem tak nějak cítila tu potřebu vyletět trošku z toho hnízda a už jsem prostě měla takový dojem, že tam prostě nepatřím.
2: Přibližuje 23-letá vysokoškolačka Klára, která teď studuje a bydlí na Slovensku. O oficiálním odchodu z dětského domova v Olomouci uvažovala už delší dobu. Dětský domov je proplácel třeba knížky do školy nebo jízdné a dostávala také peníze na stravu. Dnes pobírá takzvaný zaopatřovací příspěvek ve výši 17 000 korun a ten je pro ně výhodnější.
1: V podstatě je to jakoby pro lidi z dětských domovů, kteří se rozhodnou vlastně odejít, nebo z různý ústavní péče, i například z pěstounské péče, ale jsou tam nějaké podmínky pro to. Je to prostě podmíněný tím statusem studenta a musím chodit ke kurátorce a stanovovat si vždycky plány na následující půl rok, ale je to jako finančně rozhodně výhodnější, než když jsem byla v domově.
2: Kláru dál finančně podporuje také organizace Dejme dětem šanci. Do stipendijního programu se dostala už na střední škole. Na pravidelných setkáváních se potkává i s dalšími stipendisty.
1: To jsou prostě lidi, kteří se zažili podobné věci a ví přesně, jaký to je být v děcáku, takže vlastně tam nikdo nemá problém většinou ani jako mluvit o těch věcech a je to hrozně takový jako osvobozující. Vzhledem k tomu, že moji kamarádi neví, jaký to je a občas, když před některýma jako svedu téma hovoru na děcák a podobně, tak je to vlastně tak trošku jako hodí do rozpaku.
2: Jak Klára popisovala v předchozím díle časozběrného seriálu, zažila týrání a sexuální zneužívání. Dětský domov byl pro ní vysvobození. Letos skončí bakalářský obor režie hraného filmu na Bratislavské vysoké škole muzických umění. Chtěla by ve studiu dál pokračovat.
1: Momentálně státnicuju, končím bakalářský stupeň, takže se prostě musím učit a dodělávat film a bakalářku a je toho opravdu hodně, do toho ještě přijímačky na magisterský stupeň.
2: Studentka říká, že má dobré období, jsou ale situace, které ji připomínají minulost.
1: Jakože jak to tak sleduju, tak v průběhu let mě to, dejme tomu, jako ovlivňuje míň a míň, což ale neznamená, že jsem v pohodě. Určitě jsou jakoby momenty, kdy je to prostě těžký a náročný, jako například, když se řeší promoce a kdo koho pozve a všichni řeší rodiče a tak a tak to bývají většinou takové ty náročné věci, že si občas říkám, že vlastně já nikoho takového úplně nemám.
2: Klára se dostala do dětského domova ve 13 letech. Proti matce a otčímovi vypovídala u soudu. Další pátý díl časozběrného seriálu bude o 18-leté Aně. Veronika Hlaváčová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: get no stupor.
1: Před minutou bylo 6:15, dívám se do aktuální předpovědi a všechny důležité informace taky hned předám dál. Nejdřív to budou čísla, která mi posílají měřící stanice.
2: Počasí.
1: 11 stupňů je v Kroměříži, 10 ve Starém Městě, 9 hlásí Holešov, Kateřinice Ojčná, Maruška Hostýnské Vrchy a Zlín. V Bystřici pod Hostýnem je to 12 stupňů. Hošťálková, Štítná nad Vláří a Horní Bečva uvádějí 5, 7 stupňů vidím ve Vizovicích, Bojkovicích, v Luhačovicích, ve Valašském Meziříčí, ve Vsetíně, ve Valašské Senici a v Rožnově pod Radhoštěm. Strání uvádí 6 a Velké Karlovice 4 stupně. Dnes by mělo být jasno, během dne se vytvoří jenom drobná kupovitá oblačnost a večer bude zase jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22, na Vsetínsku lokálně jenom kolem 17 stupňů. Povane slabý, přes den mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Velmi dobré jsou rozptylové podmínky a taky se takové pravděpodobně udrží po celý den. Biozátěž mírná na jedničce.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
4: Ale Jenehuse,
5: řekl na to Zikmund.
4: Kdo pak žije bez hříchu?
3: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
6: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za 10 bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
3: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.

0: Přejeme si dobré ráno do čtvrtku 28. května a jenom připomenu, taky dnes po 13. hodině vysílá Český rozhlas Zlín pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: V Alex a host si budu povídat s režisérkou a scénáristkou Pavlínou Moskalikovou, která tak trochu vyrůstala ve stínu svého slavného otce Antonína Moskalika. Jablko ale nepadlo daleko od stromu. Pavlína se s námi podělí o zákulisí natáčení četnických humoresek, jehož režijního vedení se ujala po tatínkově smrti. Prozradí ale i to, na čem teď pracuje, či kde se cítí opravdu doma. Poslechněte si nás po 13. hodině.
0: Odpolední pozvánka proběhla a my si už za chvíli poslechneme další ranní zprávy s Bárou. 6 hodin bude za 7 minut.
2: Nepoznám ani tvoje stopy v pěni dní, roky, co se propil ze všední a zebou.

0: ráno s Českým rozhlasem Zlín a Petrem Uhříkem.
1: Haló, platící diváci, tenhle song jsme přivezli až ze sluné Itálie.

0: diváci, jak vidím, sešlých je tady mnohem víc než počet prodaných vstupenek. Zřejmě se rozkřikl, že se tu bude hrát já na bráchu blues. Kdo mačkáte v dlaní peněženku, hoďte ji na pódium, abyste mohli tleskat.
1: Ty drobní jsou asi pro bratra, že? Jak vidět, tenhle italský song je velice prostý. Začnu refrén, já na bráchu pink.
0: A vy na to slovensky, hej. No a jsme jako jedna rodina. O prodělek se shodně podělíme a máme tu já na bráchu blues. Jde se na to. Uno,

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radioteka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 6 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Začíná 66. ročník Zlín Film Festivalu. Nabídne přes 300 snímků pro děti a mládež. Rožnov pod Radoštěm přispěje na dostupnou zdravotní péči až 1,5 milionu korun ročně. Fotbalové Slovácko se přiblížilo záchraně. Na úvod baráže porazilo Artis Brno 4-1. Dnes bude v kraji jasno s teplotami do 22 stupňů. U ranních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Premiérou českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží začne dnes dopoledne Zlín Film Festival 66. ročník přehlídky dětských filmů. Nabídne na 300 snímků z rekordních 57 zemí.
4: My se samozřejmě snažíme vybírat filmy, které mají pozitivní a optimistické poselství, protože v dnešní době ty děti a nejenom děti čelíme náročnému světu.
5: Zdůvodňuje výběr zahajovacího filmu umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Letošní ročník připomene z té narozeniny Loutky Hurvínka. Ten se už dopoledne projde po červeném koberci a z pódia si odnese cenu prezidenta festivalu Zlatý střevíček.
6: 7 hodin je vstávat.
5: Novinkou v programu pro veřejnost bude večerní zahajovací projekce. Diváky čeká premiéra španělského filmu Holky z jiné ligy. První den pak večer uzavře koncert kapely Monkey Business. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
3: Rožnov pod Radoštěm plánuje ročně přispět až 1,5 milionu korun na dostupnost zdravotnických služeb. Dotace mohou využít lékaři a odborníci na vybavení ordinací, modernizaci zázemí nebo technické zabezpečení. Podle mluvčí Rožnova pod Radoštěm Adély Kousalové bude výše podpory na jeden zdravotnický projekt od 100 do 500 tisíc korun. Dotace přitom nesmí přesáhnout 50% nákladů a projekt musí být funkční dalších 5 let. Děti v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství jich je asi 7,5 tisíce. To je asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádosti musí být i doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Podle ministerstva školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažnými psychiatrickými onemocněními, pro které je lepší individuální výuka.
1: Sport.
3: Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast v příští prvoligové sezóně zvítězili na hřišti Artisu Brno 4-1. Tým z Uherského Hradiště přitom dostal úvodní gól a v prvním poločase většinu času bránil. Mluvil o tom záložník Marek Havlík.
7: Když jsem viděl ten první poločas, jak jsme dostali gol, tak jsem nevěřil, že bychom tady vyhráli 4-1, ale naštěstí se nám to podařilo, vedeme 4-1, ale jak říkám, je potřeba to mírnit, protože je poločas a potřebujeme to dotáhnout v neděli.
3: Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli.
1: Počasí.
3: Dnes bude v regionu jasno, během dne se bude tvořit drobná oblačnost, večer bude opět jasno. Aktuální teploty jsou mezi 4 a 12 stupni, nejvyšší teploty naměříme 17 až 22 stupňů, vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Osobní auto se srazilo se zvěří u zádveřic Rakové na Zlínsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín. Příjemný poslech dalšího vysílání vám přeje Barbora Hejtmánková.
1: Z Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Jaro všude, kam se podíváme, ptačí zpěv, vůně typická, sluníčko nad obzorem. Tak vypadá i dnešní ráno, do kterého se právě vítáme a přejeme si dobrou chuť u snídaně. Zdravím vás, milí posluchači, Petr Uhřík. Doufám, že vstávání probíhá bez problémů a jenom doplním, dnes je čtvrtek, 28. května oslaví svátek Vilémové. Před kalendářem nasadím svižný rock'n'roll. Petr Spálený připomene jednu svoji nestárnoucí písničku, když teď máme 6 hodin a 5 minut.
1: Český rozhlas Zlín.
8: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám,

0: U probouzení do čtvrtku vás, milí posluchači, zdraví Český rozhlas Zlín. Dobré ráno si přejeme k datu 28. května. Vybírám z kalendária, před 90 lety publikoval anglický matematik Alan Turing článek, ve kterém navrhl abstraktní stroj, označený jako Turingův počítač. Proto je taky dnešek Mezinárodním dnem počítačů. V roce 1884 se narodil československý prezident Edvard Beneš. 85. narozeniny dnes oslaví zpěvačka a moderátorka Pavlína Filipovská, dcera slavného herce Františka Filipovského. Účinkovala v legendárním Semaforu a její hity Včera neděle byla, Kapitáne, kam s tou lodí nebo Proč se lidi nemají rádi jsou známé dodnes. V roce 1942 začala takzvaná Heidrichiáda. A to poté, co Josef Gabčík a Jan Kubiš provedli v pražských Koblisích atentát na zastupujícího říšského protektora Heidricha. Byl vyhlášen výjimečný stav, na dopadení pachatelů byla vypsána odměna 10 milionů korun a začaly popravy za takzvané schvalování atentátu. 84. narozeniny dnes oslaví slovenská herečka Božidara Turzonovová, pochází z bulharské Sofie. Na filmovém plátně zářila ve snímku Jiřího Krejčíka Božská Ema nebo ve dvou pokračováních filmu Bouřlivé víno pod názvem Zralé víno a Mladé víno. 75. narozeniny dnes oslaví herec Svatopluk Skopal, kterého známe například i ze seriálu Slovácko sa nesúdí. Oslavencům gratulujeme a po kalendáriu zpátky do regionu. Ve Zlíně totiž začíná 66. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. My se tam za chvíli vypravíme na jednu z doprovodných výstav.
1: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
0: Teď se jakože pohybujeme v prodejně Suprafonu v roce 78. Kromě domácí muziky byla na pultech i omezená nabídka zahraničních hvězd za 80 korun, což byly poměrně velké peníze, jste si tenkrát mohli koupit například desku dívčího španělského dua Bacara. Věřím, že ji máte mnozí pořád někde doma v archívu, já přiznám se taky.

0: Za minutu bude čtvrt na sedm, čtvrtek 28. květen, jenom připomínám v kalendáři, a za Český rozhlas Zlín přeju dobré ráno. Letos uplyne 100 let od narození výjimečné osobnosti české scénáristky a literatury Miloše Macourka. Na kontě má neuvěřitelných 27 celovečerních filmů a 14 televizních seriálů. Jeho fantazie formovala celé generace dětských i dospělých diváků a čtenářů. Rodáka z Kroměříže si připomíná i Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, který dnes začíná ve Zlíně, a to výstavou filmových kostýmů a plakátů.
1: Stačí krátký úryvek písničky nebo jedna věta.
2: A v tom se ze sluchátka ozvalo: říkáte Milion koček? No prosím, jak si přejete?
1: A celé generace diváků bezpečně poznají Dívku na koštěti nebo Macha a Šebestovou.
3: A ten vlevo bych dal trošku dopředu.
1: Dílo scénáristy, dramatika a básníka Miloše Macourka připomene i Festival filmů pro děti a mládež výstavou v galerii G18.
4: Pokud někdo pozná některý z kostýmů tady, tak je to bez pochyby kostým královny ze seriálu Arabella, kterou hrála Jana Brejchová. Vidíte, jak je to nesmírně útlé.
1: Kostýmy zapůjčené ze studia Barrandov si prohlížím s programovou ředitelkou festivalu Markétou Pášmovou.
4: Máme tu i zástupce zvířecí říše a všichni tři pocházejí ze seriálu Arabella. Je to vlk, potom je to housenka, ve které už se proměnil ředitel školy Duda a z něho se potom vylíhnul tento krásný motýl.
1: Miloš Macourek má na kontě neuvěřitelných 27 celovečerních filmů, 14 televizních seriálů a 127 animovaných filmů.
4: Tohle to je kostým, který pochází z pohádky Jezerní královna.
1: Nejplodnější tvůrčí dvojici tvořil Miloš Macourek s režisérem Václavem Vorlíčkem a podle Markéty Pášmové se ti dva dali dohromady právě díky Zlínskému filmovému festivalu.
4: Václav Orlíček se s Milošem Macourkem seznámil ve vlaku na Zlínský filmový festival.
1: Miloše Macourka manželka vybavila na cestu svačinkou a Václav Orlíček žádnou neměl.
4: No, tak se oni podělili a myslím si, že vzniklo přátelství, které trvalo mnoho desítek let a bylo velmi, velmi plodné.
5: Tak my tady zrovna instalujeme výstavu plakátů, je jich tu 20.
1: Vysvětluje mi dramaturg doprovodného programu Jakub Holcman.
5: Vám ukážu kouzelný prsten Arabely, který funguje tak, že když si ho nasadíte na prst a otočíte, tak si musíte zároveň něco přát a ono se vám to splní. Vždycky, všechno.
6: Co jste si aktuálně přál?
5: Ať je dobré počasí.
1: Zlínský festival kromě výstavy připomene Miloše Macourka i besedami. Arabella i Saxána, tedy jejich představitelky Jana Naďová a Petra Černocká, přijedou osobně. A samozřejmě diváci nepřijdou ani o filmy. Třeba o...
7: Pane, vy jste vdova.
1: Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
8: Více na zlín.rozhlas.cz. Navštivte stránky Českého rozhlasu Zlín.
9: Zlín si mladá herečka Sára Korbelová zamilovala. Ať už při natáčení seriálu Sex O'Clock nebo v loni jako Youngstar Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. S jakými pocity přijíždí do Zlína letos? Jaké jsou její plány v herectví a coachingu dětských herců? Zeptám se jí při speciálním festivalovém vysílání v obchodním centru Zlaté jablko již 28. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
8: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
10: Těší se na vás Oskar Hes.

0: Za 9 minut bude 6:30. Na řadu se dostávají informace o počasí, tentokrát podrobné. Tím naznačuju, že si vezmu taky odbornou pomoc. Předpověď na několik dalších dnů má pro nás připravenou meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Nejdřív prosím, nabídněte hodnocení současného stavu, jak vypadá dnešní ráno ve Zlínském kraji, a pak se dostaneme dál.
1: Tak to hodnocení bude stručné, neboť máme v celém kraji jasnou oblohu. To ráno je chladnější, včera za studenou frontou, která na pár míst přinesla i přehánky a do Beskydské oblasti bouřky, tak sem pronikl chladnější a suší vzduch. To se projevilo také na ranních teplotách, které v současné době jsou od 5 do 11 stupňů, ale zaznamenali jsme dokonce na jedné stanici dnes brzy ráno i přízemní mráz, a to 0,5 stupně pod nulou na horní Bečvě.
0: Jak bude probíhat čtvrtek v kompletním pohledu? Nakolik se projeví ta zmíněná studená fronta?
1: Tak musíme počítat, že bude chladněji než včera. Včera jsme měli na většině kraje letní dny a dokonce v Holešově i den protropický. Dnes letních hodnot nedosáhneme. Čekáme, že odpolední teploty budou jen 19 až 22 stupňů, na Vsetínsku lokálně jen 17. Nicméně čeká nás se jasná obloha. V průběhu dne se vytvoří jen drobná kupovitá oblačnost, která se večer rozpadne.
0: Když si ještě doplníme biozátěž, jaké tam patří číslo?
1: Tam patří jednička, mírná zátěž, a zapomněl jsem doplnit vítr. Ten teď po ránu vane slabý, přes den povane mírný severních směrů, večer opět zeslábne.
0: Už se dostáváme k pátku. Jak vypadá předpověď na finále pracovního týdne?
1: Tak pátek bude ve znamení jasné oblohy nebo jen malé průsvitné oblačnosti. Ráno bude opět chladné s teplotami 9 až 6 stupňů, v údolích ojediněle až 3. Také v noci a ráno čekáme bezvětří nebo jen slabý proměnlivý vítr. Zítra odpoledne se teploty dostanou na 22 až 25 stupňů. Vítr čekáme slabý proměnlivý nebo severozápadní.
0: Protože se blíží víkend, jsme samozřejmě zvědaví i na oba volné dny, a proto si naznačme, jak bude probíhat sobota a neděle, poslední květnové dny.
1: Tak sobota bude zpočátku ve znamení zmenšené oblačnosti, ale ta bude postupně od severozápadu přibývat. No a odpoledne se můžeme s velkou pravděpodobností dočkat přeháněk, případně i nějaké té bouřky. Ranní teploty 11 až 7, odpolední 23 až 27 stupňů, zpočátku slabý, postupně mírný západní nebo severozápadní vítr může v přeháněkách a bouřkách přechodně zesilovat. Neděle ta bude v podobném duchu. V noci a ráno může být i polojasno, jinak oblačno až zataženo, a také v neděli se budou od západu rozšiřovat dešťové srážky, odpoledne a večer i s možností bouřek. Teploty budou velmi podobné. Ráno 11 až 7, odpoledne 23 až 27 stupňů.
0: Na závěr trochu obvyklé historie. Prozraďte, Mojmíre, prosím, jaké rekordní teploty máte v archivních materiálech pro 28. květen ve Zlínském kraji.
1: Nejtepleji bylo v roce 1931 na stanici Zdounky na Kroměřížsku, a to rovných 34 stupňů. Nejchladněji potom bylo na stanici Huslenky Kychová v roce 1977, a to minus 1,8 stupně Celsia.
0: Meteorolog Mojmír Martan za Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuju. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Příjemné ráno vám přeje Barbora Hitmánková. Začala demolice objektu bývalé restaurace Sýpka v Otrokovicích. Následně začne příprava území pro rezidenční výstavbu. Podle projektu soukromého investora by tady měla vzniknout nová bytová jednotka z 95 byty. Demolice původního objektu a navazující práce budou probíhat přibližně do konce října. Částečně může být omezen i provoz dopravy. Valašské Meziříčí se zítra zapojí do festivalu muzejních nocí. Akce propojí 27 kulturních institucí ve městě. Tradičně k ním patří i Muzeum regionu Valašsko, které nabídne program v kostele Nejsvětější Trojce i v zámku Kinských. Návštěvníci budou moci využít silniční vláček, který je mezi festivalovými zastávkami proveze. Distributoři EGD a PRE musí odmítat část žádostí o připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Je to kvůli omezeným kapacitám přenosové soustavy a taky enormnímu nárůstu počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí. PRE distribuce problém řeší v menší míře. ČES jako třetí distributor na dotazy zatím nereagoval. Prezident Petr Pavel v Estonsku navštíví město Tartu a vydá se na prohlídku baltské obranné linie. Podle svých posledních hranic buduje Estonsko systém opevnění, jehož součástí mají být mimo jiné taky desítky kilometrů protitankových příkopů. Už včera prezident Pavel jednal s představiteli estonské vlády o zapojení českých zbrojařských firem do zabezpečení hranic pobaltských států. Dnes bude v regionu jasno, během dne drobná oblačnost, večer bude opět jasno. Aktuální teploty jsou mezi 5 až 11 stupni a nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22. Vítr povane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Aktuálně se Zlínským krajem jezdí bez hlášených nehod. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Malý doplněk historie, ještě k dopravě přidám rok 1937. To byla založena německá automobilka Volkswagen, takže příští rok 28. května se bude slavit kulaté výročí. Přeju dobré ráno a všem za volantem klidnou jízdu bez potíží. Teď je 6:30.

0: Za 5,5 minuty, 6:45. Dnes je čtvrtek, 28. května. Český rozhlas Zlín přeje dobré ráno svým probuzeným posluchačům. Od poloviny června začnou ve Zlínském kraji jezdit nové cyklobusy do Bílých Karpat. Doplní tak sezónní spoje, které už od začátku května vozí cyklisty do Beskyd, Hostýnských vrchů anebo Chřibů. Podrobnosti přidá 20 minut po 7. hodině reportérka Blanka Kovandová. A nabídneme taky jiné téma. Zlín si mladá herečka Sára Korbelová zamilovala. Ať už při natáčení seriálu Sex O'Clock nebo v loni jako mladá hvězda Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. S jakými pocity přijíždí do Zlína letos? Jaké jsou její plány v herectví a coachingu dětských herců? Na to se jí zeptá při speciálním festivalovém vysílání v obchodním centru Zlaté jablko Markéta Macháčková. Tak se přijďte na naše vysílání z terénu podívat. A to dnes po 11. hodině. Za chvíli se podíváme i do aktuální předpovědi, zjistíme, jaký průběh počasí dnešek přinese.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Za minutu 6:45 projdeme si informace od meteorologů, pravidelnou krátkou předpověď i tentokrát otevřu ranními teplotami.
1: Počasí.
0: 5 až 11 stupňů. V tomto rozmezí se momentálně Zlínský kraj nachází. Očekávejme jasno, během dne se vytvoří drobná kupovitá oblačnost a večer bude zase jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na Vsetínsku lokálně jenom kolem 17. Slabý přes den mírný vítr severních směrů povane rychlostí mezi 2 a 6 metry za sekundu, večer má ještě zeslábnout. Takže když to zhrnu, mírné ochlazení, ale slunečné počasí. Rozptylové podmínky jsou prozatím velmi dobré a je předpoklad, že se takovéto i udrží po celý zbytek dne. Biozátěž pouze mírná na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Co s tím taky souvisí, pro majitele psů nastává období boje s ječmenem myším. Zvířata často končí na veterině kvůli osinám zapíchlým v uších nebo na tlapkách. Likvidace rostliny je možná pečlivým a včasným sečením. O tom všem si řekneme víc už za chvíli.
2: Jak souvisí vila Tomáše Bati, Zlínská nemocnice a rok 1926, kdy Tomáš Baťa slavil své 50. narozeniny?

0: 28. května v kalendáři jaro pomalinku vrcholí. Veterináři musí stále častěji u psů řešit zapíchnuté nepříjemné osiny s ječmenem myšího. S tím se majitelé psů potýkají po venčení na louce i ve městech. Rostlina se pomocí ostrých osin rozmnožuje. Ty se ale snadno zachytí na srsti zvířat a můžou proniknout pod kůži v oblasti podpaží, mezi prstí na tlapkách nebo se dostat do očí a uší.
1: Tohle je divizna.
2: Fenka, anglická Springer Španěla, dovádí s dalšími dvěma psy. Před časem ale tak veselá nebyla. Její majitelka Eva Koledany musela vyhledat veterináře potom, co se divizně do ucha zapíchla osina ječmene myšího.
1: Bylo problém jí to vůbec ošetřit, protože oni mají ty uši velice citlivé. Tady jsme jim vlastně museli nechat uspat a po vytažení toho té jedné malé osinky se ukázalo, že to prostě to ucho tak prošpikovalo, že potřebovala asi 3 stehy a musela brát potom i antibiotika.
2: Podle veterináře Petra Burky je to v tomto období velmi častý problém.
3: Teďka to jarní a letní období bude nálož, protože to se potkáváme s takovým pacientem de facto každý den, hlavně u dlouhosrstých plemen. Nejčastěji, co řešíme s majiteli, je průnik těchto osin do oka. Dalším otvorem, kam se ty osiny rády dostávají, jsou ucho. Na to jejich vytažení je většinou nutná sedace toho zvířete, tak abychom neporanili vlastně bubínek, zvukovod. Ty osiny se můžou zachytit v té kůži, třeba pod paží, kde ta kůžička je taková měkká, citlivá, můžou tam dráždit.
1: Docela se nám osvědčilo to, že jim to pod paží a ty packy holíme a tudíž si toho všimneme s nás, že to nemusíme hledat mezi těma chlupama.
2: Dodává Eva Koledany. Pokud majitelé nezvládnou osinu odstranit sami, je důležité veterináře vyhledat co nejdřív. Ječmen myší je evropský druh, který se podle botanika Radoslava Koprny v posledních letech rozšiřuje hlavně v teplejších oblastech.
4: Pokud je dlouhé období sucha, které třeba z jiné kulturní druhy nezvládají, tak tomuto ječmenu myši mu to moc nevadí. Dozrává mnohem rychleji třeba než jiné trávovité druhy. Pokud se zanedbává jakoby péče o ty veřejné prostranství, anebo se sečou pozdě, tak vlastně potom už je ten porost nebo ten ječmen zralý a potom ty semena se šíří dál do okolí. V podstatě se stává potom jakoby těžce zvládnutelným plevelem.
2: Sít by se měl v květnu až v červnu, než jsou semena zralá. Mohou ale dozrát i na posečených klasech. Ty by se proto měly pečlivě odklízet. Magdalena Králová, Český rozhlas.

0: Bila to lásko vážne relí poslední.
1: Český rozhlas Zlín, písmo.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
2: Bylo 7 hodin.
3: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Lidé ve Zlíně musí ode dneška počítat s omezením parkování v centru města kvůli začínajícímu filmovému festivalu. Rožnov pod Radoštěm plánuje nahradit nevyhovující podchod pod železnicí. Fotbalisté Slovácka zahájili baráž o první výhrou 4-1. Dnes bude v regionu jasno s teplotami do 22 stupňů. Se zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Ve Zlíně začínají kvůli filmovému festivalu platit dopravní omezení spojená hlavně se zákazem zastavení na několika místech v centru města. Týkají se například ulic Hradská, Bartošova, Sadová nebo Soudní a také okolí náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Za porušení dočasného dopravního značení kvůli řidičům hrozí řidičům pokuta až 5 000 korun. Kde můžou lidé během festivalu využít náhradní parkování, přibližuje mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.
4: K dispozici je například parkoviště na ulici Březnická, v Gahurově ulici nebo pod kostelem na třídě Tomáše Bati. Využít lze také parkovací dům u krajského úřadu, u autobusového nádraží nebo na ulici Kvítková.
2: Rožnov pod Radhoštěm připravuje ve spolupráci se správou železnic stavbu nového přejezdu s bezpečným přechodem pro chodce i cyklisty. Radnice už má hotovou variantní studii, kterou projednali zástupci města i přilehlého průmyslového areálu. Podle nezávislého starosty Jana Kučery o konečné podobě rozhodnou výsledky dopravního měření.
5: Místo podchodu chceme bezpečný přechod a jednosměrný přejezd pro automobily a v téhle fázi se stále diskutuje, jestli kterým směrem by ta jednosměrka měla vést, jestli od komunikace 1/35 na sever anebo naopak. Před létem bychom měli vědět výsledky a dojít k finálnímu rozhodnutí.
2: Poslanci by dnes měli projednat novelu zákona o látkách poškozujících ozonovou vrstvu a o výrobcích s ukončenou životností. Většinu programu schůze sněmovny ale vyplní pravidelné interpelace. Například místopředsedkyně klubu Pirátů Olga Richtrová je chce využít k dotazu na změny v rodičovském příspěvku. Ten se má od příštího roku podle vládní koalice zvýšit o 50 000 korun. Podle Richtrové by navyšování mělo být postupné, ale aby neznevýhodnilo rodiče dětí, kteří se narodí do konce roku.
3: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka v úvodním duelu baráže o účast v příští prvoligové sezóně vyhráli na hřišti Artisu Brno 4-1. Před nedělní domácí odvetou je tak mužstvo z Uherského Hradiště blízko k setrvání v nejvyšší soutěži. Trenér Roman Skuhravý ale odmítá, že už je baráž rozhodnuta.
6: Věřte, že tu zodpovědnost, jakou cítím 6 měsíců vůči uklízečkám, vůči fanouškům, vůči klubu, vůči hráčům, tak je strašně jakoby vyčerpávající a nemám po tomhle tom zápase nárok na to, abych prožíval nějakou euforii.
3: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno, během dne se může tvořit drobná oblačnost, večer bude opět jasno. Aktuální teploty jsou mezi 5 až 11 stupni, nejvyšší teploty budou mezi 17 až 22 stupni. Vítr povane slabý.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: V tuto chvíli nejsou hlášené ve Zlínském kraji žádné dopravní nehody. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín má opět slovo Petr Uhřík.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Venku máme krásné jaro, začínáme nový den a do atmosféry květnového finále vás, milí posluchači, zdravím taky. Přeju pohodu u vstávání. Abych upřesnil, v kalendáři vidíme čtvrtek, datum 28. května. Za chvíli se vydáme napříč Moravou přes místní nářečí a do pravidelné soutěže tentokrát nabídneme knihu Národního památkového ústavu. Územní odborné pracoviště v Kroměříži věnuje titul s názvem Příběhy stromů. Věnuje se konkrétně období, jak jsem zjistil, z let 1918 až 2018 a přímo našemu Zlínskému kraji. Tak si myslím, nabídka hodně atraktivní, zajímavá, do malé slovní hry se můžeme pustit hned po písničce Václava Neckáře. Teď je 7:05, za mikrofonem stabilně v tomto čase Petr Uhřík.
8: Český rozhlas Zlín.

0: na lidské skráně lásky.
1: Spolu jdeme do čtvrtku 28. května, když teď máme 7 hodin 8,5 minuty a zdravím vás, milí posluchači, u snídaně, u vstávání, nebo už v práci, v autě a tak dál. Některá slova skrývají netušené významy, obzvlášť ta nářeční, nespisovná. Proč to připomínám? No protože právě začíná naše pravidelná ranní soutěž, jak se u nás mluví. Cenu tentokrát věnuje Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Kroměříži. Knihu s názvem Příběh stromů. Tak hodně štěstí na našem stále stejném telefonním čísle.
2: Volejte studio Českého rozhlasu Zlín. 221 555 210.
1: Slovo, které za chvíli uslyšíte, si pro nás připravil pan Čechmánek z Uherského Hradiště. Je to slovo ženského rodu, jeho význam taky. Víc prozradit zatím nechci, ani to neudělám, ale za to zvednu telefon, abych se dozvěděl, koho máme na lince, tak kdo bude soutěžit. Dobré ráno, Český rozhlas Zlín.
3: Dobré ráno, tady Božena.
1: A máme tam paní Boženu na telefonní lince. Zdravím ještě jednou, dobré ránko. No a když zhodnotíte své pocity, paní Boženo, nálady, celkový stav na začátku čtvrtku, tak jak vám to vychází?
3: Ale v celku dobře.
1: V celku dobře, dobře je za tři, takže?
3: No, dobré, tak výborné.
1: Tak dáváte ze trojky jedničku, což mě samozřejmě těší. No a zkuste na jedničku taky zabodovat v naší soutěži. Pojďme na soutěžní otázku, ano, tak jo, jdeme.
4: Tak pro všechny, víte, co to je kvedlaňa?
1: Aha, tak ještě jednou, co to je kvedlaňa? Kvedlaňa.
3: Kvedlaňa.
1: Kvedlaňa.
3: No, tak asi budu chtět nápovědy.
1: A věřím, že se trefíte. Bude to vařečka, nebo krémová polévka, nebo taková upovídaná žena, drbná, jak se říká lidově, kvedlaňa.
3: No, tak to bude asi jednička, protože já jsem si myslela na švrlák, vedlačka, tak ano. Asi tu vařičku dám.
1: Tak je hezké slovo, švrlák, ano, jasně, víme, k čemu slouží, když se dělají palačinky třeba, že nebo něco podobného. Tak ještě jednou, ano, jenom pro ostatní posluchače, ať mají taky čas na rozmysl. Z Uherského Hradiště, z tohoto okolí se ptáme na slovo kvedlaňa a bude to, jak vy říkáte, vařečka, nebo krémová polévka, nebo upovídaná žena drbna. Stojíte si za Ačkem, ano, paní Boženo?
3: Tak asi to Ačko. Tak no, jo, dáme Ačko.
1: Tak, zkusím. Tak, dejme Ačko. No, uslyšíme, jestli pan Čechmánek z Uherského Hradiště vysvětlí, co byla v dobách jeho babičky kvedlaňa stejně.
4: To mě říkala vždycky moje babička, jo? Podej mi kvedlaňu. Podal jsem vařečku a už to bylo.
1: Takže trefa.
3: Takže hurá, hurá.
1: Takže hurá, hurá. Mimochodem, paní Boženo, vaření a věci spojené s kuchyní, to jsou vám věci příjemné a blízké, nebo jenom tak z povinnosti?
3: Ale ne, vařím celku ráda. A celý život.
1: A co nejradši třeba? Z čeho máte největší radost, když připravujete nějaké jídlo? To mě baví, to chci uvařit, jo, na to se těším.
3: U nás se sní všechno.
1: Všecko.
3: Všechno se sní. Co se uvaří, to se sní.
1: Jo, dobře. Tak toto je vaše další odpověď už na nesoutěžní otázku. Já vám gratuluju k dnešní výhře. Máte hezkou knihu o stromech, Příběh stromů.
3: Já vám děkuju.
1: Ano, a zase se ozvěte za 2 měsíce. No to je ta lhůta, když vyhrajete, je potřeba si odpočinout. To je naše pravidlo, ano?
3: Ano.
1: Tak, prima. Zůstaňte na telefonu, mějte hezký den. Naschledanou.
3: Ano, já vám děkuju, vy taky. Naschledanou.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Alphaville nám zahrají písničku, která je skutečně nesmrtelná. Ve spoustě verzí, toto je originál, název stejný jako první album této německé skupiny, tedy Forever Young z roku 1984.

0: Před minutou bylo 7:45. Jdeme na počasí, zjistíme, nakolik nás avizovaná a probíhající studená fronta ochladí, no ale samozřejmě přidám i další popis. Nejdřív to budou ranní teploty, aktuální hodnoty ve Zlínském kraji.
1: Počasí.
0: Teď se pohybujeme v rozmezí 7 až 13 stupňů. Očekávat máme jasno, během dne se sice vytvoří drobná kupovitá oblačnost, ale večer zase bude... Ano, jasno, píší meteorologové jedním slovem. Nejvyšší teploty pro dnešek 19 až 22 stupňů, na Vsetínsku to lokálně bude kolem 17. K tomu si přidáme slabý přes den mírný vítr severních směrů s rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Večer potom ještě vítr zeslábne. Velmi dobré jsou a taky zůstanou rozptylové podmínky, co se týká biozátěže, bez problémů, jednička, zátěž pouze mírná.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Od druhé poloviny června začnou ve Zlínském kraji jezdit nové cyklobusy, které zamíří do Bílých Karpat. Cyklisti se tak kromě zavedených linek do Beskyd, Hostýnských vrchů nebo Chřibů dostanou i do dalších lokalit. O nových spojích budeme za chvíli mluvit s reportérkou Blankou Kovandovou.
2: Jméno Josefa Trojana se v poslední době skloňuje zejména v souvislosti s jeho stvárněním československého krasobruslaře Nepeli ve stejnojmenném filmu. Jak se na roli připravoval a co ho čeká dál, se zeptám ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, a to v rámci filmového festivalu dětí a mládeže. Rozhovor s Josefem Trojanem poslouchejte 29. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Za 8 minut půl osmé, dnes je 28. května. Zlínský kraj od poloviny června rozšíří sítě cyklobusů o nové linky do Bílých Karpat. Doplní tak sezónní cyklobusy, které už od začátku května jezdí do Beskyd, Hostýnských vrchů nebo Chřibů. Podrobnosti teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín přidá reportérka Blanka Kovandová, které přeju dobré ráno.
1: Dobré ráno, Petře, tobě i všem posluchačům.
0: Blanko, kam přesně nové cyklobusy zamíří a kdy vyjedou poprvé?
1: Tak nové cyklobusy začnou jezdit od neděle 14. června a zamíří do oblasti Bílých Karpat. O víkendech a státních svátcích povezou cyklisty například z Uherského Brodu přes Starý Hrozenkov do Vápenic anebo do Strání. Další spoje vyjedou také z Bojkovic do Žítkové, Výškovce anebo Starého Hrozenkova.
0: Pro koho jsou nové linky určené především?
1: Podle mluvčího koordinátora veřejné dopravy Zlínského kraje Jana Malého mají nové spoje sloužit hlavně cykloturistům z Uhersko-Brodska, Bojkovicka a Uhersko-Hradišťska. Díky cyklobusům se lidé dostanou například na trasy kolem Velké Javořiny nebo do oblasti Moravských Kopanic a Žítkové.
0: Říkala jsi, že cyklobusy do Bílých Karpat budou jezdit od 14. června. Jak často budou jezdit?
1: Ta nová linka doplní stávající cyklobusy, které od 1. května vozí cyklisty do Beskyd, Hostýnských vrchů anebo Chřibů. Provoz cyklobusů popisuje Jan Malý.
2: Cyklobusy jezdí do prázdnin pouze o víkendech a státních svátcích a o prázdninách pak budou jezdit každý den.
1: A já doplním, že cyklobusy jsou schopné převést až 5 jízdních kol. Podrobné jízdní řády najdou lidé na webu integrované dopravy Zlínského kraje.
0: Říká reportérka Blanka Kovandová o nových cyklobusových linkách, které od poloviny června nově zamíří také do Bílých Karpat. Za tvé informace díky a hezký den.
1: Hezký den všem.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: Příjemné ráno vám přeje Barbora Hitmánková. Uherské Hradiště letos po 21. předávalo ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj tradičních lidových řemesel. Ocenění v úterý převzaly dvě ženy. První je Dana Štětinová, která se věnuje výrobě krojových a historických klobouků. Druhou je Naďa Kubisová, ta vyrábí batikované novoveské kraslice. Rožnov pod Radhoštěm plánuje ročně přispět až 1,5 milionu korun na dostupnost zdravotnických služeb. Dotace mohou využít lékaři a odborníci na vybavení ordinací nebo technické zabezpečení. Výše podpory na jeden zdravotnický projekt bude od 100 do 500 tisíc korun. Dotace přitom nesmí přesáhnout 50% nákladů a projekt musí být funkční dalších 5 let. Vedení České televize a Českého rozhlasu vyzvalo premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO, aby zastavil projednávání novel o televizních a rozhlasových poplatcích. V otevřeném dopise varují před ohrožením fungování a nezávislosti veřejnoprávních médií. Ministerstvo kultury navrhuje zrušení poplatků a převedení médií pod státní rozpočet. Novela koaličních poslanců pak poplatky ruší pro lidi nad 75 let nebo některé firmy. Obě média kvůli tomu taky požadují vznik odborných skupin. Do kin vstupuje nový film Jana Svěráka Pět švestek. Do komedie o pěti starých kamarádech, kteří naposledy vyrazí na loď, obsadil například Petra Kostku, Oldřicha Kajzera nebo Lenku Termerovou. Dnes bude v regionu jasno, během dne se může tvořit drobná oblačnost, večer bude opět jasno. Aktuální teploty jsou mezi 7 až 13 stupni, nejvyšší teploty naměříme mezi 17 a 22, vítr povane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Porouchané vozidlo čekejte u Kroměříže u exitu 258 Kroměříž západ směrem na Brno. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Cestu bez komplikací a pohodové ráno vám přeje Barbora Hitmánková.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Za chvíli dostane prostor kultura, přidáme si tipy pro volný čas. Jenom připomínám, že si přejeme dobré ráno do čtvrtku, kalendář ukazuje 28. květen, na hodinách máme 7:30 a 3 minuty.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín jsme teď slyšeli rock'n'rollového krále Elvise. 5,5 minuty nás dělí od 7:45. Co najdeme v kulturní nabídce? Ve Zlíně startuje 66. ročník Zlín Film Festivalu. Zahájí ho při dopoledním ceremoniálu pro děti světová premiéra českého filmu Máma a táta jsou boží. Zlatý střevíček převezme legendární Urvínek, večer potom Petr Koliha. Na náměstí Míru zabaví den nekonečných možností, který vyvrcholí koncertem kapely Monkey Business. Program se naplno rozběhne ve všech festivalových zónách, kde na návštěvníky čekají filmové projekce, besedy, výstavy, hudba, zábava a setkání s osobnostmi. Letní kino bude celý týden promítat filmy Stevena Spielberga, který letos oslaví 80. narozeniny, prvním je Jurský park. Ode dneška ožije Zlín taky kavárnou Pod mě. Návštěvníkům nabídne možnost zpomalit a vstoupit do světa, kde oči odpovídají a ostatní smysly ožívají, bez mobilů světel, bez vizuálních jistot. Jenom šálek vonavé kávy nebo osvěžující limonády, přítomný okamžik a na druhé straně tmy s jistotou a úsměvem čekají zrakově postižení kavárníci. Vlajkový osvětový projekt nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška bude součástí Zlín Film Festivalu do středy 3. června. Kavárnu můžete navštívit každý den od 9 do 20 hodin. A v parku Komenského rozhodně navštivte rozhlasový Koma modul a dílnu Českého rozhlasu Zlín, kde si celý týden můžete natočit vlastní rozhovor se známými osobnostmi nebo festivalové zprávy a setkat se i s našimi moderátory. Budeme se na vás těšit každý všední den od 9 do 13 a od 14 do 19 hodin, o víkendu pak od 10 do 20 hodin. Přijít se můžete seznámit i s jedinečnou sociální službou, kde se budete cítit jako doma. Zlínská domovinka nabízí seniorům se zníženou soběstačností během dne aktivní pobyt mezi vrstevníky, poskytuje stravu a pití, osobní hygienu a další základní úkony péče o vlastní osobu. Domovinka, Centrum denních služeb pro seniory Zlín v ulici Zálešná, zve na setkání, které začíná v 9 hodin. Na besedě v galerii Pekelné sáně v Kroměříži dnes přivítají významného a mezinárodně uznávaného autora. Vladimír Houdek, který byl v roce 2012 oceněn cenou Jindřicha Chalupeckého, přijde povyprávět o své umělecké práci, studijních létech i zkušenostech u nás i v zahraničí. Poslechnete si také jeho méně známou básnickou tvorbu. Začátek zajímavé besedy je v galerii Pekelné sáně v Kroměříži v 18 hodin.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Zlín.

0: Před minutou bylo 7:45. Dívám se znovu do aktuální předpovědi a všechny důležité informace taky hned předám dál. Nejdřív to budou čísla, která mi posílají měřící stanice.
1: Počasí.

0: Nost večer ale bude zase jasno. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na Vsetínsku lokálně kolem 17. Slabý přes den mírný vítr severních směrů, bude mít rychlost mezi 2 a 6 metry za sekundu, večer ještě zeslábne. A k tomu máme velmi dobré rozptylové podmínky, které by se měly udržet po celý den. S mírnou biozátěží na prvním stupni.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
0: Obdržený gól někdy může sehrát klíčovou roli v tom, že vyhrajete fotbalový zápas. Jako důkaz slouží úvodní zápas baráže o účast v první lize mezi Artisem Brno a Slováckem. Víc o tom uslyšíme za okamžik od reportéra Davida Nekvindy.
2: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
3: Fideo by z nás měl radost.

ráno u dveří mého bytu potkal jsem na schodech vepřovou kýtu. To ovšem zdaleka ještě není všecko, s tou kýtou se za šlachu vedlo plecko. Asi byl bezmasý pátek, tak šli na procházku z jatek.

0: Zní to zvláštně, ale když fotbalisté Slovácka dostali v baráži o účast v příští prvoligové sezóně od Artisu Brno úvodní gól, jejich trenér Roman Skuhravý věřil, že tento moment jeho týmu pomůže. Už několikrát podle něj totiž ukázal, že nejlépe hraje v krizových situacích. No to Slovácko potvrdilo, když nakonec na hřišti soupeře vyhrálo 4-1. Rozebereme v reportáži Davida Nekvindy.
1: Je to přesně tak, jak jsem věděl, že to bude prostě. Pokud tohleto musto dostane facku a je to po 8, po 9, tak najednou vlastně jakoby přepne do toho módu, co reálně umí.
2: Vracel se trenér fotbalistů Slovácka Roman Skuhravý po úvodní výhře 4-1 v baráži s Artisem Brno ke chvíli, kdy se dosud druholigový tým dostal do vedení.
1: To je moment, jako to je mentalita. Když najednou nemáte co ztratit, tak vlastně začnete vlastně dělat ty věci, které jsou pro vás jakoby standard. Pokud máte něco ztratit, a my jsme prostě ztratit jako mohli. Ta hlava a ty nohy prostě fungují jako jinak.
2: Slovácko ještě v prvním poločase vyrovnalo a ve druhém pak dominovalo, přidalo další 3 trefy. Zástupci Artisu už před baráží mluvili o tom, že dosud prvoligový soupeř je výrazný favorit. Toto ale podle stopera Jana Štěrby nečekali.
3: Jsme v šoku, musím říct, že i po tom prvním poločase. Samozřejmě ten průběh byl trošku jiný, tak si řekneme jo, ale v důsledku sedíme teďka v šatně, byli jsme z toho špatní, samozřejmě, co jsme si tam řekli, jak hráči, realizační tým nebo zvedení.
2: Obránce ale zdůrazňuje, že před nedělní odvetou na hřišti Slovácka ještě Artis nepovažuje dvojzápas za ztracený.
3: Pořád je tam ještě jeden zápas, 90 minut, takže snažíme se teďka dostat zase nějak do nějakého rytmu a zázraky se dějí, takže budeme dělat maximum pro to, aby jsme ještě uspěli. No.
2: Aby se zmíněný zázrak stal, bude muset Artis v neděli vyhrát v Uherském Hradišti aspoň o 3 góly. V jiném případě se Slovácko v nejvyšší soutěži udrží. Z Brna David Nekvinda, Český rozhlas.
4: České písničky od rána do večera.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: Čas letí jako bláznivý. Já nešitím ho ani vy.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantazy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
4: Bylo 8 hodin.
5: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Zlínská charita dnes otevře veřejnosti Centrum pro seniory Domovinka. Ve Slavičíně začala rekonstrukce domu dětí a mládeže. Kvůli suchu počasí někteří čeští zemědělci čekají nižší výnosy. Dnes bude v regionu jasno s teplotami do 22 stupňů. U dalších zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Charita Zlín dnes otevře veřejnosti Centrum denních služeb pro seniory Domovinka v ulici Zálešná. Den otevřených dveří připravila u příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Lidé si budou moct prohlédnout prostory zařízení a seznámit se se službou, která seniorům během dne nabízí péči, společnou pomoc v době, kdy jejich blízcí pracují. Akce potrvá od 9 ráno do 2 odpoledne. V ulici Osvobození ve Slavičíně začali dělníci se stavebními pracemi na přístavbě a rekonstrukci domu dětí a mládeže. V současnosti se děti učí v náhradních prostorech. Stavba by měla být hotová do konce letošního roku. Pokračuje starosta města Tomáš Chmela z hnutí ANO.
6: Přístavba bude spočívat v třech podlažích, které jsou orientovány směrem do dvora. Vznikne 5 nových učeben, nový výtah, nový vstup, zajistíme kompletní bezbariérovost a zasáhneme také do staré části objektu, kde budeme rekonstruovat elektřinu včetně slaboproudu.
4: Podle starosty Chmely část projektu pokryje evropská dotace. Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí 3 měsíce byly jedny z nejsušších za poslední dekády.
7: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
8: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
7: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří. Potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
9: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice a pozdní osevy kukuřic jsou vzejít. Pěkně, rovnoměrně.
7: Naopak úroda meziplodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franc, Český rozhlas.
4: Francouzští poslanci dnes budou jednat o oficiálním zrušení zákoníku ze 17. století, který zajišťoval práva otrokářů v koloniích. Takzvaný černý zákoník sice není platný od roku 1848, kdy ve Francii zrušili otroctví, žádný zákon ale tento kodex formálně nezrušil. Soubor historických opatření v 17. a 18. století považoval otroky za věci, s kterými je možné obchodovat a dědit je.
5: Počasí.
4: Dnes bude v regionu jasno, během dne se může tvořit drobná oblačnost, večer bude opět jasno. Aktuální teploty jsou mezi 7 až 13 stupni, nejvyšší teploty naměříme mezi 17 až 22 stupni, vítr povane slabý.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Dopravní nehoda se stala v ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí. Probíhá vyprošťování osob. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Šťastnou cestu vám přeje Barbora Hejtmánková.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
10: Ve Zlíně začíná 66. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. My se tam za chvíli vypravíme na jednu z doprovodných výstav. Taky nás bude krajské město zajímat jinak. Zlínská radnice je totiž místem, kde se potkává historie, architektura i každodenní život. Postavená byla v roce 1923 na místě původní vyhořelé radnice. Ve veřejné soutěži zvítězil projekt tehdy ještě neznámého studenta architektury Františka Lidie Gahury. Do zlínské radnice nahlédneme v dalším pokračování mezi kopci a loukami Zlínského kraje před 8:30. Teď si poslechneme Olympik. Petr Uhřík dál přeje dobré ráno do čtvrtku 28. května. Je 8 hodin 5 minut.
5: Český rozhlas

0: Letos uplyne 100 let od narození výjimečné osobnosti české scénáristiky a literatury Miloše Macourka. Na kontě má neuvěřitelných 27 celovečerních filmů a 14 televizních seriálů. Jeho fantazie formovala celé generace dětských i dospělých diváků a čtenářů. Rodáka z Kroměříže si připomíná i Mezinárodní filmový festival pro děti a mládež, který právě dnes začíná ve Zlíně, a to výstavou filmových kostýmů a plakátů.
1: Stačí krátký úryvek písničky nebo jedna věta.
2: A v tom se ze sluchátka ozvalo. Říkáte milion koček? No prosím, jak si přejete?
1: A celé generace diváků bezpečně poznají dívku na koštěti nebo Macha a Šebestovou.
3: A ten vlevo bych dal trošku dopředu.
1: Dílo scénáristy, dramatika a básníka Miloše Macourka připomene i festival filmů pro děti a mládež výstavou v galerii G18.
4: Pokud někdo pozná některý z kostýmů tady, tak je to bez pochyby kostým královny ze seriálu Arabella, kterou hrála Jana Brejchová. Vidíte, jak je to nesmírně útlé.
1: Kostýmy zapůjčené ze studia Barrandov si prohlížím s programovou ředitelkou festivalu Markétou Pášmovou.
4: Máme tu i zástupce zvířecí říše a všichni tři pocházejí ze seriálu Arabella. Je to vlk, potom je to housenka, ve které už se proměnil ředitel školy Duda a z něho se potom vylíhnul tento krásný motýl.
1: Miloš Macourek má na kontě neuvěřitelných 27 celovečerních filmů, 14 televizních seriálů a 127 animovaných filmů.
4: Tohle to je kostým, který pochází z pohádky Jezerní královna.
1: Nejplodnější tvůrčí dvojici tvořil Miloš Macourek s režisérem Václavem Vorlíčkem a podle Markéty Pášmové se ti dva dali dohromady právě díky Zlínskému filmovému festivalu.
4: Václav Vorlíček se s Milošem Macourkem seznámil ve vlaku na Zlínský filmový festival.
1: Miloše Macourka manželka vybavila na cestu svačinkou a Václav Vorlíček žádnou neměl.
4: No a tak se oni podělili a myslím si, že vzniklo přátelství, které trvalo mnoho desítek let a bylo velmi, velmi plodné.
5: Tak my tady zrovna instalujeme výstavu plakátů, je jich tu 20.
1: Vysvětluje mi dramaturg doprovodného programu Jakub Holcman.
5: Vám ukážu kouzelný prsten Arabely, který funguje tak, že když si ho nasadíte na prst a otočíte, tak si musíte zároveň něco přát a ono se vám to splní. Vždycky všechno.
6: Co jste si aktuálně přál?
5: Ať dobré počasí.
1: Zlínský festival kromě výstavy připomene Miloše Macourka i besedami. Arabella i Saxána, tedy jejich představitelky Jana Naďová a Petra Černocká, přijedou osobně. A samozřejmě diváci nepřijdou ani o filmy. Třeba o...
7: Pane, vy jste vdova.
1: Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
8: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: řadu se dostávají informace o počasí, tentokrát podrobné. Tím naznačuju, že si vezmu taky odbornou pomoc. Předpověď na několik dalších dnů má pro nás připravenou meteorolog Mojmír Martan. Zdravím vás do Brna a přeju dobré ráno.
1: Pěkné ráno.
0: Jak bude probíhat čtvrtek v kompletním pohledu? Nakolik se projeví ta zmíněná studená fronta?
1: Tak musíme počítat, že bude chladněji než včera. Včera jsme měli na většině kraje letní dny a dokonce v Holešově i den protropický. Dnes letních hodnot nedosáhneme. Čekáme, že odpolední teploty budou jen 19 až 22 stupňů, na Vsetínsku lokálně jen 17. Nicméně čeká nás jasná obloha. V průběhu dne se vytvoří jen drobná kupovitá oblačnost, která se večer rozpadne.
0: Když si ještě doplníme biozátěž, jaké tam patří číslo?
1: Tam patří jednička, mírná zátěž, a zapomněl jsem doplnit vítr. Ten teď po ránu vane slabý, přes den povane mírný severních směrů, večer opět zeslábne.
0: Už se dostáváme k pátku. Jak vypadá předpověď na finále pracovního týdne?
1: Tak pátek bude ve znamení jasné oblohy nebo jen malé průsvitné oblačnosti. Ráno bude opět chladné s teplotami 9 až 6 stupňů, v údolích ojediněle až 3. Také v noci a ráno čekáme bezvětří nebo jen slabý proměnlivý vítr. Zítra odpoledne se teploty dostanou na 22 až 25 stupňů. Vítr čekáme slabý proměnlivý nebo severozápadní.
0: Protože se blíží víkend, jsme samozřejmě zvědaví i na oba volné dny, a proto si naznačme, jak bude probíhat sobota a neděle, poslední květnové dny.
1: Tak sobota bude zpočátku ve znamení zmenšené oblačnosti, ale ta bude postupně od severozápadu přibývat. No a odpoledne se můžeme s velkou pravděpodobností dočkat přehánek, případně i nějaké té bouřky. Ranní teploty 11 až 7, odpolední 23 až 27 stupňů, zpočátku slabý, postupně mírný západní nebo severozápadní vítr může v přeháněkách a bouřkách přechodně zesilovat. Neděle ta bude v podobném duchu. V noci a ráno může být i polojasno, jinak oblačno až zataženo, a také v neděli se budou od západu rozšiřovat dešťové srážky, odpoledne a večer i s možností bouřek. Teploty budou velmi podobné. Ráno 11 až 7, odpoledne 23 až 27 stupňů.
0: Na závěr trochu obvyklé historie. Prozraďte, Mojmíre, prosím, jaké rekordní teploty máte v archivních materiálech pro 28. květen ve Zlínském kraji.
1: Nejtepleji bylo v roce 1931 na stanici Zdounky na Kroměřížsku, a to rovných 34 stupňů. Nejchladněji potom bylo na stanici Huslenky Kychová v roce 1977, a to minus 1,8 stupně Celsia.
0: Meteorolog Mojmír Martan za Český rozhlas Zlín za podrobnou předpověď děkuju. Mějte se hezky a zase brzy naslyšenou.
1: Naslyšenou, hezký den.
2: Zlín si mladá herečka Sára Korbelová zamilovala. Ať už při natáčení seriálu Sex Clock nebo v loni jako Youngstar Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež. S jakými pocity přijíždí do Zlína letos? Jaké jsou její plány v herectví a coachingu dětských herců? Zeptám se jí při speciálním festivalovém vysílání v obchodním centru Zlaté jablko již 28. května. Naslyšenou se těší Markéta Macháčková.
3: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. 'Osobnosti Česka'. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
3: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: 6,5 minuty do půl deváté, na chvíli se vrátíme do historie. Budova radnice ve Zlíně měla být nejen správním centrem, ale i symbolem sebevědomí moderního Zlína. Vyrostla na místě původní radnice na počátku 20. století. Na svoji dobu to byla velmi nákladná stavba, kterou kritizoval Tomáš Baťa. Proč? O historii této památky natáčela redaktorka Silvie Pospíšilová, tak teď si ty důvody všechny poslechneme.
1: Už více než 100 let je dominantou zlínského náměstí míru radnice. Byla postavena v roce 1923 na místě původní vyhořelé.
2: Radnice už byla ve velmi špatném stavu a chtěli novou radnici tady radní po vzniku republiky. Takže pak se vyhlásila soutěž, která byla v roce 1920 a té se zúčastnilo několik firem a několik architektů a vyhrál to projekt Františka Lidie Gahury, místního zlínského rodáka, tehdy ještě studenta na Akademii výtvarných umění v Praze.
1: Přibližuje historička umění Ladislava Horňákova. Rok poté, co výběrové řízení bylo ukončeno, stará radnice za podivných okolností vyhořela.
2: V těch dobových materiálech se píše, že pak bylo zastaveno pátrání po žhářích, takže možná nevyhořela úplně zcela jako náhodou, protože radní už neměli trpělivost tím, že žádali, aby byla postavena nová radnice a nechtěla jim to jako centrální vláda povolit. Takže vlastně možná tomu bylo pomoženo, možná ne, ale už měli soutěž předtím a měli vybrán i projekt.
1: Čím tak zaujal návrh mladého studenta architektury, tehdy ještě neznámého Františka Lidie Gahury? Odpovídá Ladislava Horňáková.
2: Navazoval na historické náměstí a možná se inspiroval i znakem Zlína, kde byla ta věž, takže Zlíňákům to možná připomínalo i jako vlastně ten zlínský znak. A také tím, že to byl žák Kotěry Plečníka a uplatnil tam celou řadu prvků, které v té době byly známé, módní pro ten Zlín. To byl zřejmě nadstandard velký, protože v té době tady stála jenom záložna a obecná škola nová. A jinak to byly staré budovy, že některé pocházely až z toho 16. 17. století.
1: Budova je postavena v klasické moderně z prvky rondokubismu. Gahura uplatňoval při stavbě hodně místní materiály. Výsledek působil reprezentativně, ale zároveň střídmě.
2: Byla to taková důstojná dominanta na tom náměstí.
1: Když se člověk postaví k radnici čelem, na první pohled zaujme to podloubí s těmi oblouky.
2: Gahura chtěla, aby ten vstup byl nějaký monumentální, zajímavý.
1: Hlavním prvkem vnitřního prostoru je dvouramenné schodiště z hnědorůžového mramoru s mosaznými detaily. Jedna z nejcennějších částí interiéru je obřadní síň s kazetovým stropem. Projekt byl na svou dobu velmi nákladný. Pokračuje historička.
2: Bylo to přes 6 milionů korun, což pak kritizoval při své volební kampani právě nastupující starosta Tomáš Baťa.
1: Záhy ale změnil názor.
2: Když potom na radnici opravdu nastoupil po volbách, tak vlastně zjistili, že ta radnice je důstojná, reprezentativní a v podstatě jako není nějak naddimenzovaná, ani není nějak drahá na to, co jako potom plnila za funkce.
1: Na severní straně budovy je umístěna socha kováře, která je také dílem Františka Lidie Gahury. Nabízí se otázka, proč kovář a ne švec, který je pro Zlín tak typický.
2: Protože to byla ulice Kovářská.
1: Dodává historička umění Ladislava Horňáková. Ze Zlína Silvie Pospíšilová, Český rozhlas.

0: Je tu týden s Teskomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Zlín. Krátké zprávy.
1: U zpráv vás vítá Barbora Hejtmánková. Dobré ráno. Začala demolice objektu bývalé restaurace Sýpka v Otrokovicích. Následně tady začne příprava území pro rezidenční výstavbu. Podle projektu soukromého investora by tady měl vzniknout 6podlažní bytový dům s 95 byty. Demolice původního objektu a navazující práce budou probíhat přibližně do konce října. Valašské Meziříčí se zítra zapojí do festivalu muzejních nocí. Akce propojí 27 kulturních institucí ve městě. Tradičně k ním patří i Muzeum regionu Valašsko, které podle mluvčího Jiřího Koňaříka nabídne program v kostele Nejsvětější Trojce i v zámku Kinských. Návštěvníci budou moci využít silniční vláček, který je mezi festivalovými zastávkami proveze. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO dnes společně s ministrem životního prostředí Igorem Červeným z motoristů oznámí kompletní podmínky programu Nová zelená úsporám. Zatím je jisté, že v programu bude možné čerpat na renovace domů bezúročný úvěr. Přímou dotaci získají oproti minulosti už jen nízkopříjmové domácnosti v programu Nová zelená úsporám Light. Izraelská armáda vyzvala obyvatele 300 vesnic libanonského území, aby se evakuovali ze svých domovů. Oznámila, že se chystá zaútočit na cíle ozbrojené organizace Hizballáh. Lidé se mají přesunout na sever za řeku Záhraný. Od začátku příměří ze 17. dubna je to největší izraelská evakuační výzva. Dnes bude v regionu jasno, během dne se může tvořit drobná oblačnost, večer bude opět jasno. Aktuální teploty jsou mezi 10 až 15 stupni, nejvyšší teploty budou mezi 17 až 22 stupni, vítr povane slabý.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
1: Trolejbus a osobní auto se srazily v ulici Zálešná ve Zlíně. Dvě osobní auta havarovala v ulici Sokolská ve Valašském Meziříčí. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má opět slovo Petr Uhřík.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: K datu 28. května ještě přidám důležitou poznámku. Svátek oslaví muži jménem Vilém. Svému nositeli přináší mimo jiné pevnou vůli a odhodlání. Vilém je zásadovým člověkem, který dokáže překonat všechny překážky, aby dosáhl vytyčeného cíle. Aspoň tak to já chápu původní germánský význam. Oslavenců máme v republice bezmála 7 000. Gratuluju, pánové, a přidávám písničku Petra Muka.

0: Pokud posloucháte moje drobné hudební výlety pravidelně, tak víte, že jsme si včera připomněli Martina Kučaje, skupinu Proud, Ostravu, jako jednu z hudebních líhní talentů. Pro dnešek opět zvolím podobnou lokalitu a že je Pavel Dobeš synek z Fritku Místku, to je patrné z celkového projevu. Jak spustí, hned poznáte, stačí pár taktů, o koho jde, a to nemusíte být nějakým specialistou na muziku. Původní profesí elektromontér vystřídal několik dalších povolání, dělal strojníka, energetika i dělníka u Vysoké Pece, no ale to už je samozřejmě dávná historie. Když jsme spolu kdysi vedli rozhovor, tak si vzpomínám, že mi řekl, jediná písnička, která na mém koncertě nesmí nikdy chybět, kterou nesmím vynechat, je Jarmila. To by mu prý fanoušci neodpustili. Víme, že Pavel Dobeš umí odvyprávět celé příběhy, povedlo se mu dokonce napsat písničku, ve které není ani jedno jediné sloveso. A pro své příznivce vydal i zpěvník s největšími hity, toho folkařům jistě nemusím připomínat.
1: Cukrárna Petra Uhříka.

kraj. Pohostil mě slivovici, představil mě mářce, posadil mě na lavici z dubového pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

0: si kšandy, lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Za malý okamžik bude 8:45, stále posloucháte Český rozhlas Zlín a projdeme si informace od meteorologů, pravidelnou krátkou předpověď i tentokrát otevřu ranními teplotami.
2: Počasí.
1: V těchto chvílích už se pohybujeme ve Zlínském kraji mezi 10 a 15 stupni. Očekávejme jasno. Během dne se sice vytvoří drobná kupovitá oblačnost, ale večer nastane znovu jasno na obloze. Nejvyšší teploty 19 až 22 stupňů, na Vsetínsku to bude lokálně kolem 17, k tomu povane slabý přes den mírný vítr severních směrů rychlostí 2 až 6 metrů za sekundu. Večer ještě vítr zeslábne. Velmi dobré máme rozptylové podmínky už teď a vydrží až do konce dne. Biozátěž pouze mírná na jedničce.
2: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
3: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
2: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.

Ještě jednou připomenu, 28. květen v kalendáři začíná 66. ročník Zlín Film Festivalu. A Český rozhlas Zlín během celé akce vysílá dopoledne i odpoledne živě ze studia v obchodním centru Zlaté jablko. Dnes konkrétně mezi 10. a 12. hodinou, tak například můžete zažít živé vysílání Markéty Macháčkové. Jejím hostem bude po 11. hodině herečka Klára Korbelová. Odpoledne v 14:30 pak Pavel Vacek přivítá, jak mám informace, Vicu Kerekeš. A v parku Komenského rozhodně navštivte rozhlasový komamodul a dílnu Českého rozhlasu Zlín, kde si celý týden můžete natočit vlastní rozhovor se známými osobnostmi anebo festivalové zprávy, setkat se s moderátorskými kolegy. Dnes se tam na vás těšíme od 9 do 13 a potom od 14 do 19 hodin. Já zase na svém stabilním místě za mixpultem a mikrofonem zítra od 5. raní. Zdraví vás, milí posluchači, Petr Uhřík, přeju krásný pohodový den.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lidé ve Zlíně musí ode dneška počítat s omezením parkování v centru města kvůli filmovému festivalu. Rožnov pod Radhoštěm plánuje nahradit nevyhovující podchod pod železnicí. Fotbalisté Slovácka zahájili baráž první výhrou 4-1. Dnes bude v regionu jasno, s teplotami až 22 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Zlín s Barborou Hejtmánkovou. Dobré ráno. Ve Zlíně začínají kvůli filmovému festivalu platit dopravní omezení spojená hlavně se zákazem zastavení na několika místech v centru města. Týkají se například ulic Hradská, Bartošova, Sadová nebo Soudní a také okolí náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Za porušení dočasného dopravního značení hrozí řidičům pokuta až 5 000 korun. Kde můžou lidé během festivalu využít náhradní parkování, přibližuje mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.
2: K dispozici je například parkoviště na ulici Březnická, v Gahurově ulici nebo pod kostelem na třídě Tomáše Bati. Využít lze také parkovací dům u krajského úřadu, u autobusového nádraží nebo na ulici Kvítková.
0: Rožnov pod Radhoštěm připravuje ve spolupráci se správou železnic stavbu nového přejezdu s bezpečným přechodem pro chodce i cyklisty. Radnice už má hotovou variantní studii, kterou projednali zástupci města i přilehlého průmyslového areálu. Podle nezávislého starosty Jana Kučery o konečné podobě rozhodnou výsledky dopravního měření.
3: Místo podchodu chceme bezpečný přechod a jednosměrný přejezd pro automobily a v téhle fázi se stále diskutuje, jestli kterým směrem by ta jednosměrka měla vést, jestli od komunikace 1/35 na sever anebo naopak. Před létem bychom měli vědět výsledky a dojít k finálnímu rozhodnutí.
0: Počet dětí s individuálním vzděláváním v Česku roste. V tomto školním roce je k takzvanému domácímu vzdělávání zapsaných přes 7,5 tisíce žáků. Rodiny k tomu vedou různé důvody, včetně třeba psychických obtíží dětí nebo snaha přizpůsobit výuku jejich potřebám. Domácí vzdělávání neznamená jen učení doma. Část dětí dochází do komunitních skupin nebo alternativních škol.
1: Sport.
0: Fotbalisté Slovácka v úvodním duelu baráže o účast v příští prvoligové sezóně vyhráli na hřišti Artisu Brno 4-1. Před nedělní domácí odvetou je tak mužstvo z Uherského Hradiště blízko k setrvání v nejvyšší soutěži. Trenér Roman Skuhravý ale odmítá, že už je baráž rozhodnutá.
4: Věřte, že tu zodpovědnost, jakou cítím 6 měsíců vůči uklízečkám, vůči fanouškům, vůči klubu, vůči hráčům, tak je strašně jakoby vyčerpávající a nemám po tomhle zápase nárok na to, abych prožíval nějakou euforii.
1: Počasí.
0: Dnes bude v regionu jasno, odpoledne mírně oblačno, večer se opět vyjasní, nejvyšší teploty mezi 17 až 22 stupni, vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Aktuálně se Zlínským krajem projíždí bez hlášených nehod. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín začínají srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Nejdřív zdravím zejména každičkého Viléma. Ten si teď či o půlnoci k svátku připít bude moci. Jenom však teď dopoledne náladu mu píseň zvedne. Už za chvíli každý tuší, vypustím ji do ovzduší. Kopec chuti do života, nechť vám dodá každá nota. Energii lze z nich sát, jednou minut 60. Ano, je přesně tolik hodin, kolik právě je. A to je ten správný čas. Pro srdcovky Zdeňka Junáka.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Noś, moi milí posluchači, vítejte v srdcovkách Zdeňka Junáka. Dneska máme čtvrtek 28. května roku 2026, máme krásné jaro, v Brně máme slunečno, bude teplo, sice se říkají, slibují, že zaprší, možná ke konci týdne, ale pak zase se má oteplit, no prostě, když je teplo a slunce svítí, taky ta příroda potřebuje trošku zavlažit, je to tak. Dneska mají svátek chlapci, muži, kluci, křestního jména Vilém, takže všem Vildům, Vilémům, Vilémkám, Vilémkům, nebo jak jim říkáte, všem vinčujeme všechno nejlepší. No a už tady mám první přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Prosím o písničku Žal se odkládá pro svého dlouholetého kamaráda Karla z Břeclavy. Karlíku, díky za všechny naše rozhovory, kafe i vzpomínky. S tebou člověk ví, že na nic není sám. Hana Pololáníková. Milá paní Haničko, dobrý kamarád, važte si takového kamaráda. No a vybrala jste mu písničku, takže Jiří Korn, Žal se odkládá.
1: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.

0: Nož, moji milí posluchači, samozřejmě žal se odkládá, zpíval Jiří Korn, a já ho dneska opravdu, opravdu odložím, protože teď mám tady takovou milou povinnost. On totiž dneska, tedy přesněji 28. května roku 1951, v Kutné Hoře se narodil můj kolega, herec, úžasný herec, Sváťa Skopal. Svatopluk Skopal dneska slaví nádherných 75 let. A my jsme se spolu potkali na Janáčkově akademii muzických umění, protože de facto jsme byli spolužáci. Sváťa byl druhák, já byl prvák a opravdu byla nezapomenutelná dvojice s Pavlem Čmaňou Zedníčkem, kteří na té chodbě vždycky mezi těma různýma pauzičkama mezi výukou a podobně dělali takový skopičinky, že člověk opravdu se smál a bylo to úžasné. Se Sváťou Skopalem jsem se poprvé setkal před, bych řekl, filmovou kamerou, a to ve filmu Láska, vzdor a smrt v režii Evy Márie Bergrové. To byl takový studentský film, ona byla renomovaná režisérka z Barrandova, ale my jsme tenkrát byli ještě studenti JAMU, protože to se psal rok 1976 a Sváťa tam hrál hlavního mládence a jeho partnerku hrála moje spolužečka Zdena Haláková. A byl to takový romantický příběh, film, který byl plné hudby a veršů Ev Buriana. A ty verše říkali pan Petr Hančinec a Jorga Kotrbová. Tak tam jsme se setkali poprvé, tedy myslím jako před kamerou. No a potom já Sváťa po škole nastoupil do činohry Státního divadla Brno, dneska Mahenova divadla, tedy promiňte, Národního divadla. A já jsem šel po škole do Zlína, do Gotwaldova, a po roce jsem se vrátil sem do Brna, nastoupil jsem taky do činohry a to už Sváťa odcházel. Taky díky němu jsem se do té Mahenky dostal, protože se uvolnilo místo. To tak tenkrát bylo. A v Mahence na scéně divadelní jsme se setkali v jedné inscenace Rý Blas. A potom Sváťa už odešel do Vinohradského divadla, kde je doposud. Dlouho jsme se neviděli a musím říci, že tedy sleduju jeho kroky, protože natočil spoustu v seriálu, ať už je to Sanitka, nebo Synové a dcery Jakuba Skláře, nebo Ta krásná dlouhá míle. No a teď momentálně se taky prýzuje takový retro seriál Vyprávěj, v které hraje jednu z hlavních rolí. Sváťo, co ti popřát? Hlavně pevné zdraví, ještě spoustu krásných rolí a hlavně, co si na tobě opravdu velmi vážím, nejen samozřejmě tvého hereckého talentu, to je bez naděje, to je bez debat, ale to, že ty si dodneška v tom přetechnizovaném světě vydržel bez mobilu. Ty nemáš mobil, nemáš internet, nemáš žádné facebookové stránky, žádný Instagram, a pokud vím, tak si po svém tátovi, režiséru Svatopluku Skopalovi, zdědil chatičku tady někde na Vysočině, kde doposud nemáš elektřinu a donedávna si tam prý neměl ani vodu. Teď už prý tam máš, ale je to studna. Normálně, kdy vyjdeš ven, zapumpuješ si a máš nějakou tu vodu. To je obdivuhodné, že se nenechal zlomit těmito výdobytky nové doby. Takže všecko nejlepší, spoustu čarokrásných dnů, které máš před sebou, pevné zdraví, ještě pěkné role na scéně Vinohradského divadla a taky před televizní či filmovou kamerou. Měj se moc a moc hezky a opatruj se. A už ti posílám písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

Písnička dozněla a já mám pro vás další přáníčko, tentokrát z webového formuláře, které zní takto. Ráda bych poslala nějakou písničku od Zuzany Navarové svému synovi Vilémovi. Mám ho moc ráda. Z Valašska do východních Čech zdraví máma Lada. Milá paní Lado, rád zahrají pro vašeho syna písničku od Zuzany Navarové. Vy jste ji nevybrala, ale já jsem vám vybral krásnou písničku z jejího repertoáru. Má název Kočky. Český rozhlas.

0: Písnička dozněla, máme něco 9:55 a já už pro vás mám čtvrteční indicí do celotýdenní hádanky Kdo, kdy, kde. Já jen připomínám, že tahleta indicie čtvrteční je poslední pro tento týden výjimečně, protože otajňovat celotýdenní hádanku budeme už zítra. Takže já jen připomínám, že tuhletu hádanku pro vás každý týden připravuje editor Českého rozhlasu Brno Miloš Šenkýř. To hádání spočívá v tom, že každý všední den od pondělí do pátku vám přečtu jednu indicii. Vy pak v pátek to všecičko dáte dohromady, promyslíte, proškrtáte, potrhnete, sečtete a z toho vám vyjde výsledek. A ten mi prosím pošlete na mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz. Do předmětu napište heslo soutěž a hlavně nezapomeňte připojit vaši korespondenční adresu, protože z vás, co uhodnete správně, pak vylosujeme jednoho šťastného výherce, který jako cenu obdrží knihu s názvem Lípy vlídné i majestátní. Tak. Dnešní, tedy čtvrteční indicie zní takto. 13. červenec, to je den se jménem právě tak mému notování. A my se ptáme, kterou ženu všechny indicie z tohoto týdne spojují? Opakuji čtvrteční indicii. 13. červenec, to je den se jménem právě tak mému notování. A my se ptáme, kterou ženu všechny indicie z tohoto týdne spojují? Tak to byla poslední čtvrteční indicie pro tento týden, výjimečně poslední, a už vám pouštím Marii Rotrovou.
1: Český rozhlas Zlín. Srdcovky.

0: Písnička dozněla, Karel Gott, Si krásná, dívám se na hodiny, co nevidět bude 9:45 a mám pro vás ještě jedno přáníčko z mailové adresy a to zní takto. Dobrý den, prosím o zahrání pro mého vnuka Honzíka z Rosic, který právě dokončuje první třídu. Ať se mu ve škole daří dál a má samé jedničky, posílá babička Marie z Brna. Milá paní Marie, rád zahrají pro vašeho vnuka, tak nejen, jako ať má samé jedničky v první třídě, musí mít samé jedničky pořád, viď, milý Honzíku, ono to ve škole půjde. Samozřejmě, že to jde. No a babička ti písničku nevybrala, ale já tady mám jednu hezkou, tak já ti ji posílám.
1: Český rozhlas Zlín.

připomínky, řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: Nož, moji milí, Pavol Hamel a jeho učitelka tanca dotančili aj s dnešními srdcovkami zdárně do svého cíle. Ale jakým jim dobrým zvykem, vy na to čekáte, ještě vám zopakují čtvrteční indicii pro tento týden. Jenom opakuji, že to je poslední indicie pro tento týden, výjimečně. Zní takto, 13. červenec, to je den se jménem právě tak k mému notování. A my se ptáme, kterou ženu všechny indicie z tohoto týdne spojují? Takže to byla čtvrteční indicie, více už se ode mě nedovíte, žádnou novou indicii pro vás nemám a zítra odtajníme celotýdenní hádanku kdo, kdy, kde. A jen připomínám, moji milí, pokud chcete, abych vám zahrál na přání písničku, nejenže by bylo hezké, když si vyberete, když to nenecháte na mě, je to hezčí, tak mě to musíte dát všechno vědět. A máte tyto možnosti. Buď mi své přání namluvíte na telefonní záznamník s číslem 737 250 358. Záznamník je vám k dispozici non-stop. Nebo mě to můžete dát vědět přes e-mailovou adresu srdcovky@rozhlas.cz a nebo přes webový formulář, který najdete na našich webových stránkách brno.rozhlas.cz nebo zlín.rozhlas.cz. A pokud chcete zařadit přání v konkrétní den a chcete konkrétní písničku, prosím pěkně, dejte mi to vědět s dostatečným předstihem, abychom to všechno stačili zorganizovat a do playlistu, jak se říká, zařadit. To je pro dnešek všechno. Mějte se moc a moc hezky, užijte si dnešní hezký den a zítra v pátek po 9. hodině opět. Naschledanou.
1: Český rozhlas Zlín.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Začíná 66. ročník Zlín Film Festivalu. Nabídne přes 300 snímků pro děti a mládež. Uherské Hradiště ocenilo kloboučnici Danu Štětinovou a malířku kraslic Naďu Kubisovou cenou Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové kultury. Ve čtvrtfinále mistrovství světa nastoupí hokejová reprezentace dnes odpoledne proti Finsku. Dnes bude oblačno s teplotami do 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Barbora Hejtmánková. Pěkné dopoledne. Premiérou českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží začne dnes dopoledne Zlín Film Festival. 66. ročník přehlídky dětských filmů nabídne na 300 snímků z rekordních 57 zemí.
3: My se samozřejmě snažíme vybírat filmy, které mají pozitivní a optimistické poselství, protože v dnešní době ty děti a nejenom děti čelíme náročnému světu.
4: Zdůvodňuje výběr zahajovacího filmu umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová. Letošní ročník připomene z té narozeniny Loutky Hurvínka. Ten se už dopoledne projde po červeném koberci a z pódia si odnese cenu prezidenta festivalu Zlatý střevíček.
5: 7 hodin je vstávat.
4: Novinkou v programu pro veřejnost bude večerní zahajovací projekce. Diváky čeká premiéra španělského filmu Holky z jiné ligy. První den pak večer uzavře koncert kapely Monkey Business. Tomáš Maleček, Český rozhlas.
2: Uherské Hradiště letos po 21. předávalo ceny Vladimíra Bouška za zachování a rozvoj tradičních lidových řemesel. Ocenění v úterý převzaly dvě ženy. První je Dana Štětinová, která se věnuje výrobě krojových a historických klobouků. Druhou je Naďa Kubisová, ta vyrábí batikované novoveské kraslice.
6: Řemeslné práce oceněných osobností jsou během roku pravidelně k vidění na jarmarcích, festivalech a výstavách. Cenu Vladimíra Boučka zavedlo město v roce 2005 s cílem uchovat kulturní odkaz Slovácka. Za 21 let udělilo Uherské Hradiště uznání 55 lidem. Karolína Macejová, Český rozhlas.
2: Čeští zemědělci kvůli nedostatku srážek čekají nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc. Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice.
1: Sport.
2: Hokejovou reprezentaci čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Hrát se začne v 16 hodin a 20 minut. Nejen o soupeři mluví útočník David Tomášek.
7: Bude hodně důležitý vést, no, si myslím, dostat se do nějakého trháku proti těm Finům, protože tu defenzivu vůbec na tom větším hřišti tady v tom turnaji je velmi těžký dohánět. To jsme se přesvědčili už několikrát.
2: Čtvrtfinále mistrovství světa Česko-Finsko bude vysílat v přímém přenosu Radiožurnál i digitální Radiožurnál Sport. Zápas začne v Curychu v 16:20.
1: Počasí.
2: Dnes bude v regionu jasno, odpoledne mírně oblačno, večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty budou mezi 17 až 22 stupni, vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na křižovatce třídy Tomáše Bati a Podvesné u Lidlu ve Zlíně řídí provoz policisté. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a začíná dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Milí posluchači Českého rozhlasu Zlín, k vám, kteří jste teď u svých rozhlasových přijímačů u sebe doma, na zahradě nebo v práci, prostě kdekoliv nás posloucháte, přibyli i všichni, kteří nás právě poslouchají a právě procházejí obchodním centrem Zlaté jablko ve Zlíně. Ve čtvrtek 28. května totiž začíná 66. Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež ve Zlíně. No a my pro vás po celou dobu festivalu vysíláme ne ze studia ve vile Jana Antonína Bati, kousek odsud, ale jsme právě tady v obchodním centru Zlaté jablko uprostřed festivalového dění. No a kromě živého odpoledního i dopoledního vysílání a aktuálních zpráv z našeho regionu nás můžete potkat i v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu. A právě odtamtud se nám přihlásí před půl jedenáctou moje kolegyně, moderátorka Anna Randárová. Ještě předtím si budu povídat s mojí regionální stopařkou, mojí kolegyní Petrou Sedláčkovou, která už tady pomaličku přešlapuje, už se těší na náš vstup a budeme si povídat o tom, kam dnes odpoledne s mikrofonem vyrazí. A protože jsme na festivalu filmu pro děti a mládež, už v 11 hodin na židli přede mnou se posadí mladá herečka Sára Korbelová. Tady ve Zlíně byla před časem jako doma, a to kvůli natáčení seriálu Sex O'Clock. A navíc před rokem byla festivalovou Young Star. Tak zůstaňte s námi a ještě jednou krásné dopoledne ve čtvrtek 28. května.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Regionální stopař.
1: Festival ZUŠ Open dnes rozezvočí nádvoří nového kláštera v Napajedlích. Žáci a učitelé základní umělecké školy Rudolfa Firkušného tam totiž vystoupí na hudebním podvečeru pod širým nebem. A právě na něj zamíří dnes odpoledne i naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková, která tu už se mnou sedí ve studiu ve Zlatém jablku ve Zlíně. Tak Petro, dobré dopoledne.
2: Krásné dopoledne. Jak už bylo řečeno, dnes se vydám do Napajedel na open air koncert základní umělecké školy Rudolfa Firkušného. V programu, který začne v 17 hodin, se představí školní soubory, ZUŠ kapela nebo žáci bicího oddělení.
1: Festival ZUŠ Open chce veřejnosti ukázat, jak pestré je základní umělecké vzdělávání. Co všechno vlastně napajedelská ZUŠka nabízí?
2: Základní umělecká škola Rudolfa Firkušného nabízí výtvarný a hudební obor. No a právě ten druhý zmiňovaný je velmi obsáhlý. Učí se zde například klasicky hrát na kytaru, na klavír, housle nebo dechové nástroje. Škola ale nabízí také sólový zpěv, elektrickou kytaru nebo třeba hru na bicí nástroje.
1: Ty v rámci festivalu ZUŠ Open představuješ našim posluchačům různé umělecké obory, které se vyučují na základních uměleckých školách ve Zlínském kraji. Minulý týden to byl literárně dramatický obor v Uherském Hradišti. Co je na řadě dnes?
2: Vzhledem k tomu, že se chystám na koncert, budeme mluvit o oboru hudebním. Pobavím se s učitelem bicích nástrojů Alexandrem Kunertem o tom, pro koho je tento obor hodný a co všechno se děti při studiu naučí. No a představím také absolventa hry na bicí Romana Kolaříka, který dnes na koncertě vystoupí. Prozradí nám třeba i to, co mu studium na ZUŠce dalo a jak dnes využívá znalost hry na bicí ve své kapele.
1: Petro, kdy se nám z Napajedel přihlásíš do vysílání Českého rozhlasu Zlín?
2: Přímo z koncertu Napajedelské základní umělecké školy se ohlásím krátce po 5. hodině.
1: Petro, my ti děkujeme a přejeme hezký hudební zážitek a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková, která se s námi dnes spojí z festivalu ZUŠ Open v Napajedlích. A do budoucna může zavítat taky na vaši akci. Zajímavé tipy, Petře, posílejte na e-mail stopař.zlin@rozhlas.cz.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Jak souvisí vila Tomáše Bati, zlínská nemocnice a rok 1926, kdy Tomáš Baťa slavil své 50. narozeniny? Právě ve své vile, totiž 1. května onoho roku, oslavenec oznámil dar 1 000 000 korun na stavbu zdravotnického zařízení, které brzy oslaví už 100 let od svého založení. Další z reportáží s Markétou Macháčkovou a Zdeňkem Urbanovským poslouchejte v cyklu Tomáš Baťa známý neznámý už ve čtvrtek před 15:30 odpoledne.
1: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými, Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi a nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví jeho zakladatel Martin Juřík. V neděli 31. května se na vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín od 17 hodin těší váš průvodce Natuře v kultuře Pavel Vacek.
2: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Zlín pro vás při příležitosti Zlín Film Festivalu vysílá ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Potkat nás můžete ale také v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu. Programem tam dnes provází moderátorka Anna Randárová, se kterou jsme už ve spojení. Dobré dopoledne, Aničko.
1: Pěkné dopoledne, zdravím tebe i všechny naše posluchače.
0: Já jsem moc ráda, že jsme se s tebou spojili, spojení funguje, tak se těším, že si popovídáme o tom, co vlastně všechny, kteří do parku Komenského zavítají, čeká. Jaká je tam zatím nálada v rozhlasové dílně?
1: Musím říct, že nálada je krásná. Už proběhlo několik setkání a to musím říct, že hosty všech věkových kategorií, takže pokud někdo bude mít cestu kolem našeho komamodu v parku Komenského, tak se určitě za námi zastavte, protože je to opravdu moc dobře.
0: Co všechno tam můžou vlastně příchozí zažít?
1: Mohou si vlastně vyzkoušet naši práci. Můžou si vyzkoušet, jaké to je být zprávařem v Českém rozhlase Zlína a přečíst si tedy speciální festivalové zprávy. A stejně tak si můžou vyzkoušet práci i nás, moderátorů, a dělat si rozhovor s některou ze zajímavých osobností. Nabídnu třeba i také našeho kolegu Standu Hoška, je tady Pokáč, nebo třeba Šerek pro mladší zájemce. Takže určitě, kdo má chuť a zájem, doraste za námi, anebo třeba jenom pozdravit a popovídat si.
0: Aničko, připomeň vám prosím ještě, kdy je vlastně rozhlasová dílna pro veřejnost tedy otevřená?
1: V průběhu Zlín Film Festivalu je naše rozhlasová dílna otevřená každý všední den, a to od 9 do 13 hodin a potom od 14 do 19 hodin, a o víkendu se na setkání s vámi budeme těšit od 10 do 20 hodin.
0: Říká naše kolegyně moderátorka Anna Randárová, kterou dnes můžete potkat v rozhlasové dílně v parku Komenského ve Zlíně. Aničko, já ti moc děkuji za informace.
1: Já moc děkuji a budu se těšit na setkání.
0: A já připomínám, že po celou dobu festivalu můžete navštívit i naše živé studio v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně, odkud pro vás vysíláme i teď. Budeme tady také odpoledne mezi 14. a 16. hodinou, kdy můj kolega moderátor Pavel Vacek přivítá herečku Vicu Kerekeš.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Pavel Bobek dospíval písničku a my pokračujeme ve vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. Kolem 10:30 už bude čas na kulturní tip pro vás. Pozveme vás na zítřejší noční kulturní program. Koná se totiž Meziříčská muzejní noc ve Valašském Meziříčí, jak jinak. Tak zůstaňte s námi a ještě předtím si ale užijte písničku.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Zlín dospíval Bryan Adams. No a teď už je čas na další příspěvek, a to je kulturní tip. Po celé republice se v průběhu května a června konají takzvané muzejní noci. Pořádají je kulturní instituce ve Zlínském kraji. Do Valašského Meziříčí můžete na tuto noční událost vyrazit už zítra. Jaká lákadla letos Meziříčská muzejní noc nabízí, tak na to se teď zeptám přímo organizátorů. Na telefonu mám Ondřeje Smolku z kulturního zařízení města Valašské Meziříčí. Pane Smolko, dobré dopoledne do Valašského Meziříčí.
1: Dobré dopoledne, zdravím do Zlína.
0: My vás taky zdravíme, no a já se hned na úvod zeptám, protože Meziříčská muzejní noc se koná už po 16. Tak než si řekneme její program, nalákejme posluchače rovnou ze začátku. Jaká největší kulturní lahůdka, novinka, kterou se podařilo letos pro návštěvníky přichystat?
1: Tak já si myslím, že velkým lákadlem je rozhodně premiéra akrobatické a ohňové show Duše místního divadla Falcon, které se uskuteční tady na druhém nádvoří zámku Žerotínu. A pak bych mohl vypíchnout také výstavu loutek a kulis loutkového divadla Pimprlata, která to má k 30. výročí založení souboru.
0: Kulturní událost, která se vlastně zítra bude ve Valašském Meziříčí konat, má sice název Meziříčská muzejní noc, ale rozhodně se nekoná jenom v muzeu. Tak které instituce je možné zítra navštívit?
1: Zapojí se tradičně desítky míst napříč celým městem a návštěvníci mohou zavítat například do Moravské gobelínové manufaktury, do Hvězdárny, do Střední umělecké průmyslové školy Sklářské, do všech galerií, co tady máme v zámku Žerotínu, a také do místních kostelů v rámci Noci kostelů, s ní se spojujeme.
0: Pane Smolko, a jaký kulturní program jednotlivá místa nabídnou?
1: Program je opravdu velmi různorodý. Lidé se mohou těšit na koncerty, na divadelní a loutková představení, na komentované prohlídky, na prohlídky výstav, na workshopy i filmové projekce například v kině. Připravené jsou aktivity pro děti, tvořivé dílny, pozorování noční oblohy či ukázky hutního zpracování skla. Určitě si každý najde něco, co se mu tam bude líbit.
0: Ano, to jsme vybrali, ta největší lákadla, no ale určitě ten program je mnohem bohatší, takže pokud si chceme užít zítřejší vaši meziříčskou noc naplno, kde najdeme užitečné informace o akci?
1: Tak kompletní program i všechny praktické informace najdou návštěvníci na našem webu, který je mmn.kzvalmes.cz, a také na našich sociálních sítích, kde vlastně průběžně zveřejňujeme aktuality a tipy na program. A potom na místě v každých institucích budou letáčky s programy do ruky.
0: Výborně, ale pojďte nám teda ještě aspoň vyjmenovat nějaké střípky z bohatého pátečního programu a nalákat nás.
1: Tak určitě stojí za zmínku hlavní festivalový program tady v zámku Žerotínu, kde vystoupí kapely Zuzi, Rivermont nebo Czech Duskill se Stratosférou. A každoročně je veliký zájem o noční prohlídky právě v Moravské gobelinové manufaktuře. A nebo také právě ukázky zpracování skla ve sklářské škole. A kdo by náhodou chtěl, a nebál se, tak může vystoupat na věž farního kostela.
0: Výborně, já jsem vám skočila do řeči, protože těch věcí, které ve Valašském Meziříčí bude možné navštívit zítra, je opravdu dlouhá řada.
1: Ano.
0: Já bych se vás ještě zeptala, protože muzejní noc ve Valašském Meziříčí má i jednu takovou raritu, a to je doprava mezi jednotlivými místy. Co to je?
1: Ano, už několik let je oblíbenou součástí večera takzvaný noční express, což je silniční vláček, který převáží lidi za celonoční vstupné po jednotlivých institucích, která má udělanou trasu po Valašském Meziříčí a zastavuje co nejblíž těm institucím, které jsou právě večer otevřeny.
0: Pane Smolko, pokud přijedeme do Valašského Meziříčí zdaleka, tak počítáte i s tím, že budeme ve městě parkovat?
1: Počítáme. Vlastně večer už jsou parkoviště zdarma, máme jich tady okolo náměstí dostatečné množství a pokud by náhodou nevyšly, tak v dochozí vzdálenosti je velké parkoviště tady naproti nádraží vlakovému.
0: No a já připomínám, že Meziříčská muzejní noc se koná už zítra, tedy v pátek 29. května od 18 hodin až do půlnoci. Pane Smolko, tak děkuji vám moc za rozhovor a ať se muzejní noc vydaří.
1: Také děkuji za rozhovor a těšíme se na všechny, kdo se přijdou podívat.
2: Český rozhlas Zlín.

od knih k jiným radostem a hlavně nepromarnit žádný den. Tím se řídí knihovnice a spoluautorka Slavné noci s Andersenem Hana Hanáčková z Nedakonic. V pořadu Naplno s Věrou Hotařovou s nadšením vyprávěla o svém působení v Uherskohradišťské knihovně i ostatních zálibách, které jí dělají šťastnou. Rozhovor najdete na našich stránkách a v podcastových aplikacích.

0: bránit myšlence vrátit se o nějaký ten rok zpátky, být zase malým klukem, který si rád hraje, který je s tebou.
1: Posloucháte Český rozhlas Zlín, vysílání z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. No a na řadě je další příspěvek. Tu správnou chuť Asie dodá jídlu koření, které vybrat, to vás naučí dnešní Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
2: Babské rady.
3: Jaké jsou nejpoužívanější bylinky na

0: Ti najdou i semínka, která se suší a mají jinou jemně nasládlou chuť. Další výrazná bylinka z Asie je citronová tráva. Svou výraznou citronovou vůní dochucuje pokrmy, ale i parfémy. Vypadá jako šedozelená tráva, povaření se z hotových pokrmů většinou víme. Citronová tráva se skvěle hodí k jídlům s mořskými plody, rybami, lahodí i kokosovému mléku.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Je 10 hodin 52 minuty, ale my tady v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně rozhodně nespíme. Vysíláme pro vás, jsme Český rozhlas Zlín a budeme pro vás vysílat i po celou dobu festivalu. Je 10 hodin 52 minuty, ještě jednou opakuji, se mnou už tu sedí kolega Lukáš Jakubíček, který je připravený s čerstvými zprávami. No a na co se můžete těšit po 11. hodině? Na mladou herečku Sáru Korbelovou. Krásné čtvrteční dopoledne s Českým rozhlasem Zlín vám přeje Markéta Macháčková.
1: Český rozhlas Zlín.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Na letošním Zlín Film Festivalu letos přibudou na chodníku slávy jména herečky Kristýny Badinkové-Novákové a herce Martina Písaříka. Ve Slavičíně na Zlínsku začala rekonstrukce domu dětí a mládeže. Fotbalové Slovácko se přiblížilo záchraně, na úvod baráže porazilo Artis Brno 4-1. Dnes bude v regionu jasno s teplotami do 22 stupňů. Aktuální zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Dobré dopoledne. Ve Zlíně dnes začíná 66. ročník Mezinárodního filmového festivalu pro děti a mládež. Na tamním chodníku slávy přibudou další dvě herecké hvězdy. Své otisky tam zanechají Kristýna Badinková-Nováková a Martin Písařík. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později také v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. Pokračuje umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
3: My to ocenění udílíme osobnostem, které začínaly hrát ve filmu buď jako děti, nebo jako velmi mladí a vlastně v té herecké kariéře stále pokračují. A oba dva tito laureáti to bohatě splňují.
2: Festival potrvá do 3. června. V ulici Osvobození ve Slavičíně na Zlínsku začali dělníci se stavebními pracemi na přístavbě a rekonstrukci domu dětí a mládeže. V současnosti se děti učí v náhradních prostorech. Stavba by měla být hotová do konce letošního roku. Pokračuje starosta města Tomáš Chmela z Hnutí STAN.
4: Přístavba bude spočívat v třech podlažích, které jsou orientovány směrem do dvora. Vznikne 5 nových učeben, nový výtah, nový vstup, zajistíme kompletní bezbariérovost a zasáhneme také do staré části objektu, kde budeme rekonstruovat elektřinu včetně slaboproudu.
2: Podle starosty Chmely část projektu pokryje evropská dotace. Distributoři EGD a PRE musí odmítat část žádostí o připojení nových fotovoltaických elektráren do sítě. Je to kvůli omezeným kapacitám přenosové soustavy a taky enormnímu nárůstu počtu fotovoltaik v posledních letech. Například EGD jen za poslední rok a půl odmítl 17 000 žádostí. PRE distribuce problém řeší v menší míře, nejvíc ale na severovýchodě Prahy. ČES jako třetí distributor na dotazy zatím nereagoval.
1: Sport.
2: Fotbalisté Slovácka na úvod baráže o účast v příští prvoligové sezóně zvítězili na hřišti Artisu Brno 4-1. Tým z Uherského Hradiště přitom dostal úvodní gol a v prvním poločase většinu času bránil. Mluvil o tom záložník Marek Havlík.
5: Když jsem viděl ten první poločas a jak jsme dostali gol, tak jsem nevěřil, že bychom tady vyhráli 4-1, ale naštěstí se nám to podařilo, vedeme 4-1, ale jak říkám, je potřeba to mírnit, protože je poločas a potřebujeme to dotáhnout v neděli.
2: Odveta v Uherském Hradišti je na programu v neděli.
1: Počasí.
2: Během dneška bude v regionu jasno, odpoledne mírně oblačno a večer se opět vyjasní. Nejvyšší teploty budou mezi 17 až 22 stupni a vítr povane slabý.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Na křižovatce třídy Tomáše Bati a ulice Podvesna u Lidlu ve Zlíně řídí provoz policisté. Zprávy Českého rozhlasu Zlín končí a pokračuje dobré dopoledne s Markétou Macháčkovou.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Je 11 hodin a 4 minuty, čtvrtek 28. května. Vy posloucháte Český rozhlas Zlín, který pro vás dnes dopoledne vysílá z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. No a to značí jediné, začíná další ročník Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. No a i proto je mým dnešním hostem v rozhovoru po 11. hodině mladá česká herečka Sára Korbelová. Spolupracuje s divadlem, s filmem, znáte ji třeba ze seriálu Sex O'Clock, ale zkusila si u filmu i úlohu režisérky. No a o tom všem si dnes spolu budeme povídat. Sáro, vítejte ve Zlatém jablku ve Zlíně.
7: Děkuji moc za pozvání a jsem moc ráda, že jsem tady. Krásný den.
6: Výborně, já jsem taky moc ráda. Vy si tady s námi zkusíte živé vysílání přímo z festivalu. Jaký je to pocit tady nakukovat trochu do té rozhlasové práce?
7: Je to úplně něco jiného, ale zatím mě to baví a máte tady příjemnou partu, takže to je fajn.
6: Tak to jsem moc ráda. Sára s námi bude i po písničce.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Dohrála kapela Ready Kirken. Já vás zdravím opět při vysílání Českého rozhlasu Zlín v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně. No a se mnou už tu sedí mladá herečka Sára Korbelová. Sáro, já vás ještě jednou musím pozdravit. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Sáro, já jsem moc ráda, že jste si udělala ve festivalovém programu čas na rozhovor pro rozhlas. Chci se zeptat, protože vy samozřejmě ve Zlíně nejste poprvé a to všichni vaši fanoušci už vědí. S jakými pocity jste přijela letos na festival, protože v loni jste byla jeho young star?
1: Přijela jsem si odpočinout a hlavně se potkat se všema lidma tady ze Zlína, co mám moc ráda. Což už se postupně začíná dít, dneska je furt ještě první den, ale těším se na to asi nejvíc.
0: Když jste přicházela tím městem, tak už jste viděla, že prostě festival je v podstatě už v plném proudu, ač je teprve první den.
1: Ano, ano, ano. Spoustu dětí všude.
0: Spoustu dětí, já věřím, že i spoustu hereckých hvězd, některé z nich budou tady i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, samozřejmě vy jste také herecká hvězda, populární herečka. No a prozraďte mi něco ze svého programu tady, protože to nebudou jenom kafička s hereckými kolegy, ale určitě i nějaký festivalový program.
1: Toho festivalového programu letos nemám tolik, oproti tomu, co minulý rok, kdy jsem to fakt měla nabité, ale... Nevím, vlastně jsem jakoby nedostala žádný konkrétní program, takže nemůžu pozvat na nic šíleného, ale tady.
0: Já si myslím, že návštěvníky už se zorientují postupně v programu a možná
1: asi
0: potom budou i sami vlastně připomínat, kde máte být a kdy.
1: Asi jo.
0: Nicméně těšíte se i na ten program, co se týče filmu? Půjdete se na něco podívat, jestli jste možná neprolistovala program?
1: Už jsem prolistovala a mám vytipovaných pár filmů, ale teda ještě jsem nekoukala, jak moc, jakoby kdy se co promítá, ale chtěla jsem určitě vidět Ministranty, taky mě zaujala Potopa a viděla jsem, že dávají Nahoře nebe v dolině já, co jsem chtěla hrozně dlouho vidět, ještě jsem se k tomu nedostala. Tak to je asi, to jsou takové asi moje top 3 zatím. A samozřejmě si určitě, ráda zajdu podpořit na Plešouny, až se budou promítat, protože můj bracha daboval tu hlavní postavu. A je to takový krátký seriál, ale člověk na to může koukat furt a furt dokola.
0: Myslím, že o vaší v uvozovkách herecké rodině si potom ještě budeme, nebo hereckých sourozencích určitě ještě potom budeme povídat.
1: Ano, následně.
0: Výborně. Děkuju teda za některé z tipů. Využíváte vlastně takto festival i pro sebe z té profesní stránky, abyste se zorientovala třeba v tom, co vlastně se teďka dělá?
1: Určitě. A baví mě, že... Tady festival nabízí i spoustu třeba workshopů nebo besedy třeba s lidma, takže to je vždycky super se inspirovat dál.
0: Vy tady s námi teď nejste jako host náhodně, to rozhodně ne, protože ve Zlíně jste natáčela seriál Sex O'Clock, yes. Takže Zlín v podstatě znáte důvěrně, dá se to tak říct?
1: Ano, troufám se říct, že jo. Dokonce se mi i několikrát stalo, že mám třeba tipy na kavárny a Zlíňáci o nich ani jako neví.
0: No, to jste mi vlastně vzala otázku z úst, protože si říkám, když procházíte Zlínem, jestli vám tak třeba někdy i problesknou takové okamžiky z natáčení, vzpomínky, které se vážou k těm některým místům?
1: Občas jo, ale primárně se to promítá v tom, že vždycky, když výjíždím do Zlína, jak člověk míjí tak tu ceduli s nápisem Zlín, tak nevím, začnu mít strašně dobrý pocit, no. Protože to mám spojený asi nejvíc s tím Sex O'Clockem, že vždycky jsem se sem ráda vracela a mám na tohle místo příjemné vzpomínky.
0: Vy jste zmínila i některé své oblíbené kavárny, které jste určitě při natáčení navštívila dost. Tak řekněte nám aspoň, kde se nachází, nebudeme jí jmenovat, aby jsme některé nepoškodili,
1: ne,
0: ale která místa máte ráda?
1: Já klidně řeknu, ale... Nebo můžu, nesmím?
0: Můžete.
1: Dobře, já řeknu, ale dám zákaz tam chodit, jo? Nebo teda dám zákaz na jeden konkrétní dort.
0: Dobře, ale neříkejte značku a řekněte nám, kde ta kavárna je, kde ji máte ráda.
1: Tak je to kavárna, která se nachází velmi blízko malé scény A mají tam takový banánový dort, já tomu říkám gourmet krtkův dort, ale oni vždycky říkají, že ne, to je banánový dort a je to nejlepší desert, co jsem kdy v životě měla na celém světě. A taky mám ráda kavárnu, která je úplně na opačné straně a je to taková pekárna, industriální.
0: Já myslím, že všichni Zlíňáci už
1: asi
0: ví.
1: Ano, tak to jsou takové moje top dvě a tam jakoby bývám velmi často, když jsem ve Zlíně.
0: Furt, takže vlastně. Tam jste častým hostem. Sára Korbelová nám poradila, kam jít ve Zlíně na kávu, ač je z Prahy, ale ve Zlíně trávila spoustu času. Sára Korbelová s námi bude i po písničce.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Josefa Trojana se v poslední době skloňuje zejména v souvislosti s jeho stvárněním československého krasobruslaře Nepeli ve stejnojmenném filmu. Jak se na roli připravoval a co ho čeká dál, se zeptám ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, a to v rámci filmového festivalu dětí a mládeže. Rozhovor s Josefem Trojanem poslouchejte 29. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
1: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Pokračuje vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně a dnes je mou milou povinností a příležitostí tady přivítat mladou českou herečku Sáru Korbelovou, která nám tady aspoň krásně navazuje ten v té festivalový vibe takzvaně, protože si tady spolu povídáme o herecké práci a ještě dlouho budeme. Sáro, já bych se chtěla zeptat, protože vy vlastně nejste jediná herečka v rodině, je to tak? Mm-hmm.
1: Ano, jsme tři.
0: Jste tři. Vy a?
1: My a?
0: Jupi!
1: Já a moje dva mladší bráchové, Oliver vyskočil a Eliáš vyskočil.
0: Vy jste se k herectví dostala jako 14-letá. Kolik je vašim bratrům? Měli to trošku jinak?
1: Měli to jinak. Oliverovi je teďka 13 a Eliášovi je 18. A vlastně jako každý měl úplně jinou cestu a našel si k tomu cestu sám, že si myslím, že asi třeba trošku jsme se jako ovlivňovali, ale fakt každý měl jako úplně něco jiného, no. Nejlepší byl třeba Oliver, my jsme byli s Eliášem pozvaný na casting na jeden film jako sourozenci a Oliver tomu bylo 5 a hrozně chtěl jít s náma se tam podívat, protože on miloval Lollipop s takovou dětskou skupinou tehdy a že říkal, že ježiš, on tady fotil, já se tam strašně chci jít jako podívat. Tak teda jsme domluvili, že může jít jako dovnitř s náma, aby se podíval, kde fotili ty Lollipops. No a pan režisér se ho zeptal, umíš hrát? A Oliver 5letý, který v životě jako nikdy nehrál. Jo, jasně. No a pak ho vybrali.
0: I taková může být cesta k herectví.
1: Ano, tak třeba takhle, jako on se k tomu dostal, no.
0: Výborně, myslím, že téma dětských herců na festivalu filmů pro děti a mládež určitě není od věci. No ale vy se s dětskými herci setkáváte poměrně často, protože vy jste i dětská koučka.
1: Primárně jsem to dělala v Praze v divadle na Vinohradech, když prostě jsou děti v představení, takže jsem je tam koučovala a starám se o ně během toho představení. Ale teďka teda bohužel vzhledem k mojí vytíženosti a to, že už jsem tak nějak jako víc tíhnu k filmu než k divadlu, tak už to nedělám, bohužel.
0: A myslíte, že se k tomu někdy vrátíte, nebo teď je prostě na programu pouze herectví?
1: Určitě jsem otevřená, ale teď prostě bohužel už na to nemám často dělat nějak pravidelně, no, takže jsem tu práci přenechala zase dál.
0: Ale vy jste mi při písničce prozradila, že úplně jste s tím neskončila, protože vy koučujete přece své dva bratry doma.
1: Ano, oni to po mně chtějí, no, takže to musím dělat. Ale ráda, samozřejmě ráda. Ale je to trošku šikana, no, z mojí strany, protože samozřejmě chci, aby se jim jako, se jim dařilo a aby se cítili dobře v tom, co dělají. Takže je to, občas jsem trošku přísná na ně.
0: Je to pro vás i taková vlastně sebereflexe trochu koučovat děti? Cítíte vy se dobře při tom, když hrajete?
1: Ano, myslím, že jo. A právě to, ta práce s těmi dětmi a dětskými herci si myslím, že mi hrozně dala, protože tím, že ty děti většinou nemají žádnou jako školu a třeba ani tolik zkušeností, tak mi přijde, že jsou o mnoho víc kreativní a kolikrát mají takové jako nápady a myšlenky, co třeba mě by nenapadly, takže mě to hrozně inspirovalo vlastně přistupovat s větším klidem a s otevřenou myslí a nebrat to herectví tak moc vážně ve smyslu, jako aby všechno bylo 100% perfektní, ale dát si trošku prostor pro tu volnost, no.
0: Takže to je trochu takové vaše herecké moto, hrát přirozeně, hrát volně.
1: Doufám, že to tak i působí, ale jo, no, myslím si, že tak já to herectví dělám hlavně, protože to miluju, protože jsem se v tom fakt našla a důležité je pro mě, abych jakoby já s tím výkonem byla spokojená a samozřejmě, aby i třeba divákům to něco přinášelo. Ale nemyslím si, že všechno musí být na 100% perfektní, aby to mělo nějakou citovou hodnotu.
0: Říká nám herečka Sára Korbelová, která je teď s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Sáro, my jsme teď ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, ale jsme také při dění festivalu filmů pro děti a mládež. Filmy pro děti a mládež. Jaké máte ráda, nebo jaké jste měla ráda, když jste byla mladší? Trochu záludná otázka,
1: ano, ale
0: popřemýšlejte.
1: Já vím, že jsem milovala Teletubbies, když jsem byla malá, a Barbie filmy, takový ty animovaný. A z těch českých jsem milovala šíleně smutnou princeznu a prince Večernice třeba. A jak se budí princezna, prostě ty princeznovský filmy.
0: To je poměrně filmová klasika. A vy jste si potom také zahrála jednu princeznu v jedné pohádce. Povězte mi o této spolupráci.
1: To byl splněný sen a přišlo to teda mnohem dřív, než jsem to čekala. To byla štědrovečerní pohádka, myslím 2 roky zpátky, Klíč svatého Petra, a já jsem tam hrála princeznu Violku.
0: Byla to taková první velká zkušenost u filmu?
1: První velká zkušenost u filmu asi ne, ale byla to moje první taková ta fakt tradiční pohádka. Protože jsem předtím točila princeznu zakletou v čase a to je taková spíš fantazie než pohádka a tohle byla fakt jako pohádka tradiční. No.
0: Tradiční pohádka patří v České republice k Vánocům neodmyslitelně. Dívala jste se na ní potom s rodinou?
1: Ano, dívali jsme se všichni a fakt bylo to taky zvláštní, protože na jednu stranu člověk je pohlcený tou vánoční atmosférou a je zvyklý, že přesně přijde Ježíšek, rozbalí se dárky, dá se ta štědrovečerní večeře a kouká se v pohodě v klidu na pohádky, ale samozřejmě já jsem měla trošku tendenci sledovat jako ježiš, ten výkon, povedlo se tohle, jo, vzpomínám na to, jak se tohle točilo, ale byly to takový zvláštní Vánoce opravdu.
0: Sára Korbelová nám dala nahlédnout do svého soukromí, jak vlastně sledovala štědrovečerní pohádku, ve které sama hrála. Povídat si s ním budu ještě za chvíli, tak zůstaňte s námi.
2: Český rozhlas Zlín, písničky našeho kraje.

0: Dnes za námi do vysílání Českého rozhlasu Zlín přišla mladá herečka Sára Korbelová. Užívá si tady festival ve Zlíně, protože už začal 66. mezinárodní festival filmů pro děti a mládež a my zde vysíláme z obchodního centra Zlaté jablko. Pokud se chcete se Sárou potkat, vidět, jak si tady se mnou užívá rozhovor, tak se můžete přijít podívat do obchodního centra Zlaté jablko. Až do 12 hodin si tu spolu budeme povídat. Sáro, vy jste herečka, samozřejmě myslím, že vás zná spousta lidí, a to nejenom díky seriálu Sex O'Clock, který se natáčel tady ve Zlíně, ale vy jste si vyzkoušela být u filmu i takzvaně na druhé straně. Vy jste byla i režisérkou, může to tak říct?
1: Jo, ano. Ano. Mám trošku, jak se říká, takový ten impostor syndrom, jakože stotožnit se nějak s touhle nově nabitou identitou, ale jo, už to tak je, no.
0: Vy jste totiž se svojí kamarádkou Viktorií Vítovou se dala do tvorby filmu, který se jmenuje Svítání. Povězte mi něco o tom filmu.
1: My jsme ho napsali na začátku minulého roku, s tím, že během toho vývoje se tak vykrystalizovalo, že já jsem se viděla hodně v té tvůrčí roli a Vicky zas v té hlavní postavě jako herecky. A když jsme to napsali, tak jsme se řekli, že se nám ten scénář fakt líbí, že by byla škoda jenom to strčit do šuplíku a nenatočit. Tak jsem dala dohromady tým, hodně právě mých i tady kamarádů z UTBčka ze Zlína, který si myslím, že v té době byly ještě nedoceněný. Myslím si, že teďka už je to přesně jako, že už jsou mnohem, mnohem dál a jsem ráda, že jsem s nima mohla spolupracovat. No a na podzim jsme točili a teďka je to v postprodukční části, ve zvukové postprodukci konkrétně.
0: Řekněte mi, o čem ten film vlastně je, protože vy jste mluvila o tom, jak se tvořil, ale o čem je?
1: My jsme se inspirovali svatební košilí od Erbena, ale přetransponovali jsme ten příběh do moderní doby mezi, hlavní postavy jsou Gen Z jako generace Z, mladí vysokoškoláci, a tím pádem se nám z toho stalo takové pojednání o vztazích naší generace Z, o trendu situationships, což je přesně takový to, kdy lidi spolu jakoby chodí, ale říká, že spolu nechodí a divně si sebe nárokujou, ale vlastně nejsou oficiálním vztahu. A taky je velký téma ego versus láska, protože hodně lidí v naší generaci se bojí říkat to, co cítí, aby náhodou třeba nebyli odmítnutí a tím pádem měli zhrzený ego, tak radši neřeknou, neprojeví ty svoje opravdové city. A myslím si, že to je docela velký problém a zažívá to fakt jako hodně lidí kolem mě. Takže o tom je ten náš film, ale celou dobu to letně sleduje tu svatební košili. I jsme to točili v Kašperských horách na Šumavě, kde byla taková ta přesně jako podzimní atmosféra, déšť, les, hory. Takže to má i takový vibe trošku, ty svatební košile.
0: Takže taková trochu melancholická, trošku možná i děsivá.
1: Ano, malinko, no.
0: Výborně. Bude možné někde váš film vidět? Nebo vy jste říkal, že je ve fázi zvukové postprodukce, to znamená, že ještě není možné jej vidět, ale jaké s ním máte plány?
1: Hlásit na festivaly. Určitě chceme dělat promítání v Praze, potenciálně třeba i ve Zlíně, jenom jako pro kamarády, lidi, co se na tom podíleli, aby prostě se nemuselo čekat, až to bude na těch festivalech. A uvidíme, no, kam nám to vezmou a to teďka není úplně jenom v mých rukách.
0: Určitě, a když jste si tu režisérskou práci a hlavně tu tvůrčí autorskou práci vyzkoušela, tak máte teď chuť napsat ještě něco dalšího a zrealizovat to?
1: Mám velkou. A teda i během té tvorby samozřejmě všichni lidi, já režii vystudovanou nemám, takže jsem vyloženě jako šla podle nějaké jako intuice a zkušeností a dostala jsem cenný rady od mých kamarádů režisérů, třeba od Honzy Bártka, který režíroval Sex O'Clock. Takže všichni do toho šli s tím, že je to můj jakoby debut, a proto jsem i prosila, ať fakt jsou jako přísný, ať mi říkají konstruktivní kritiku hned, když se něco nelíbí, nebo i třeba líbí, ať vím, co mám dělat. A vlastně dostala jsem hrozně pozitivní feedback od nich a spoustu z nich mi říklo, že by chtěli do dalšího projektu se mnou, což mě obrovsky těší. Takže i to mě motivuje vlastně pokračovat v té autorské tvorbě dál.
0: Herečka Sára Korbelová, která si na chvíli vyzkoušela i úlohu režisérky u filmu a také autorky, je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Vysíláme pro vás z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně. Markéta Macháčková vás zdraví od mikrofonu.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
1: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.

0: Herečka Sára Korbelová je tu se mnou ve Zlatém jablku ve Zlíně v obchodním centru, odkud pro vás dnes vysíláme. Je totiž Mezinárodní festival filmů pro děti a mládež a Český rozhlas Zlín je tu s vámi. Sáro, já jsem si všimla, že vy jste tady už měla při písničce i fanoušky. Jste zvyklá poměrně už na popularitu a je to hlavně rolí Emmy v seriálu Sex O'Clock?
1: Jak kdy? Myslím si, že takový top tři věci, ze kterých mě lidi poznávají, tak je Emma ze Sex O'Clock, Laura z Princezny zaklatý v čase a Kristýna z Ulice. A fakt je to docela mix, no, že není jedna asi jako nejvýraznější.
0: Stává se, že si lidé nepamatují vaše opravdové občanské jméno a no, prostě vás osloví, je Emma.
1: No, ano, samozřejmě, no. A občas teda, jestli mě pletou s tou postavou vyloženě. To se mi vlastně stalo ve Zlíně, když jsme točili Sex O'Clock, tak jsme se byli podívat v Čepkově, protože tam prostě den s Michalem Neslepou. Tak jsme se tam jeli jako mrknout na chvilku a zastavili mě tam lidi a moje postava

0: právě mladé diváky s těmito tématy důležitými?
1: Uh-huh. Hodně. Sexoukolk je pro mě obrovská srdcovka a troufám se říct, že i pro všechny, co jsme ho tvořili. Líbí se mi, že to otevírá témata, které jsou třeba intimní, ale otevírá je citlivě, ale tak jako opravdově. A i jsme přesně ty reakce souhlasili s tím, co my jsme, jak my jsme to vnímali, že ty lidi byli rádi, že se to otevírá takhle v českém projektu a že mají zase jakoby, že se fakt jakoby můžou s něčím stotožnit a vidět něco prezentovaný takhle jako citlivě.
0: Seriál neoslovuje jenom mladou generaci, určitě i trochu starší nebo střední, protože tam samozřejmě vystupují kromě mladistvých herců i starší herci. Vše se odehrává ve Zlíně a spousta míst je právě v tom seriálu velmi důležitá. Pojďte mi říct, která vlastně můžeme vidět, ten, kdo neviděl seriál.
1: Ježišmarja.
0: Kde všude se natáčelo a které místo jste vy měla ráda?
1: Všude možně, na památníku Tomáše Bati, v Kongresáku jsme točili, na malý scéně třeba, tam je často, ve spoustě tady domečcích a bytech, co nám tady místní obyvatele propůjčili, nebo na náměstí podél kostela jsme třeba točili, fakt jakoby všude úplně, no. Ne kruháč, jak se tomu říká, atletický oblouk?
0: Ano, ano, určitě.
1: No, tak tam taky, tam jsem byla často já, no.
0: Na stadionu Emila Zátopka. A teď si říkám, jakou představu jste o Zlíně měla, když jste do toho projektu šla?
1: Žádnou. Já jsem vlastně jako věděla, že samozřejmě tu spojitost s Tomášem Baťou, ale jinak jsem tady nikdy předtím, no vlastně jsem to byla jednou, ale jenom narychlo, ale no, takže tak.
0: A potom natáčení, kdy jste tady opravdu strávili několik měsíců, možná i déle, tak jakými třemi slovy byste Zlín popsala?
1: Milující, pečující, dobrodružný.
0: Takhle vidí Zlín Sára Korbelová, mladá herečka, která je zde na festivalu filmu pro děti a mládež a teď i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín. Teď už si pustíme písničku.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Herečka Sára Korbelová je s námi ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, které si můžete všichni užívat, když procházíte obchodním centrem Zlaté jablko ve Zlíně. Sáro, my jsme si spolu, doufám, i pro vás užili velmi příjemný rozhovor. Čeká nás poslední otázka na vás, a to je, jaké máte další herecké a divadelní plány, kde všude vás uvidíme?
1: Já jsem teďka zrovna natáčím jednu novou romantickou komedii v Pasohlávkách, tady kousek, kterým přezdíváme El Paso. A dotočila jsem jeden zahraniční projekt Lions Den o Euromaidanu. Takže to je asi to, co teďka vím, že mě čeká, že to bylo v poslední době. Tak.
0: Takže vy jste si takto poznala filmově a při natáčení Zlín a teď poznáváte Pálavu.
1: Ano, ano, ano. Hlavně Aqualand Moravia.
0: Sára Korbelová byla hostem Českého rozhlasu Zlín. Ode mě je to pomaličku už vše. Sáro, já vám moc děkuji za rozhovor a přeju, ať si užijete letošní festival.
1: Děkuji moc, krásný zbytek dne.
0: Z obchodního centra Zlaté jablko už se s vámi pomalu loučím a na koho se můžete těšit ještě dnes odpoledne. Ve 14 hodin to bude můj kolega moderátor Pavel Vacek. Bude tady mít hosta Vicu Kerekeš, známou slovenskou herečku. No a zítra vás už čeká moje kolegyně Kristýna Fuchsová a jejím hostem bude Josef Trojan. Markéta Macháčková vám přeje krásné dopoledne.
2: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

0: dává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lidé ve Zlíně musí ode dneška počítat s omezením parkování v centru města. Rožnov pod Radhoštěm přispěje na dostupnou zdravotní péči až 1,5 milionu korun ročně. Zemřel rodák ze Zlína Jan Hraběta. Herci bylo 86 let. Dnes očekávejte jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Při poslechu poledních zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Ve Zlíně začínají kvůli filmovému festivalu platit dopravní omezení, spojená hlavně se zákazem zastavení na několika místech v centru města. Týkají se například ulic Hradská, Bartošova, Sadová nebo Soudní a také okolí náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Za porušení dočasného dopravního značení hrozí řidičům pokuta až 5000 korun. Kde můžou lidé během festivalu využít náhradní parkování, přibližuje mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.
2: Dispozici je například parkoviště na ulici Březnická, v Gahurově ulici nebo pod kostelem na třídě Tomáše Bati. Využít lze také parkovací dům u krajského úřadu, u autobusového nádraží nebo na ulici Kvítková.
0: Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku plánuje ročně přispět až 1,5 milionu korun na dostupnost zdravotnických služeb. Dotace mohou využít lékaři a odborníci na vybavení ordinací, modernizaci zázemí nebo technické zabezpečení. Podle mluvčí Rožnova pod Radhoštěm Adély Kousalové bude výše podpory na jeden zdravotnický projekt od 100 do 500 tisíc korun. Dotace přitom nesmí přesáhnout 50% nákladů a projekt musí být funkční dalších 5 let. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana a zlínský rodák Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. V souboru působil od konce 70. let a vynikl rolemi praotce Čecha ve hře České nebe, krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký nebo faráře v Němém Bobšovi. Aktivně se zapojil i do disidentského divadla. V roce 1975 si zahrál v zakázané premiéře Havlovy žebrácké opery. Sám v divadle naposledy vystoupil v neděli. Divadlo Járy Cimrmana dnešní večerní představení hry Akt odehraje. V tom Jan Hraběta stvárnil ikonickou seminářovou roli doktora inženýra, ve hře hrál Bedřicha Síru. Počet dětí s individuálním vzděláváním v Česku roste. V tomto školním roce je k takzvanému domácímu vzdělávání podle ministerstva školství zapsaných přes 7,5 tisíce žáků. To je nejvíc od zavedení této možnosti. Rodiny k tomu vedou různé důvody, včetně třeba psychických obtíží dětí nebo snaha přizpůsobit výuku jejich potřebám.
1: Počasí.
0: Během dneška očekávejte ve Zlínském kraji jasno nebo polojasno s kupovitou oblačností. Večer bude opět jasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 19 až 22 stupňů a na Vsetínsku naměříme lokálně jen 17 stupňů a vítr povane slabý až mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu dvou osobních aut si dejte pozor na ulici Kouty ve Valašském Meziříčí. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a nyní už začíná Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou. Pohodový poslech a hezký čtvrteční den vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Zlín.

Pohodový den všem milým posluchačům, kteří si nyní naladili Moravu krásnou zem. Zdraví vás Jiřina Ostrá. Písničkou Františka Maňase mladšího a Vladimíra Salčáka Za Lidečkem vás hned v úvodu pozdravila i Lidečanka. A teď už se dívám, kdo má svátek. Jsou to Vilémové, na Slovensku Viliamové. Blahopřeji. K předání blahopřání, poděkování budete mít během Moravy krásné země příležitost i vy, tak to je jasné. A možná, že někteří z vás, milí posluchači, už vědí, že 31. května v neděli se koná pouť posluchačů Českého rozhlasu Brno do Vranova u Brna. No a na pouť vás už po písničce pozve přímo vedoucí programu Julie Kalodová, která už je na cestě. Teď ještě připomínám telefonní číslo 726 46 520 0 a teď Jožka Šmukař.

0: Tak to byl Jožka Šmukař. No my teď, přátelé, nepozdravíme večerničku. My teď pozdravíme vedoucí programu Julii Kalodovou. Jak už jsem před chvilkou říkala, vydala se pěšky na pouť do Vranova u Brna. Tak Julie, dobrý den.
1: Krásné popoledne přeji z Blanenska.
0: Krásně. No, posluchači už vědí, že jste se pěšky vypravila z Brna do Vranova u Brna, kde se koná pouť. A v kolik hodin jste vyrazila?
1: Já jsem vyrazila ráno, tentokrát to nebylo z Brna, tam jsme se včera rozloučili, ale protože do Vranova by to bylo z Brna jenom kousíček, tak jsem to vzala oklikou přes Kunštát, odkud jsem tedy dnes vystartovala a šla jsem dnes přes Lisice, Doubravice nad Svitavou. Teď jsem prošla nádhernými Kuničkami, kochám se tu krásným výhledem a ještě budu mířit do Petrovic a mým cílem je dnes Sloup.
0: Takže krásné, kolik kilometrů už máte za sebou a kolik před sebou ještě?
1: Mám za sebou asi 20 zhruba, ještě mě zhruba 10 kilometrů čeká, takže ráda bych poslala písničku všem, které jsem dnes aspoň na dálku potkala. Vidím to, jak kutáte na těch zahrádkách, krásně vám kvetou pivoňky. Tady na Blanensku je ten fenomén, tady je trošku chladněji, takže na jedné zahrádce jsem viděla, že zároveň kvetou tulipány i pivoňky. To by třeba dole u Prošánek mohli závidět, protože tam už samozřejmě tulipány jsou dávno odkvetlé.
0: No a jak vás, Julie, případně posluchači na cestě poznají?
1: Poznáte mě tak, že mám, myslím, že málo kdo má dnes batoh na zádech, je upocený, zborcený a má na nohou ortézu. Mám i na sobě rozhlasové zelené tričko, takže kdo třeba jste právě na zahrádce a máte puštěné rádio, tak můžeme se pozdravit. Nesu sebou rozhlasové razítko, ráda tento aspoň malý pozdrav kamkoliv umístím do nějakého deníčku, knížku i kamkoliv.
0: No tak to je super. No ale vy jste na začátku vaší cesty, tak můžeme alespoň trošičku zajít do podrobností, jak to na té pouti bude vypadat, jaký tam třeba bude program.
1: My jsme se rozhodli, že letos obejdeme tři poutní místa. Jak už jsem říkala, dnes je to tedy krásné poutní místo ve Sloupu. Zítra to budou Křtiny přenádherné a v neděli se setkáme ve Vranově u Brna, kde je připraven pro všechny posluchače krásný program. Já bych ráda pozvala nejenom posluchači Českého rozhlasu Brno, ale i Českého rozhlasu Zlín. Kdo máte chuť si udělat velký výlet, tak ve Vranově je připraven bohatý program. V 15 hodin bude mše, potom koncert Brolnu a v 17 hodin společné focení všech účastníků. Myslím, že to bude moc hezké, protože každý, kdo se zúčastní, tu fotografii si potom u nás v rozhlase může fyzicky vyzvednout.
0: Bude mít vzpomínku. No, vy už jste říkala, že já tady mám připravenou písničku, tak ještě jednou, komu ji věnujeme teď?
1: Věnujeme ji všem, kteří právě poslouchají, ale speciálně těm, kteří bydlí v okolí Kunštátska, Lisic, Doubravice nad Svitavou, Kuničky, Petrovice a Sloup.
0: Výborně. A já vám, Julie, přeji šťastnou cestu bez puchýřů.
1: Děkuji moc krát a zítra se uslyšíme ve stejném čase. Naslyšenou.
0: Tak jo, naslyšenou, milá Julie. No a pro všechny, jak Julie říkala, bude písnička, bude hrát brněnská Moravěnka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla polka Vladimíra Fefra a Růženy Sipěnové Moje milá. No a tato písnička byla věnovaná všem milým posluchačům. Věnovala ji naše vedoucí programu Julie Kalodová. Všechny zdraví, všechny milé posluchače. No a vy, milí posluchači, když uvidíte na cestě moji kolegyni, která má zelené tričko rozhlasové, tak na ní zamávejte a podpořte ji v její cestě na pouť do Vranova u Brna. No ale teď už se budeme věnovat vašim milým jubilantům. Mám tady dva telefonáty. Nejprve zdravím paní Marcelu. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostra. Já jsem vás chtěla poprosit, jestli byste mohli zahrát první valašské dílně v Krhové u Valašského Meziříčí. Je to valašská dílna, která zaměstnává osoby se zdravotním postižením a mezi tím taky ještě rozvozí obědu nám, kteří jsme zdravotně postižení. Prosím vás pěkně, já bych jim chtěla nechat zahrát pěknou písničku za to, jakou péči mimo jiné ještě. Oni donesou ten oběd ke dveřím a ještě čekají, jestli ten klient je v pořádku, jestli otevře, převezme si ten oběd a pak teprve odejdou. Já bych jim chtěla moc poděkovat a děkuju vám moc krát, paní Ostra.
0: Tak to si zaslouží
1: písničku.
0: Samozřejmě veliké, velikánské poděkování. A co pak tam tak vyrábíte, paní Marcelo, v těch dílnách, té dílně?
1: Oni tam dělají aj pralinky, víte, aha, a takové, oni dělají aj pravidelné úklidy těm postiženým, pomáhají uklidit panelových domech a firmy, kanceláře a takové.
0: To tedy opravdu klobouk dolů, to si zaslouží opravdu všichni moc pěknou písničku. Stejně tak jako vy, která jste věnovala toto poděkování. Paní Marcelo, nashledanou.
1: Děkuji vám moc krát, paní Ostra. Pěkný den a jsem také vaše věrná posluchačka.
0: Takže děkujeme. Nashledanou. A už paní Zdena ze Štěpánova. Dobrý den.
2: Dobrý den. Chtěli bychom vás požádat o zahrání hudebního dárku k narozeninám dvěma oslavencům. Jen jednou v roce přijde den slavnostnější než dny jiné. A taková bude i sobota 30. května pro pana Jiřího Vávru ze Štěpánova nad Svratkou, milí manželi, tatínku a dědečku. Ať jsou tvé narozeniny začátkem další skvělé kapitoly plné krásných momentů. Přejeme ti hlavně pevné zdraví, mnoho štěstí, radosti, spokojenosti a pohody. Ať je další rok plný všeho pěkného. Všechno nejlepší k narozeninám ti přejí všichni, co tě mají rádi. Syn Vláďa s rodinou, syn Ondra s rodinou, dcera Zdena s rodinou, připojují se Lenka a Petr Menšíkovi a vnoučata posílají pusu. Písnička, ať potěší též paní Dagmar Vlasákovou z Doubravníka, která se do narozeninového dne probudí v neděli 31. května. Dáši, život je krásnější, když jsi šťastná, proto štěstí, zdraví, lásku, radost, ať máš vždy při sobě a nikdy neubývá. Ať každý tvůj den začíná úsměvem, tak se hodně směj a života si užívej. Dáši, tímto končí moje přání a prožívej krásné roky bez přestání. Všechno nejlepší ti přeje ze srdce Zdena. Paní Ostra, já vám děkuji.
0: A tím to končí i náš telefonát, paní Zdeno, nashledanou. No a přání pro paní Vilemínu Musilovou z Vratislávky k jejímu svátku. Přejeme jí pevné zdraví, štěstí, lásku, pohodu, spokojenost, hodně výletů a vše, co si přeje. Manžel Jirka, Peťa, Škrancovi a Šindelářovi a vnuci Míša a Bertík posílají pusu. Slovenské Pomoraví tuto písničku hraje Štefanov Janko.

Dozněla písnička podání Štefanovianky. Já jsem tady měla jeden milý telefonát. Volal pozorný posluchač pan Honza. No, promluvili jsme spolu chviličku, tak pro něho bude i další písnička. Už dopředu říkám, že nebude jenom jedna. Několik písniček nám zahraje Moravanka, ale předtím ještě další přání. Všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, milé mamince, babičce a prababičce, paní Anešce Nejedlé z Olexovic, která dnes slaví životní jubileum, a to přímo 80. narozeniny. No a toto přání za všechny posílá dcera Iveta. Další: před 60 lety si řekli své ano Stanislava Kosičová a Ladislav Kosič a od té doby kráčejí životem ruku v ruce. Čtu dál: k vaší dnešní diamantové svatbě vám přejeme stále stejnou jiskru v oku, pevné zdraví a božskou trpělivost i do dalších společných let. Máme vás moc rádi. Tak to blahopřejí dcery Táňa a Laďka s rodinami a také šéfka domu Jezevčice Alunka. A je tady i písnička, tu jsem si napsala jako písničku ze srdce, teď to bude Moravanka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Dali byste si Broln, tedy brněnský rozhlasový orchestr lidových nástrojů? Není problém, a to v každém pátečním vydání pořadu Na pěknou notečku. V květnu se společně vracíme na únorový koncert rozhlasové přehlídky Barevný zpívající svět Jaromíra Nečase. S orchestrem si zaspívali například sestry Juračákovi, Kamila Tomšejová, Michal Janošek, Saša Pokorná, Martin Ňorek, František Černý, Lucie Fabišíková, Petr Mička, Pavel Ptáček, Aleš Smutný nebo třeba pěvecký bard Jaroš Hrbáč. Takže přátelé, těším se vždy v pátek 19. hodině nebo kdykoliv i zpětně na našem webu či aplikaci Můj rozhlas. Váš notečkový Jaroslav Knajzl.
3: No a teď už opět Morava krásná zem s Jiřinou Ostrou, telefonní číslo k nám do studia 726 46 520 00, a mám už tady dva telefonáty, tak z cesty do Prahy nám zavolal pan Karel Jeřábek. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, paní Ostra, zdravím. Pár kilometrů před Prahou a chtěl bych poslat do Českého rozhlasu písničku vedoucí programu paní Julii Kalodové. Jak jsem se díval, tak je to 25 kilometrů, co dneska čeká. Pamatuju, jak v Mašůvkách byla opálená, červená. Prostě týhle velice důležitý osobě, aby, jak se má správně říkat, pokud budeme živí a zdraví, tak do roka a do dne, aby ta dechovka zůstala v takové podobě, jaký je, ne okleštěná prostě a tak dále. Takže každá pouť má být nějaký úmysl. A jeden z úmyslů by měl být ten, aby vedoucí programu Julie Kalodová se za nás přimlouvala. Děkuji za písničku.
3: Tak bude písnička o lásce přímo, pane Karle. A já vám přeji šťastnou cestu a pěkný zase další zážitek v té Praze. Naschledanou.
4: Díky.
3: Naschledanou. A teď už paní Jarmila. Dobrý den.
5: Dobrý den, paní Ostrá. A všechny vás tam zdravím. Já bych chtěla popřát k svátku manželovi Vilémovi hodně zdraví, štěstí. Mu přeje manželka Jarmila, synové Petr a Dušan a vnuk David. Děkuji.
3: No a jaké nesete společné příjmení, paní Jarmilo?
5: Janoškovi.
3: Janoškovi, takže přání je pro pana Viléma Janošku. Tak jo.
5: Ano, ano.
3: Takže
5: děkuji moc.
3: Hezký den oběma. Naschledanou.
5: Všechny vás tam zdravím. Naschledanou.
3: Naschledanou. No a dnes slaví významné životní jubileum 80. narozeniny milá maminka, babička a prababička paní Jarmila Spáčilová z Bučovic. A přání, milá maminko, chceme ti poděkovat za všechnu lásku a péči, kterou si nám věnovala, a zároveň ti chceme z celého srdce popřát pevné zdraví, neutuchající optimismus, hodně štěstí, klidu a spokojenosti. Ať máš stále důvod k úsměvu, radost pravnoučátek a ať prožíváš jen samé krásné dny v kruhu těch, kteří tě mají rádi. No a to přejí dcery s rodinami, hlavně pak pravnoučátka Petřík, Tomášek, Alex, Davídek a Maruška. A jak už jsem říkala, písnička to bude přímo o lásce.
0: Český rozhlas Zlín.

0: Dozněla písnička v podání Doubravěnky. Byla to písnička o lásce Karla Nováčka a Miloslavy Plačkové. A už tady mám další telefonát. Pak paní Horáková, teď už můžete přát. Dobrý den.
1: Dobrý den, paní Ostrá. Já vám děkuju, že se spojila. Pozdravuju všetky, kdo to poslouchá, taky krásný pořad. A chtěla by se nechat zahrát své dceři Ante Kuřinovej ze Lhoty, má půl kulaté narozeniny. Přeji jí hodně štěstí, zdraví a božího požehnání. To jí přeje mamka ze Slavkova.
0: Takže přáníčko zaznělo, bylo moc milé. Určitě vaše dcera má radost, Hanka, říkala jste, že Kuřinová. A máte hodnou dceru?
1: Velice hodnou.
0: Tak.
1: Já nemám jednu, já mám čtyři, ale oni jsou všechny hodné.
0: A víte, či je to zásluha? To je vaše zásluha, paní Horáková, protože
1: ano,
0: vy jste je tak dobře vychovala.
1: Ano.
0: Tak jo, takže bude písnička za chvilku. Nashledanou.
1: Moc vám děkuju a nashledanou.
0: Nashledanou. Měla jsem tady odložený ještě jeden telefonát, ten se bohužel během tohoto hovoru ztratil, tak snad se ještě volající dovolá. No ale nyní vinčování pro paní Květoslavu Ondrouškovou ze Sentic. 27. května oslavila narozeniny. Milá mamko, posílám ti písničku a přeji ti, abys neměla žádné nemoci a starosti. Těch už jsi užila za ta léta hodně. Snad budeme moci vše, co jsi pro nás udělala a děláš, nějak vynahradit. Máme tě moc rády, i když to neumíme tak dávat najevo. Gabriela a Tereska. Písničku jsem si napsala jako písničku ze srdce. No a dnes slaví krásné narozeniny Léňa Zábojová ze Sobělic a pro ní následující. Hodně štěstí, pevné zdraví, ať tě život stále baví, ať ti stále do zpěvu, ať důvod máš stále k úsměvu, ať splní se tvá velká přání, ať v cestě ti nic nebrání. Na to rádi připijíme, když skleničku pozvedáme. Všechno nejlepší ti přejí holky od Jelínka. A teď už vyhrávala kapela.

0: Tak to byla malá česká dechovka a teď už to bude paní Nováková. Dobrý den.
1: No, prosím vás, já bych prosila o zahrátí písničky pro své spolužáky z Francové Lhoty a Valašské Senice. Je to ročník 1943. Ze srdce jim všem přeji zdraví, spokojenost v rodinách se vzpomínkou na školní léta. Všem spolužákom to přeji. A mývali jsme sraz o 40 let, každých 10, někdy i za 5, ale 80 se zložila a není nikoho. Už nechodíme.
0: No jo, paní Nováková, ale myslíte na sebe, jak teď slyším, no, takže tak to je důležité.
1: Já už mám také ty 83, že jsou ten ročník.
0: A paní Nováková, třeba zrovna vás některý z těch spolužáků poslouchá a řekne si, no tak to je od paní Novákové. Nebo jak se jmenujete křestním jménem?
1: Františka,
0: tak vám určitě...
1: Já si hodně volávám tady.
0: Jo, tak jak vám říkali ti spolužáci?
1: Faninko,
0: tak já chci říct, že někteří ze spolužáků řekne, ta
1: Faninka, to jenom
0: Faninka,
1: a je to Valašsko, je to Valašsko.
0: Tak jo, takže milá Faninko, váš pozdrav už letí tím éterem a určitě těm spolužákům přinese radost. Naschledanou.
1: Děkuji vám moc.
0: Naschledanou. No a krásný svátek ke milému dědovi Vilémovi Gerichovi z Trnavy u Zlína. Přejí Erika a celá rodina. Přejí hodně zdraví, štěstí, pohody a radosti. Písničku na přání, no písnička i pro paní Marcelu Ševčíkovou z Jiřic u Miroslavy, která dnes slaví narozeniny. Hodně pevného zdraví, štěstí a spokojenosti do dalších let, to vše jí přeje klub seniorů z Jiřic u Miroslavy. A tady je žádost o písničku pro maminku a babičku, paní Martu Jetelinovou z Hovoran. Všechno nejlepší, hodně zdraví a lásky k dnešním 49. narozeninám přejí dcera Jana s manželem Pavlem. A dále Magdalenka Šimonek posílají velkou pusu. No a ostrovská kapela přidává krásnou písničku.

Tak to byla písnička Blahoslava Smišovského a Marie Kolomazníkové. A ještě přání, milý Viléme, patří to Vilémovi Hochmanovi z Pitína. Přeji ti krásný svátek, hodně zdraví, štěstí, pohody a spoustu důvodů k úsměvu. Ať se ti daří ve všem, co děláš a ať máš kolem sebe dobré lidi. Všechno nejlepší k svátku. Jarda Wolf. Poslední, prosím o zahrání nějaké hezké písničky pro moji tchýni Lidušku Rambouskovou dnešním 81. narozeninám. S přáním pevného zdraví, ať můžeme jet na výlet někam jinam, než jak jsme byli v úterý. Babi, všechno nejlepší přeje Viktor. No a k milým slovům patří i písnička, tu předá Starobrněnská dvanáctka.

Tak to byla starobrněnská dvanáctka v jejím podání. Zazněla písnička Viktora Mana Na té naší stráně. No a Morava krásná zem polední část končí, je 12 hodin 55 minut. Neloučíme se však, přátelé, na dlouho, krátce po 18.

14. hodině se opět setkáme. Pěkný den vám přeje Jiřina Ostráno a na závěr už hrají Vlado Kumpan a jeho muzikanti, hrají Tomasovu Miloslava Procházky.

0: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude scénáristka a režisérka Pavlína Moskaliková.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Dnes večer v České televizi.
3: ČT1. Zdravotní sestra najde svého manžela vozíčkáře v posteli mrtvého. Byla to vražda? Zjistí inspektorka Candice Renoirová v premiérovém seriálu. ČT2. Herec Jaroslav Plesl poodhalí tajemství zámku Šternberg. Premiérový cyklus Skryté skvosty. A ČT Art uvede příběh legendárního spisovatele, který se stal jedním ze zakladatelů moderní fantasy. Premiéra životopisného filmu Tolkien. Čtvrteční večer s Českou televizí.
4: Bylo 13 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Rožnov pod Radhoštěm plánuje nahradit nevyhovující podchod pod železnicí. Zlínská charita dnes otevře veřejnosti centrum pro seniory Domovinka. Zemřel rodák ze Zlína Jan Hraběta. Herci bylo 86 let. Dnes očekávejte jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. Jsou tu zprávy Českého rozhlasu Zlín a Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Rožnov pod Radhoštěm připravuje ve spolupráci se správou železnic stavbu nového přejezdu s bezpečným přechodem pro chodce i cyklisty. Radnice už má hotovou variantní studii, kterou projednali zástupci města i přilehlého průmyslového areálu. Podle nezávislého starosty Jana Kučery o konečné podobě rozhodnou výsledky dopravního měření.
5: Místo podchodu chceme bezpečný přechod a jednosměrný přejezd pro automobily a v téhle fázi se stále diskutuje, jestli kterým směrem by ta jednosměrka měla vést, jestli od komunikace 1/35 na sever anebo naopak. Před létem bychom měli vědět výsledky a dojít k finálnímu rozhodnutí.
4: Charita Zlín dnes otevře veřejnosti centrum denních služeb pro seniory Domovinka v ulici Zálešná. Den otevřených dveří připravila u příležitosti Mezinárodního dne rodiny. Lidé si budou moct prohlédnout prostory zařízení a seznámit se se službou, která seniorům během dne nabízí péči, společnost i pomoc v době, kdy jejich blízcí pracují. Akce dnes potrvá do 2 hodin odpoledne. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Zlínský rodák a dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký.
6: A teď se skočil z koně.
7: Jan Hraběta si zahrál také praotce Čecha ve hře České nebe.
6: A největší spisovatel je Jirásek.
8: On byl pořád přirozený. Jakoby nehrál.
7: Vzpomíná divadelní kolega Zdeněk Svěrák.
8: A patřil k našim předním hercům, přestože on sám seděl na místě a za zády si nechal udělat nápis Zadní herec.
7: Dlouhá léta vystupoval Jan Hraběta také společně s Miloněm Čepelkou.
9: Jsem ho měl rád, protože s ním byla vždycky správná legrace. On byl přirozený herec.
7: Pražské divadlo Járy Cimrmana dnes večer odehraje také představení Akt. Právě v něm Jan Hraběta stvárnil měl také seminářovou roli doktora inženýra. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Sport.
4: Hokejovou reprezentaci čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Hrát se začne v 16 hodin a 20 minut. Nejen o soupeři mluví útočník David Tomášek.
10: Bude hodně důležitý vést, no, si myslím, dostat se do nějakého trháku proti těm Finům, protože v tu defenzivu vůbec na tom větším hřišti tady v tom turnaji je velmi těžký dohánět. To jsme se přesvědčili už několikrát.
0: Počasí.
4: Během dneška očekávejte v našem regionu jasno nebo polojasno s kupovitou oblačností a večer bude opět jasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 19 až 22 stupňů, na Vsetínsku naměříme lokálně jen 17 stupňů a vítr povane slabý až mírný severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Momentálně nemáme ve Zlínském kraji hlášeny žádné dopravní komplikace. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a nyní už je na programu pořad Alex a host.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
11: Alex a host.
1: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scénáristy, scénáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
12: Dobré odpoledne.
11: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, protože včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jako že mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současný. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech,
1: no, tak
0: zámoří?
1: Jenom, jako spíš, já jsem velký, jako, ano, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim, no, hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobít nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznisu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž každý jinak.
0: Scénář třeba v letadle, dá se psát scénář v letadle?
1: No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty Amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk se na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší, i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujalo, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo taky normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénáristy ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vidí, vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír, není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o něm ví, že on byl i herec, jako původně. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on i jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální, můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu?
1: Poznamenalo vás i tomto? Si to někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady, plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu takhle, pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hoffmanovi, Ota Hoffman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych takhle shrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek. Rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11. to už, asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku, jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později. Ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádě s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako, a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už z té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to, a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezký to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit, hlavně vy, co já. ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo, a ona to tam má i takový pro mě takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecký doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzy Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne, nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase, je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla, říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale byli fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale také, ale také třeba dvojčata, miminka. Co je pro režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jako by naschvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo ještě v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědovala, jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí a taky, když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže Takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jako že ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální věta, jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak, já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta, nebo Miloš Fedáš, nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně. Jasně. Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje. Už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále, a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl rád tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela. Já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych si tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už je to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bývalo bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ten, ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme s

a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a on si, já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nechceš segedin? Nebo rajskou třeba, že jo? To byly moje první slova, rajska. Paní Beltová, nemáte tu červenou? Sousedce jsem říkala, jo. Protože, ale víte, ono k tomu vaření, a já vlastně teďko dělám s tím Jirkou Babicou, děláme takový pořad, jako v rámci toho Babičina údolí, tak děláme taky prostě o tom vaření, vždycky si zavaříme, ale já si myslím, že k tomu vaření, vlastně jsem si to takhle vysvětlila, jo, že k tomu potřebujete hodně smyslu, jo. Vy musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem, takže on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřel.

0: byla a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
1: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
0: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčka má pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
1: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
0: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: 544 žáků se přihlásilo do druhého kola přijímacího řízení na střední školy ve Zlínském kraji. Dělníci dnes asfaltují úsek cyklostezky pod dálničním mostem u Napajedel na Zlínsku. Česká republika podle ministra Macinky nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení. Dnes očekávejte jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy ve Zlínském kraji se přihlásilo 544 žáků. Nejvíc přihlášek z celkového počtu 1055 podali studenti na nematuritní obory. Žádosti na střední školy odesílali od 19. do 25. května. Druhé kolo přijímacích zkoušek bude v první polovině června. U Napajedel na Zlínsku dnes pokračují dokončovací práce na úseku místní cyklostezky pod novým dálničním mostem. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Na cyklostezce pod dálničním mostem u Napajedel budeme ve čtvrtek 28. května pokládat finální asfaltové vrstvy. Opravovaný úsek bude průchozí, prosíme ovšem cyklisty a chodce o zvýšenou opatrnost, a to vzhledem k pohybu stavební techniky.
0: Omezení na tomto úseku cyklostezky trvá kvůli výstavbě mostu už druhým rokem. Hotovo by mělo být už v březnu, aktuálně je finální předání opravené cyklostezky naplánováno v průběhu června. Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání s náměstkem amerického národního bezpečnostního poradce Andrewem Bakerem v Bílém domě.
3: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů, takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
0: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií America First o převodu zbraní. Vůbec poprvé se nejoblíbenějším dívčím jménem v Česku stala Viktorie. Loni se jich narodilo 1193 a z čela žebříčku dívčích jmen tak po dlouhých letech sesadily Elišky.
4: Eliška se na špici oblíbených jmen držela 13 let. Viktorie ji loni předběhla o 68 novorozených dívek. Pokračuje šéf Českého statistického úřadu Marek Rojíček.
5: Je zjevné z těch počtů, že se tam promítá jak vliv té oblíbenosti toho jména jako takový, ale zároveň i ten demografický pokles, protože jak víte, v těch posledních třech letech zažíváme poměrně výrazný demografický pokles a samozřejmě tento fakt může ovlivnit pořadí těch jmen. Takže takto se to stalo a Viktorie vyhrála.
4: K sesazení z prvního místa měl blízko i Jakub. O 18 chlapců narozených v roce 2025, ale prvenství uhájil před Matyášem. Český statistický úřad sleduje oblíbenost jmen od roku 1950. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: Dnes očekávejte ve Zlínském kraji jasno nebo polojasno s kupovitou oblačností a večer bude opět jasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 19 až 22 stupňů. Na Vsetínsku naměříme lokálně jen 17 stupňů a vítr povane slabý až mírný severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Na nehodu tří osobních aut si dejte pozor na ulici Říčanská ve Vizovicích na Zlínsku. Na zprávy Českého rozhlasu Zlín už nyní navazuje. Dobré odpoledne s Pavlem Backem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásný den vám přeji z obchodního centra Zlaté jablko. Možná to vnímáte, to jiné prostředí podle těch okolních ruchů. 28. květen je nejen čtvrtek, ale je to také světový den her a hravé bude i dnešní speciální dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Dnešek je totiž výjimečný i tím, že v našem krajském městě začal 66. Zlín Film Festival, což je nejstarší a největší festival zaměřený na filmy pro děti a mládež na světě. A vy můžete být díky nám ve středu festivalového dění. Ode dneška vám budeme vysílat každý festivalový den dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín právě odsud z obchodního centra Zlaté jablko živě, odkud vás také všechny zdravím a zdravím i vás, kteří jste přišli přímo sem za námi, kam vás stále zveme, už proto, že tady můžete nejenom nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, potkat se s námi, ale můžete tu zažít také setkání s hvězdnými festivalovými hosty. Kolem 14:30 se například můžete těšit na rozhovor s herečkou Vicou Kerekeš, která už teď rozdává společně s dalšími hvězdami autogramy hned tady kousek od nás. Samozřejmě pro vás ale budeme mít i aktuality. Hned ta následující je bohužel smutná. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana stvárnil od 70. let řadu známých rolí, včetně krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký. Víte, že pocházel z našeho regionu, konkrétně odsud ze Zlína. Připomeneme ho už za chvíli. Dobrý poslech Českého rozhlasu Zlín přeje Pavel Vacek.
1: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, na to živě z obchodního centra Zlaté jablko. Bohužel následující zpráva, kterou budeme šířit nejen tady, ale do celého našeho kraje, je smutná. Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Zlínský rodák byl členem divadla Járy Cimrmana déle než 40 let. Jako takzvaný cimrmanolog užíval titulu doktor inženýr. O životě Jana Hraběty si poslechněte v reportáži, kterou z archivních záznamů Českého rozhlasu vytvořila redaktorka Petra Kopásková.
1: Jsem zlínský baťovecký, protože otec dělal šéfa osobního oddělení u Baťů.
2: Říká herec Jan Hraběta, který žil ve Zlíně do svých 5 let. Jeho otec totiž nesouhlasil se ze státněním Baťových závodů, proto dal výpověď a celá rodina se přestěhovala do Prahy. Otec tam pracoval ve švýcarské firmě a to tehdejšímu režimu vadilo.
3: Když mi bylo 10, tak tatínka přišli zavřít. Přišlo zapnout na mý narozeniny 10. ledna. Jo.
2: Jan Hraběta chodil po večerech na střední výtvarnou průmyslovku a tomu otevřelo dveře do prvního divadla.
1: A pak jsem dostal nabídku jít na zábradlí dělat osvětlovače. Vyučený elektromechanik, takže to mělo s tím osvětlováním. I s tím nějakým ročním působením na té škole umělecké, tak se to hodilo trošku. Tak mě tam vzali, no a tam jsem v tomu propadl naprosto, že jo, tak se mi to šíleně začalo líbit.
2: S úsměvem Hraběta vzpomíná, že v divadle na zábradlí měl i svou první hereckou zkušenost.
1: To režíroval Jarda Gilar, jmenoval se to Šetrnost Mrožek. Bylo to 5 povídek a tam byla jedna povídka, Ruský telegraf se to jmenovala, ozývalo se tam za scénou, za jevištěm, otec umřel, pohřeb středa, a ty kluci, ty technici, kteří to tam řvali, tak byli potichu. No já jsem z té kabiny zařval. Jo, já říkal, tak to zakřiče, tak jsem zakřičel z kabiny a on to pak zakomponoval do toho, že jsem po každý už potom křičel z kabiny, otec umřel, pohřeb středa. Jo, to byla první role.
4: Zatím jenom mluvená. Tedy.
1: Mluvená, jo. No mohl jsem vykouknout z té kabinky.
2: Jan Hraběta je od roku 1979 členem divadla Járy Cimrmana. Nabídku tehdy dostal potom, co zemřel jeden z herců, František Petiška. Oldřich Unger, který ho tehdy alternoval, emigroval.
3: Si vzpomněli na mě? Vzpomněli si na mě proto, protože když jsem dělal na tom zábradlí, tak se mi obrovsky líbily hry pana Havla, že jo, za kterého jsem tam fungoval, a pana Jana Grossmana režii. Líbila se mi Zahradní slavnost a zvlášť potom monolog Hugo Plutka, který je fantastický, jo. Tak jsem si říkal, tak když se to naučil Vašek Sloup, tak já se to naučím taky. A takhle, to už jsem byl ale u Cimrmanu, když jsem se to učil, a opakuju si to v kabině nahlas, jsem si říkal, musím to taky nahlas zkusit, šel okolo Čepelka. Já ho neviděl, on se zastavil a poslouchal. A Čepelka potom říkal, co to bylo, já jsem mu říkal to a to. Říkal, to bylo pěkný, čověče. A za 2 dny přišel Svirák a říkal, heleď, říkal mi Čepelka, že si něco pěkného povídal, nechtěl by si hrát s námi divadlo.
2: Nabídku Jan Hraběta samozřejmě přijal. Jeho první rolí byla postava krále ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký. Kromě divadla se Jan Hraběta objevil i v několika filmových a televizních rolích. Hrál například ve Vratných lahvích, Vrchní prchni nebo v seriálu Horákovi. Petra Kopásková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín, který pro vás při příležitosti Zlín Film Festivalu vysílá ze zlínského obchodního centra Zlaté jablko. Potkat nás ale můžete taky v parku Komenského, kde máme rozhlasovou dílnu. Programem tam dnes provází kolegyně, moderátorka Jarka Barboříková, se kterou bych už tuto chvíli měl být ve spojení. Doufám, že funguje. Hezký den, Jarko.
1: Ahoj, Pavle, ano, tady v parku Komenského to dnes opravdu žije. Děti pobíhají mezi stánky z našeho rozhlasového koma modulu, je slyšet hudba i smích, protože každý, kdo jde kolem, ať už je mu 6 nebo 60, tak se může na chvíli vyzkoušet, jaké to je být moderátorem Českého rozhlasu Zlín. A někdy nás ty přeseky hodně pobaví. Celý týden tu totiž funguje naše rozhlasová dílna, jak jsi řekl. Každý si může natočit vlastní rozhovor s nějakou známou osobností, festivalové zprávy a nebo si jenom tak zkusit práci s mikrofonem. A je krásné sledovat, jak se někdo nejdřív trochu stydí a za pár minut už hlásí do éteru jako profesionál a já se tady bojím o židli. Dopoledne tady byly hlavně celé školní třídy, které dorazily na festival, teď už park pomalu zaplňují i dospělí a rodiny s dětmi.
0: Vida, a jako zvládají to tedy líp děti nebo dospělí? Občas děti bývají takové bezprostřední.
1: Ano, Pavlí, ku podivu dospěláci to už zvládají hůř než děti. Děti přijdou, hned mluví, dospělí se dřív 10krát omluví, že neumí mluvit do mikrofonu a potom je teda od něho nemůžeme dostat.
0: Ty vždycky přinášíš do rozhlasu mnoho milých historek, tak už máš nějakou z toho dneška?
1: No, teprve začínáme, ale drobnou možná ano. Byl tady jeden malý moderátor, začal vysílání slovy. Dobrý den, tady Český rozhlas Zlín a maminko, jestli mě slyšíš, koupíš mi cukrovou vatu. To bylo strašně milé.
0: A nevíš, jestli ji koupila?
1: Nekoupila, neslyšela, takže dostal sladkosti od nás, ale protože teda už se u našeho koma modulu tvoří fronta, tak ještě jednou pozvu do parku Komenského do Zlína, kde budeme dnes až do 19 hodin s naší rozhlasovou dílnou Českého rozhlasu Zlín a zítra od 9. až do 19. Nalákám na rozhovory s Bartem Simpsonem, Pokáčem a dalšími, tak naslyšenou a naviděnou.
0: Zve naše kolegyně, moderátorka Jarka Barboříková, kterou dnes můžete potkat v rozhlasové dílně v parku Komenského ve Zlíně. Najdete nás tam, jak už zaznělo, každý všední den od 9 do 13 a pak od 14 do 19 hodin. O víkendu pak od 10 do 20 hodin. A já ještě připomenu, že po celou dobu festivalu můžete navštívit i naše živé studio v obchodním centru Zlaté jablko ve Zlíně, odkud vysíláme konec konců i teď a ještě jednou zdravíme všechny, kteří sem přišli. Budeme taky zítra odpoledne mezi 10. a 12. hodinou tady, kdy moje kolegyně, moderátorka Kristýna Fuchsová přivítá herce Josefa Trojana. I to pro vás může být lákadlo přijít sem za námi. A jaké počasí bude zítra panovat nad naším krajem a jestli bude přát nejen festivalovým aktivitám, to se od nás dozvíte už za chviličku.
2: Zlíneček Zlín, už jsem tam za vámi chvilku nebyl, moji milí. A protože to tam začíná hučet jako v úle a celé město žije tradičním filmovým festivalem, je ta správná příležitost vysílat sobotní srdcovky právě ze srdéčka festivalového Zlína. Studio si postavíme rovnou uprostřed obchodního centra Zlaté jablko a vy za mnou můžete přijít. Nahlédnout do naší rozhlasové kuchyně, nakukovat mi pod prsty a hlavně soutěžit se mnou přímo na místě. A hned po vysílání jsem vám k dispozici na ta naše milá přátelská setkání. Srdcovky ze Zlatého jablka ve Zlíně už v sobotu 30. května od 11 hodin. Tož budu tam a těším se na vás.
3: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: To byla kapela Fleret. Pro vás, kteří posloucháte Český rozhlas Zlín, ať už jste kdekoliv, oslovujeme i vás tady v obchodním centru Zlaté jablko, všechny nově příchozí. Jestli bude nejen festivalovým aktivitám přát také počasí, to nám teď prozradí profesionální meteoroložka Bára Kučerová, které přeji dobré odpoledne odsud ze Zlína. Halo, halo, slyšíme se, přeji dobré odpoledne ze Zlína.
1: Pěkné odpoledne.
0: Výborně, spojení funguje, tak to je dobře. A tak nám můžete rovnou říct, jak v našem kraji je právě teď, než se vrhneme na ten budoucí stav.
1: Tak je spíše slunečné počasí, byť na některých místech je spíše polojasná obloha a teploty se pohybují mezi 17 a 21 stupni Celsia.
0: A teď už budeme zvědaví na to, jak se to počasí dál vyvine. Bude přát venkovním aktivitám i večer?
1: A mělo by přát, to počasí zůstane převážně polojasné případně, nebo i jasné. Ta oblačnost by se pak měla večer rozpouštět a teploty ty možná ještě trošku povyrostou. Maxima by dnes měly být mezi 19 a 22 stupni Celsia. Na Vsetínsku nebo na Rožnovsku tam zůstane trošku chladněji, tam maxima lokálně 17 stupňů Celsia.
0: Tak já myslím, že dnes je to velmi příjemné to počasí. Bude i taková příjemná vlaha, už skoro letní noc, nebo se nám ochladí nějak výrazněji?
1: A naopak právě, jak zůstane jasná, tak zítřejší ranní teploty úplně letní nebudou, budou mezi 9 a 6 stupni Celsia, v údolích ojedinělé ta ranní minima spadnou až ke 3 stupňům Celsia.
0: Takže to bude ještě trošičku chladno, ale pokud vím, v té dlouhodobější předpovědi figurovaly pojmy o zase oteplování v následujících dnech, tak bude to platit, nebo vaši dlouhodobější předpověď trošku změníte? Jak bude zítra?
1: Ano, bude to platit. Už zítra by se mělo trošičku oteplit, ta maxima by měla vystoupat mezi 22 až 25 stupňů Celsia a to počasí, jaké máme dnes, by mělo zůstat i zítra. To znamená jasná obloha, případně na obloze bude jen malá průsvitná oblačnost a ty teploty navíc zítra nebudou tolik ovlivňovány větrem jako dnes. Zítra by totiž měl vát pouze vítr slabý.
0: Vida, někomu může vyhovovat, někomu spíše ne, uvítal by už něco chladnějšího. Jak to bude působit na organismus celkově počasí? Ptám se na biozátěž.
1: A to bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž, to znamená, že by člověk zdravý měl mít normální provoz a případně přihlédnout ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu.
0: Ano, děkujeme i za toto upozornění a rádi se připravíme i na víkend. Co přinese sobota?
1: A víkend už bude trošičku proměnlivější a ne tak slunečný jako teď ty dva dny, co máme teď. V sobotu konkrétně zpočátku ještě oblačnosti málo bude, ale přes den od severozápadu bude postupně oblačnost přibývat a bude spíš oblačno nebo i zataženo. A odpoledne se od severu s větší pravděpodobností budou objevovat také přehánky. Ty můžou přecházet i do trošku trvalejšího deště a také se v tomto dešťovém poli mohou objevit bouřky. Zase večer ta oblačnost i se srážkami může trošičku ubít. I tak by ale ty maximální teploty měly vystoupat mezi 23 až 27 stupňů Celsia a na Vsetínsku opět ta teplota zůstane trošičku níž, tam kolem 22 stupňů. A neděle ta bude podobná ano. Jako sobota a zpočátku také ještě trošku více slunečná, protože ty srážky nepůjdou úplně ze stejného směru jako v sobotu, ale půjdou více od západu a do Zlínského kraje by se měly dostat opravdu až v pozdějších odpoledních, spíše až večerních hodinách. Takže přes den by sluníčko svítit mělo, pokud ne úplně naplno, tak na obloze bude oblačno anebo polojasno a teploty by měly vyšplhat opět mezi 23 až 27 stupňů Celsia.
0: A ještě poprosím o naše obvyklé historické srovnání, jak vypadaly rekordní teploty pro 28. květen v rámci našeho kraje.
1: A maximum bylo naměřeno v roce 1931 ve Zdounkách na Kroměřížsku, kde teploměr ukázal 34 rovných stupňů Celsia. Naopak minimum pochází z roku 1977 z Uslenek Kychové na Vsetínsku, kde naměřili minus 1 stupeň a 8 desetin.
0: Prozradila meteoroložka Bára Kučerová, které děkuji za všechny důležité informace. Mějte se krásně a brzy ve vysílání Českého rozhlasu Zlín opět naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: A vy všichni se můžete už za chviličku těšit na rozhovor s herečkou Vicou Kerekeš, hvězdou, kterou můžete znát například z filmů Muži v naději nebo Anděl páně. Těch témat, která spolu můžeme probírat, je ale hodně. Bude se to točit okolo 66. Zlín Film Festivalu. Odkud? Přímo z centra jeho dění, z obchodního centra Zlaté jablko, vás stále zdraví Pavel Vacek. Ať už posloucháte kdekoliv, nebo třeba tady, jsme rádi, že jste s námi.
2: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Zlín a v tuto chvíli je mi ctí uvítat tady v obchodním centru Zlaté jablko u mikrofonu prvního hvězdného festivalového hosta. Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín. Je to herečka, která se narodila na Slovensku, ovšem v současné době žije střídavě v Praze, také v Rakousku, žila poměrně dlouho i v Budapešti. O jejich maďarských kořenech konec konců vypovídá i její jméno a ačkoliv má za sebou opravdu dlouhou řadu filmů a televizních a divadelních projektů, asi většině českých diváků se ze všeho nejdříve vybaví jako Magdalena v pohádce Jiřího Stracha Anděl Páně 2. Jsem moc rád, že pozvání přijala Vica Kerekeš. Pěkný den.
1: Krásný deň prajem. Som prvá teraz, prvá vaša hostka.
0: Ano, v dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín určitě.
1: Tak to je ešte.
0: Jsme na festivalu filmů pro děti a mládež. Začnu tedy nejdřív tou pohádkou, už jsem ji zmínil. Vnímáte Anděla Páně 2 v něčem přelomově v té vaší herecké kariéře?
1: Jirka Strach by určitě bol rád, keby to tak bolo. A pre mňa bolo, áno, zázračné to, že sa mi tá prvá časť veľmi ľúbila a Jirka tiež, keď sme sa stretli prvýkrát, sme sa porozprávali o tom a pozval ma na tú spoločnú, alebo na to spoločné cestovanie, tak to hneď ma presvedčilo. Ale hlavne som mala aj obavy v sebe, lebo vydarená pohádka, všakže.
0: A ty dvojky bývají nikdy nebezpečné,
1: tak to, ano. To viete, ako to je, takže to tam bolo, ale toto hneď odišlo, lebo ja som prečítala scenár, videla som mojich partnerov a strašne som dôverovala tomu a hlavne som vedela, že keď natáčame pohádku, alebo keď som natáčala pohádku, tak vždy tam bolo nejaké magičné kouzlo, takže som tomu verila.
0: Vy ste samozrejme byla v tom filmu také okouzlující a reagují od té doby na vás třeba čeští diváci více? Jako i v tomhle byla třeba ta změna? Přineslo to tu popularitu v Čechách? Protože do té doby ste byla známá na Slovensku, možná především.
1: V podstate, ja si myslím, že predtým ma vnímali, pretože oni ma vnímali od Muži v nadeji.
0: Mm-hmm. A to je pravda.
1: Áno. A potom som natočila tú moju veľmi obľúbenú rozprávku Dešťovú výhľu. Takže v podstate ja si myslím, že tak postupne sme putovali s tými divákmi. Že to si nemyslím, že proste presne Anděl Páně prinieslo tých ľudí asi do mojho života.
0: Říká herečka Vica Kerekeš ve vysílání Českého rozhlasu Zlín, které za vámi letí živě z obchodního centra Zlaté jablko na festivalu. Tady jste součástí delegace k zahajovacímu filmu Adama Hobzíka a Jana Chramosty Máma a táta jsou boží. Ten půjde do běžné distribuce do kin až v listopadu. Co o tom filmu můžete těm, kteří ho neviděli dopoledne na festivalové projekci, prozradit? Na mě ty ukázky působily velmi zajímavě, řekl bych netradičně, tak byla to i netradiční práce?
1: Neskutočne. Hlavně musím povedať, že prvýkrát jsem to viděla teraz, my jsme to natáčeli minulý rok a sedela som práve teraz prvýkrát pred tým plátnom a úplne som bola zarazená z toho, že tí dvaja, Adam a Honza, ako úžasnú robotu odviedli. Lebo musíme povedať, že tam je aj strašne veľa trikov, takže oni robili aj postprodukčne, ale že som bola tak hrdá na to, že sme sa nepozerali na nejakú, neviem, našu pohádku, kde sa nevydarili nejaké triky, lebo vieme, že Hollywood je Hollywood, takže nevieme sa s nimi nejak ani, nevieme súperiť s nimi, ale ja si myslím, že títo dvaja môžu súperiť určite, lebo proste sú úžasní a hlavne, že to dali dokopy aj celá produkcia a no, veľmi som hrdá. Hrdá som veľmi, lebo oni boli tak zapálení do toho od začiatku. Neviem, koľko rokov oni na tom makali aj teraz. Takže iba, to som nadšená teraz asi počuť.
0: A ste nadšená i z tej dopolední projekce?
1: No veď to hovorím.
0: Videla ste to poprvé?
1: Prvýkrát som to videla a nie som proste osoba, ktorá je takto nadšená z každej práce, čo robí, alebo čo natočila. Ale toto som úplne, som vyšla takto z kina, že som...
0: Pozorovala ste třeba i to detské publikum? Protože na té dopolední projekci byla i moje dcera, která mi sdělila tedy bezprostřední dojmy a říkala, tati, ono to bylo takové trošku strašidelné. My jsme se s holkama drželi za ruce. Tak vnímala ste, že s tým filmem šli dětští diváci?
1: Určite. Dúfam, že som bola strašidelná ja, lebo to To by som sa radovala práve, že mám byť. Ale určite nie je to... Alebo tak toto poviem, že je to trošku akože pohádka, ktorá edukuje. Je tam aj naša nejaká história, takže sú tam a také edukačné veci, takže určite nie je to pohádka na prvú dobrú. Mm. Takže ja si to tiež pozriem niekoľkokrát, ale práve presne preto sa mi to ľúbi, lebo je tam naša realita, dnešná doba a je tam aj tá minulosť, ako sa tie dva svety stretnú a je to krásne prelínanie a je to aj dobré ponaučenie a môžeme sa na to pozrieť aj trošku kriticky, že ako žijeme my, akú dobu, ako rýchlo žijeme, ako povrchne žijeme. My rodičia niektoré veci si neuvedomujeme a potom zrazu sa niečo stane a vďaka tomu si uvedomíme nejaké veci. Ja sa tam mením tiež, takže...
0: Budú diváci překvapení. Tak pozveme do kina někdy v listopadu, kdy bude možné už vidět film Máma a táta jsou boží v kinech, ale herečka Vica Kerekeš zůstává s námi tady v obchodním centru Zlaté jablko a potažmo také ve vysílání Českého rozhlasu Zlín i nadále. Budu se ptát na náš kraj, ale také trošku na Maďarsko.
2: Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín a Pavlem Vackem.

0: herečka Vica Kerekeš rozdává úsměvy, autogramy tady v obchodním centru Zlaté jablko, dokonce dostává i nějaké dárky, to může být pozvánka sem za námi. Samozřejmě vás odsud zdravíme do celého našeho kraje. Já jsem rád, že si tady můžeme popovídat, a když už jsem u toho našeho kraje, tak vy jste v něm například také hrála v seriálu Četníci z Luhačovic. Ještě nějaké vazby na náš region možno dohledat ve vašem životopisu?
1: Právě to bylo úžasné, lebo išla jsem s mamičkou včera z Rakouska autom a hovorím, a Luhačovice. A ona hovorí, áno, veď Četníci z Luhačovic. Mm-hmm. Takže sú krásne spomienky. Neviem, či náhodou Cukr Kandl sme netočili tiež niekde tu v tejto asi.
0: Čili pracovne náš kraj.
1: Takže presne tak.
0: Rozumím. Ale jinak jste velice kosmopolitní osobnost. Když se dostanu někde na začátek toho, než jste se rozběhla do světa a začala vaše hvězdná kariéra, tak dalo by se vlastně říct, že ona začala tak trochu paradoxně v Konečné stanici. Tedy přesně řečeno ve filmu Jiřího Chlumského z roku 2004 Konečná stanice. Co tomu předcházelo? Jaká byla ta vaše cesta k herectví? Ona je celkem zajímavá, proto se na to ptám.
1: Lebo som sa nikdy nechcela stať herečkou, to tiež zaujímavé však, že i keď som to robila od svojich 6 rokov, lebo moja mamička, ktorá tu niekde putuje, neviem už ani kde je, ale možno musím vyhlásiť pátranie.
0: Zdravíme, niekde, voláme sem.
1: Lebo teraz ju nevidím, takže stratila sa jedna mamička.
0: Ona ale byla herečkou, ochotnickou.
1: Ona je učiteľka, aj celý život bola a presne tak ochotnická režisérka. A robila, alebo viedla dramatický krúžok a v podstate som sa ocitla tam u nej. Ale bolo to strašne prirodzené a doteraz hovorím a ešte viac to v sebe cítim, že to herectvo asi je dar, ale neviem, že či je to posolstvo moje, čo mám robiť. A to je otázka, že čo mám robiť. To je také zvláštne, lebo odjak živa bojujem s tým, že či chcem zomrieť ako aj herečka, alebo ešte niečo budem robiť. Takže to sa ešte uvidí a možno budete prekvapení.
0: Nejaké plány tam sú, môžete prozradiť. Dobre, ale nechcete o nich mluviť zatím?
1: Nie, lebo zatiaľ... Chcem na to prísť ja sama, ale určite starať sa o ľudí, o ich dušu, venovať sa im bytostne. Takže niečo takéto bude určite. A robím aj workshopy ináč. Som začala pracovať s tou kamerou a odblokovať nejaké záseky tých ľudí, čo máme v sebe a trošku byť ľahšími, niesť seba nejak akože o tom živote a duševne.
0: Veľmi pokorne herečka Vica Kerekeš, tedy zatím stále herečka. My dúfame, že vás ešte ve spoustě věcech uvidíme. Vy točíte na Slovensku, v Čechách, v Maďarsku, máte zkušenosti i s dalšími zahraničními produkcemi. To znamená nejen různá jazyková, ale i kulturní prostředí. Jsou nějaká specifika, která vykazuje například natáčení u nás a v Maďarsku?
1: Specifika.
0: Ano, dokážete poznat, že teď to bude mít takovou atmosféru to natáčení, bude to v něčem jiné?
1: Asi nie, ale je tam jeden taky velký rozdíl, že Česi, vy, viete, oveľa autentickejšie točiť pohádky. Aha. A historické filmy, takže dobovky. To je tam veľmi, veľmi poznať, že či sa to točilo v Maďarsku, hlavne aj pri tých seriáloch sa to veľmi pozná. Takže vždy hovorím, že klobúk dole, že ty máte v génoch. Aj komediálne ste úplne inde, takže to vždy sa učím od vás, že aký máte úžasný humor, v sebe nosíte. Asi ste sa už takto, tak sa rodíte asi, že viete zo seba robiť legrace a humor. Takže ste veľmi užitoční na tomto svete a dúfam, že nevymriete.
0: Říká herečka Vica Kerekeš, která s námi zůstává ve vysílání Českého rozhlasu Zlín i tady v obchodním centru Zlaté jablko.
2: Naše dějiny od počátku, jejich stopy kolem nás i legendární rozhlasový seriál. To jsou toulky českou minulostí. Slavné postavy naší historie užívají...
3: Ale je nehuse,
4: řekl na to Zikmund.
3: Kdo pak žije bez hříchu?
2: A lidé a jejich příběhy z dávné historie jsou nám nečekaně blízcí.
3: V moderní terminologii by bylo možné označit jeho otce Jana Lucemburského za deseti bojaře, zatímco Karel byl těžký atlet.
2: Poslouchejte nezapomenutelný seriál Toulky českou minulostí od prvních dílů. Každou neděli dopoledne po 9:45 v Českém rozhlase Zlín.
4: Český rozhlas Zlín,

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Zlín je s námi první hvězdný festivalový host Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, herečka Vicak Rekeš. Před chvílí jsme tady mluvili o vašem vykročení do světa. K tomu by mělo také být dodáno, že mluvíte 5 jazyky, což by se dalo říct, že vám otevírá klidně cestu i do Hollywoodu. Přišla už nějaká zajímavá nabídka spoza oceánu?
1: Teraz už koliko mám roku? Teraz už určitě nie.
0: Mimochodem také jsem se dočetl, když mluvíte o tom věku tedy alespoň, že vám někteří producenti zakazují svůj věk udávat, protože by vám ho nikdo nehádal, což je pravda.
1: Pardon. Áno, to je také veľmi zvláštny pocit, pretože donedávna stále sme mali uviesť, koľko máme rokov, koľko meriame a tak ďalej. A ja som to robila automaticky a potom prišiel pokyn, že už sa to nerobí. Tak to bolo také zvláštne, že oni nechcú nás diskriminovať podľa veku, čo je pravda, lebo možno, že neviete, ale každý herec má herecký vek. Tiež my to tam máme zaevidované, že ja mám 45 normálne,
0: ano.
1: Ale že môj herecký vek môže byť
0: 16 let.
1: Ano. To nie. Ale že
0: to
1: napríklad
0: sa tady všichni přesvědčit.
1: Ale že od 30 do 40 alebo 50, že vedie ma zamaskovať. Takže tak toto je a je to krásne, pretože že je to ten vek, čo to je. Takže dobre. Pre niečo je mi možno dôležité, ale žijeme inú dobu, o tom sme aj hovorili a hlavne, že vnútorne, ako sa ty cítiš. No ale musím povedať, že na ten Hollywood ja už som unavená.
0: Takže i kdyby prišla nabídka, odmítnete?
1: A viete, už tak nehorím pre tie veci, čo sú okolo, lebo to nie je iba herectvo, to nie je o tom, že natáčame, čo ja milujem, lebo tam je spojenie tých ľudí, ktorí tvoria v tom momente, ale vy neviete to všetko, čo je potom, keď sa film zrodí a potom ideš na rôzne takéže slávnostné premiéry a musíš sa fotiť. Áno, a musíš ísť na ten červený koberec a musíš si nejak akože vybrať nejaké oblečenie a rozhovory a tak ďalej.
0: To si už neužívam.
1: Musím, nie, ale takto do tých ľudí áno, keď sa s nimi stretnem. Ale už predtým som unavená, než tam dojdem. Už myslí sa nejaké.
0: Budeme přát hodne sil do všeho, do čeho se vrhnete, ať už to tedy bude herectví, nebo případně to, co ste tady naznačila.
1: Už sa lúčim, ne?

0: Strašně to uteklo, bohužel, ten čas. Tak jestli vám tady bylo tak dobře, jako nám s vámi, tak je všechno v pořádku.
1: A na mě se ještě nechce, ale vy už mě vyháňáte, vidím.
0: Tak to je kruté. Tak já věřím, že to ukončíme s úsměvem, takový, jaký rozdávala nejen tady v obchodním centru Zlaté jablko, ale i ve vysílání Českého rozhlasu Zlín herečka Vica Kerekeš. Mějte se nádherně a děkuji za milé povídání.
1: Naslyšenou.

0: Hlas umí nejen jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci, dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
2: Policie obvinila svářeče kvůli loňskému požáru střechy střední školy ve Zlíně. Uherské Hradiště udělilo ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj lidové kultury. Hokejová reprezentace bude hrát čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Během dneška očekávejte jasno nebo polojasno s nejvyššími teplotami kolem 22 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobré odpoledne. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionům korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení. Pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
3: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel.
2: Uherské Hradiště letos po 21. předávalo ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj tradičních lidových řemesel. Ocenění v úterý převzaly dvě ženy. První je Dana Štětinová, která se věnuje výrobě krojových a historických klobouků. Druhou je Naďa Kubisová, ta vyrábí batikované novoveské kraslice.
4: Řemeslné práce oceněných osobností jsou během roku pravidelně k vidění na jarmarcích, festivalech a výstavách. Cenu Vladimíra Boučka zavedlo město v roce 2005 s cílem uchovat kulturní odkaz Slovácka. Za 21 let udělilo Uherské Hradiště uznání 55 lidem. Karolína Macejová, Český rozhlas.
2: Část českých zemědělců počítá kvůli suchu s nižším výnosem u obilovin. Déšť v posledních týdnech pomohl jen částečně. Předchozí 3 měsíce byly jedny z nejsušších za poslední dekády.
5: Alena Vaňková jarní pšenici vysadila v polovině března. Za poslední 3 měsíce spadlo dohromady asi 35 mm srážek.
6: To zrno vlastně leželo v suchu. Mělo by to být vyšší, hustější.
5: Alena Vaňková teď doufá, že přijde dost srážek na to, aby do sebe natáhly klasy vodu. Nedostatek vláhy dopadá taky na řepku. Jiným plodinám se ale navzdory suchu celkem daří. Potvrzuje předseda Jihomoravské agrární komory Václav Hlaváček.
7: Co se srovnalo, tak jsou slunečnice a pozdní osevy kukuřic jsou vzdejí. Pěkně, rovnoměrně.
5: Naopak úroda mezi plodin, jako je vojtěžka nebo další rostliny na senáši, je letos podle Hlaváčka podprůměrná. Šimon Franz, Český rozhlas.
8: Sport.
2: Čeští hokejisté nastoupí odpoledne ke čtvrtfinále mistrovství světa. V Curychu budou hrát proti Finsku. Poslední zápas ve skupině Češi prohráli s Kanadou, ale útočník Lukáš Sedlák říká, že se dá navázat na předvedený výkon.
9: Jo, já si myslím, že je důležitý, že jsme sami sobě ukázali ten návod na ty zápasy, že takhle prostě musíme hrát s každým soupeřem a samozřejmě to čtvrtfinále vždycky je těžký, Finové hrajou dobrý hokej, takže sami sobě jsme ukázali, jaká cesta vede k tomu úspěchu a to, jak musíme hrát, aby jsme ten zápas mohli zvládnout.
1: Počasí.
2: Dnes očekávejte ve Zlínském kraji jasno nebo polojasno s kupovitou oblačností a večer bude opět jasno. Nejvyšší teploty dnes dosáhnou 19 až 22 stupňů. Na Vsetínsku naměříme lokálně jen 17 stupňů a vítr povane slabý až mírný severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
2: Se zvýšenou opatrností projíždějte Říčanskou ulicí ve Vizovicích na Zlínsku. Stala se tam totiž nehoda 3 osobních aut. Po zprávách Českého rozhlasu Zlín už je opět připraven Pavel Vacek.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: já vás zdravím opět odsud z obchodního centra Zlaté jablko, protože vysíláme odsud živě, což sledujete i vy tady a věřím, že vy bedlivě tam, ať už jste kdekoliv. A také sledujete to, že Zlín se plní celebritami, začal 66. Zlín Film Festival a za suverénně nejstaršími hvězdami, které dnes pozdravili fanoušky, se podíváme v naší reportáži už za chvíli. Čekají vás ale také obvyklé kulturní tipy, nebo rubrika Tomáš Baťa známý, neznámý. U tak trošku jiné vysílací hodiny té druhé v rámci Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín našeho speciálního vysílání vás stále zdraví Pavel Vacek. Ať je vám s námi stále dobře. Máme 5 minut po 15. Hezký čtvrtek přeji.
8: Český rozhlas Zlín.

0: Vy, kteří posloucháte Český rozhlas Zlín už nějakou tu chvilku, tak víte, že vás zdravíme z obchodního centra Zlaté jablko. A to proto, že ve Zlíně začal nejstarší filmový festival pro děti a mládež na světě. A hned ráno na červeném koberci před kongresovým centrem pozdravili fanoušky i nejstarší celebrity, které se 66. ročníku účastní. Vy můžete tipovat, kdo to byl. Možná víte, byl to Hurvínek, který letos 2. května oslavil rovných 100 let a jeho o 6 let starší taťulda Spejbl. Hurvínek si do Zlína přijel pro festivalové ocenění za celoživotní přínos dětskému publiku. Zlatý střevíček. A u takové slavnostní události samozřejmě nemohla chybět ani naše reportérka s mikrofonem.
1: Vítejte Hurvínka!
2: Pro Hurvínka a jeho taťuldu začal festivalový program ve Zlíně ranní promenádou po červeném koberci.
3: Potlesk pro všechny.
2: Potom si Spejbl i Hurvínek udělali čas na krátkou tiskovou konferenci.
4: A jak se cítíte v 100 letech?
5: Jak bych se měl cítit?
6: Jako důchodce, že ano.
5: Jo, jako důchodce v nejlepších letech.
2: Pracoval si Hurvínku nějak speciálně na dnešním outfitu, když je to takový slavnostní den, poprvé na červeném koberci?
5: Jo, hodně jsem přemýšlel, co si vezmu. Taťula si vzal zase pohřební, kdyby to s ním seklo. No, jsem si vzal klasiku.
2: 24-letého Martina Trechty, který propůjčuje oběma loutkám svůj hlas, se ptám, kdy jste objevil, že v sobě máte hurvínkovský a spejblovský potenciál?
7: To musí říct okolí, kdy už se to dalo poslouchat, ale já jsem si to nějak, takhle jsme si to hráli doma asi od mých 13-12. A ještě docela donedávna to nebylo vončo a prostě až před nějakým časem se asi to dalo vzít jakože i pro diváka.
2: Hurvínka dnes vodí umělecký šéf divadla Spejbla Hurvínka David Janošek. Hurvínek má plný diář?
8: Má pořád plný diář. Já mám právě z toho velikou radost, že o toho Hurvajze pořád takovej zájem a že máme pořád vyprodáno, že každé představení, které uveřejníme, tak je okamžitě vyprodané. Je to velká radost.
2: Tak já asi děkuju.
5: Tak asi prosím, no.
2: Na cestě do sálu si chtěl na lipové herce každý aspoň sáhnout nebo ulovit společnou fotku.
9: Letošní držitel mimořádné ceny Zlatého střevíčku Hurvínek.
2: Ráda bych se zeptala na bezprostřední reakci Hurvínku. Co říkáš na cenu?
5: No popravdě mě to strašně zklamalo. Já doufal, že dostanu normální střevíček, normální škrpál. Hele, ty dřeváky už jsou pěkně ošoupaný a dostal jsem tady tuhle nádheru. A tuším, že to ani není zlatý.
6: Ach jo, to je kluk nevděčná. No ale já jsem z toho nadšen.
5: Jo, a já jsem nadšen, že ta tuhle je nadšen.
2: Hurvínka na festivalu čeká pořádně nabitý program a také velká celodenní oslava stých narozenin přímo na Mezinárodní den dětí, tedy v pondělí 1. června. Ze Zlína Blanka Kovandová, Český rozhlas.
10: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.

Ve Zlíně dnes odstartoval 66. ročník Zlín Film Festivalu, jak můžete také slyšet ze speciálního Dobrého odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, které pro vás vysíláme, tak jako budeme každý festivalový den odsud z obchodního centra Zlaté jablko. Vy ale můžete zažít bohatý i doprovodný program, co se týče Zlín Film Festivalu. Na náměstí Míru se můžete například zabavit při dnu nekonečných možností, který vyvrcholí koncertem kapely Monkey Business. Program se naplno rozběhl ve všech festivalových zónách, kde na návštěvníky čekají filmové projekce, besedy, výstavy, hudba, zábava a setkání s osobnostmi. Letní kino bude celý týden promítat filmy Stevena Spielberga, i to může být pozvánka. Mimochodem, Steven Spielberg letos oslaví 80. narozeniny. Prvním filmem v letním kině v rámci Zlín Film Festivalu bude Jurský park. Ode dneška taky ožil Zlín kavárnou Potmě. Návštěvníkům nabídne možnost zpomalit a vstoupit do světa, kde oči odpočívají a ostatní smysly ožívají. Bez mobilů, bez světel, bez vizuálních jistot, jen šálek vonavé kávy či osvěžující limonády, přítomný okamžik a na druhé straně tmy s jistotou a úsměvem čekají zrakově postižení kavárníci. Vlajkový osvětový projekt nadačního fondu Českého rozhlasu Světluška bude součástí Zlín Film Festivalu do středy 3. června. Kavárnu můžete navštívit každý den od 9 do 20 hodin. A v parku Komenského rozhodně navštivte rozhlasový komamodul a dílnu Českého rozhlasu Zlín, kde si celý týden můžete natočit vlastní rozhovor se známými osobnostmi nebo festivalové zprávy a setkat se s našimi moderátory. Budeme se na vás těšit každý všední den od 9 do 13 a pak od 14 do 19 hodin. O víkendu pak od 10 do 20 hodin nepřetržitě. Na besedě v galerii Pekelné sáně v Kroměříži, ať pozveme také jinam než na festival, dnes přivítají významného a mezinárodně uznávaného autora Vladimír Houdek, který byl v roce 2012 oceněn cenou Jindřicha Chalupeckého, přijde vyprávět o své umělecké práci, studijních letech i zkušenostech u nás i v zahraničí. Poslechněte si také jeho méně známou básnickou tvorbu. Začátek zajímavé besedy je v galerii Pekelné sáně v Kroměříži v 18 hodin. Více kulturních typů a nejen jich můžete také najít na našich webových stránkách. Pokud je ještě neznáte, pište si nejlépe za uši zlín.rozhlas.cz. Těšíme se i tam na vás, stejně jako tady v obchodním centru Zlaté jablko. Odkud vám už teď posílám také kapelu Krištof s Jaromírem Nohavicou Křídla z mídla. Tak ať to ten dnešní den létá.

0: Český rozhlas Zlín je s vámi, a to ve speciálním dobrém odpoledni s Českým rozhlasem Zlín, které pro vás vysíláme živě z obchodního centra Zlaté jablko, a to při příležitosti 66. Zlín Film Festivalu, který dnes začal. Ale samozřejmě naše vysílání se nebude věnovat pouze festivalu, ale budeme se věnovat i našim pravidelným seriálům. Místa, ve kterých přetrvává odkaz Tomáše Bati, tak tam se v jednom z nich vydávají Markéta Macháčková a Zdeněk Urbanovský v reportážích Českého rozhlasu Zlín z cyklu Tomáš Baťa známý, neznámý. Tentokrát se pomyslně přesunuli do roku 1926, kdy zakladatel obuvnického impéria Tomáš Baťa oslavil své 50. narozeniny. A nejen to, vy si víc budete moci poslechnout už za chviličku.
1: Jméno Josefa Trojana se v poslední době skloňuje zejména v souvislosti s jeho stvárněním československého krasobruslaře Nepeli ve stejnojmenném filmu. Jak se na roli připravoval a co ho čeká dál, se zeptám ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko ve Zlíně, a to v rámci filmového festivalu dětí a mládeže. Rozhovor s Josefem Trojanem poslouchejte 29. května. Naslyšenou se těší Kristýna Fuchsová.
2: Poslechněte si v pátek po 11. hodině v našem vysílání. Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín z obchodního centra Zlaté jablko se teď vrátíme v čase. Jaký byl v životě Tomáše Bati rok 1926? Před 100 lety slavil legendární zlínský podnikatel své padesátiny. Co vše onoho roku díky němu vzniklo? Do krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně si o tom vyrazili popovídat redaktorka Českého rozhlasu Zlín Markéta Macháčková a náš spolupracovník Zdeněk Urbanovský.
1: Jsme v krajské nemocnici Tomáše Bati ve Zlíně. No a Zdeňku, tady najdeme přece stopy Tomáše Bati skoro na každém kroku.
2: Jsme mezi pavilony, které jsou vystavěny typickou cihlovou architekturou. Není divu, protože areál nemocnice původní stavěl architekt František Lidie Gahura, který je vlastně autorem konceptu těch cihlových staveb.
1: Ale tady je i rovnou bysta Tomáše Bati a pod ní citát z proslovu při založení Baťovy nemocnice. Tady to čtu v roce 1926.
2: Tomu vlastnímu založení nemocnice předcházel, řekněme, dárek, který sám sobě, ale také obyvatelům Zlína a zaměstnancům firmy Baťa dal Tomáš Baťa ke svým padesátinám. To je strašně zajímavé, že vlastně on se rozhodl jako čerstvý padesátník, oslavil padesátiny 3. dubna 1926 a na prvomájové slavnosti sdělil světu, že dává 1 000 000 korun na založení nemocnice. To je prostě naprosto úžasné, jak se padesátník Baťa prezentoval jako podnikatel, ale také jako člověk, který myslí na zdraví svých spoluobčanů.
1: Na to nás tady v krajské nemocnici Tomáše Bati upomíná právě bysta zlínského podnikatele Tomáše Bati, které z dalších míst ve Zlíně je spojeno s jeho padesátinami.
2: Tomáš Baťa, řekněme, spoustu svých zásadních rozhodnutí sděloval v proslovech, které byly prezentovány při slavnosti 1. máje, takže od roku 1924 se ty slavnosti konaly v zahradě Baťovy vily.
1: Při příležitosti jeho padesátin.
2: Padesátiny to pro spoustu lidí je to taková trošku temná můra, protože mládí je za námi, řekněme, a do důchodu ještě daleko, takže padesátiny ne každý prostě bere jako věc, kdy se dívá do budoucna, ale Tomáše Bati to bylo jinak. On padesátiny prostě využil jako období, kdy se tlačí do rozvoje a nejenom založení nemocnice v té době rezonovalo, ale také si uvědomme, že v době, kdy byl Tomáš Bati 50, byl ohlášen plán budoucího rozvoje Zlína jako zahradního města. To je zcela zásadní rozhodnutí, které ovlivnilo vzhled města Zlína až, můžu říct, do dnešní doby.
1: Ještě jedna taková věc se podařila Tomáši Baťovi k padesátinám.
2: Když byl 28. května roku 1926, to znamená před 100 lety, založen ve Zlíně klub českých turistů, nebo odbor klubu českých turistů, aby byl přesný, tak byl Tomáš Baťa přímo u toho. A nejenom, že byl zakládajícím členem, ale také koupil lesy na Tlusté hoře, na vrcholu Tlusté hory, byla vybudována rozhledna, později za letecký maják a u toho bylo turistické zázemí, aby tam mohli Baťovci se svými dětmi a rodinami chodit na vycházky.
1: Rok 1926, rok Baťových padesátin, tedy přinesl i založení klubu českých turistů. Z areálu krajské nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně, Markéta Macháčková,
2: Zdeněk Urbanovský,
1: Český rozhlas.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte speciální Dobré odpoledne s Českým rozhlasem Zlín, ve kterém se ovšem můžete těšit na naše tradiční seriály jen v trochu netradičních časech. Za chviličku pro vás například budeme mít i pozvánku na pěkný výlet. Postará se o ní Arnoš Tlukeš. Ještě předtím zaspívá Tereza Mašková, na kterou se mimochodem také můžete těšit na koncertu Českého rozhlasu Zlín v rámci 66. Zlín Film Festivalu. Dobré odpoledne s námi.
1: Právě.

0: Z turistických typů, které přináší do vysílání Českého rozhlasu Zlín Arnošt Lukeš, jsme zvyklí, že máme určený nějaký výchozí a cílový bod naší trasy a k ní dostaneme podrobnější popis cesty a informace o zajímavostech, které nás na našem výletě čekají. Dnes to bude trochu jinak. Pan Lukeš dnes nechá určení trasy spíše na nás. Ovšem dá nám klíč k tomu, jak si ji vytvořit a jak nás může obohatit. Buďte vítán, pane Lukeši. Hezký den.
1: Hezký den vám i posluchačům. Dnešní pozvánka je poněkud atypická, jak jste řekl. Nemá určenou žádnou trasu. Je zaměřena více na zážitky, než na pěší nebo cykloturistiku. Letos už po 18. se uskuteční v České republice Noc kostelů, a to v pátek 29. května. Tato tradice k nám přišla v roce 2008 z Rakouska. Mám poznatek, že běžný výlet se může změnit v zajímavý večer. Akce nabízí možnost navštívit ve večerních hodinách nejen kostely a modlitebny, ale také některé kláštery, věže, kůry, zvonice a mnohé jindy nepřístupné prostory, jako jsou například půdy nebo krypty. Ve Zlínském kraji má být letos otevřeno 51 objektů, kostely katolické i jiných vyznání, jakož i modlitebny. V minulých letech jsem zažil nevšední atmosféru při noci kostelu v Tečovicích nebo Zlobicích. Konkrétně tyto dva objekty se letos nepřihlásily, ale i tak je z čeho vybírat.
0: Určitě by také stálo za to poskytnout našim posluchačům trochu podrobnější informace o akci obecně a případně i tip na to, kde si nějaké další dohledat.
1: Noc kostelu není určena primárně pro věřící. Program bývá zaměřen na historii svatostánku, na uměleckou výzdobu a bývá často i doprovodný kulturní program. V mnoha kostelech jsou plánovány koncerty, nejen varhání, ale i komorní, případně solistů. Někde bude výstava obrazu a podobně. V některých kostelích pořadatelé chystají dokonce malé pouštění nebo opékání špekáčku na farní zahradě, jako třeba ve Hvozdné. Pořadatelé návštěvníky rádi upozorní na zajímavosti, kterých se běžný návštěvník nemusí všimnout. Případní zájemci si mohou najít na stránkách www.nockostelu.cz/kostely seznam svatostánků, které se k akci připojili, a podle svého bydliště nebo podle jiného klíče si vybrat, které navštíví. Pokud budou posluchači mimo republiku, nemusí o Noc kostelu přijít. Podobné akce se uskuteční v dalších 7 státech Evropy, i to se dá na uvedených stránkách dočíst.
0: www.nockostelu.cz, to je ta adresa, kde můžete zjistit další podrobnosti k akci, při které se můžete nejen velmi příjemně projít, ale také kulturně a duchovně obohatit. Děkujeme, pane Lukeši, za originální inspiraci.
1: Naslyšenou.
2: V sobotu si na pohovce Jošky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak zvládat žárlivost a jestli může být žárlivost někdy i zdravá. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak vznikají závislosti a co s nimi dělat. Na vás i na mého hosta se těší Joška Kubáník.

To byl nezaměnitelný hlas Karla Gotta ve speciálním vysílání Českého rozhlasu Zlín, které za vámi letí odsud z obchodního centra Zlaté jablko, kde pro vás tady budeme živě ještě nějakých 10 minutek do 16. hodiny. Potom se můžete těšit opět na pravidelnou humoriádu po zprávách, ve které vám dnes scénky z rozhlasového archivu bude nabízet vedle moderátora Patrika Rozehnala Josef Fousek. Ale samozřejmě festival pokračuje, pokračovat budeme i my. Zítra se můžete například těšit mezi

0: 16. hodině tady v obchodním centru Zlaté jablko nebo kdekoliv si naladíte vysílání Českého rozhlasu Zlín.
1: Cukrárna Petra Uhříka.
2: Pokud posloucháte moje drobné hudební výlety pravidelně, tak víte, že jsme si včera připomněli Martina Kučaje, skupinu Proud, Ostravu jako jednu z hudebních líhní talentů. Pro dnešek opět zvolím podobnou lokalitu a že je Pavel Dobeš synek z Fridku Mistku, je dost patrné z celkového projevu. Jak spustí, hned poznáte, stačí pár taktů, o koho jde, a to nemusíte být nějakým specialistou na muziku. Původní profesí elektromontér vystřídal několik dalších povolání, dělal strojníka, energetika i dělníka u vysoké pece, no ale to už je samozřejmě dávná historie. Když jsme spolu kdysi vedli rozhovor, tak si vzpomínám, že mi řekl, jediná písnička, která na mém koncertě nesmí nikdy chybět, kterou nesmím vynechat, je Jarmila. To by mu prý fanoušci neodpustili. Víme, že Pavel Dobeš umí odvyprávět celé příběhy. Povedlo se mu dokonce napsat písničku, ve které není ani jedno jediné sloveso. A pro své příznivce vydal i zpěvník s největšími hity, to folkařům jistě nemusí připomínat.

jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muziko ty hraj.

kraj. A naučíš se skákat tak, jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš v železniční Praže vždyť jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střepové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu v železniční Pražce vždyť jaro. Zapni si kšandy,

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Bylo 16 hodin.
2: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
3: Na letošním Zlín Film Festivalu přibudou na chodníku slávy dvě jména. Galerie, muzea a další místa ve Valašském Meziříčí se zítra otevřou návštěvníkům. Děti v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Přes noc a kránu očekávejte jasnou nebo skoro jasnou oblohu s nejnižšími teplotami kolem 3 stupňů. S odpoledními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Vítám vás u nich. Na letošním Zlín Film Festivalu přibudou na chodníku slávy jména herečky Kristýny Badinkové-Novákové a herce Martina Písaříka. Herečka se proslavila už ve 14 letech ve filmu Výchova dívek v Čechách a později taky jako Jindřiška v Pelíšcích. Martin Písařík začínal ve stejném věku ve filmu Městem chodí Mikuláš a dnes patří mezi známé české herce a dabéry. 66. ročník Mezinárodního festivalu pro děti a mládež potrvá až do 3. června. Valašské Meziříčí se zítra zapojí do festivalu muzejních nocí. Akce propojí 27 kulturních institucí ve městě. Tradičně k nim patří i Muzeum regionu Valašsko, které podle mluvčího Jiřího Koňaříka nabídne program v kostele Nejsvětější Trojice i v zámku Kýnských.
4: Na zámku Kýnských vás čeká kvíz ve výstavě Pomocnici v domácnostech našich prababiček. V rámci výstavy Bzuk od školních zahrad si zase vyzkoušíte, jak rychle dokážete zakouklit housenku bource Morušového a také vám ukážeme, proč a jak se roubují stromy. V kostele Nejsvětější Trojice vám nabídneme volné prohlídky a od 18 hodin vernisáž výstavy Zapomenuté fotografie Jiřího Fojtíka.
3: Návštěvníci budou moci využít silniční vláček, který je mezi festivalovými zastávkami proveze. Děti v individuálním vzdělávání v Česku přibývá. Podle ministerstva školství jich je 7,5 tisíce. To je asi o 2,5 tisíce víc než před 4 lety. O povolení domácí výuky rozhoduje ředitel kmenové školy, kde je dítě zapsané. Součástí žádosti musí být i doporučení pedagogicko-psychologické poradny. Podle ministerstva školství jsou v domácím vzdělávání nejčastěji žáci se závažnými psychiatrickými onemocněními.
2: Sport.
3: Hokejovou reprezentaci čeká čtvrtfinále mistrovství světa proti Finsku. Hrát se začne v 16 hodin a 20 minut. Nejen o soupeři mluví útočník David Tomášek.
5: Bude hodně důležitý vést, no, si myslím, dostat se do nějakého trháku proti těm Finům, protože v tu defenzivu obecně na tom větším hřišti tady v tom turnaji je velmi těžký dohánět. To jsme se přesvědčili už několikrát.
2: Počasí.
3: Dnes v noci a kránu očekávejte v našem regionu převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejnižší teploty pak dnes dosáhnou 9 až 6 stupňů. V údolích čekejte ojediněle až 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo bude místy také bez větří.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
3: Se zdržením počítejte na třídě 3. května ve Zlíně Malenovicích kvůli poruše světelné signalizace. Dále si dejte pozor na nehodu, která se stala na Svatováclavské ulici v Uherském Hradišti. Dnešní speciální vysílání Českého rozhlasu Zlín z filmového festivalu nyní končí a teď už se můžete těšit na odpolední humoriádu s Patrikem Rozehnalem. Pohodový poslech vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553
6: 553.
7: Kdo končí?
8: Končí. Já mám nalíkají.
9: Slyšte z toho strudana.
10: My bychom to chtěli vysílat, víte?
2: Humoriáda.
11: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
12: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
11: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
12: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, Hostem budu, říkám rybám na humoriádě. Z vody nám je, představte si, Jukl Kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
11: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
2: Humoriáda.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, zaprstete, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno známe, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká sláva v Semaforu, jak jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fousků svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší.
1: To bude prima
2: my je a oni nás.
1: 3. září Fousků svět. A prý se také jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný.
2: A je to můj domov, že?
1: No, jasně.
2: A z kousky z toho budou daný i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit. Seber se, vypadni ven, zapal si, nebo jdi do baru. Neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, který se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modrů dělal stojku prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modrů, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty zady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme péro a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, jak udělat další takový. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišej, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano. A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, řeknou, ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Pradědeček Fousadlo, vyprávíte o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil mojí kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat, byl i u nás doma, choval můj vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně, dávali jí rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by Petr, mohl
2: já jsem
1: pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co dohlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04 telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se vstalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na vyletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já scházím knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básníci neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bezva, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečnou, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím ostatní... vás, peronky má kdo ještě? Organizační?
7: Peronky mám já.
9: Peronky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás zdvíhat, jak jo. Jsem říkal, a zdvíhat už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, když je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na těšno. To je přece se divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrábnu do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili. Když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička. Takhle je vagon, tamhle to jede. Zhasněte, hrajem!
9: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
10: No, prosím, moje místo, vždycky. Tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samý tunel jako do Vranýho.
9: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta. Ale ať vám to neujede.
9: Já si pospíším.
10: No to si pospěšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omyka.
9: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
11: No já už dávno jedu. S váma bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou vexle.
11: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi vohle.
10: Ale to se nechce si ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
11: No promiňte, když jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
11: Tak si spěte si, oni vás stejně zbudějí.
10: Kdo?
11: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
11: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
11: Víte to jistě?
10: Jasně.
11: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupili.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ke pryč.
11: No, já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, nechate mě spát.
11: Spěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. Je prvně, co cestu v kupé s mrožem. Humoriáda.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název, co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdejšího humoriádníka Jiřího Krampola. Taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
2: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
1: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle, a
1: dobrý
4: taky zase pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pavčeru.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně.
3: Děkujem.
1: Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slumit rádio.
7: Haló, tak dobrý už den, tady bezva... Zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinko, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdar Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak
3: ano.
1: Se zpívá v jedné známé písni. Jojo, Benduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama v podstatě.
3: No.
1: Tak, slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, není ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se radši zeptám a hned se to dozvím. Jedna. Ahoj, Andulo, ahoj. Hele, promiň, že tě vyrušu. Je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. Co? Jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andu, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To nemůžeš. To bude Karel.
9: Bože, to bude Karel.
8: Tak, přichodím.
9: Bože, můj, tam je to tak. Ty jsi vylákal Freddy!
10: Co?
9: To Karlínku!
10: Ne, moment, moment, kdo to přišel?
9: Já povídám, tedy, tady, už je tady.
10: Já bych si říkal Freddy, tohle je tady. Zlázni.
9: Zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: No počkej, když já si nedívám, já nevidím.
9: Pojď, no to nevadí. Počkej, lžičku, druhou. Pojď.
10: Jaký vám mě připravila lžička připravení? Pořád si nebohu do hlavy o něco.
9: Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. No? My půjdeme na večeři.
10: Ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se hezky večer.
9: Ale pohne, Karlinku. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, moje pravda, já jsem chtěla malovat. A oni povídali, tak jsem to přehodila.
10: Proto ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný. No tohle snad není.
9: No to je
10: nemožný. Tohle snad není možný.
9: To je hrozný. Hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Tak, kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem kytičky. Zalévala denně. Karle, dej.
10: A to jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Já z toho cítím
9: vermut. Vermut.
10: Tyhle chodím se vlašskej salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co jsi tady dělala? Okra...
9: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to bylo, pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co jsi tady dělala?
9: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na kdeky.
10: A co ty flašky tady jsou? Co je pro flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Že komu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedně, ale když jsou na zálohu, potom je vyměníš, nakoupíš česnek, plasnice a tohleto. No tak mluv!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesli...
10: No, přinesli prázdný flašky, ano, to ti tak já...
9: Ne, to byl ještě plný, Karle.
10: Ano.
9: To byl neplný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku, srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepíčka Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočestné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi a je to o dětech a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abych on nějakou tu knížku nevzal.
1: Dobře.
3: Já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo, naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko a prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuože. Dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň. Pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječný. Volím Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paní, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Pohlazení po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí, děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co jsem rád.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló? No.
7: Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou je... s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuj pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer, či příjemné páteční ráno.

0: Já svý zdraví, ne, myslím, jak tady asi žiješ, co jíš, jestli nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
1: Jo?
0: Mohl jsem. No to pak jsem tak starý, že bych nemohl.
1: Ale ne, Karli.
0: Napřed schodu vydlela krásná operní pěvkyně.
1: Jo.
0: Ona teda ztratila už hlas, ale figura zůstane. A já ne, ne, paní ne. Já bahno.
1: Já bych takhle malinko.
0: Ježiši Maria, myšle.
1: Jaký myšle?
0: Žádný myšle, ale moje šandy zapešený v šunkotleka. Co to má znamenat na tohleto?
1: No to já nevím. Ty co moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
0: Aha, právě proto. Protože šunkofleky se pečou. Jakýho couru starý měla, který ti pečou ty šunkofleky? To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama, mluvky.
1: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
0: Tady žádný čárky nevidím.
1: A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
0: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
1: To ti klidně můžu říct.
0: No to mě řekni, to mě zajímá.
1: To ti řeknu, a to tě bude zajímat. Tak,
0: Tanya!
1: No, v pondělí jsi odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý, no, kroupy.
0: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
1: Padaly takovýhle.
0: Holubí vejce.
1: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mraz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád ale prosím tebe, fox terrier.
0: No, a co má být?
1: To je tě málo.
0: Komediánský
1: to byl. No a potom přišli holky. Komediánský
0: Herberg jako v tanku. No to by se musel zajít najít v tom Herbergu někde.
1: Nožičky.
0: No, člověk jenom vytáhne pod tím bajháku.
1: Skoro na svém místě.
0: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový jde tam tady.
1: Druhou nožičku.
0: Dej mi pokoj, prosím.
1: A pokud. Co? Co je zase?
0: Moment. Já. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšápal, bačkovi skoro od tři číslo. Říkaj, že to byly holky.
1: Karlinku, teď to vidím. Ty si nám zhubnul, Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnitatá.
0: No, já jsem nám zhubnul, ano. Je zajímavý, když jsem odjížděl, jsem vážil vody 2 kila víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
1: Nejdřív zeštíhnu.
2: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
2: No tak parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte se hezky.
3: Naslyšenou.

0: Zelená vlna. Každý den pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Ráno každých 30 minut, přes den každou hodinu. Vždy po zprávách. A také kdykoliv se na silnicích v našem kraji něco mimořádného děje. Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Bylo 17 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Lidé ve Zlíně musí ode dneška počítat s omezením parkování v centru města kvůli začínajícímu filmovému festivalu. Rožnov pod Radhoštěm přispěje na dostupnou zdravotní péči až 1,5 milionu korun ročně. Ve věku 86 let zemřel herec a rodák ze Zlína Jan Hraběta. Přes noc a kránu očekávejte převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu s nejnižšími teplotami kolem 3 stupňů. S aktuálními zprávami Českého rozhlasu Zlín je tu Lukáš Jakubíček. Ve Zlíně začínají kvůli filmovému festivalu platit dopravní omezení spojená hlavně se zákazem zastavení na několika místech v centru města. Týkají se například ulic Hradská, Bartošova, Sadová nebo Soudní a také okolí náměstí Tomáše Garrigua Masaryka. Za porušení dočasného dopravního značení hrozí řidičům pokuta až 5000 korun. Kde můžou lidé během festivalu využít náhradní parkování, přibližuje mluvčí zlínských strážníků Pavel Janík.
2: K dispozici je například parkoviště na ulici Březnická, v Gahurově ulici nebo pod kostelem na třídě Tomáše Bati. Využít lze také parkovací dům u krajského úřadu, u autobusového nádraží nebo na ulici Kvítková.
0: Rožnov pod Radhoštěm na Vsetínsku plánuje ročně přispět až 1,5 milionu korun na dostupnost zdravotnických služeb. Dotace mohou využít lékaři a odborníci na vybavení ordinací, modernizaci zázemí nebo technické zabezpečení. Podle mluvčí Rožnova pod Radhoštěm Adely Kousalové bude výše podpory na jeden zdravotnický projekt od 100 do 500 tisíc korun. Dotace přitom nesmí přesáhnout 50% nákladů a projekt musí být funkční dalších 5 let. Zemřel dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana a zlínský rodák Jan Hraběta. Bylo mu 86 let. Měl třeba roli krále v představení Dlouhý, široký a krátkozraký. A právě v této inscenaci si zahrál mnohokrát s Petrem Brucknerem.
3: Se dívám tady na Ferman Červnovej a bude nám tam chybět Děd Vševěc v pohádce a rytíř Smilflex Nohavic v Laníku. A čest jeho památce, protože je další, který nám prostě odešel a my, který jsme tam na 80+, tak ubýváme a už jsme tam jenom 3.
0: Program Nová zelená úsporám bude pokračovat. Ministerstvo životního prostředí má na přímé dotace vyčleněné 2 miliardy korun. Budou o ně moct požádat nízkopříjmové domácnosti. Rezort jim na zateplení domu nebo bytu poskytne až 400 tisíc korun. Ostatní domácnosti můžou požádat o bezúročnou půjčku, popisuje ministr životního prostředí Igor Červený z Motoristů.
4: Rodinný dům jsme schopni tímto programem zabezpečit až ve výši 2 milionů korun. A pokud se bavíme o bytových jednotkách, což máte několik typů bytových jednotek, od malých zástaveb až po velká SVJ nebo bytová družstva, tam je to 750 tisíc korun na byt.
0: Domácnosti můžou o dotaci nebo půjčku žádat od 25. června do 31. října.
1: Počasí.
0: Přes noc a kránu očekávejte ve Zlínském kraji převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejnižší teploty pak budou kolem 9 až 6 stupňů. V údolích čekejte ojediněle až 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo bude místy také bez větří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Porouchaná světelná signalizace může zdržet provoz na třídě 3. května ve Zlíně Malenovicích. Z dopravy i zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše. Přeji vám pohodový poslech dalšího vysílání.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
5: 17 hodin a 4 minuty. Začíná necelá hodina vysílání Českého rozhlasu Zlín, plná informací a zajímavostí z regionu. K mikrofonu usedá Kristýna Fuchsová. Dobrý podvečer. Na 28. května, tedy dnešek, připadá Světový den her. V trochu přeneseném významu si dnes hrají i v Napajedlích na Zlínsku. Tamní základní umělecká škola totiž během dneška představuje své hudební obory na open air koncertě. Na místě je i naše regionální stopařka. Spojíme se s ní před 17:45. Dnes také přijde řada na pravidelný čtvrteční pořad O čem se mluví. Dnes o bezpečnosti dětí. A to kolem 17:30. Je toho ale mnohem víc, tak zůstaňte s námi.
1: Český rozhlas Zlín, den v kraji.

0: se souhrnem nejdůležitějších zpráv dneška je tady Lukáš Jakubíček.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den ve Zlínském kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Premiérou českého rodinného fantasy filmu Máma a táta jsou boží začal dnes dopoledne Zlín Film Festival. 66. ročník přehlídky dětských filmů nabídne na 300 snímků z rekordních 57 zemí. O výběru filmu více říká umělecká ředitelka festivalu Markéta Pášmová.
3: My se samozřejmě snažíme vybírat filmy, které mají pozitivní a optimistické poselství, protože v dnešní době ty děti a nejenom děti čelíme náročnému světu.
2: Do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy ve Zlínském kraji se přihlásilo 544 žáků. Nejvíc přihlášek z celkového počtu 1055 podali studenti na nematuritní obory. Žádosti na střední školy odesílali od 19. do 25. května. Druhé kolo přijímacích zkoušek bude v první polovině června. Loňský požár střechy střední školy ve Zlíně způsobil podle policie svářeč. Oznámila to policejní mluvčí Monika Kozumplíková s tím, že muž školu opravoval a nedodržel předpisy. Kvůli tomu mu hrozí 2 roky až 8 let vězení. Požár a následné hasební práce způsobily škodu zhruba 15 milionů korun. Střecha střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně hořela loni v listopadu. Při požáru se nikdo nezranil. U napajedel na Zlínsku pokračují dokončovací práce na úseku místní cyklostezky pod novým dálničním mostem. Finální předání opravené cyklostezky je naplánováno v průběhu června. Pokračuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
4: Na cyklostezce pod dálničním mostem u napajedel budeme ve čtvrtek 28. května pokládat finální asfaltové vrstvy. Opravovaný úsek bude průchozí, prosíme ovšem cyklisty a chodce o zvýšenou opatrnost.
2: Rožnov pod Radoštěm připravuje ve spolupráci se správou železnic stavbu nového přejezdu s bezpečným přechodem pro chodce i cyklisty. Radnice už má hotovou variantní studii, kterou projednali zástupci města i přilehlého průmyslového areálu. Podle nezávislého starosty Jana Kučery o konečné podobě rozhodnou výsledky dopravního měření.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami, tu noc, co je tu s námi, tvé oči hvězdy celé, srdce nám ví v těle, namaluj temperami.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Celostátní přehlídka základních uměleckých škol ZUŠ Open letos oslaví své 10. výročí. Do festivalu se zapojila také základní umělecká škola Rudolfa Firkušného na Pajedla, která dnes veřejnosti představuje svůj hudební obor na open air koncertu. Jak to na místě právě teď vypadá, nám prozradí naše regionální stopařka, redaktorka Petra Sedláčková. Dobrý den, Petro.
2: Krásný podvečer z nádvoří nového kláštera v Napajedlech. Atmosféra je tady dnes opravdu velmi příjemná, cítím se tady jako doma. Hudební program odstartoval v 17 hodin fantastickou bubeníckou show a teď se postupně budou představovat také další školní soubory nebo ZUŠ kapela.
1: Petro, ty nám právě teď v éteru Českého rozhlasu Zlín v rámci hudebního oboru představíš hru na bicí nástroje, je to tak?
2: Je to přesně tak, protože dobrého bubeníka, aby jeden pohledal. O studiu hry na bicí se teď pobavím s učitelem základní umělecké školy Rudolfa Firkušného na Pajedla Alexandrem Kunertem. Dobrý podvečer.
3: Dobrý podvečer vám i posluchačům.
2: Když se řekne hra na bicí, většina lidí si představí hlavně bubeníky v rockové kapele, takové ty rockery s dlouhými vlasy. Studium je ale mnohem pestřejší. Co všechno se u vás ve škole děti vlastně naučí?
3: Tak, jak jste říkala, studium nebo obor hry na bicí nástroje je obširnější samozřejmě, i když musím uznat, že ten základ nebo respektive ta popularita hry na bicí soupravu je asi největší, ale obor zahrnuje také hru na perkusní nástroje, hru na orchestrální bicí nástroje, no a v neposlední řadě na melodické bicí nástroje. Je to dle preference, u nás žáci se dostanou v podstatě ke každému z těchto nástrojů podle jejich preferencí.
2: Takže bouchat, třískat a mlátit můžu u vás v podstatě do čehokoliv. A co by mě určitě zajímalo je, jestli je hra na bicí nástroje vhodná pro každého, nebo jestli má svá omezení. Určitě to bude omezené nějak věkem, silou, velikostí člověka, nebo případně taky prostorem, kterým disponuje doma.
3: Tak když to vzal trošku s humorem, tak bubeník nesmí mít příliš přecitlivé uši, protože nástroj je to opravdu hlasitý. Nicméně, jako u každého nástroje, jsou tam jistá omezení, ale vždy v rámci toho věku nějak, protože úplně ti nejmenší hráči na bicí jsou limitováni trošku svým vzrůstem, protože přece jenom hra na bicí soupravu vyžaduje trošičku už vyšší fyzickou zdatnost. Takže s těmi nejmenšími bubeníky, s muzikanty, začínáme napřed na malý bubínek. No a pokud samozřejmě někdo je bydlí v podmínkách, kde nedovoluje takto hlasitý nástroj provozovat, tak používáme nějaké takové prostředky, jako jsou trenažéry, pady, které jsou méně slyšitelné nebo skoro neslyšitelné, ale dají se na ně dobře trénovat ruce.
2: Já vám, pane Kunerte, děkuji za rozhovor a věřím, že tahle nabídka přiláká v příštím školním roce k vám do Napajedel spoustu nových bubenických talentů. Teď už se ale právě k jednomu talentu vaší školy rovnou přesunu. Je jim absolvent právě oboru hry na bicí nástroje Roman Kolařík, který bubenickou show otevřel dnešní open air koncert. Dobrý podvečer.
4: Dobrý podvečer, vážení posluchači.
2: Romane, řekněme, co ti vlastně studium na základní umělecké škole dalo?
4: Řekl bych, že nejvíc mi to dalo asi disciplínu, jak do života jako samotného, tak vlastně do života samotného, to by se tak dalo skloubit. Řekl bych, že hra na bicí nástroje je velmi různorodá, v tom je kouzelná a krásná. Určitě bych chtěl poděkovat svému učiteli Alexandru Kunertovi a celkově ZUŠce v Napajedlích za to, jak mě celou tu dobu vychovávali. Já jsem tady začínal na flétně a pak ve třetí třídě jsem přišel na bicí, protože jsem měl k tomu předpoklady a hlavně bicí učí stejný učitel, jako mě učil na flétnu, tak hlavně kvůli učitelovi.
2: Je to velká změna přesunout se z té flétničky, která nám tady teďka v pozadí právě hraje, k bicím nástrojům. A já jsem se dokonce doslechla, že bubnuješ v uherskohradišťské punkové kapele. Pomohlo ti k tomu třeba právě studium tady na ZUŠce?
4: Rozhodně mi to velmi pomohlo nebýt studia, tak bych nehrál na bicí, neuměl na bicí. Ono doma učit se to v pokojičku je velmi obtížné a velmi obtížné.
2: A ty by ses prý taky chtěl hlásit na konzervatoř. I tohle ti vlastně dala základní umělecká škola v Napajedlech.
4: Ano, chtěl bych se hlásit do Kroměříže na konzervatoř. Jsem velký nadšenec hudby a věřím, že to má potenciál. A velice rád bych ještě zmínil svoji, no, naší kapelu. Jmenuje se Volání divočiny. 22. srpna budeme hrát v Kunovicích na Punky Dunky festivalu. A který bude trvat 3 dny, bude tam spousta dalších kapel a bude to perfektní.
2: Tak já se snad dostanu a podívám se na tebe, na hudební talent tady ze základní umělecké školy Rudolfa Firkušného v Napajedlech. Moc ti děkuju, Romane, a přeju ti, ať tě bubnování i nadále baví. No a ještě doplním, že festivalový program ZUŠ Open pokračuje po celé republice dalšími koncerty, výstavami i divadelními vystoupeními. A právě podobné akce ukazují, jak důležitou roli mají základní umělecké školy v rozvoji mladých talentů i vztahu dětí k umění. Kompletní program festivalu ZUŠ Open najdete na webu zušopen.cz.
1: Petro, děkujeme za informace z dnešního hudebního podvečera v Napajedlech i za menší koncert. Právě teď slyšíme Flétničky, který si můžeme užívat v našem vysílání. A naslyšenou, Peti.
2: Naslyšenou.
1: To byla naše regionální stopařka Petra Sedláčková. Každý všední den se vydává na akce za zajímavými místy a příběhy našeho regionu. Napište jí na e-mail stopar.zlín@rozhlas.cz, aby mohla přijet i za vámi.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Magazín Natuře v kultuře vám vždy poslední neděli v měsíci přináší ohlédnutí za kulturním děním v našem regionu, přivádí až k vám zajímavé osobnosti kulturního světa a upozorňuje vás na to, co se u nás na kulturním poli chystá. V neděli 31. května se například můžete setkat s herci Lukášem a Markem Příkazkými, Vlčnovskou jízdu králů nám z pohledu ústřední postavy představí bratři František a Marek Dacíkovi a nejen o zlínském hudebním klubu Zelenáčova šopa promluví jeho zakladatel Martin Juřík. V neděli 31. května se na vás na vlnách Českého rozhlasu Zlín od 17 hodin těší váš průvodce Natuře v kultuře Pavel Vacek.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Zlín, písně.

0: počasí.
1: Informace o počasí nám teď řekne meteoroložka Bára Kučerová, kterou zdravíme ve vysílání. Dobrý podvečer.
2: Pěkný podvečer.
1: Když jsme si volali ještě před vstupem, tak jste mi řekla, že dnes bylo pěkně. Tak jaké je počasí v kraji v podvečer?
2: A z mého pohledu, a myslím si, že z pohledu aspoň části našich spoluobčanů, opravdu pěkně bylo na obloze. Bylo povětšinu dnes sluníčko, byť ve Zlínském kraji to bylo doplněno také o kupovitou oblačnost, ale to bylo v takovém poměru, že bylo povětšinu dne polojasno, případně skoro jasno, a teploty vyšplhaly mezi zhruba 19 a 22 stupňů Celsia. Teď už trošičku klesají, teď se pohybují většinou mezi 17 a 21 stupňů. Celsia.
1: Jaký bude tedy večer a noc?
2: Zůstane v podstatě na obloze mála oblačnosti, bude převážně skoro jasno nebo jasno potom i v průběhu noci, a ranní teploty klesnou mezi 9 až 6 stupňů Celsia, v údolích ojediněle až ke 3 stupňům Celsia, a bude zítra nutno dávat si v vozovkách pozor na přízemní teploty, ty se můžou pohybovat kolem 0 stupňů Celsia.
1: Čeká nás za zítra oproti dnešku během dne nějaká změna?
2: Výrazná změna to nebude, ta největší bude v teplotách. Zítřejší maximální teploty by měly vyšplhat mezi 22 až 25 stupňů Celsia, ale na obloze i zítra zůstane málo oblačnosti, případně zítra to bude průsvitná oblačnost, ne ta kupovitá, a oproti dnešku bude také vát trošičku slabší vítr. Dnes to byl vítr mírný, zítra to bude vítr slabý, proměnlivý nebo severozápadní s rychlostmi asi do 15 km v hodině.
1: A co biozátěž, jak se budeme zítra cítit?
2: Ta bude na stupni číslo 1, tedy mírná zátěž.
1: Tolik předpověď počasí od Báry Kučerové z Českého hydrometeorologického ústavu. Díky a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Zítra se tedy můžeme těšit na mírné oteplení až k 25 stupňům.
0: Český rozhlas Zlín, žijeme tu s vámi.
1: Bezpečnost dětí, to je starost každého rodiče a také téma našeho dnešního rozhovoru z cyklu O čem se mluví. Jaká nebezpečí dětem hrozí a dá se jim předejít? I na to se zkušeného kriminalisty z krajského ředitelství policie Zlínského kraje Pavla Trnky už za chvíli bude ptát redaktorka Markéta Macháčková.

0: O čem se mluví?
1: Jsou chvíle, kdy jsou děti bez dozoru rodičů. Na cestě do školy, ze školy, do kroužku, ale třeba i na návštěvě u kamaráda. Jaká je čekají nebezpečí? A jaká je prevence? Na to se zeptám plukovníka Pavla Trnky, kriminalisty z krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Vítejte ve studiu.
2: Dobrý den i vám, i posluchačům.
1: Od mikrofonu zdraví posluchači Českého rozhlasu Zlín také Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?
1: Pane plukovníku, jaké jsou dnes z vaší zkušenosti pro děti vlastně největší hrozby?
2: Když hovoříme celkově o bezpečnosti, tak by se to dalo rozdělit do dvou skupin, což je bezpečnost dětí na ulici a bezpečnost v kyberprostoru. Kyberkriminalita se nám geometricky šíří všemi věkovými kategoriemi dětí. Úplně nejpalčivějším problémem je sexting, což je přeposílání nahých fotografií v rámci sociálních sítí. Proto, když hovoříme o kontrole dětí na ulici, požádal bych rodiče, aby prováděli kontrolu i tady na tom poli té digitální technologie, neboť to, že 10letá dívenka ve 2 hodiny ráno posílá nahé fotografie z koupelny, já vím, že ty rodiče jsou unavení, že si jdou lehnout v 11 hodin, ale ty děti nízkého věku nepouštějme je z otěží, kontrolujme je, upozorněme na to, že jim ty telefony prohlédneme, ať jsou na to připravení, ať nám nevzdorují. Já si myslím, že do 15 let by ta kontrola měla probíhat. Ty děti nám to oznámí až v okamžiku, kdy ta jejich fotografie se dostane veřejně do sítě, a to už je pozdě. Ta fotografie pluje v tom kanálu toho internetu a už ji nikdo nikdy s tama nevyndá pryč.
0: O čem se mluví? Aktuální témata, která se dotýkají života v našem kraji.
1: O bezpečnosti dětí si dnes povídám s kriminalistou Pavlem Trnkou z krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
2: Když pominu digitální prostředí, tak jsou to samozřejmě pohyby v rámci přechodů do školy, do kroužků, kdy jsou děti na ulici vystaveny tomu, že nemají dohled svých rodičů, popřípadě nějakých osob, které byly svěřeny.
1: Jsou to tedy samozřejmě nebezpečí v dopravě, ale také nebezpečí, která jim hrozí od jiných lidí.
2: V dnešní době volného pohybu lidí a různého zaměstnávání lidí na dlouhé vzdálenosti nejsme schopni mít tak dobrou místní znalost lidí, tudíž i ten pohyb na ulici samovolný je, dalo by se říct, nebezpečný.
1: Jak časté jsou ve Zlínském kraji trestné činy směřované právě na děti? Máme k dispozici nějaká čísla?
2: Nějaká čísla jsem si samozřejmě připravil. Primárně trestnou činností, která je páchána na dětech mladší 15 let, se zaobírají krajští kriminalisté. Tady u těch deliktů je vysoká trestní sazba, tudíž to dozoruje i krajské státní zastupitelství, neboť to dokazování a ten proces podle trestního řádu je tam náročnější, tudíž ty policisté musí být erudovanější, musí mít speciální kurzy na výslechy dětí, na zacházení s dětmi, samozřejmě už je tam i advokát, takže primárně se tím zabývá kriminalisté z krajské kriminálky. Těch trestných činů páchaných na dětech tady v té nejzávažnější trestní sazbě je cirka do 20 ročně. V našem kraji většinou se jedná o trestné činy spojené s násilím, ať už sexuálním, anebo s násilím páchaným přímo na tělo těch poškozených dětí. Samozřejmě, že nejsme výjimkou v tom, že máme i mladistvé pachatele. Nedávno jsme řešili případ částečné otravy spolužáka ve škole z nešťastného vztahu mezi žákyní a žákem. Takže tady se pohybujeme do těch 20 skutků. Samozřejmě dopravní nehod způsobené liknavým způsobem přecházení dětí by se dalo říct, že tak do 50 ročně. Většinou se nejedná o těžká zranění, protože se pohybem ve městě ta rychlost je nízká a díky bohu řidiči, když vidí, že běží dítě po chodníku nebo že před sebou kope balon, tak opravdu zpozorní a má už tu nohu na brzdě.
1: Vy jste už zmínil, jaké trestné činy to bývají, ale nezmínil jste, kdo vlastně bývají pachatelé. Bývají to často lidé z blízkosti dětí nebo spíše úplně cizí lidé?
2: Dalo by se říct, opravdu je to snad jeden případ neznámé osoby, kdy se dopustí jednání na dítěti. Vždy se jedná o nějaký trojúhelník vznikli v rodině spíš z nějakého nového podnětu, nového partnera, ať už matky nebo otce, který nedokáže ty city přenést na ty děti takovým způsobem, že by jim nedokázal ublížit. Tudíž většinou se to týká rodinného kruhu.
1: Jak to vlastně upravuje zákon? Za jakých podmínek a od jakého věku mohou být děti takzvaně bez dozoru rodičů?
2: U nás v České republice nemáme zákon o tom, že by děti nemohly být bez dozoru rodičů, jak to mají třeba ve Velké Británii. Všichni to známe, tam jsou ty operky, protože opravdu nemůžou ty děti nechat sami doma. My pouze vycházíme z nějakých psychologických a psychiatrických testování. Děti od 6 do 8 let dokážou být několik minut denně sami. Potom děti už toho staršího věku, kolem těch 12 let, dokážou být už několik hodin doma sami, ale nicméně základ je v tom, že ty rodiče ty děti trénují na tu jejich nepřítomnost, kontrolují je, zda se nedopustili něčeho, čím by mohli narušit ten běžný chod domácnosti, popřípadě si způsobit sobě nějaké zranění.
1: Vy jako kriminalista jste řešil případy, kdy se děti staly obětí trestného činu. Bylo u některých z nich možné situaci zabránit za dodržení určitých zásad?
2: Dalo by se říct, že pouze u těch jednání, které pachatelé nedělají úmyslně, což je zřejmě jenom ty dopravní nehody a pády. Pokud ten pachatel jedná úmyslně vůči tomu tělu dítěte, tak se tomu zabránit nedá. Je to prostě nekontrolovatelný stav toho pachatele. Nepředpokládá se, že by se takové jednání dopustil. Nicméně takové jednání řešíme.
1: Co tedy máme mít na paměti ohledně bezpečnosti dětí?
2: Podle mého dlouholetého pozorování je obrovská výhoda předcházení jakéhokoliv jednání, které by děti poškozovalo, je sousedská kontrola. Samozřejmě nemyslím ve smyslu moralizovat za každou drobnou věc, ale upozornit ho na to, i když je to náhodné dítě, nerozhlédl se, počkej tady se mnou, než přejdem. Mimo trénink rodičů, výchovy rodičů, předkládání ve vhodném okamžiku toho správného formátu chování.
1: Jak tedy s dětmi mluvit o jejich vlastním bezpečí?
2: Za prvé, je důležité, v jakém věku dítěte se snažíme mu něco sdělit. Za druhé, co se mu snažíme sdělit. Myslím si, že je obecná poučka v tom, že by se měly říkat pravidla správného chování, které se podloží ať už smyšleným příběhem. To podle mého si ty děti štípí mnohem víc.
1: Říká k tématu bezpečnosti dětí kriminalista Pavel Trnka z Krajského ředitelství policie Zlínského kraje.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví s Markétou Macháčkovou a jejím hostem.
1: Pane plukovníku, vy děláte také osvětové akce pro školní mládež. Jsou podle vás děti dnes informované, co se týče nebezpečí, která jim hrozí?
2: Krajské ředitelství Zlínského kraje disponuje oddělením tisku a prevence. Je takto rozdělené na tiskové mluvčí a takzvané preventisty, které jsou na každém okresním ředitelství, což máme Zlín, Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetín. A tito preventisté se věnují prevenci na školách. Můžu zmínit samozřejmě v návaznosti na tragickou událost na Filozofické fakultě v Praze, že jsme začali dělat osvětovou agendu ozbrojený útočník ve školském zařízení. Docházíme do čtvrtých, pátých tříd, ale nevynecháme i první, druhé ročníky středních škol. Samozřejmě, že ta osvěta se tam trochu liší. U těch starších žáků už se hovoří i o nějakých závislostech na omamných látkách, ale principiálně ten základ je stejný.
1: Jak děti při takovýchto akcích ty informace vnímají a přijímají?
2: Pokud se mě ptáte, jestli dokážou ty informace nasát, tak z mé osobní zkušenosti je nasávají jak houba, protože ty jejich reakce a dotazy po ukončení těch preventivních sezení jsou prostě úžasné.
1: Nedávno médií proběhl případ z Uherského Hradiště. Nezletilý místní mladík se tehdy přes zprávy na sociálních sítích svěřil své kamarádce, že chce spáchat sebevraždu. A ta jeho slova nevzala na lehkou váhu a i když bydlela v Českých Budějovicích, kontaktovala policii, která na místo přijela a mladíkovi poskytla psychologickou pomoc. Je podobný případ ojedinělý nebo zaznamenáváte, že děti jsou schopny pomoci svým vrstevníkům v nebezpečí?
2: Musím na úvod říct, že tento případ jsem nezpracovával, nicméně ty případy v rámci toho krajského ředitelství se podobají. Není to ojedinělý případ, kdy někdo ze vzdáleného místa oznámí policii, ten má podezřelé chování, prosím, podívejte se tam, kontaktujte ho. Já jsem s ním naposled psala v sobotu, je pondělí, neozývá se mi, není online, prosím, zkontrolujte mi to. Tuto věc děti v rámci těch sociálních sítí zvládají velice dobře. Nám se to daří, tady ty patologické projevy dětí, které mají sklony k sebepoškozování, eliminovat, protože dokážem je v rámci těch sociálních sítí rychle identifikovat, pošleme tam prostě policisty a v rámci nějaké psychologické podpory, kterou v rámci krajského ředitelství také máme, tak dokážeme jim pomoct. Tady to jednání té dívky, o kterém hovoříte, se jenom zařadí do kolony dětí, které nám oznamují projevy šikany, majetkovou trestnou činnost, kterou zaregistrovali u svých spolužáků, svých kamarádů.
1: Děti se nemusí stát jen oběťmi trestných činů, ale také se můžou zapojit do trestné činnosti. Jakých varovných signálů si máme všímat v chování dítěte?
2: Varovné signály jsou různé. Ať už se bavíme o tom, že se dopouští trestné činnosti na nějaké majetkové úrovni, vezmou něco v šatně, prodají to v bazaru, mají peníze, nebo drogové závislosti, změna chování, nezájem o kamarády, uzavírání, nošení delšího oblečení tak, aby to nešlo vidět. Násilné projevy chování dětí mezi sebou jsou taky častým jevem. Spočívá to i v tom, že ty děti mají sklony k nějakému radikálnímu oblékání. Odmítání jakýchkoliv dialogů doma při společných chvílích, jejich řada. Každopádně je to prostě exces, je to vybočení z těch jejich standardních projevů a ať už děti, spolužáci, kamarádi nebo rodiče by tomu měli věnovat byť malou pozornost a prostě se zbavit toho pocitu, že dochází k nějaké změně chování.
1: My jako dospělí můžeme být často i nevědomky svědky situace, kdy je dítě v ohrožení. Čeho je důležité si všímat?
2: Nejlepší ilustrace bude teďka na prosincovém případu mladého chlapce z Halenkovic, kdy v rámci toho prověřování jsme už potom naráželi na zářné příklady sousedské kontroly. Ženy, které s ním dnes a denně cestovaly v tom autobuse, tak zaregistrovali to, že on na té zastávce není. Dokonce ta jedna paní uváděla, že když přešla na tu zastávku a zjistila, že tam ten chlapec není, tak si myslela, že ten autobus ujel. Protože on opravdu tam byl každý den školního roku, odjížděl v tu stejnou dobu z toho autobusu, takže ano, můžeme si všímat, můžeme se zapojit, jenom to okolí pomůže, když si budeme všímat a nepřehlížet věci, které se nám zdají zbytečné.
1: V současnosti jsou na trhu dostupné i technologie, které nám mohou pomoci mít přehled o tom, kde dítě právě je. Jsou to třeba takzvané chytré hodinky, aplikace v mobilním telefonu nebo i takzvaný tag, tedy čip, který můžeme dětem dát třeba do batohu. Doporučil byste je rodičům? A využívají kriminalisté i údajů z takovýchto chytrých zařízení?
2: Já osobně jsem rodič, využívám tady ty prostředky. Můžu říct, že u dětí nižší věku je to zbytečné, protože ty máme pod kontrolou permanentně. Primárně, jak se říká, čím starší děti, tím větší problémy. Takže u starších dětí, dalo by se říct od 12 let, už bych to doporučoval, seznámil bych dítě s tím. Já myslím, že to dítě s tím dokonce bude souhlasit, protože když někde jezdí na skateparku a maminka mu každou hodinu volá, kde je, jestli už se někam pohnul nebo jestli tam je, tak ho to obtěžuje. Když mu to oznámíme, že to bude mít v kapse. Ano, souhlasím s tím, jsou to výborné věci, které nám ty děti dokážou lokalizovat, když je ztrácíme z očí nebo z dozoru. Policie obecně tyto prostředky využívá, nicméně moc ty rodiče tady ty technické prostředky nevyužívají. Tudíž my se k tomu dostaneme jako kriminalisté zřídka kdy, aby jsme dokázali zmapovat cestu toho dítěte.
1: Hostem rozhovoru na téma bezpečnost dětí byl plukovník Pavel Trnka, kriminalista z krajského ředitelství policie Zlínského kraje. Děkuji vám za váš čas.
2: Já děkuju a loučím se s vámi.
1: Od mikrofonu se loučí Markéta Macháčková.
0: Český rozhlas Zlín, o čem se mluví?
3: Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Dlouholetý člen divadla Járy Cimrmana pocházel ze Zlína a připomeneme ho už za chvíli.

0: Ve věku 86 let zemřel herec Jan Hraběta. Zlínský rodák byl členem divadla Járy Cimrmana déle než 40 let. Jako takzvaný cimrmanolog užíval titulu doktor inženýr. O životě Jana Hraběty si poslechněte v reportáži, kterou z archivních záznamů Českého rozhlasu vytvořila redaktorka Petra Kopásková.
1: Jsem zlínský baťovecký, protože otec dělal šéfa osobního oddělení u Baťů.
2: Říká herec Jan Hraběta, který žil ve Zlíně do svých 5 let. Jeho otec totiž nesouhlasil se zestátněním Baťových závodů, proto dal výpověď a celá rodina se přestěhovala do Prahy. Otec tam pracoval ve švýcarské firmě a to tehdejšímu režimu vadilo.
3: Když mi bylo 10, tak tatínka přišli zavřít. Přišlo zapnout na mý narozeniny 10. ledna. Jo.
2: Jan Hraběta chodil po večerech na střední výtvarnou průmyslovku a tomu otevřelo dveře do první divadla.
1: A pak jsem dostal nabídku jít na zábradlí dělat osvětlovače. Vyučený elektromechanik, takže to mělo s tím osvětlováním.
4: No to určitě,
1: i s tím nějakým ročním působením na té škole umělecké, tak se to hodilo trošku. Tak mě tam vzali, no a tam jsem tomu propadl naprosto, že jo, tak se mi to šíleně začalo líbit.
2: S úsměvem Hraběta vzpomíná, že v divadle na zábradlí měl i svou první hereckou zkušenost.
1: To režíroval Jarda Gilár, jmenoval se to Šetrnost Mrožek. Bylo to 5 povídek. A tam byla jedna povídka, Ruský telegraf se to jmenovala, ozývalo se tam za scénou, za jevištěm, otec umřel, pohřeb středa. A ty kluci, ty technici, kteří to tam řvali, tak byli potichu. No já jsem z té kabiny zařval. Jo, já říkal, tak to zakřiče, tak jsem zakřičel z kabiny a on to pak zakomponoval do toho, že jsem pokaždý už potom křičel z kabiny, otec umřel, pohřeb středa. Jo, to byla první role.
4: Zatím jenom mluvená. Teda.
1: Mluvená, jo. No mohl jsem vykouknout z té kabinky.
2: Jan Hraběta je od roku 1979 členem divadla Járy Cimrmana. Nabídku tehdy dostal potom, co zemřel jeden z herců, František Petiška. Oldřich Unger, který ho tehdy alternoval, emigroval.
3: Si vzpomněli na mě. Vzpomněli si na mě proto, protože když jsem dělal na tom zábradlí, tak se mi obrovsky líbily hry pana Havla, že jo, za kterého jsem tam fungoval, a pana Jana Grossmana reži. Líbila se mi zahradní slavnost a zvlášť potom monolog Hugo Plutka, který je fantastický. Jo. Tak jsem si říkal, tak když se to naučil Vašek Sloup, tak já se to naučím taky. A takhle, to už jsem byl ale u Cimrmanu, když jsem se to učil. A opakuju si to v kabině nahlas, jsem si říkal, musím to taky nahlas zkusit. Šel okolo Čepelka, já ho neviděl, on se zastavil a poslouchal. A Čepelka potom říkal, co to bylo, já jsem mu říkal to a to. Říkal, to bylo pěkný, čověče. A za 2 dny přišel Svirák a říkal, heleď, říkal mi Čepelka, že si něco pěkného povídal, nechtěl by si hrát s námi divadlo.
2: Nabídku Jan Hraběta samozřejmě přijal. Jeho první rolí byla postava krále ze hry Dlouhý, široký a krátkozraký. Kromě divadla se Jan Hraběta objevil i v několika filmových a televizních rolích. Hrál například ve Vratných lahvích, Vrchní prchni nebo v seriálu Horákovi. Petra Kopásková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Za 4,5 minuty bude 18 hodin a to znamená, že pořad Den ve Zlínském kraji vystřídají zprávy a další program Českého rozhlasu Zlín. Zvu vás k jeho poslechu, ale i k poslechu zítřejšího vysílání. Tématem bude například víkendová jízda králů ve Vlčnově na Uhersko-Hradišťsku. Vedle samotného krále jsou hlavními postavami této lidové tradice i takzvaní legrůti, kteří tvoří jeho družinu. Jak se mládenci, kteří v letošním roce dovrší 18 let na jízdu připravují, to uslyšíte v reportáži Michala Sladkého zítra ráno, krátce po 8 hodině. To je ode mě pro dnešek všechno. Loučí se Kristýna Fuchsová. Mějte příjemný večer.

0: Český rozhlas Zlín, písničky, které nestárnou.
1: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma. Česká značka s nápady.
3: Bylo 18 hodin.
0: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
4: Uherské Hradiště udělilo ceny Vladimíra Boučka. V Otrokovicích na Zlínsku začala demolice bývalé restaurace Sýpka. Česká republika nabídla spojencům unikátní sledovací zařízení. V noci očekávejte převážně jasno nebo skoro jasno s nejnižšími teplotami kolem 3 stupňů. Další zprávy Českého rozhlasu Zlín vám přináší Lukáš Jakubíček. Uherské Hradiště letos po 21. předávalo ceny Vladimíra Boučka za zachování a rozvoj tradičních lidových řemesel. Ocenění v úterý převzaly dvě ženy. První je Dana Štětinová, která se věnuje výrobě krojových a historických klobouků. Druhou je Naďa Kubisová, ta vyrábí batikované novoveské kraslice.
5: Řemeslné práce oceněných osobností jsou během roku pravidelně k vidění na jarmarcích, festivalech a výstavách. Cenu Vladimíra Boučka zavedlo město v roce 2005 s cílem uchovat kulturní odkaz Slovácka. Za 21 let udělilo Uherské Hradiště uznání 55 lidem. Karolína Macejová, Český rozhlas.
4: Začala demolice objektu bývalé restaurace Sýpka v Otrokovicích. Následně tady začne příprava území pro rezidenční výstavbu. Podle projektu soukromého investora by tady měl vzniknout 6podlažní bytový dům s 95 byty. Demolice původního objektu a navazující práce budou probíhat přibližně do konce října. Na místě se po tuto dobu bude pohybovat stavební technika. Částečně může být omezen i provoz dopravy. Česká republika nabídla spojencům unikátní pasivní sledovací zařízení pro operaci v Hormuzském průlivu. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů to řekl po jednání v Bílém domě.
6: Je to neletální, neútočné zařízení, které opravdu by mohlo dát české oči nad ten Hormuz, protože to je unikátní systém sledovací, který nezařuje žádné elektromagnetické záření, tedy je v podstatě neviditelný, ale zároveň vidí úplně všechno v okruhu asi 400 kilometrů. Takže my jsme pyšní na to, že něco takového máme a samozřejmě jsme připraveni to poskytnout.
4: Macinka ve Washingtonu taky řekl, že české zbrojní firmy jednají o zakázkách pro americkou armádu, a to v souvislosti s novou strategií o převodu zbraní. Nejoblíbenějším dívčím jménem loni byla Viktorie. Vyplývá to z dat Českého statistického úřadu. Viktorie rodiče vybrali pro skoro 1200 narozených dívek. Jako druhá skončila Eliška, která se na prvním místě žebříčku držela 13 let. Třetí zůstává Sofie. Mezi chlapeckými jmény i dál vede Jakub. Rodiče tak loni pojmenovali 1320 narozených chlapců. Za ním následuje Matyáš a Jan.
0: Počasí.
4: V noci a k ránu očekávejte v našem regionu převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejnižší teploty pak budou kolem 9 až 6 stupňů, v údolích čekejte ojediněle až 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo bude místy i bez větří.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
4: Pozor si dejte na přívěsný vozík na dálnici D1 ve směru na Ostravu v úseku u Bezměrova na Kroměřížsku. Tolik zprávy Českého rozhlasu Zlín a teď už má slovo Jiřina Ostrá. Začíná totiž Morava krásná zem. Klidný poslech našeho večerního vysílání vám od mikrofonu přeje Lukáš Jakubíček.
0: Zelená vlna Známe lepší cestu. Český rozhlas Zlín.

To byla polka Stanislava Esterky Jedu šohaje. No a touto polkou Bujané zahájili Moravu krásnou zem. Pěkný večer vám přeje Jiřina Ostrá. Věřím, přátelé, že pěkný byl pro vás i celý dnešní den. No a tuto hodinu pak zpestří písničky, které jsem pro vás vybrala. Některé jsem však vybírat nemusela a to jsou písničky ze srdce. Jednu z nich tady mám pro Jardu Wolfa z Otnic, je to Valčík Kobylský šohajku. O další mě pak poprosila paní Marie z Moravce. Pro ní bude Pozdrav Ždáru a do třetice potěším pana Jošku. Z Hovorán tomu zaspívá Jarmila Šuláková a vy, páni muzikanti. No a při jedné písničce si zavzpomínáme na velkého milovníka dechovky, který patřil k předním textařům tohoto žánru, na Josefa Dovka. Teď ještě připomenu, jak je ostatně zvykem, že dnes blahopřejeme k svátku Vilémům, na Slovensku Williamům. Přeji vše dobré. No a nyní už telefonní číslo 726 46 520 0 a teď si poslechneme Danielu Magálovou.

0: Tak byla uspávanka, zahrajte mě tichučko. No já doufám, přátelé, že jste neusnuli, protože mám tady pro vás připraveny opravdu hezké písničky. No ale teď už dávám slovo paní Jarce Šuralové. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, paní Ostrá. Zdravím vás, Český rozhlas Brna, zdravím také vašeho zvukového mistra. Mám dnes takové zvláštní přání. Jsou klientka domovu pro seniory v Hodoníně a dnes se tady dokončila rekonstrukce po půl roku. Tak chtěli bychom poděkovat všem firmám, to neznáme ty názvy, co nám to tady prostě udělali, hygienické, všechno pěkné, vylíčené, čisté a všem, co si o to tady postarali a hlavně vedení celého domova pro seniory, paní ředitelce, inženýře, inženýře Křížkové, všem celému vedení udělali také pohoštění, byla káva, zákusek, chlebíček, tak ještě jednou velké díky všem. Děkuji seniori z domova pro seniory v Hodoníně. Ještě veliké díky všem. A vám, paní Ostrá, děkuji za prostor a za písničku.
0: Nemáte za co, paní Jarko, no, ať se vám tam dobře žije a tu písničku společně pošleme i těm ostatním klientům, kteří se nyní nacházejí v domově pro seniory v Hodoníně. Tak ještě jednou nashledanou.
1: Nashledanou.
0: A už přání, které patří paní Lidušce Rambouskové. Milá maminko, k tvým 81. narozeninám ti z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, neutuchající životní elán, štěstí a spoustu dalších chvil strávených s námi všemi. Děkujeme za všechnu lásku a péči, kterou si nám v životě dala. Máme tě moc rádi, i když tě občas podle tebe zlobíme. No a když si nepřipijeme vínem, pomůžeme si alespoň rýmem. Úsměv na tváři, pohodu v duši, štěstí a lásku v životě až po uši. Všechno nejlepší přeje dcera Lenka s celou rodinou a s přáteli z Morkovic. A ještě jedno přání pro paní Ludmilu Rambou. Milá maminko, milá babičko, k tvým krásným 81. narozeninám ti přejeme hlavně pevné zdraví, hodně štěstí, klid, radost a spoustu krásných chvil s lidmi, které máš ráda. Máme tě rádi a přejeme ti ještě spoustu spokojených let. S láskou a velkou pusou dcera Pavlína a vnučka Sára. No a písničky bude hrát Stříbrňanka.
2: Český rozhlas Zlín.

0: Tak to byla Stříbrňanka, která zahrála směs lidových písniček. No a mezi tím, co jsme poslouchali, jak hraje Stříbrňanka, tak se dovolala paní Maruška z Vysočiny. Dobrý den, nebo dobrý večer.
1: Dobrý večer, Jiřinko, já vás zdravím a také všechny posluchače. A dneska bych chtěla nechat zahrát panu Vilémovi Hochmanovi z Pitína k jeho dnešnímu svátku, že všechno nejlepší a hodně zdraví a vše to dobré mu přeje ze srdce Maruška z Vysočiny. Zdravím jeho manželku Květinku, moji rodinu, bratry do Telnice a jejich protějšky a všechny kamarády a kamarádky. A vám moc děkuji a přeji vám zbytek pěkného večera. Mějte se moc hezky a nashledanou.
0: Není zač, nashledanou. Tak a mám tady vzpomínku. Čas ubíhá a nevrací, co vzal. Ale láska, úcta a vzpomínky v našich srdcích žijí dál. Je to vzpomínka na milého textaře člověka, pana Josefa Dovka z Vranovic. Kdo jste ho znali, vzpomeňte s námi. S láskou vzpomínají Maruška a Mirek Koktavý. Máme rádi jeho texty písniček a ta naše milovaná je Hvězdička. Dále krásnou písničku posíláme všem přátelům a taky k svátku milému panu Vilémovi Hochmanovi do Pitína. Tak to bylo další přání pro pana Viléma Hochmana, ještě určitě nějaké bude, ale já bych tuto vzpomínku doplnila slovy právě Josefa Dovka. Mé krédo či poselství lidem, které se snažím zapracovat do svých textů, je: mějme se rádi, přátelé, na lásce stojí úplně všechno a jsem opravdu skálopevně jistý a přesvědčený, že láska v žebříčku hodnot lidského života a spolu s ní i přátelství si zaslouží stát o příčku výš než například drahocenné a tolik vinčované zdraví. Život v těžké nemoci, pokud je prohřátý láskou, může mít smysl, může být krásný a plný štěstí. K čemu je zdravý a fyzicky tělesně ideální stav, pokud nebudu mít pro koho žít, koho milovat, komu dát své srdce? Láska, vědomí, že mám přátele, kteří už jednou budu mít nést i nelehké kříže ve svém životě, pomohou, podrží vlídným slovem. A takto dodají sílu a odvahu jít životem dál. Josef Dovek bohužel zemřel 27. ledna 2025. A my si nyní poslechneme písničku Františka Kohoutka, kterou otextoval právě Josef Dovek, a je to Pěsničko milovaná.

0: Tak já doufám, že jsme si zaspívali tuto pěknou písničku Podání Šardičanky, písničku, kterou otextoval Josef Dofek, na kterého dnes vzpomínáme. Narodil se 28. května 1970. No a měla jsem tady jeden telefonát. Vím, že volala paní Vlasta, ale my máme nějaký problém s těmi telefony. Skoro jsme se neslyšeli, bohužel. Já jsem tedy pokoušela se paní Vlastě poradit, aby přešla třeba z místnosti do místnosti. Ona říkala, že je na chatě. Každopádně tedy jsem vyrozuměla, že bych chtěla vzpomenout na jednu událost, která se stala na řece Dyji. Tak paní Vlasto, já vám děkuji za toto připomenutí. 26. května 1936 došlo na Dyji u Nových Mlýnů k rozpadnutí voru převážejících 52 dětí žáků obecné školy v Rakvicích, jedoucích na školní výlet na Pálavu, no a také pár koní s kočím a učitelský doprovod. Nehodu tenkrát nepřežilo 32 dětí a jeden koň. Kočí. Tak tento výlet skončil opravdu velkou tragédií a my si při písničce vzpomeneme na všechny ty, kteří bohužel nepřežili tuto událost.
1: Český rozhlas Zlín.
2: Klidná a laskavá je krajina v okolí řeky Dyje. Avšak vody řeky umí být i zrádné.
3: Psal se rok 1936. Tenkrát řeka zmařila životy 31 chlapců a děvčátek, kteří se plavili na pramici ke druhému břehu Dyje, na Pálavu. V této písni se vracím k tragické události, jenž si mohou mnozí z nás najít ve svých vzpomínkách. Záměrně se tedy vyhýbám slovům, která by bolestně připomínala onu chvíli, kdy řeka rozdávala smutek po celém malebném kraji. V písni jsou děti nazývány růžemi a slova, když osud dětem píseň matčinu bral, to proto, že děti zpívali na pramici národní písničky, které je učili maminky. A za malou chvíli tichá, ale zrádná voda řeky Dyje ukončila jejich mladé život.

Tak to jsme si zavzpomínali na tuto tragickou událost. No a na desce obětí této tragické události je nápis: zemřeli dřív, než mohli začít žít. Zde budou růže vonět pro jejich živou památku. Odkaz lásky tu zůstane ve slunci a jasu v podobě desky s jejich jmény. Tak já děkuji paní Vlastě, že tímto prostřednictvím vzpomenula na tuto bohužel velmi tragickou událost. No ale teď už se budeme věnovat dalším milým jubilantům. Hudební dárek i pro našeho stálého posluchače a korespondenta pana Miloše Snopka z Brna. Dnes se dožil 73 roků. Čtu dál, přejeme mu hodně zdraví, štěstí a stálý velký apetit, který má. Zkrátka mu není líno se najíst a něco dobrého si uvařit. No a na zahradě, ať mu všechno roste. Zahrada je totiž jeho veliká záliba. Ať k tomu masu má totiž také nějakou zeleninu. No a tak to blahopřejí celá rodina Roušova z Krokočína a ostatní příbuzní z blízkého okolí. No a teď už je na řadě první písnička ze srdce. Já zdravím Jardu Wolfa z Otnic. Písničku Jardo vám posílá Renata Malíková a je to Valčík Kobylský Šohajku.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
1: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: No a teď Český rozhlas Brno a Zlín. Vysíláme pro vás pořad Moravu krásnou zem, pořad, ve kterém zní písničky v podání dechových kapel a cymbálových muzik, no a také zní samozřejmě vaše milá vinčování, poděkování, pozdravy a jak už jste slyšeli i vzpomínky. No a také zní písničky ze srdce. Tu první jsme si už před maličkou chvilkou poslechli. Byl to Valčí Kobylský Šohajku Martina Horáka a Pavla Karlíka v podání Legrútu a byl pro Jardu Wolfa z Otnic od Renaty Malíkové, tak já oba zdravím. Za chviličku přijde na řadu ta druhá písnička ze srdce, ale předtím ještě dneska má svátek, jak už jsme ostatně slyšeli, kamarád pan Vilém Hochmann z Pítína. Všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přejí manželka Květinka, děti s rodinami, sourozenci s rodinami a kamarád Broněk s maminkou. A mám tady další vzpomínku. 28. května 1932 se narodila paní Jarmila Komprdová. Slavila narozeniny s Vilémem. Vychovali dva syny, Petra a Pavla. Její manžel pracoval v Chemontě. Zemřel náhle doma. Jeden syn žije v Praze, ten druhý syn žije v Itálii. Dozvěděl jsem se to náhodně. No a paní Jarmila byla za ním v Itálii. Zemřela v léčebně v Babicích. No a tak to vzpomíná Honzík a spolupracovnice Bohunka Prokešová. Tak a teď už ta druhá písnička ze srdce. Já zdravím paní Marii z Moravce, přeji krásný večer. No a přeji také krásný poslech písničky Pozdrav Žďáru.

Tak to byla písnička ze srdce pro paní Marii z Moravce, písnička Dominika Strouhala a Ivany Soukalové Pozdrav Žďáru hrála Moravanka. No a já už si beru klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín, protože narozeniny dnes slaví paní Marie Králíková z Lovčovic. Dále narozeniny slaví pan Tomáš Vavřiník z Hračovic a ještě tady mám svátek, no a jméno už tady několikrát zaznělo, je to samozřejmě pan Vilém Hochmann z Pitína. Takže já těmto milým členům a členkám našeho klubu přátel blahopřeji samozřejmě, děkuji za to, že nás poslouchají, no a přeji hodně zdraví, pohody, klidu a jak říkával Josef Dofek, hlavně tu lásku a přátelství. Tak a teď už je tady poslední písnička ze srdce, tedy třetí písnička ze srdce a je pro pana Jošku z Hovoran. Pane Joško, já doufám, že posloucháte, že nepřijdete o tu svoji lidovou a vy, páni muzikanti.

0: Tak tuto písničku ze srdce panu Joškovi z Hovorem, kterého zdravím a přeji krásný večer, pro něho dnes zaspívala Jarmila Šuláková za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů. A já se ještě podívám do studiových mailů. Dobrý den, paní Ostrá. Prosím o zahrání hezké dechovkové písničky v pořadu Morava krásná zem. Dnes slaví svátek náš strýc, pan Vilém Antony z Meziboří. Milý strejdo, přejeme ti k svátku hlavně hodně zdraví, štěstí, radost, lásku, boží požehnání, spokojenost a pohodu. No a přání posílá ze srdce Jolana s rodinou. Zdravím také tetičku Anešku a hezká písnička, ať potěší i tvoje srdíčko. Další. Jarda Wolf, děkuji, Jiřinko, za písničku Od srdce, Kobylský Šohajku. Písnička Od srdce mě moc potěšila. Velmi tu píseň miluji. Je to krásná, ale moc smutná píseň. Velké díky. A ještě jeden mailík od Jardy Wolfa. Děkuji Renace Malíkové, že mě nechala zahrát tu moji milovanou písničku Kobylský Šohajku. Je to píseň, kterou textem opatřil Pavel Karlík a zaranžoval Martin Horák. Tak to bylo řečeno. No ale připravena je další písnička a tentokrát bude hrát Veselka Ladislava Kubeše.
1: Český rozhlas Zlín.

Tak to bylo tango Jiřího Vrány a Miloně Čepelky, Krásná boží duo, podání Veselky. A ještě pozvánka, mužský sbor z Vacenovic vás srdečně zve na setkání mužských sborů. Koná se v sobotu 30. května, začátek v 17 hodin v areálu za kulturním domem ve Vacenovicích. Představí se mužské sbory z Bulhar, Dubňan, Hroznové Lhoty, Malé Vrbky, Milotic, Nět,

Tak to byla písnička Zdeňka Gurského a Vladimíra Salčáka v zahrádce Krušpánek, podání Dubravanky. No a Morava krásná zem končí, protože 18 hodin 56 minut, takřka přesně. Následují zprávy a na pěknou notečku. Pořad k nedožitým s tým 10. narozeninám Jošky Severina připravil Jan Kosík. Pěkný večer, klidnou noc vám přeje Jiřina Ostrá. No a zítra vás pozdraví Karel Hegner. Na závěr už hraje Gloria a hraje krásnou písničku Zdeňka Gurského Si nádherná.

0: bylo 19 hodin.
1: Český rozhlas Zlín. Zprávy.
0: Ve Slavičíně na Zlínsku začala rekonstrukce domu dětí a mládeže. Galerie, muzea a další místa ve Valašském Meziříčí se zítra otevřou návštěvníkům při muzejní noci. Ministr průmyslu Karel Havlíček chce upravit akční plán na dostavbu Dukovan. Přes noc a kránu očekávejte převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu s nejnižšími teplotami kolem 3 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Zlín vás vítá Lukáš Jakubíček. Dobrý večer. V ulici Osvobození ve Slavičíně na Zlínsku začali dělníci se stavebními pracemi na přístavbě a rekonstrukci domu dětí a mládeže. V současnosti se děti učí v náhradních prostorech. Stavba by měla být hotová do konce letošního roku. Pokračuje starosta města Tomáš Chmela z hnutí STAN.
2: Přístavba bude spočívat v 3 podlažích, které jsou orientovány směrem do dvora. Vznikne 5 nových učeben, nový výtah, nový vstup, zajistíme kompletní bezbariérovost a zasáhneme také do staré části objektu, kde budeme rekonstruovat elektřinu včetně slaboproudu.
0: Podle starosty Chmely část projektu pokryje evropská dotace. Valašské Meziříčí se zítra zapojí do festivalu muzejních nocí. Akce propojí 27 kulturních institucí ve městě. Tradičně k nim patří i Muzeum regionu Valašsko, které podle mluvčího Jiřího Koňaříka nabídne program v kostele nejsvětější Trojice i v zámku Kinských.
3: Na zámku Kinských vás čeká kvíz ve výstavě Pomocnici v domácnostech našich prababiček. V rámci výstavy Bzukoč školních zahrad si zase vyzkoušíte, jak rychle dokážete zakouklit housenku bource Morušového, a také vám ukážeme, proč a jak se roubují stromy. V kostele Nejsvětější Trojice vám nabídneme volné prohlídky a od 18 hodin vernisáž výstavy Zapomenuté fotografie Jiřího Fojtíka.
0: Návštěvníci budou moci využít silniční vláček, který je mezi festivalovými zastávkami proveze. Revizi akčního plánu dostavby jaderné elektrárny Dukovany navrhuje ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z hnutí ANO. Řekl to včera na schůzi Senátu s tím, že by se měla přehodnotit několika miliardová suma vyčleněná na rozvoj regionu. Obce se teď kvůli tomu obávají o své investice. Plán schválila loni těsně po volbách vláda Petra Fialy.
4: Plán počítá se státní investicí 12 miliard korun, další 3 zaplatí kraje Vysočina a Jihomoravský. Jde mimo jiné o peníze na ubytování, lékařskou péči, školství nebo bezpečnost nově příchozích zaměstnanců elektrárny. Podle Karla Havlíčka je ale nutná aktualizace.
5: Já rozumím tomu, že je tam požadavek těch regionů, ale nemůžeme dát bianko šek. Já vůbec nevím, jak se dospělo k částce 12 miliard.
4: S tím nesouhlasí například bezpartijní starosta Náměště nad Oslavou Jan Kotačka.
6: Přece nám žádný bianko šek nikdy nikdo nedal, ale bavíme se tady o nutných opatřeních, které je potřeba zrealizovat k tomu, aby ten region byl na výstavbu připraven.
4: Podle Karla Havlíčka se obce o své investice obávat nemusí, stát je s nimi chce ale projednávat individuálně. Dušan Vrbecký, Český rozhlas.
1: Sport.
0: Čeští hokejisté si na mistrovství světa ve Švýcarsku o medaile nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu podlehli Finsku 1-4 a šampionát pro ně skončil. Už na začátku druhé třetiny prohrával tým kouče Radima Rulíka 0-3. Jediný český gól dal Filip Hronek.
1: Počasí.
0: Přes noc a kránu očekávejte ve Zlínském kraji převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Nejnižší teploty pak budou kolem 9 až 6 stupňů, v údolích čekejte ojediněle až 3 stupně a vítr povane slabý proměnlivý nebo bude místy také bezvětří.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Zlín.
0: Momentálně se na cestách ve Zlínském kraji dle dopravních serverů jede bez nehod. Ze zpráv Českého rozhlasu Zlín je to vše a naše vysílání pokračuje folklorním pořadem Na pěknou notečku.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

Krásný večer, milí posluchači. Vítejte u pořadu Na pěknou notečku. Dnes je tu s vámi Jan Kosík. Určitě jste poznali po úvodní znělce Brolnu hlas velkého umělce Jožky Severina. Tato nahrávka vznikla ve Strážnici roku 1948. A troufám si říct, že tato písnička patřila k těm oblíbeným písním Jožky Severina, protože vím, že ji často a rád zpíval. V dnešním pořadu pojďme spolu zavzpomínat na tuto podlužáckou legendu, která zcela jistě ovlivnila náš folklorní život jasným způsobem.

zcela jistě nádherná píseň v úpravě Jaromíra Běhunka a za doprovodu brněnského rozhlasového orchestru lidových nástrojů, který řídil Emanuel Kuksa. Spolu s Jožkou Severinem jste určitě poznali také jeho dlouholetou pěveckou kolegyni Boženu Šebetovskou. Dne 1. června před 110 lety se Jožka Severin narodil v podlužácké obci Tvrdonice na Břeclavsku. Od 4 let, kdy ve věku 27 let zemřel jeho otec, převzala výchovu matka a babička. Po ukončení školní docházky se vyučil pekařem v Dolní Lhotě, tovarišské zkoušky složil v Blansku. K volbě učit se pekařem přispěl také argument jeho babičky, která říkávala, že jako pekař nebude mít nikdy hlad. Jako pekařský dělník pracoval Jožka Severin do roku 1940 ve Tvrdonicích, Břeclavi a v Lanžotě. Během okupace působil ve Tvrdonicích také jako vedoucí kina. Severinova bohatá pěvecká kariéra začala vystoupením v Hodoníně v roce 1936, kde zpíval se slováckým krůžkem Tvrdonice, jehož byl zakládajícím členem.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Milí posluchači, právě máte naladěný pořad Na pěknou notečku a dnes si spolu vzpomínáme na folklorní osobnost Ježky Severina, který by se 1. června dožil 110 let. Krásnou vzpomínku napsal v roce 2003 jeho syn Joška Severin mladší do sborníku Tvrdonice Podluží v písni a tanci. Cituji. Byli jsme velká folklorní rodina, tak jako jiné rodiny ve Tvrdonicích. Můj otec byl slavným zpěvákem lidových písní, maminka členkou a zpěvačkou ženského sboru Slováckého krůžku a sestra Julínka již od útlého dětství zpívala s otcem. Já jako malý chlapec jsem si ovšem říkával, že kroj a vůbec tvrdonské slavnosti mě mohou být ukradeny. Velmi jsem se však mýlil. Prvních slavností jsem se totiž zúčastnil již v roce 1954. Tehdy mne oblékli do Třaslavic a já šel s ostatními dětmi ve slavnostním průvodu hore Tvrdonicama. Pak už jsme každý rok nacvičovali ve škole pásma a tanečky a vystupovali na dětských slavnostech, které bývaly tehdy o týden dřív než slavnosti dospělých. S kamarády Frantou Čekalem, Jarou Tučkem a dalšími jsme v areálu u Slovácké bůdy otloukali píšťaličku nebo tancovali královničky podle toho, co s námi paní učitelka nacvičovala. Přiznám se, že mne to moc nebavilo. Musím připomenout, že s Frantou Čekalem hrajeme od dětství v muzice a s Jarou Tučkem jsme po večerech chodívali po dědině a zpívali a od 18 roků spolu na slavnostech nejen vystupujeme, ale jsme i členy programové rady a přípravného výboru tvrdonských národopisných slavností. Myslím si, že tvrdonské národopisné slavnosti nejsou jenom záležitostí Tvrdonic, ale celého Podluží. Věřím, že s okolními obcemi vždy najdeme novou motivaci a vneseme do programu něco pěkného a přitažlivého pro diváka a s lidmi, kteří mají folklor a lidovou písničku rádi, zachováme všechen odkaz našich předků. Ať i nadále zní každý rok areálem znělka Ej vy Tvrdonice. Tak napsal Joška Severin mladší v roce 2003.

Joška Severin starší často spíval na tvrdoňských slavnostech, ale i na těch strážnických. Také účinkoval v divadle a byl autorem řady námětů na folklorní slavnosti či pásma, k některým vypracoval také scénáře. Jeho znalosti lidové kultury, zvyků, obyčejů, tance i odívání využívali kulturní instituce, které jej zapojovali do práce svých odborných komisí. Obraceli se na něj autority z univerzit a vědeckých pracovišť s prosbou o posouzení svých prací. Jako známý ochránce čistoty folkloru projevu byl žádán o konzultace soubory, rozhlasem, televizí či jednotlivci. Všem vždy pan Joška Severin velmi ochotně pomáhal a radil. Bylo by dobré se také zmínit o skladatelské činnosti Jošky Severina. Složil více než 50 písní, z nichž nejedna zlidověla. Za nejzdařilejší považoval Slunko nízko, Večer blízko. Byl také propagátorem mnoha dalších písní. V jeho podání zlidověly písně jako Vínečko bílé, Za našima humnama, Kačena divoká a spolu s Boženou Šebetovskou proslavili písně Červená růžičko, Ej volary volary nebo Ej ráno ráno.

Milí posluchači, sluší se panu Joškovi Severinovi poděkovat za jeho přínos nejen na poli folkloru, ale jeho působení mělo vliv prakticky na celou republiku, celý náš národ. Ať přijedete kamkoliv po republice, všude znají minimálně to vínečko bílé a ne nadarmo mohl Joška Severin nosit titul Národní umělec. V těchto dnech je to 110 let od jeho narození a je příjemné sledovat, jak jeho odkaz neupadá, jeho písničky jsou stále s námi a tak to bude pevně věřím i nadále. Mějte krásný večer, děkuji zvukovému mistru Michalu Zelinkovi a vše dobré vám přeje Jan Kosík.

0: Český rozhlas Zlín. Žijeme tu s vámi.
1: V sobotu si na pohovce Jošky Kubáníka budeme od 17. s terapeutem Adamem Schmidtem povídat o tom, jak zvládat žárlivost a jestli může být žárlivost někdy i zdravá. A v neděli od 11. se zaměříme na to, jak vznikají závislosti a co s nimi dělat. Na vás i na mého hosta se těší Jožka Kubáník.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje.

Hlačera Tešu Karšu Neben. Dobrý večer. Přesun podstatné části odborné agendy z úřadu vlády na ministerstva i druhý týden po oznámení budí emoce. Ty se vyostřily ve středu na setkání expertů s premiérem Andrejem Babišem a vládní zmocněnkyní pro lidská práva Taťánou Malou, oba z hnutí ANO. A právě i díky jejímu zásahu ale došlo nakonec k podstatné změně. Agenda rovnosti žen a mužů přejde pod ministerstvo spravedlnosti a ne pod rezort práce a sociálních věcí, čehož se zasvěcení děsili.

0: Jednání o plánovaném přesunu části odborných agend z úřadu vlády na jednotlivá ministerstva dál vyvolává silné emoce. Ve středu se ho zúčastnili premiér Andrej Babiš z hnutí ANO, čtyři ministři a zástupci lidskoprávních, protidrogových organizací i vládních rad. Část účastníků jednání označila za nedůstojné a předčasně odešla. Jiní naopak uvedli, že schůzka umožnila pojmenovat obavy a předložit konkrétní návrhy na zachování lidskoprávní agendy na úřadu vlády. Po jednání navíc došlo i k některým úpravám původního návrhu. Romská agenda měla být podle návrhu převedena pod Ministerstvo práce a sociálních věcí. Pokračuje Michal Miko, člen Rady vlády pro záležitosti romské menšiny.
1: Myslím si, že současná situace kolem úřadu vlády není jen technickou debatou o přesouvání kompetencí mezi institucemi, ve skutečnosti jde o mnohem hlubší otázku, jakou váhu mají v České republice lidská práva, romská participace a hlas občanské společnosti. Romská agenda nikdy nebyla jen sociální otázkou jednoho ministerstva. Týká se vzdělávání, bydlení, zaměstnanosti, bezpečnosti, boje proti diskriminaci i důvěry lidí ve stát. Proto bylo důležité, že tyto oblasti byly dlouhodobě koordinovány při úřadu vlády, který v místě, které má schopnost spojovat jednotlivé rezorty a nést politickou odpovědnost.
0: Jak dále Miko uvedl, panují velké obavy, že pokud se oslabí nadrezortní role, zůstane romská integrace pouze na úrovni deklarací.
1: Zároveň ale vnímám jako důležité, že po silné reakci občanské společnosti vznikl prostor pro dialog. Oceňuji, že proběhlo jednání s premiérem a že byly předloženy konkrétní návrhy na zachování silné lidskoprávní sekce při úřadu vlády. Teď bude klíčové, zda stát dokáže obnovit důvěru a ukázat, že participace Romů a ochrana lidských práv nejsou jen formální součástí strategií, ale skutečnou prioritou demokratického státu.
0: Za vládu se jednání zúčastnila také vládní zmocněnkyně pro romské záležitosti Lucie Fuková.
2: Pořád pokračuje ve vyjednávání, aby pozice vládní zmocněnky pro záležitosti romské menšiny zůstala ukotvená na úřadě vlády. Je to důležité nejen z praktického, ale i symbolického hlediska.
0: Dodává vládní zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fuková. Čtyři ministři spolu s vedoucí úřadu vlády Tinde Bartou nyní pracují na protokolech o předání přesouvaných odborů a oddělení, včetně lidí, projektů a financí. Na jejich dokončení mají čas do 5. června. Do 1. července pak mají ministři předložit i návrhy změn ve struktuře svých rezortů po převzetí nové agendy.

Posloucháte u Roma Vakeren, pěkný večer. Na náměstí na Kampě můžete do 9. června navštívit výstavu s názvem Mabisteras. Nezapomeňme. Přináší portréty Romů a Sintů, kteří přežili nacistické pronásledování. Projekt vznikl pod vedením mezinárodně uznávaného fotografa Luigi

0: zabývat na základě změněné politické situace ve světě, co se dá dělat proti růstu antisemitismu, anticiganismu, nesnášenlivosti ve světě. A v tu chvíli jsem si říkal, jak k tomu mám přistoupit. A řekl jsem si, že se zeptám přeživších nacismu, co na to říkají. Jsou ještě vůbec nějací mezi námi?
1: Daraufhin ist eben diese Idee entstanden.
2: Jak se vám podařilo vyhledat přeživší?
1: Es gibt noch ganz viele auf der Welt.
0: Myslím, že je jich mezi námi stále ještě dost. To byste byli až překvapení. A vlastně, když mě oslovilo UNESCO, po té, co jsem začal dělat výstavu s přeživšími židovského holokaustu, že by chtěli více upozornit na osud Romů a Sintů romského holokaustu, které bylo stále upozaděno a stále je to vlastně taková vedlejší informace, tak jsem se rozhodl, že vyhledám přeživší, nafotím je a k tomu mi pomáhají lidé po celém světě, který mi pomáhají zprostředkovat kontakty, podobně jako tady v České republice Viola.
1: Und das war eben der Schlüssel zu allem.
2: Jak jsou velké formáty fotografií?
0: 2 metry 25 výška a 1,50 šířka.
2: Do kolika zemí jste musel jet, abyste vyhledal přeživší?
1: In Amerika, viel in Deutschland.
0: Německo, USA, Belgie, Austrálie je ta nejvzdálenější země, Francie, Rusko, Polsko, Ukrajina, Česká republika, Slovensko a určitě jsem na mnohé zapomněl.
1: Belgien und bestimmt habe ich noch welche vergessen.
2: Když jste je vyhledal, chtěli s vámi hovořit nebo jak vás přijali přeživší?
1: Das war immer ganz unterschiedlich, aber ich kann sagen.
0: Samozřejmě to bylo různé, podle toho, jak jsou různí lidé. Někteří vás přijmou s otevřeným náručím, jiní jsou skeptický na začátku, a zvláště Romové a Sinty, kteří mají velmi nepříjemné zkušenosti s pořizováním obrazů i z minulosti a zneužitím těchto obrazů. Takže je to vždycky o tom vybudovat si vzájemnou důvěru, když někoho fotím.
2: Jak informovat současnou společnost, mládež, aby se více dozvěděli o holokaustu Romů za druhé světové války?
0: První a nejdůležitější jsou informace, to je první věc. A druhá věc jsou otázky a zodpovídat otázky mladým, nepolevovat, protože to je, co v naší společnosti je zásadní. Setkávání, odpovídání na otevřené otázky a to, co dělám já, je, že nemám jenom tyhle mezinárodní výstavy na krásných veřejných místech, ale chodím i do škol. Tyto výstavy se konají na školních dvorech, kde potkávám mladé lidi z různých vrstev na základních školách, na školách a mluvím s nimi, zodpovídám jim jejich otázky a vlastně toto téma tam přináším.
1: Was ein Roma ist, was ein Sinto ist und.
2: Paní Jakšová, vy s fotografem z Luigi Toscanem spolupracujete?
0: Pana Luigi Toscano jsem potkala před 3 roky. Vlastně obrátil se na neziskovou organizaci Živá paměť, s kterou jsem spolupracovala a která dělala, stále dělá projekty ve prospěch přeživších. Obeslali jsme kolem 100 přeživších, kdo má zájem o to, aby je navštívil. Z toho se nám ozvalo kolem 20 rodin. A ty všechny jsme navštívili. Během 14 intenzivních dní jsme objeli od Karlových Var až po Moravu, Prostějov, vlastně Českou republiku. Byl to velký výkon od pana Toscana.
2: Kdo vás podpořil v projektu, abyste mohli navštívit přeživší a pan Luigi Toscano jako fotograf je mohl vyfotit?
0: Nadace Připomínka odpovědnost budoucnost Stiftung FVC podpořila konání výstavy v Praze a podpořila i ty návštěvy. 1/5 lidí se ozvala. Není to zas tak jednoduché. Mluvili jsme o důvěře, o tom, jak s těmi rodinami vstoupit do kontaktu. Takže poté, co se ozvali písemně nebo zatelefonovali, jsme je obvolali naspátek, sjednali jsme s nimi termíny a vlastně s fotografem, panem Luigi Toscano, s kameramanem jsme rodiny navštívili v jejich bydlištích. Jak doma, v nemocnicích jsme byli, byli jsme v domově pro seniory v blízkosti Karlových Varech, byli jsme různě.
2: Jsme před fotografií pana Kolomana Kadeta. Narodil se v roce 36 ve Velkých Slemencích na Slovensku. Když jste se setkal s panem Kolomanem, co vás jako první zaujalo?
0: To si vzpomínám na to štěstí. On mě přivítal s obrovským štěstím, že jsem přišel a byl to takovej citlivý, emocionální člověk. Vlastně celá ta rodina, která nás přijala, byla velmi vřelá. bylo na něm vidět, že je i hrdý na to, že může být součástí tohoto projektu. A pamatuji si tu věc,

0: tu, co mi řekl. Luigi, co bych já dal za to, kdybych věděl, kde leží pochovaný můj otec, který ho vlastně za války zavlekli Němci na nucené práce, už nikdy se nedozvěděli, co se s ním stalo.
1: Jsme v závěru dnešního Oroma Vakeren. Děkuji, že jste byli s námi. Mangav Budbacht, Zorte Sastipen. Klidný večer u dalších pořadů Českého rozhlasu přeje Iveta Demeterová.
2: Český rozhlas zprávy.
3: Končící protidrogový koordinátor BM se zítra potká s premiérem Babišem. Arcibiskup Přibyl udělí policistům čestný titul za záchranu lebky svaté Zdislavy. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Národní protidrogový koordinátor Pavel Bém z ODS se má zítra setkat s premiérem Andrejem Babišem z Hnutí ANO. Důvodem je jeho náhlý konec ve funkci, o kterém ho minulý týden informovalo vedení úřadu vlády. Protidrogová agenda se má od července přesunout z úřadu vlády na ministerstvo zdravotnictví. Béma nahradí Dita Protopopová. Ta bude mít na starost protidrogovou politiku i problematiku duševního zdraví. Bém varuje před zhroucením desítky let budovaného systému. Doufá proto, že vláda krok odvolá.
4: Já si vlastně nedovedu představit, že bychom mohli dekonstruovat 35 let vytvářený systém prevence, péče, resocializace, rehabilitace a uvědomme si, že to jsou zhruba 3 miliony lidí v České republice.
3: Z úřadu vlády se mají pod jednotlivé rezorty přesunout i další odborné společnosti, třeba pro lidská práva. Za záchranu lebky svaté Zdislavy udělí pražský arcibiskup Stanislav Přibyl českolipským policistům čestný titul Útvar svaté Zdislavy. Informoval o tom mluvčí litoměřické diecéze Jiří Dývlt. Zloděj ukradl relikvii nevyčíslitelné hodnoty 12. května. Zalil je do betonu a chtěl je pohřbít v řece. Policisté ho po dvou dnech pátrání dopadli a restaurátorům se podařilo lebku z betonu vyprostit. Při sobotní zdislavské pouti v Jablonném v Podještědí ji policie vrátí církvi. Policie obvinila muže kvůli požáru střechy střední školy pedagogické a sociální ve Zlíně z loňského listopadu. Podle kriminalistů při svařování nedodržel pravidla požární bezpečnosti. Škoda po požáru a následném hašení dosáhla k 15 milionů korun. Muži teď hrozí 2 až 8 let vězení, pokračuje mluvčí zlínských policistů Monika Kozumplíková.
5: Jako příčina vzniku požáru byla stanovena iniciace hořlavých materiálů tvořících konstrukci střechy otevřeným plamenem propanbutanového hořáku v 8-hodinovém intervalu po skončení svařování, který zhotovitel nedodržel. Sport.
3: Čeští hokejisté skončili na mistrovství světa ve čtvrtfinále. V Curychu prohráli s Finskem 1-4. Už po prvních 20 minutách Finové vedli 2-0. Český útočník David Tomášek po vyřazení z turnaje řekl.
6: Udělali jsme prostě víc chyb, víc přečíslení jsme jim tam dali, než oni nám. A ta první třetina byla taková ustrašená, ale ty dvě jsme do toho trošku šlápli a ve třetí třetině dali nějaký tyčky, no, tak tam asi jsme to nezasloužili potom to štěstí, jo, škoda. Počasí.
3: Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na dálnici D1 ve směru z Prahy čekejte kolonu na příjezdu do Brna. Provoz už sice slábne, ale kamiony stále brzdí za sjezdem na Vídeň na kilometru 194. A na silnici 177 u obce Lnáře na Strakonicku blokuje pravý pruh srážka osobního auta se zvěří. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
2: Alex a host.
7: Jablko nepadlo daleko od stromu, to v případě mého dnešního hosta platí beze zbytku. Dobrodružství kriminalistiky, četnické humoresky, společná práce Antonína Moskalika a jeho dcery, rovněž režisérky a scenáristky Pavlíny Moskalikové, která je naším dnešním hostem. Vítám vás, dobrý den.
8: Dobré odpoledne.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Alex a host, vítám režisérku a scénáristku Pavlínu Moskalikovou, která se vlastně nedávno, vlastně včera navrátila ze Spojených států amerických z New Yorku.
1: No, včera jsem přiletěla z New Yorku, no.
0: Takže teď máte brzké raní.
1: Asi ještě brzo ráno.
0: Brzký raní čas. Po jaké době jste se vrátila a vrátila jste se z domova domů? Nebo jak to cítíte?
1: Víte co, já vždycky to říkám, že to je takový zajímavý, že já sama vlastně nevím, protože pro mě to je takový, jakože mezi těma 12 nebo 14 hodinama, co letím, vlastně se mi úplně změní ty životy. Já mám prostě úplně dva životy, jo, takže takových těch 14 hodin je na to, abych se prostě aklimatizovala, buď to zapomněla na ten bejvalej, nebo si připravila na ten současnej. No, takže já jsem v nějakým časopise kdysi řekla, že prvních 30 let jsem strávila tady, druhých 30 let jsem strávila v Americe a teď dalších 30 let, prostě ta třetí třetina, uvidíme, jak to dopadne. Asi jako dneska s tím Finskem. Taky nevím.
0: Tak to uvidíme, každopádně budeme samozřejmě držet palce, takže sledovala jste hokej, když jste byla ve státech?
1: No tak
0: zámoří?
1: Jenom jako spíš, já jsem velký fanoušek hokej, jako v zásadě, já jsem vždycky chodila na NHL a tak a vlastně mě to zajímavý, protože já jsem mě tomu představ, když teda se bavíme o mým tátovi, tak já jsem snad s ním poprvé byla na hokej, když mi byly asi 3 nebo 4 roky, takže já jsem jako hokejem posedla od dětských let, jo, ale teď jsem to koho nesledovala v tom přímém přenosu, protože ten rozdíl, já jsem v podstatě byla v Los Angeles a ne v New Yorku, tam jsem byla jenom částečně, no a to je 9 hodin, takže vždycky to bylo v nějakou legrační dobu, anebo už jsem se dozvěděla předem ty výsledky, ale samozřejmě držím našim hokejistům palce a jsem teda ráda, že máme vždycky takový dobrý hokej a to miluju.
0: Tak jenom si upřesním, českým hokejistům tedy držíte palce.
1: Co jsem řekla?
0: Ne, neřekla jste právě českým, našim hokejistům, tak se
1: jo,
0: ptám,
1: tak
0: kteří jsou ty vaši.
1: Tak myslím našim jako českým, samozřejmě českým.
0: A teď tedy se chystáte pobýt nějakou dobu doma v České republice?
1: No tak já už jsem tady teď od covidu vlastně 5 let, nebo kolik už to je, takže jsem se vrátila. No a moje děti jedno žije v současné době v New Yorku, druhý taky žilo v New Yorku a teď už zase žije v Los Angeles. No zatím teď jedna pracuje teda, docela je to zajímavý, protože ve výsledku, jak ona jako je bilingual, mluví oběma jazykama, tak začala vlastně pracovat i jako s českýma filmařema, protože ona je taky trošku jako v biznesu na producentské stránce, tak to mám docela radost. No a ta druhá, ta je v New Yorku a je to takový zajímavý, každý dítě mám jinde, ale ono je to fajn, jako já je ráda vidím, takže teď jsme si to docela užili.
0: Ráda je vidíte, bez pochyby, ale to cestování, jak trávíte ten mnohahodinový čas v letadle? Čtete si třeba?
1: Já? No, on to má totiž
0: no,
1: každý
0: jinak. Píšete scénář třeba v letadle, dá se psát
1: někdo, scénář v letadle? No, já vidím spoustu lidí, kteří čtou, nebo já teda ne, pro mě je to takový čas, že si pustím všechny možný filmy, co můžu. Jo, to je takový, já to mám hrozně ráda, že já už to mám vypočítaný, že se vyletí, to má asi těch 10 hodin a já si pustím 4 filmy. Takže vždycky jako takový ty filmy, který buď to jsem už viděla, chci vidět znovu, nebo který naopak ještě jsem neviděla, takže pro mě je to takový docela jako zajímavý moment, že já teda v letadle neusnu, ale jsou lidi, mně se tam totiž motá hlava, abych vám, jako některý lidi to mají v autě, já to v autě nemám, já to mám v letadle, takže jako tam jako bych asi psát nemohla, to už bych musela, ale zase je dobrý si pustit nějaký ten hezký film, docela jsou hezký jako filmy, no.
0: Jaký třeba hezký film, který vás zaujal, jste viděla?
1: No já teda to jsem neviděla v letadle, protože ještě v letadle není, ale teď jsem opravdu film, který jsem viděla teďkon právě převčírem nebo asi 3 dny zpátky, Michael, jako o Michaelovi Jacksonovi. A musím říct, že jako mě to strašně nadchlo, že ty amici opravdu tyhle ty filmy, jak udělali krásně Queen, jak udělali krásně Eltona Johna, tak udělali nádherně i to Michaela. Fenomenální. A prostě člověk si na tom uvědomí, jako upřímně, jako člověk se na tom uvědomí, já jsem vždycky věděla, že on byl genius, jo, ale zase se mi to připomnělo. A myslím si, že prostě to, jak se na něm, do dneška si to myslím, vždycky jsem si to myslela, ale jak se na něm podepsali média, si myslím, že to bylo úplně jako příšerný, že to byla čekana z mýho nejhlubšího teda zrna už tenkrát a je mi to líto, protože teda jako on byl teda opravdu jeden z snad nejlepších prostě z tohohle, jako z téhle profese, jako z tohohle odvětví té muziky, on byl teda prostě opravdu nejlepší a i jako tanečník samozřejmě, jo. Takže to je krásný film, si myslím, a je hezký, že to vlastně, to hraje ten jeho synovec, že jo, co se říká na tom fenomenální a jak dobře. Takže to jsem to mě jako zaujal, teda hodně.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijala režisérka a scénáristka Pavlína Moskaliková, také dětská herečka, musím říci, ale dcera také rovněž uznávaného režiséra Antonína Moskalika. Vzhledem k prostředí, ve kterém jste vyrůstala, tak bylo možné vůbec pomýšlet na jinou kariéru, než jakou razil váš tatínek, scénárista a režisér?
1: No samozřejmě, já totiž nevím, víte, ono je to vždycky tak, jako když máte děti a máte rodiče, tak většinou ty děti jsou inspirovaný vždycky, co ty rodiče dělají. A když jim ty rodiče nic neukážou, tak ty děti tím nejsou inspirovaný. Jo. A v mém případě bylo těžký, protože táta mě bral opravdu od těch 3, 4, 5 let, vždycky, když máma řekla, hele, vem si, já se potřebuji starat o bráchu, teda o mýho bráchu, tak jsem s ním chodila vždycky do těch studií, jo, a mohl se mě být taky pěkně jako nevychovaný fracek, protože táta vždycky odhodil někde v maskérně nebo někde prostě v kostýmérně, tam se mi samozřejmě jako dítěti líbilo nejvíc. No a tak si to samozřejmě celý pamatuju a vůbec si pamatuju ten svět, teď jako ono dneska už to ty, asi většinou ty posluchači nepamatujou, nebo nevím, jestli pana Peška, nebo paní Medřickou, nebo ty jména, který, a mně to přišlo takový normální se s nima povídat, že jo, jako dítě. No a takže co se týče té inspirace, bylo to pro mě jako zajímavá práce. Víte, hlavně ono to, vám to nepřijde vůbec těžký. Jako ta práce jako samozřejmě těžká je režiséra. Já si myslím, že scénárist je ještě těžší. Ale jako ono to tak jako nepřijde, protože tak jako plyne. Teď jako to vždycky ty lidi tam stojí, nikdo to vypadá, že nikdo nic nedělá, že jo, najednou se řekne jako akce, něco se odehraje, zase se nic neděje. Jako z toho pohledu toho amatéra, takže mně to přišlo jako hrozně zábavný prostředí, jo. Byla tam legrace a tak u toho, no ale já jsem jako původně byla klavíristka, takže tam byla velká šance, že teda se budu věnovat tomu vážný muzice, akorát, že potom vlastně mně se jako líbilo mluvit, ale nelíbilo se mně sedět u piana a nemluvit a jenom, aby za mě mluvili ty prsty. A pak jsem tak ještě byla navíc velký trémař, jo, takže já jsem si říkala, tohle pro mě není, tak jsem říkala, asi budu doktorka. Pak jsem zjistila, že vlastně to asi dělat stejně nebudu, že nakonec skončím u toho filmu, jo, protože mě to pořád bavilo a já jsem taky hodně psala. Takže asi ve výsledku to tak mělo být, ale jako dost dlouho jsem nevěděla, jako vlastně, kterým směrem se vrtnu, až třeba jsem se rozhodla tak v 17, 18.
0: Ale váš tatínek rovněž hrál velmi dobře na klavír. Není liš pravda.
1: No, tak on byl jako amatér, jako byl dobrý, ale on taky, já nevím, jestli se o tom o něm ví, že on byl i herec, jako původně. Mm. On byl v Prešovském divadle a byl jako herec a on jako byl dobrý, no, on párkrát to bylo v Dobroučství kriminalistiky, že si tam zahrál, ale jinak jako on byl muzikální. Můj táta byl muzikální, on rád zpíval, on byl vůbec takový jako celý takový talentovaný. 9 jazyků mluvil, úžasný.
0: Ano. Jak velký vliv i na to, na výběr vašeho povolání, té profese, mělo i to, že jste se narodila a žila vlastně ve Strašnicích naproti kinu? Poznamenala
1: jste
0: vás
1: si
0: to
1: někde našla, jo?
0: Ano.
1: No samozřejmě. Teď my jsme byli, totiž naši dokonce viděli na to kino, jo? Takže oni si řekli, Pavlínko, tam si běž, tadyhle mě odvedli, že jo, řekni, nikam nechoď, my pro tebe přijdeme, až kino skončí. Takže kino skončilo, mě se vyzvedli. To byl tenkrát ještě Strýček Jedlička, takový ty, co měl ty různý pořady plus ty dětský pohádky a tak to bylo teda jako úžasný. Ale my jsme tam bydleli asi jenom do mých 5, 6 let, pak už jsme bydleli na Zeleným pruhu a tam zase to byla další, tam zase vedle mě bydlel Míla Steindler, potom budoucí kolega, že jo. A takže jako bych řekla, že tu většinu pak jsme byli na Spořilově, tam naproti bydleli Svěrákovi a pod náma bydlel pan Hofmanovi, Ota Hofman, šel pan Tau, takže tam to byla taky dobrá sestava takhle, no a potom teda u dobu až po těch 18 let, no, takže já jsem řekla, bych to takhle schrnula, bych to po desíce přišla Praha 4.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas vysílá Alex a host a tím hostem je Pavlína Moskaliková, režisérka, scénáristka, ale už jako malá dívka nebo mladá dívka, dívenka, stvárnila jednu z dětských rolí a to v legendárním filmu Babička, který režíroval váš tatínek, rovněž legendární režisér Antonín Moskalik. To vám bylo tehdy 11. Bylo to nařízení vašeho tatínka, budeš hrát Mančinku, anebo jste si to nějak přála a vyprosila, jak jste k tomu přišla, k té roli?
1: Ne, to bylo takový zvláštní v tom, jako ne, já jsem totiž, tak mě bylo 10, jo, mě bylo dřív babička, až v 11, to už asi v těch 11 letech to teda měla tu premiéru, ale mě bylo tak 9-10, ale já jsem totiž hrála v realistickém divadle Zdeňka Nejedlý, jo, jsem tam statovala a hrála jsem tam jako už dřív a já jsem dokonce i předtím jsem se objevovala, takže já jsem dělala původně konkurs jako na Barunku. Jo, ale potom si myslím, že já už se to samozřejmě, a není to nikdo, už tady není ten táta, aby to upřesnil, ale vím, že jsme tam byli 2-3 zhruba, ale myslím si, že to bylo asi tak, aspoň to jsem si vydedukovala, že ten táta původně měl jakoby mladší adeptky na tu Barunku, jo, a že potom postupně vlastně, anebo mezi tím jí hledal ještě asi starší, protože my jsme vlastně byli moc jak na ní mladý a on vlastně Libuška Šafránková, která to dělala, tak jí bylo buď to 17 nebo 19 podle toho, jak se na to člověk dívá, že jo. A já si myslím, že to bylo jako základní potom, a tu teda našel později, ale takže já jsem asi zůstala v tom původním prostě jako návrhu jako na něco. No a tak to se mi jako docela, to bylo jako, víte co, to bylo krásný jako dětství. To bylo tak krásný, já opravdu na tohle to moc ráda vzpomínám, protože mít jako takový být v těch 10 letech a teď tam jezdili ty kočáry a to oblečení a teď ta Hortenzie prostě tam chodila po těch loukách a do toho ty děti, se kterými já jsem si hrála, tam jsem se vlastně poprvé jako s kamarádě s Erikem Pardusem, který potom hrál teda v Humoreskách taky samozřejmě. No, takže to bylo Honza Hrušinský, že jo, který my jsme taky znali už jako ty rodiny. No, takže to bylo jako a vlastně i ta Libuška Šafránková, protože moji obě dvě tety vozili Libušku Šafránkovou v kočárku, protože oni byli ze Šlapanic a můj táta taky tam vlastně jako vyrostl ve Šlapanicích, takže ona byla dcera Varhaníka. Jo, takže oni se vlastně znali už v té doby, i když to se to objevili až potom, teda při tom konkurzu, že když potom dělala Libuška teda konkurs, jako ještě byla na brněnský konzervatoři, takže to bylo takový jako hrozně magický, bylo to a paní Kurandová, no, na tu se nedá zapomenout, to byla tak noblesní stará dáma, která tam vždycky jak trpělivě seděla a tak se jenom usmívala, soustředila se. No, moc hezky to bylo, takže já jako na to vzpomínám a samozřejmě ta příroda, jo, a musím říct, že dneska ty Ratibořice jsou trošku takový jako kulturně zapomenutý, co se týče teda, že by to třeba opravit, takže doufám, že k tomu dojde, ale jinak je vidět, že ty lidi tam pořád chodějí, prostě navštěvujou to babičino údolí, je to tam krásný, já bych si teda představovala, že by vrátili asi do škol, že by se zase četla Babička, protože dneska už se to nečte, já si myslím, že je to škoda, protože táta to vždycky prezentoval jako takovou oslavu českého člověka a i toho jazyka a tak dále a myslím si, že je to škoda, že si to takhle jako trošku nepřipomínáme i v době, kdy jako samozřejmě se dostáváme do světa těch amerikanismů, na který já jsem docela citlivá, takže já si myslím, že to bylo takový opravdu krásný období pro mě a ráda na něj vzpomínám.
0: Ráda na něj vzpomínáte a máte ty vzpomínky celkem blízko, protože vy jste v Ratibořicích vlastně tak trochu zůstala.
1: No já jsem se tam vrátila, no tak, takhle, protože naši tam měli chalupu, táta to tam vždycky miloval, máma moje taky, takže já jsem prostě nakonec tam jako víceméně zůstala a mám tam kamarády, jsem tam spokojená, mám i přítele, Miroslava Rouska, to jméno musím říct, protože on by mi to neodpustil.
0: Poslouchá nás.
1: Určitě.
0: Tak ho zdravíme samozřejmě.
1: No musíte ho pozdravit hlavně vy, co já. Ale chci říct, že jsou tam krásní lidi, jo? A ona to tam má i takový pro mě, takový přece jenom to takový, je to takový to pro mě symbol té obrozenecké doby, prostě máte tam rodiště Karla Čapka, Alojzy Jiráska, Božena Němcová. Já nevím, si lidi vůbec uvědomují, že Božena Němcová, naše spisovatelka, která prostě je známá dětskýma pohádkama, kterou prostě ty český krásný pohádky, tak vlastně její původní jazyk byla němčina. Jestli si to lidi uvědomí, co to musel být za zázrak, že se takhle jakoby vypracovala, prostě aby byla tak prostě dobrá v té češtině, aby napsala vůbec tu Babičku, jo. Protože já jako to samozřejmě vím, protože jak jsem žila v Americe a jak je jednoduchý zapomenout, a jak je jednoduchý prostě, jak je jednoduchý zapomenout a jak je naopak těžký si zachovat ten svůj jazyk a cítit ho, tak to si myslím, že to je prostě jako geniální. A to je jenom ty první, co jsem vyjmenovala, že jo? Samozřejmě těch autorů tam bylo víc.
0: Pavlína Moskaliková je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: V Alex a host je s námi Pavlína Moskaliková, která se objevila v několika dětských rolích, kam ji, řekněme, usídlil nebo obsadil její tatínek, režisér a scenárista Antonín Moskalik. Udělala jste to vy potom svým dětem, když jste třeba točila humoresky, že s vámi třeba přijeli do České republiky a tu budeš, tady máš roli. Nebo ne? Nebo je to minulo?
1: No tak mně se to stalo se mi to v čednických humoreskách, protože jednou jsem přijela s dětma, to byl ještě malinký celkem, a najednou ještě to točil táta, ještě to byl poslední díl, 26. díl, teda ty druhý série, a táta říká, pojď sem, co tady máju, ustrojte ji taky, dáme ji tam, když je tam na tom konci, jak tam už jako zpívají a opejkají to prase a je takový ten slavnost. Tak tam je, tam Mája tam griluje prase, co si jí hrozně jako, teda ona negriluje, ale koukala na to, v životě neviděla americký dítě, že jo. No ale potom se mi vlastně stalo, jako byla docela vtipná historka, že my jsme točili díl Poklad a já jsem měla, tam byly obsazený nějaký dvě děti, kluk s holčičkou, a oni onemocněli. No a moje holky v tu dobu byly na prázdninách v České republice. No a tak já jsem říkala, no tak já nevím, tak teď jsme měli takovou situaci, buď to nebudem točit, nebo budem. Já jsem říkala, tak oblídněte ty holky a bude to. No a oni stejně moc tam nemluvějí. No a ve výsledku teda hráli v tom díle Poklad. Tam hrál hlavní roli Ondra Vetký se Zuzkou Byčovskou. A musím říct, že jak jsem si teda říkala, ježišmarja, to bude něco, jak jsem vůbec jako neměla s nima žádný jako možnost si o tom popovídat. Jako i vlastně v rámci toho, že prostě říkám, jsou úplně z jiný země a tak. Takže vlastně bylo i zajímavé, že ta Mája přišla a říká, mami, prosím tě, já tam nemám co dělat, můžu si tadyhle odejít a vzít si hrníček a přijít naspátek. Já říkám, můžeš. A Kamilka, říkám, to bylo málo, tý bylo asi takových 6-7, říkám, nedívej se do kamery. A ona se ani nedívala, taková hra. Jako musím říct, že byli dobrý, byli jako dobrý, takže aspoň mají hezkou památku.
0: Ty geny tam prostě jsou.
1: Nevím, ale to je fakt dobrý.
0: V humoreskách se samozřejmě objevily zvířata, psi samozřejmě,
1: no, to je
0: ale také moment, ale také třeba dvojčata, miminka.
1: Co je pro
0: režisérku náročnější, mít zvířata na place nebo miminka?
1: Já si myslím, že pro režisérku je nejdůležitější, aby řekla scénaristovi, takový kraviny tam vůbec nepsal, jo. A já jsem je tam napsala tátovi, jakoby na schvál. A vůbec jsem v té době nevěděla, že mě to jako potká, že já to budu potom taky točit. Takže když
0: to bylo
1: táta
0: ještě
1: věnoval,
0: v době, kdy jste to věnovala tatínkovi, ten
1: no,
0: scénář.
1: No jasně, no, tak táta samozřejmě bědoval, a jsem říkala, no jo, tak to tam musí být a tohle, což tam samozřejmě patřilo, ty psovodí, a taky když já nevím, jestli to, asi to se ví, nebo to, že ta kikina to byla přímo tátova, že jo, to byl tátův pes. Takže to byla teda, tu jsem tam vlastně původně napsala, jako to se mi strašně líbilo, to byl, se si přiznám, že to byl opravdu můj nápad, že jak oni se tam neměli ten Tomáš Tepr s tím Ivanem Trojanem rádi, tak se mi právě líbilo, že to jakoby budou hrát přes toho psa. Ale co mě vůbec jako nenapadlo, že oni to budou prostě, že ta kikina bude tak dobrá herečka, že prostě se to přes ní opravdu dá hrát tak geniálně, jak oni to teda, že samozřejmě si tam ještě k tomu přidali oni ty svoje různý fórečky a tak. Ale to bylo na tom hrozně hezký, jak prostě ten pes spolupracoval. No ale jako v zásadě samozřejmě, ano, děti už to už vůbec ne, že jo. A tak, takhle, když se točí v Hollywoodu, tak samozřejmě tam těch dětí je víc, jo. Takže když máte dvojčata, tak máte další náhradní prostě dvojčata, abyste mohli prohazovat různě, protože každý dítě je buď to je dítě nemocný, nebo prostě zrovna se mu nechce, nebo spí, nebo tak dále, jo. Já tadyhle jsem samozřejmě tu možnost neměla, jenom jsem to tak trošku jako navrhla, ale hned jsem si to sama zakázala, jo. No, takže samozřejmě tam nastala tato situace, že prostě ty děti byly napsané ve scénáři a že prostě začaly řvát jak pitomí a nedalo se s nima natočit ani prostě jedna věta, natož scéna. No, takže nakonec tenkrát to krásně vyřešila Alenka Antalová s Mirkem Donutilem, prostě protože já, jak jsem to napsala, jak jsem byla ten scenárista, tak já to tam vidím, už to je to napsaný, tak mě v tu chvíli už nenapadne, co s tím, prostě říkám, ježišmarja, tak musíme to natočit jindy. A teď už potom zase jindy bylo kdy a tak dále a už se odcházel z té dekorace a najednou ty dva se na mě podívali, no tak tady nebudou, tak se to natočí, jakože ušli spát. A já jsem říkala, ježiš, taková geniální
2: věta,
1: jednoduchá, takže jsme to tak natočili, no a na tom jsem, že to samozřejmě nevadí vůbec. No a tak to takhle bylo, no takže už bych to asi nikomu takhle naschvál neudělala.
2: Pavlína Moskaliková.
3: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Alex a host si povídám s Pavlínou Moskalikovou, režisérkou a scénáristkou, která v četnických humoreskách legendárních navázala na svého tatínka Antonína Moskalika. A vlastně vy jste se v těch humoreskách potom setkala nebo obsadila se tam herce, které jste potkala už před mnoha lety při natáčení Babičky. No, jako holčička.
1: No tak já to upřesním. Já jsem je jako neobsazovala, protože to dělali, co samozřejmě dělal táta nebo Miloš Fedáš nebo prostě v této části, ale pravdou je, že já jsem se s nima potom už jakoby potkala. Některý jsem jako obsadila já, už to je pravda, v té třetí sérii, ale přesně, jak jsme se bavili o Erikovi Pardusovi, no tak, to jsem měla jako samozřejmě radost, ale to už si jako to si obsadil samozřejmě tatínek. Ale třeba já jsem potom dělala s Květou Fialovou, asi v roce jsem dělala Rybu ve čtyřech s ní, takže tam jsme se zase potkali, tam dělala sestru Jiřiny Bohdalový, s Jiřinou vlastně jsem se taky potkala, Jiřina teda ne z Babičky, ale to jsme spolu dělali už jakoby taky tu Rybu ve čtyřech. No potom samozřejmě jsem se tam potkala s Honzou Hrušinským, že jo, který Taťáně Wilhelmovi dělal manžela, teda hrál. No a jako to bylo takový zajímavý, no já nevím určitě, koho jsem ještě zapomněla, ale bylo hezký, vždycky víte, co nejlepší je, když máte ty herce, že už se s nima znáte, protože já si myslím, že ta práce, čím víc je člověk, takhle, aspoň pro mě to tak je, jo, čím víc jsem familiární s těma svýma hercema, tak tím je to taková lepší spolupráce, si myslím, že ty lidi se znají, jako vzájemně si rozumějí, jo, jsou na sebe víc napojený, vědí, co od toho druhého můžou čekat a co ne. Jako ve vztahu, no. Tak takhle asi nějak to funguje.
0: A vy jste scénáristka, režisérka, je to vlastně lepší, když si píšete to, co potom jakoby točíte, že už to máte před sebou, před očima ty obrazy, nenapíšete si tam ty malé děti a podobně.
1: Jasně.
0: Je to jednodušší potom na tom place?
1: Já si ještě teďko jenom, že jsem zapomněla na tu nejhlavnější Libušku Šafránkovou, protože s tou jsem se potom taky zase setkala až vlastně po té Babičce, že jsem se s ní setkala potom až teda v těch humoreskách a to bylo zajímavé, to bylo hezký, protože už jsme se takový, prostě takovou dobu jakoby neviděli. Ale co se týče toho psaní a toho režírování, tak víte, to záleží na člověku. Někdo je vložně autorský typ, že si to prostě napíše a zrežíruje, už to má předem daný, jak to chce teda, jak to chce natočit a tak dále a tak dále. Třeba můj táta nerad psal, jo, takže on prostě opravdu byl jako režisér, on uměl vzít tu látku a teď on měl brát tu práci s těma hercema, on je miloval. A pro mě osobně, já když třeba jsem něco jenom režírovala, tak já opravdu to umím zanalyzovat velmi dobře. Když jsem něco psala, tak zase, když člověk má dobrýho režiséra, tohle v mém případě to vždycky byl ten můj otec, takže já jsem o tom potom už jako nepřemýšlela, já jsem mu tam nadhodila jsem tam mu všechny takový ty, co bych tam, že by to tam mohlo být, ale on prostě už si to samozřejmě dodělal, ale my jsme navíc měli teda docela podobný jako pocity, jo, takže my jsme na sebe samozřejmě zase byli napojený, takže v tom to bylo jako jednoduchý. Ale když třeba si mám něco jako napsat a ještě režírovat, tak vždycky je pro mě teda osobně strašně důležitý ten dramaturg, který si myslím, že u nás jako v té republice dramaturg je takový, jak se říká, doktor scénáře, jo, abych pro posluchače to přiblížila tu práci, tak já si myslím, že je strašně jakoby důležitý a že je i docela podceněný tady, jo, že není dobře zaplacený a není ani ta profese je trošku podceněná a tím pádem si myslím, že kolikrát vznikají díla, který tam cítíte, že by tam bylo dobrý, kdyby tam ten doktor do toho trošku jakoby vstoupil, no. Takže já jako na tom jako trvám, jako když takhle něco píšu sama a mám to jako dělat, aby tam prostě u toho přece jenom byl ještě nějaký ty druhý oči, že jo.
0: Pavlína Moskaliková.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Alex a host si dnes povídám s režisérkou a scenáristkou Pavlínou Moskalikovou, která má se svým tatínkem Antonínem Moskalikem nejen společnou profesi, nebo podědila po něm společnou profesi, tak po něm podědila také lásku k vaření. To je také něco, co jste měli společného.
1: No tak můj táta, teda ten hrozně rád vařil a já si pamatuju, vždycky přišel asi a on miloval segedin, takže si pamatuju, že vždycky přišel a asi dvakrát týdně říkal, nechceš segedin? Nebo rajskou třeba, že jo, to byly moje první slova, rajská,

0: musíte mít dobře cítit věci, vizuálně se na to jídlo podívejte, ono to jídlo musí jako vizuálně jako se líbit, abyste si ho dal, jo. Potom samozřejmě chutnat, jako tak to je další věc a je to vlastně, ta vůně přece, jako někdy cítíte, že někdo smaží řízek a už na něj máte chuť, jo. Takže ono je to taky hodně o těch smyslech a já si myslím, že ty lidi, kteří jsou umělecký, tak jako v zásadě, nevím, jestli všichni vařejí, ale myslím si, že asi k tomu nějaké jako schopnosti určitě mají. A nejenom teda ty umělecké, ale že to k tomu patří, no. A já, on táta, když jsem byla menší, tak tady byla taková čínská restaurace a ty prodejny byly celkem tak, že on vždycky vařil rád ty čínský jídla. To maminka hezky prostřela a teď tam vždycky někdo přišlo, občas ty Hofmanovi právě přišli. Jo, zdravím o tu Hofmana, tak jim prý spolu budeme v porotě tady a se Zdeňkem Zelenkou, teď jsem se dozvěděla v Ostrově. No, ale co chci říct, že já jsem teda jako vlastně tím byla ovlivněna a já teda sbírám koření po celém světě, kam jedu, tak jako sbírám to koření a podle toho vařím. Takže já moc jako nesolím, ale jako koření používám jako hodně.
1: No nedávno jste byla v Ázii, jste mi tady během písničky prozradili, takže jste si přivezla nějaký materiál.
0: Samozřejmě jsem přivezla, no tak já jsem byla v Kambodži, byla jsem v Tajsku a byla jsem ve Vietnamu a ono vlastně každý úplně jiný. A třeba nejradši z těch tří, teda mám, se přiznám to vietnamský, protože takový jako úplně čistý, jo. Ale jako vůbec, předtím jsem byla Šri Lanka, Indie, tak je to zajímavý. Já když jsem byla teďko, měla jsem indický večer s tím Jirkou Babicou, tak jsme vlastně tam jako mluvili o tom koření a přišla tam jedna vlastně paní a která jsem bohužel nevěděla, že je v porotě a že bude tam Indka přímo. Takže jsem říkala, ježišmarja, musím teďko všechno být dobře. Ale právě jsme se bavili, že tam se toho opravdu dával žít se. To není takový, že jenom to jako tam trošku jako prstíčkama, pořádně, ale pořádně. Takže já si myslím, že to koření je někdy důležitější a zdravější než vlastně ta sůl.
1: Milá Pavlíno, ráda bych pokračovala v našem povídání ještě dál. Myslím, že posluchači by nás, nebo vás hlavně rádi poslouchali, ale čas se naplnil. Moc děkuju, že jste přišla. Pavlína Moskaliková.
0: Já vám děkuju moc a přeju vám hezkou dopravu tam, ať se tam všichni nějak, nejste v těch autech moc dlouho.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Hodin.

0: Český rozhlas. Zprávy.
1: V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Praha má nový metropolitní plán, schválili ho zastupitelé. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
2: Pachatel vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
1: V některých regionech policie samostatné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Týká se to například Pardubického, Královéhradeckého nebo Plzeňského kraje. Zastupitelé hlavního města schválili nový územní plán. Od 1. září bude určovat pravidla pro výstavbu v Praze. Reguluje výšku nových budov a vyznačuje taky prostor pro nové tramvajové a železniční tratě nebo metro D. Dokument, který vznikal 14 let, nahradí starý územní plán z roku 1999. Podle vedení města umožní výstavbu 350 tisíc bytů. Tým českých vědců vyvinul aplikaci DigiDiadem pro včasný záchyt potíží s pamětí. Dnes ji představil v Plzni na Západočeské univerzitě. Základem je 10 jednoduchých úkolů, na které musí uživatel odpovědět. Systém pak analyzuje obsah a rychlost odpovědí a díky tomu dokáže odhalit třeba počínající demenci. Vysvětluje neurolog Aleš Bartoš z fakultní nemocnice Královské Vinohrady.
3: Když věnují 10-12 minut svého času, povídají si s tou aplikací, aplikace nahrává ty jejich promluvy, posílají se do Západočeské univerzity v Plzni, tam se převádí do textové podoby, která je potom analyzována metodami umělé inteligence na základě právě těch našich sesbíraných dat od zdravých a nemocných osob. Sport.
1: Čeští fotbalisté zahájili v Praze přípravu na mistrovství světa, kterého se zúčastní po 20 letech. Reprezentace se v hlavním městě sešla v počtu 29 hráčů. Trenér Miroslav Koubek bude muset konečnou nominaci zúžit ještě o 3. Pokračuje Koubkův asistent Jan Suchopárek.
4: Ty hráči, kteří byli trošinku jako na hraně, tak trenér už si mám mluvil, že prostě tomuhle může dojít, nikdo není rád, že je vyškodnutý ten nominace na mistrovství světa na poslední chvíli, ale vzhledem k té náročnosti toho turnaje jsme museli přilíhnout ke spoustě věcí. Počasí.
1: Zítra bude jasno nebo skoro jasno, až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na D1 na 13. kilometru směrem do Brna stojí porouchané osobní auto a na dálnici D8 na kilometru 75 směrem na Ústí nad Labem jeďte opatrně. Pohybují se tam lidé na vozovce. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Začíná country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Proslulý Kristoffersonův Cizinec, o jehož gramofonovou premiéru se postaral v roce 1975 Billy Swan a do srdce Evropy výzvou Zkus se životu dál smát přinesl o 6 let později Pavel Bobek. Tentokrát jako titulní snímek Pavlova exportního alba Stranger, které vyšlo před rovnými 40 lety. Přesně o 10 let později vstoupil mezi novinky výběr z jeho předchozích dvou kolekcí pod názvem Muž v zrcadle.

Pavel Bobek se skupinou Grož v čele s proslulým rock'n'rollovým saxofonistou Mílou Růžkem a ve všech směrech pravdivý text Michala Žantovského Láska ze školních let z roku 1987. Tedy rok poté, co ji do titulu alba Třída roku 55 posadila rock'n'rollová legenda Carl Perkins.

Lidová melodie Bahamských ostrovů s textem Radka Tomáše Kingston Town, kterou ve svých nejzlatějších letech uváděli Rangers. Tentokrát podstatně mladší s Rangers bandem Jirky Kaleše. Pavel Bobek ji v roce 1984 uvedl se skupinou Grosch.

Pavel Bobek a Jamajka, pak zámořská verze, kterou přivedl mezi elitu světové pop music před 65 lety král Kalypsa Harry Belafonte a dnes připomněl člen Nashvillské dvorany slávy Kanaďan Hank Snow. Toho teď vystřídá další člen elitní rockabillyové party 50. let, pianista Jerry Lee Lewis s trefným popisem bláznění středního věku.

láhev vína si dát. I když vlastně ten večer domů chtěl psát.

Pavel Bobek se skupinou divadla Semafor Groš a stárnoucí mladík v mistrném překladu Michala Žantovského. V opoznání starší hitparadové podobě z roku 1978 ji připomněl kdysi slavný bouřlivák pianista Jerry Lewis. Album Muž zrcadle, které vyšlo před 30 lety, je vlastně výběrem 18 nahrávek z předchozích dvou Pavlových alb. Kolekce Stárnoucí mladík z roku 1984 a o 4 roky mladšího Já přitom byl. Právě tam měla premiéru předpověď a tak to půjde dál.

Odplujeme do noci na křídlech lásky, nabídli ze své úvodní hitparádové sbírky kdysi nepřekonatelní Oak Ridge Boys, zatímco Pavel Bobek předpovídal na stejnou melodii textem Vládě Poštulky a tak to půjde dál. A pět let před ním nabádala parta KTO Dej si říct.

Pavel Bobek se skupinou Groša víc, než sám si přizná. V roce 84 další výlet do hitparádové sbírky Jerry Lewise, který v roce 1978 nabídl jemně rozdováděné country vzpomínky, které proměnil Michal Žantovský na permanentní flám.

Rovněž je mě autentický permanentní flám na závěr dnešní letmé procházky kompilací Pavla Bobka Muž zrcadle, která vyšla před rovnými 30 lety. Díky všem, kteří jste i dnes byli se mnou, popřeji hezký zbytek večera, přidám ještě Pavlových 90 dnů a hedvábnou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a mockrát.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 22 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Bezúročný úvěr na renovaci budou moci majitelé rodinných domů čerpat až do 2 milionů korun. Zemědělci kvůli suchu očekávají nižší výnosy některých plodin. Zítra bude převážně jasno nebo skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký večer vám u zpráv přeje Lenka Vokatá. Majitelé rodinných domů můžou na jeho renovaci čerpat bezúročný úvěr až 2 miliony korun. U bytových domů je maximální částka 750 tisíc korun.

0: nabit. Oznámil to ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů. Možnost přímé dotace tak zůstane jen nízkopříjmovým lidem. Ti můžou získat na renovace až 400 tisíc. Exministr a současný opoziční poslanec KDU ČSL Petr Hladík zavedení úvěru kritizuje. Podle něj je lepší vyplácet zálohy předem, jako to dělala bývalá vláda.
1: Díky tomu žadatelé byli mnohem bonitnější vůči tomu získat i třeba klasický úvěr. Místo toho, aby dali peníze lidem, tak je budou dávat bankám a nedosáhnou na to mladé rodiny, nízko, středně příjmoví lidé, nedosáhnou na to seniori.
0: Ministr Červený zdůvodňuje bezúročné úvěry hlavně tím, že bývalá vláda přečerpala peníze určené na dotační program. To ale Hladík odmítá. Čeští zemědělci čekají kvůli dosavadnímu nedostatku srážek nižší výnosy. Týká se to především obilovin, řepky nebo plodin ke krmení zvířat. Letošní jaro je jedno z nejsušších za poslední desítky let. Podle předsedy regionální agrární komory Jihomoravského kraje Václava Hlaváčka deště v posledních týdnech úrodě částečně pomohly. Klíčový bude následující měsíc.
2: Ta rozmanitost je obrovská. Někde ty srážky byly do 10 mm, tam, kde spadlo více jak 30 mm, tak to těm obilovinám výrazně pomohlo a myslím si, že teď bude záležet, jestli v tom červnu dojdou nějaké srážky nebo nikoliv.
0: Lépe na tom jsou podle Hlaváčka některé porosty slunečnic nebo kukuřice. Benešovu vilu v Sezimově Ústí nově spravuje Husitské muzeum v Táboře. Vilu druhého československého prezidenta dnes symbolicky předal muzeu úřad vlády. Po více než 50 letech se tak naplnila poslední vůle prezidentovy ženy Hany, která vilu odkázala muzeu. Podle kurátorky Jitky Vandrovcové se díky tomu vrátí do vily třeba původní mobiliář.
3: Nám to umožnilo navrátit i část původního vybavení, konkrétně v přízemí do malé pracovny, odkud si úřad vlády odvezl část nábytku, který tam vystavoval, takže my jsme tam mohli navrátit ten původní nábytek, který ještě manželé Benešovi využívali. Sport.
0: Čeští hokejisté skončili na světovém šampionátu ve čtvrtfinále. Finsku podlehli 1-4 a Kanada porazila Spojené státy 4-0. Počasí. Zítra bude jasno nebo skoro jasno. Až večer bude v Čechách od severozápadu částečně přibývat oblačnost. Nejvyšší teploty 21 až 26 stupňů, v Čechách místy až 28.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 8. kilometru ve směru do Brna jeďte opatrně. Stojí tam porouchané osobní auto a na vozovce je vylitý olej. Na silnici 3 u Kaplice se srazila dvě osobní auta a probíhá tam vyšetřování nehody. A v Praze na jižní spojce u Průmyslové směrem na Černý most je neprůjezdný pravý jízdní pruh. Až do 6 do rána tam pracují silničáři. Český rozhlas přeje šťastnou cestu.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Začíná divadlo pro vaše uši.
4: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové. Dnes tedy přiznávám asi trochu víc v divadle, které kromě vzpomínek a vyprávění, jak jste zvyklí, přináší taky velkou porci písniček. A nakonec, jak by ne, když naším hostem je dnes herečka a zpěvačka Pavlína Filipovská.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Talentovaná dcera slavného a uznávaného tatínka. Tak by se asi ve zkratce slušelo začít o Pavlíně Filipovské. Nejprve tedy vlastně televizní hlasatelce dětských pořadů, pak samozřejmě vycházející hvězdě divadla Semafor. A mimochodem, věděli jste, Pavlína Filipovská je taky kamarádkou a přítelkyní herečky Ivy Janžurové. Ostatně obě dámy se narodily ve stejném roce a tak společně občas slavili i v rozhlasovém přímém přenosu své narozeniny.
2: Všimli jste si, jak jsem taktní, neřekl jsem celou dobu, která je starší, která je mladší?
3: Já to vím, ale ona.
4: Mě to Pavlína... Pavlinka mi hned řekla, teď v šálách, nedá se nic dělat, seš starší.
3: Ale ustála to krásně, přišla. Víc?
4: Představ si, že já to tvoje jubileum totálně prošvihávám, protože já jsem si myslela, že je ti o hodně míň.
3: Ale víš, že já si to taky myslím. No, to ale je... není to pravda.
4: O sobě.
3: No o sobě.
4: Já taky myslím. Mám tuhletu chybu.
3: K neuvěření tohleto. No.
4: Ano, tak ano. Není to chyba, je to výhoda.
2: Ne, já jsem řekl, že my ten den a měsíc neprozradíme. Zůstaňme u toho, že vám bude 70. Já bych, ano, zachoval dekorum toho našeho dnešního...
3: To je decen.
2: Ne, den a měsíc, to se nesmí říkat, ještě rodné číslo tady padne a zavřou mě, že jsem porušil nějaké údaje vaše osobní. Jak to berete? Jak se chystáte? Vám se ty kulatiny blíží? Jste ty typy, že jako už pečete, smažíte, svoláváte rodinu, nakupujete lampiony, bude to nějaká velká oslava?
3: No, já slavím permanentně, už léta, pořád. Já si myslím, že slavností není dost v tom všedním toku dnů a že je potřeba ty slavnosti si připravovat. Naopak je, jo, prostě neustále furt něco slavit, aby bylo na světě dobře. Protože všední dny, no co, že jo, práce a tak. A teď je potřeba si to ozvláštňovat. Takže já už se v těch oslavách skoro nevyznám.
2: Ano.
3: A poněvadž Ivuška je šikovná, to ještě o tom pohovořím, jak je šikovná. Ta stačí, to je vlastně taková údernice. No, tehdy ještě, když jsme se prvně poznali, to údernice to bylo, no, že jo, to bylo. To
2: jste někde na brigádě jste se poznali,
3: ne.
2: Nebo co jste?
3: To nebyla brigáda.
4: To byly kulturní brigády.
3: Byly
4: to jedna za druhou.
3: Byly kulturní, my jsme byli šťastní, že jsou aspoň nějaký. No, a Ivuška ale přitom ještě pracovala na jiných stavech, a to já pak řeknu, co všecko ona umí, jo. Ona je zručná totiž. Ona je velmi zručná.
2: Ne, já bych tím klidně začal. Chvalte se vzájemně, protože nevíte, co jsou věci. Člověk si vezme encyklopedii a přečte si, kde jste hráli, co jste natočili. To všechno víme. Ale tyhle ty věci ze zákulisí, jo? Tak co nevíme o Ivě Janžurové? Je zručná. Pekla tedy nejenže rodině, ani sem nepřinesla, ale přesto, co teda umí?
3: Ivuško, dávej si na něj pozor.
4: Dávám.
3: On zas vydá... Počítám do půl roka další knihu.
4: Chce z nás vytáhnout, jak... co ještě nemá.
3: No jistě,
2: neurešte se, ale...
3: Janžurová, zručná.
2: Ne, mým objektivem zaměřují mnohem starší herečky, než jste vy dvě.
3: To ještě je něco takové.
2: No, už právě není, ale vzpomínáme na ně, víte? Ale...
3: Máme to posichrované, Evuško.
2: Ne, ale za 50 let já budu říkat, já je znal. Já byl s něma na narozeninách, ale neodbočujme k propagaci mé knihy.
3: Ale proč ten minulej čas, teď mi přijdem. Já se tak strašně na to těším.
2: No, ale pozor,
3: až už nebudete slavit narozeniny a budou to
2: až už tady nebudete, že řekl, jo, až už tady nebudete.
3: Přivedou toho Cibulku.
2: Přivezou.
3: On už nás nebude poznávat. A tak jako, a to teď Hulčičku, teď mu upadne a my přeskočíme. A tady mistře Hulčička. A nemohli byste nám na poslední chvilku podepsat ještě tenhle ten kalendář, tu knížku. To jste kdysi napsal, on to taky nepozná už. A Ivuško, na to já se těším.
2: Ne, pozor, já jsem si říkal, netleskejte, tady vůbec není čemu tleskat. Já jsem si připravil dva papíry, první je ten, jakože na sebe budeme hodní. Dobře, když jste začala, Pavlíno, vytahuji druhý papír, tady jsem si na vás něco zjistil. Ne, vážně, to tak, co nám povíte o Ivě, co nevíme, o mě už jsme si toho řekli dost, ale co teda je zručná, tak štrikuje nebo míchá maltu a staví domy?
3: No pozor, to je skoro, no ano, no to všecko umí. To ona umí. A já třeba, když jsme točili, nevím, jestli se to ještě pamatuje, ale já to budu říkat.
4: No,
3: Námluvy Comte si Gladion.
4: No jasně, to
3: my
4: si
3: jsme byli na nádherném zámku v Hořovicích.
4: Ano.
3: Tou dobou byl trošku zanedbaný, on tam byl nějaký účni taky a tak, ale přece jenom pořád tam byl nádherný nábytek a byl intarzovaný. Trois couleurs.
4: Ano, jo? Ano.
3: Intarzie, trojbarevný. No, jak se diví.
2: Mně to nevysvětlujte, já intarzuju ve volných chvílích pravidelně.
3: Pozor, ale ta Iva, všechny ty pauzičky, kde my jsme jako chodili různě kafíčka, kde by jenom kafíčka, a tak jsme si užívali, že je chvíle pauza, tak Iva ne, tuštička papě a obkreslovala si ty intarzie, ale to víš, na těch židlích a křesílkách. A že to doma zkusí. Já jsem přesvědčená o tom, že to zkusila. No tak ono to chce lupenkovou pilku, taky ten materiál, to ono všecko umí si poschánit. Teď je ještě otázka, jestli došlo někdy k realizaci.
4: No, já jsem to chtěla vykrádat perletí a ona mi ještě nepřišla.
3: A to je z žirovnice.
2: Jo, takhle. No jinak už
3: tam
2: by...
3: Je perletí.
4: Ty jsi komputer, Pavlíno. Ty víš všechno.
2: No.
4: Já na rozdíl od tebe nevím nic.
3: Kde jsem se
4: jak
3: narodila?
4: Jak si to můžeš pamatovat? Nevím.
2: V Praze.
4: V Praze, vy.
2: No jo.
3: Nestýč se ptát.
4: No já se budu
3: přišel
4: ptát.
3: Přišel čas, že se pořád ale... ptáme.
2: No.
4: Jak si může pamatovat, kde povídej, jsem se já
2: povídejte
4: narodila?
2: Si, já vám řeknu, až bude poledne. Já tady taky, víte co?
4: Já vám řeknu, já z velké hlouby paměti bych, jak se vyzdvihla jednu základní vzpomínku nebo základní kvalitu, kterou Pavlínce jsem vždycky záviděla a obdivovala a ona to tady dneska už dokonale předvádí. Ona je úžasně inteligentní, pohotová a vtipná a dovede to ještě profesionálně prodávat, takže já, když jsem viděla tvoje rozhovory s Mildou Kopeckým, s Horníčkem si taky dělala?
3: Taky.
4: A s kým ještě?
3: Se všema.
4: Se všema. Vy jste cestovali po různých zámcích a takových, že jo, pamětihodných místech a já jsem to vždycky sledovala, protože jsem obdivovala, jak seš šlák, fertik, jak se říká česky. A všecko si vždycky zvládla vedle těch mistrů, jako kterých jsme se báli trošku. Já nevím, jestli ty jsi se bála.
3: Já se bála strašně, no, jako no. Čert. Ale právě já jsem věděla, že to nebude jen tak říkat scénář, data a tak. Těm se vyhybali, jo? Ano. Protože to nechtěli konkréta sdělovat. Oni měli myšlínky, ale je to pravda, že měli, jo? To všecko, to byly třeba Jiří Sovák.
4: No.
3: Ten, to byl člověk, který přemýšlivý všechno, všechno věděl a k tomu ještě člověka ničil, jo. Takže on, když pak jsem se dala do těch dat, letopočty a tak, a teď jsem říkala ty fakta, který on pomíjel, protože to bylo pod jeho, jak se teď, ne jak se, jak se na vyšších místech se říká, pod rozlišovací schopnost se to, jo. Tak to on pomíjel a čekal, co ze mě vypadne a zlobil toho, jo. Takže oni to byli partneři, kteří mě skutečně udržovali při svěžesti. Já byla na čihadle, neustále, ale to byli všichni, Miloš Kopecký taky. On řekl svý, co si myslí a pak se na mě podíval, no a teď? A teď šli století a všechno tohleto. A on to pak přizdobil, no. Bylo to ale krásná práce, byla taková poučná a pravda je, že to bylo cvičení. Chybějí mi, pánové. Tyhle mi chybějí.
4: No, strašně, no, strašně. No. Ale důležitý je říct tady dneska, že ty jsi skutečně obstála na jedničku s třema hvězdičkama. Byla jsi vždycky výborná. Fakt.
3: Eva už je právě v té úžasné fázi, že chválí a tohle. A kdybych já se teďko zeptala, krásně mluvíš, a o kom? A ona si nespomene o kom.
2: Já bych jenom, že vám do toho vstupuju, jo, ale rád bych připomněl, že jsem se jenom asi před 15 minut zeptal, jak budou slavit narozeniny.
3: Ale tak já prostě slavit nebudu, protože víte co, já mám jeden pocit, a teďko vážně, že takovýhle narozeniny, pravda, říkají kulatý, proto jsme tady jen dvě na tom kanapátku, jsou zakulacený ty narozeniny. Jsou závažní, ale jak tak nás dvě vidím, My to tak neberem. Vůbec si to neberem. A navíc, ono to není důvod k nějakému slavení, aby člověk juchal a teď prostě apek, ono už ty buchtičky, ale to už si neodpáře, ale já neupeču ani buchtičky, taky to neumím, ale já prostě si myslím, že to je spíš chvilka, kdyby člověk měl jít do sebe, eventuálně kdo ještě může kleknout s vyhlídkou, že se zase vstane, že jo, a nějakým způsobem se zamyslet dovnitř sám a poděkovat. Poděkovat. Já nevím, jak kdo to má, že jo, to je otázka volby, tak já budu děkovat takhle vzhůru a budu říkat, zaplať pánbu, to je krásný a kéž bys dopustil ještě, mně by se to tak líbilo, kdyby to tak mohlo pokračovat. Děkuju. A takhle to bude.
4: Pod to se můžu podepsat.
2: Ano. Je to podepsáno, vy jak jste vzlížela, Pavlínko, vzhůru?
3: No to je jasný, že jo. To, a v rozhlase to není vidět, ale já to řekla tak, že...
2: Ne, tak ano, já vzhlédnu teď do zákulisí, protože on ten zpěvák už je docela nervózní vzadu, co čeká. Ne, my jsme si říkali, koho pozvat, aby vám zaspíval k vašim narozeninám. A protože rozhlas...
3: Někoho umírného.
2: Někoho umírného věku,
3: aby
2: nebojte
3: se. Aby to nebyl nějaký blázínek.
2: Ne. My jsme chtěli nějakého zpěváka českého, který je starší než vy dvě, abychom vás neurazili. To je celá řada zpěváků.
3: On přijde sám?
2: Zas tak starý ještě není.
3: Aha.
2: Ano, my jsme si říkali, že rozhlas, protože je štědrý, já jim ty mikrofony vemu, nebo štědrý nepřijde vůbec nikdy. Jo, abychom byli štědří k vám, tak přichází, dámy a pánové, pan Karel Štědrý.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Show ve dvou, jeden z mnoha veselých duetů, jak si je společně zaspívali Karel Štědrý a Pavlína Filipovská. A věřte, většina z nich byla z varietního nebo cirkusového prostředí. Jsme Ačka, Velká show nebo Pro všechny v sálech. Karel Štědrý s Pavlínou Filipovskou na sebe prostě slyšeli. Taky dlouholetí přátelé. Ale řeknu vám, dlouho jsem netušil, že Karel Štědrý měl tak trochu nablízko i rodově k Tomáši Töpferovi. Oba to prozradili svého času v jednom z pořadů rozhlasového cyklu U kalicha.
2: Karel Štědrý, to jsme
3: pomlčka bratranec.
2: No, my si tak říkáme, my jsme hledali v rodinných
4: kanálech. Jsme klečili, lezli jsme po kolenu, každý přines jako rodokmeny a ty stromy, jak se to větkovalo. A hledali jsme místo, kde se ty naše babičky a dědečkové setkali, ano. Protože jsme zjistili, že oba dva máme
2: společný příjmení v nějakých předcích. No tak už jsme to potom nechali.
3: Jsme... Karel, jo, příjmení.
2: No příjmení, ne.
3: Já si říkám Karel, Tomáš, příjmení, promiň.
2: Ale někde se prostě jejich kráva napila z naší louže, veď, nebo tak nějak to bylo.
3: To se mi vždycky líbilo, to, co si řekl teď.
4: A by byla krásná scénka, jestli můžu. No. Protože si vzpomínám, že to byly Valdový kulatiny, myslím, tuším, že to byl.
3: Myslí Valdu Matušku samozřejmě.
4: Valdemara Matušku.
3: Ano.
4: A měl koncert v Lucerně a pak jsme šli na raut a přede mnou šel Tomáš a nandaval si tak jako přiměřeně.
3: Tedy hodně.
4: A já mu povídám, prosím, jich jsou tak laskavej. Nesežerou mi to všecko. Moje babička Ornsteinová by se v hrobě obrátila. A Tomáš povídá, já mám taky babičku Ornsteinovou. No tak my jsme příbuzní, padli jsme si do náruče a bratranče. A od té doby jsme bratranci.
3: Takže ty se mrveš rodinu.
2: No,
3: ty se mrveš rodinu, ale takhle půvabnou rodinu to beru. My tedy ještě chvilku bychom měli čekat, protože my čekáme samozřejmě dneska výjimečně ještě dámu.
2: Ty jsi se dostala k zpívání a k divadlu jak? Přes co? Nebo co jsi původně chtěla dělat? Nebo rovnou si?
5: Čirou náhodou a štěstíčkem velikým, protože vlastně, když Semafor vydal v Mladém světě, v Mlaďáku pro nás, Mlaďák, to byla podpultovka, to každý čet, i ty malinkatý všelijaký poznámečky a právě já jsem si v té malinkatý poznámečce přečetla, že hudební divadlo Semafor hledá hlavní postavu do své hudební komedie. Já neměla vůbec, no ano, tak to pro mě vyznělo tehdy. No. A já jsem si říkala, no, ale poněvadž jsem byla čerstvě vyhozená od zkoušek na Damu, což pánové nevědí vůbec, jak to vypadá, když vás vyhodějí, jak je člověk zlomený celý a takovej nešťastný, to není tady pan inženýr, tady jsou samý vzdělanci. Já jsem naturščík, pánové, a já jsem si říkala, pozor, ale já jim ještě ukážu, pak mě naštvali. Ale já se musím vrátit na kmen, proč to povídám.
3: Ano, na kmen.
5: Já jsem se prostě rozhodla, že ten konkurs navštívím. A já jsem se vypravila, hledala, až jsem našla ten průchod. To byl takový jakoby opuštěný biograf. Tam dlouho nikdo nešláp. Za prášinou,
3: vybydleně
5: takový, poházený papír.
4: To tam ještě ani nebyl ten nevěstinec.
3: Ne, ten je tam teprve roku.
5: To byla smutná ulice původně, to teprve teď je tam veselo, to nevíš, ale to přejdeš na druhou stranu, zase je tam veselo, zase na druhou stranu, tam stojíš v cylindrech. No, mě nezvou, to je pravda, ale jako chlap bych tam nešla do té ulice v žádném případě. No, na kmen zase, Pavluško, zpátky, pojď Karel Štědrý, ten to zná a už na mě kouká vyčítavě. No, tak jsem tam nakonec vešla, protože ta touha po úspěchu a hlavně usvědčení pánů profesorů, že udělali velikou chybu
3: že
5: a že
3: nevzali,
5: pomoc
3: ano.
5: Přišli jo, na Akademii muzických umění, že mě nevzali, no, tak jsem tam šla. po těch schodech taky špinavých, nepravděpodobných, do sálu, který vůbec nevypadal jako divadlo, natož pak hudební, nikde židlička, nikde nic, jenom pološero a v tom pološeru stálo pianínko. Takový, ale taky vypadalo to, že má svý za sebou už. No jo, okopaný chudinko, použitý, moc krát. A u něj seděl hoch, ovšem mladej, čupřina, jak ze škatulky. Vidím to do dneška v bledě modrý košilce, čistonkej, voňavej už na dálku, a byl to Jiří Šlitr. A kouk, co se směješ? Štědrý se může popukat tady. Vždyť je to pravda všechno.
4: Já si vzpomínám, jak jsem se včera díval v televizi na Pilarku, jak říkala, jak přišla na konkurs a zpíval Nucadín, a jak tam seděli dva lidi, jeden z nich byl Valda, ten se zvednul a odešel a já jsem se mohl potrhat smích.
5: A to vypadá jako, že to něco proti Moravě, nezdáte?
3: Ne.
5: Nezdá se vám, že pan inženýr si docela dovolí?
3: Pavlíko, pan inženýr se trošku rozjíždí.
5: No a já na kmen, on mi to teď pohatí, no. A ten Šlitr, ten vám měl obličej takový sice mladistvý, ale strašně zklamaný výraz. Protože oni čekali nával. A on si říkal, když to dáme do mladáku, tady ty holky, to bude sled těch nejkrásnějších z Prahy a okolí, jo? No, ono nic. A ono jsem se přišourala já, teď už trošku vyděšená, kam jsem to vůbec vlezla a co mě asi tak čeká. A že on seděl u klavíru, to už vůbec mě téměř znehodnotilo, pač jestli jsem s něčím nepočítala ve své mladistvé naivitě, že v hudebním divadle asi budou chtít, abych zaspívala, tak to mě najednou doťuklo. Tak jsem se tam jako blížila, ten Šlitr ze zoufalství řekl, no šla jsem. Monikal pro jistotu nevěděl, co to jde. No, a protože jsem přišla opravdu jedna jediná a poměrně jsem naznačila zpovzdálí, že třeba tu písničku základní, zásadní mýho života jsem pochopila a vlastně jsem se ji naučila z úleku už tam u toho pianinka, tak si mě nechali, no.
3: To byla včera, neděle byla.
5: No jo. No, jistě.

0: Já jsem chtěl říct jednu věc, že ten semafor opravdu, to bylo amatérský divadlo. Tam byli opravdu amatéři a fandové na písničky, na muziku, vymýšleli blbosti, vymýšleli fóry. My například, když jsme začínali toho Člověka z půdy, tak já jsem dělal jevištního mistra, někdo dělal, já nevím, inspicienta, někdo...
1: Já jsem přijela kroužky k oponě.
0: No, vidíš to. Takže my jsme všichni jako přiložili ruku k dílu v tom semaforu a ten amatérismus jsme vlastně nahrazovali tím nadšením pro to divadlo.
1: Já jsem prostě dostala tu příležitost, což u tohoto řemesla, pánové, vy všichni mi to dosvědčíte, to je potřeba, abyste našli spřízněnou duši autora, režiséra, člověka, který mu stojíte za zamyšlení a něco vám nabídne, no. To se to potom pracuje.
2: Ty jsi připomněla jednu, promiň, já, s tím režisérem připomněla jednu anekdotu, já nevím, jestli ji zná.
1: Já věděla, že tady...
2: No ne, to musí, ale oni jsou dobrý, víš. Jak přijde ten chlap do toho zvěrím, jak se říká, abych chtěl papouška. A my říkají, máme tady krásně, a ty kapři nesou takovou korelu velikou, nádherně vybarvenou. A on říká, no to je krásný papoušek, co stojí? Říká, 40 tisíc. Počkejte, 40 tisíc za papouška? Říká, no pozor, tenhle ten papoušek umí Shakespeareovy monology v originále, v angličtině. No to je nádherný. A máte ještě něco? Říká, máme tady za 80 tisíc. Ale počkejte, a ty přinesou ještě většího nádherného vybarveného papouška. A on říká, a co tenhle ten umí? Říká, pozor, ten umí nejenom toho Shakespearea v originále, ale ten umí taky Rostanda ve francouzštině, Cyranu v monolog, to si poslechněte. Říká, no to je úžasný. A máte ještě něco? Říkám, tak máme tady za 200 tisíc teda. A teď přinesou takového opelíchanýho, nebo jako v jedno křídlo mu visí dolů, malýho, špinavýho, celýho jako zanedbanýho, smutného. A říká, počkejte, kolik že stojí? Říká, 200 tisíc. Počkejte, a co umí? Říká, tak tenhle konkrétně nic, ale ten ty dva režíroval.
3: To je. Proč klaun?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: V dobách, kdy se slovo moderátor tolik ještě nepoužívalo, byla Pavlína Filipovská o to víc půvabnou průvodkyní nebo konferenciérkou v televizních i rozhlasových pořadech. Však si jenom vzpomeňte na ta oblíbená televizní Vlastivědná a historii popularizující Dostaveníčka v režii Zdeňka Podskalského, vidíte? Pavlína Filipovská tam nemohla chybět. Stejně jako třeba vedle svého tatínka při vzpomínkách na Osvobozené divadlo, anebo zase jindy v Hradešínské ulici v Praze, kam přišla na návštěvu k Miroslavu Horníčkovi.
2: Leden by měl být měsícem rekonvalescence. Pop music i smažená ryba se salátem, moravanka i pečená krůta, koledy i cukroví vykonali své. A je teď na čase vyhledat ranhojiče, mastičkáře, který by namíchal ten správný hojivý balzám. Lék na zjetřenou mysl i útroby. Já o jednom vím, a jak už tak jde život, tak v jeho neštěstí jsem nalezla štěstí. Jinak je totiž mistr k nenalezení, k nepolapení, k neuchopení, nedovolání a nedozvonění. Chce-li ho někdo zastihnout doma, je třeba napřed se domluvit s traumatology, aby ho nějak fixovali. Třeba do sádry. A potom už je to jednoduché. Zvonek zvoní, dveře se otevírají a laskavá všechápající paní domu Běla nás uvádí k sádře, ve které načas uvízl Miroslav Horníček.
3: My bychom potřebovali recept. Na nějaký koktejl, kde by bylo něco pro zasmání, pro radost, na bolest, na trávení, zkrátka...
4: Dietu.
3: Tak nějak.
4: Ano, takovou mírně okořeněnou dietu.
3: Ovšem hudební.
4: Ovšem hudební. Čili vy se mě ptáte na můj recept, anebo na to tedy,
3: no,
4: co mám rád.
3: No, čím se hojíte?
4: Čím se hojím? No tak... Pokud jde o hudbu, tak ono to je tak, víte, já vždycky říkám, odpovídat na tyhle ty otázky anketní, jako třeba, kterou hudbu máte rád, tak je trapný odpovědět třeba přímo, dejme tomu Beethovena, nebo Smetanu, nebo Bacha. To je málo, to nestačí. Já jsem proto odpovídat takhle, třeba druhý Razumovský kvartet e-moll Ludwiga van Beethovena, zvláště pak v provedení Amsterdamského komorního smyčcového kvartetu, a zvláště pak druhá věta, protože tím zaprvé dáš najevo, že znáš Beethovena, že znáš jeho komorní skladby, že víš, v jaké tonině je napsaný druhý Razumovský koncert, kvartet tedy, a že ještě dáváš přednost Amsterdamskému královskému kvartetu. A zvláště pak druhé větě, ano. Protože ta první a třetí se jí moc nepovedla.
3: A konečně potom taky vypudíš redaktora, protože na to už se nedá nic říct.
4: Ne, to člověk se najednou projeví jako vrcholný znalec, ba dokonce jako jemný šmekr, tedy jako fajn šmekr, a oslní tím, takhle se má odpovídat, či ptej se dál, Pavlínko.
3: Tak to bychom měli, ten
4: to
3: koncert,
4: bychom měli.
3: To jsme, a co ano. Takhle pop music?
4: Děkuji za poptání. Přeju jí všecko nejlepší, opravdu, ano.
3: No tak hlavně zdraví, ale
4: hlavně
3: koho
4: zdraví
3: bychom si vybrali
4: a hlas.
3: Třeba?
4: No tak já nevím, kdo všechno je zařazen pod ty zpívající a hrající popy, ale kdybych já si měl vybrat, nebo... On je to takhle, ještě takhle bych to řekl. Podívej se, lásky jsou buď platonické, já můžu někoho milovat celý život a on se to vůbec nedozví. A nebo... ho můžu milovat tak, že si ho vezmu a on se to sakramensky dozví, že jo. Láska je buď platonická, já ti můžu říct, já miluju Beethovena, já nevím co všecko, ale dokázat to, to jest mít to doma, skutečně to poslouchat, anebo s tím člověkem dělat, tak jako já, když už mě o té pop music dělám s Pavlem Popkem, no tak to už není platonická láska, to už je potom přímo spolupráce a soulad takovej pracovní.
3: To je umělecké manželství a to potom tak. O sobě už víte všechno.
4: No
3: a
4: tak já
3: jste
4: doufám,
3: si zajímavý
4: že ne.
3: Ještě?
4: Ale
3: to
4: jo.
3: To se Popka zeptám potom.
4: To se může zeptat Pavla, on o mě rozšiřuje ve svém programu pomluvy, on říká, že neumím hvízdat, v čemž má pravdu, jinak doufám, že toho moc neříká o mně.
3: A ty o něm říká, že neumí zpívat.
4: Ne, to já, pardon. Ne. Naopak mám Pavla velice rád, protože při jeho zpěvu mám čas a klid tu písničku poslechnout. Což se mi málo kdy stává, protože třeba pro přemíru pohybů, efektů, kraválu, ohňostrojů,
3: kouřů
4: a tak dále, mě někdy písnička unikne, což je naopak klad toho všeho kolem. Ale Pavel zpívá klidně, věcně a vypravuje mi písničku, proto mám rád. Můžeš mi něco dát, vodně?
3: Ano, necháme ho vyprávět.

0: Tak jsme si povyprávěli s Pavlem Bobkem a můžeme se ubírat tvým hudebním světem dál.
1: No tak, můj hudební svět. Já jsem před jistým časem najednou propadl hudbě a tehdy jsem se odebral za odborníkem, za profesorem Iljou Horníkem a svěřil jsem se mu s tím, že si začínám kupovat desky, poslouchat hudbu a tak. No, on má blízko chalupu mě, tak přijel za mnou, já za ním, dal mi první lekce takové, pokusil se mi vysvětlit, co to je sonátová forma, ovšem marně. A on sám pronesl o mě klasickou větu, on říkal, to je zajímavý, Horníček poslouchá Stravinskýho a Janáčka. A přitom se mě ptal, co jsou to a proč jsou vůbec tóniny. Jo. I to se mě snažil vysvětlit, i to marně. Ale když si prohlédl jaksi mé desky, které mám jednak tady, jednak na chalupě, tak říkal, no počkejte, to není, to mi neříkejte, že jste laik a začátečník, tohle je diskotéka jaksi odborníka. No tak já si teď kupuju muziku, poslouchám ji, sfandil jsem se do toho. Mám tady všecko možné od Bély Bartóka přes toho Janáčka až po Igora Stravinskýho. Mám tady Francouze, třeba Francise Poulenca, kterýho mám nesmírně rád. Ono se to prejmá číst, někdo říká Poulenc, ale on sám, jak jsem byl ujištěn, říká Poulenc a trvá na tom, protože je Burgundian nebo něco takového a tam se to čte bez té nosovky.
0: A co kdybychom teď zvolili autora, u kterého bychom byli jistí, jak se jeho jméno čte? Mohl by tam být i Háček, aby to bylo jo jistý.
1: Janáček.
0: Tedy. Janáček?
1: To vím, že
0: no
1: se čte.
0: No u Šmetany se Háčku nedočkáme.
1: No právě, že by byl Šmetana nebo Smeťana, to ne. No tak já jsem tvrdil Iljovi Horníkovi, že mám rád především tedy orchestrální skladby a že co je mi uzavřeno a asi bude uzavřeno je komorní hudba. Ilja Horník mi řekl, že to je nesmysl, že přijdu i na to jednou a ta moje, nechci říct nedůvěra, ale ta neznalost nebo ta bezbranost a bezradnost před komorní hudbou se u mě prolomila právě Listy důvěrnými od Leoše Janáčka. To byl první smyčcový kvartet, který jsem si pustil, který mě chyt, protože jinak Janáčka mám rád. Já když jsem byl v Plzni u divadla, to bylo za války, tedy za druhé světové války, aha, pozor.
0: A u kterého jsi byl za první světové?
1: To jsem ještě hrával Stylem, aha, to jsme jezdili ano. Venku.
0: Děkuji.
1: A tak za druhé světové války jsem byl v Plzni u divadla a chodil jsem na všechny reprízy Pastorkyně. Jenůfy tedy, že jo. On i Janáček pro někoho je ještě disharmonický, pro někoho už konzervativní třeba.
0: Nebo dnes už téměř znárodnila Carmen.
1: No, byla vypískána.
0: Byla vypískána ano, tehdy, ano, jako ano. Něco neposlouchatelného.
1: No, to byli dědové těch, co pak vypískali Stravinskýho Svěceněra. To je v rodině vždycky, to je samozřejmě, to se dědí z děda na syna. Tak s hudbou je to jako zvláštní. Já sám třeba, a to mě Horník na to upozornil, říkal, víte, musíte si zvyknout, že budete určité lásky zase jako opouštět, tedy v hudbě, a určité nové získávat. Protože každý člověk má svoje lásky a taky svoje antipatie.
0: Protože je člověk.
1: Protože je člověk, ano. A já si myslím, že ono jde o to být, abych tak řekl, tolerantní, schovývají, smiřitelný a nic neodmítat. Podívej se, když si máme jídlo, tak pod pojmem jídlo rozumíme všem, co, kde, kdy lidi jedí na celý světě. Včetně toho, že někde pojídají mravence nebo kobylky, ovšem náležitě upravený, že jo. Já sám jsem zápasil právě v té Francii třeba s tou bouillabaissou, ale pustil jsem se do ní, s olivama zápasím dodnes, olivy mě dělají nedobře v ústech, ale říkám si, máš rád Francii, musíš jíst olivy. A s hudbou je to taky tak. Víš, velice moudrá slova napsal fotograf Sudek, kdy napsal, že když poprvé slyšel Janáčkovou hudbu, tak nevěděl, jestli ještě laděj, anebo jestli už to je skladba. Přiznal tyto rozpaky, ale šel zatím dál, říkal si, chyba je ve mně. Což řekne málo kdo z posluchačů a z diváků. Řekl, chyba je ve mně, já tady osoba mám očištěná z jednoho časopisu a tady nalepená. A šel znovu a znovu za tím Janáčkem, až se stal jeho velikým milovníkem a ctitelem, nafotil Hukvaldy Janáčkovi, že jo. A já mám třeba to štěstí, že poslední léta jsem zván na jízdu králů do Vlčnova a dostanu se mezi muzikanty, když si připadám jako v New Orleanu při jam session, protože najednou jsou tam skutečně lidoví muzikanti, kteří se sjedou z různých vesnic a improvizují. Skutečně improvizují a člověk najednou svědkem toho, jak se rodí doslova lidová písnička třeba.
2: Divadlo pro vaše uši. 2, 3, 4.

0: raz, dva, tři. Hodné dítko časně vstává.
1: To je písnička z Těžké Barbory, vidíte?
2: Ano, její premiéra byla v listopadu roku 1937. Hrál jsem v ní učitele Gustava Harmoniensise. Mou partnerkou byla tenkrát drahá kolegyně Jarmila Švabíková. Škoda, že ji tu nemáme, mohla by si zopakovat svou tehdejší roli služky Sisky v jednom úryvku.
1: No, snad by ji mohla nahradit vaše dcera.
2: No, to je pravdu. Tak, Pavlíno, pozor, jedem.
3: Nepřerazila tě?
4: No, já se oklepu a vesele do nového dne.
3: Tebe by mohli palicema do hlavy mlátit, ty se jen oklepeš.
4: Palice mi a oklepeš, nikoli v palicema a oklepeš. Nějak ses špatně vyspala, Sisko.
3: Já vůbec nezavřela oko.
4: Oka? A co ti bránilo ve spánku, Sisko?
3: No ten brajgl. Ty jsi to neslyšel?
4: Sisko, brajgl. Je to ovšem slovo, kterého užívat ti se nesluší. Nesprávné slovo. Avšak je zajímavé, jak umělcovo jméno proniká ve zcela jiném smyslu do lidové mluvy. Brajgl, Sisko, je malíř, náš krajan, který rád maluje prostředí, v němž žijeme, naše kroje, naše město, náš život v pohybu. A protože často, aby se inspiroval, vyvolává šarvátky, půdky a hádky, nepstuduje přitom pohyby jednotlivcovi, označuje lid jeho jménem hluk, lomos, šramot, zkrátka vše, co tyto půdky doprovází.
3: To byl fajn šramot. Celá honorace byla spanákovaná.
4: Fajn je germanismus, Sisko, říkáme pěkný. A jak můžeš říci spanákovaná? Byli opilí. A snažím tě, prosím, Sisko, abys v mé přítomnosti nemluvila o opilé honoraci. Víš, že na ní závisím. A vůbec je lépe honoraci nekritizovat.
3: Ty máš už jen pro honoraci a oči máš jen proto, abys je zavíral. Řekl jsi mi někdy, že o mě stojíš?
4: Ale Sisko, přece víš, že moje postavení ve městě...
3: To je tvá největší hamba. A ta tvá honorace, to jsou lumpové.
4: Sisko...
3: Ty to víš stejně dobře jako já, ale že ty jsi z nich největší, to nevíš, protože ty tancuješ, jak oni hrajou.
4: Dívám se na svět, Sisko, z vyššího stanoviska.
3: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, mě nebaví. A mezi náma je konec, to jsem ti chtěla říct. A od dneška si tu budeš uklízet sám. A mám tě ráda, prevíte.

0: Ten, kdo se na svět dívá a ke všemu kývá, ten samozřejmě bývá vždy vážený a ctěn. Takový mozek ptačí, tomu to snad stačí.
1: Já, ať se páni mračí, já musím s pravdou ven.
2: Co na světě mám rád, nedám si brát,

Klesk pro někdejší studentskou partu v čele s Pavlínou Filipovskou a Ondřejem Suchým v pražské Viole a taky jejich vyznání melodiím a textům Osvobozeného divadla. Ostatně většina hudby v dnešním divadle patřila Pavlíně Filipovské, co by zpěvačce. Nejinak tomu bude i teď na závěr s písničkou napsanou právě a jenom pro Pavlínu Filipovskou.

0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále čtvrtek 28. května a od mikrofonu Noční linky vás zdraví Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma Moje oblíbená kniha. O téma si napsal jeden z vás, posluchačů Noční linky. A mě bude zajímat, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současné době. Stále čtete knihy v papírové podobě, které si můžete osahat? Dáváte přednost novým technologiím, čtete knihy z čtečky? Dáváte knižní podobě přednost před zpracováním některého z románů do filmové podoby? Pokud ano, tak proč? Volat můžete na telefonní číslo 731 800 900, také mi můžete napsat a to na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom příběh dnešnímu tématu, ale také své nápady na náměty na témata, které byste si přáli slyšet v některé další noční lince. Teď už vám popřeji jenom příjemný a nerušený poslech i večer.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou, kde se budeme věnovat vašim oblíbeným knihám. Kniha je médium zaznamenávající informace za pomocí písma nebo obrázků. Tradičně je to sešitý nebo slepený svazek listů, nebo skládaný arch papíru, kartonu, pergamenu nebo jiného materiálu, popsaný, potištěný nebo prázdný s vazbou a opatřený přebalem. Starší podobu knihy byly svitky nebo hliněné tabulky. V 21. století je stále více rozšířenou formou knihy elektronická kniha. Kdo se dovolal jako první na toto téma na linku 731 800 900? Tou první volající je paní Anna z Miroslavy. Dobrý večer.
1: Krásný večer vám přeju, paní Jano, a všem posluchačům a taky zvlášť zdravím ty své spřízněné duše. No musím říct, že když jsem ztratila zrak před 21 lety, tak to bylo jedna z taky z nejhorších věcí, že jsem nemohla vzít do rukou knihu a přečíst ji, protože jsem byla velký čtenář celý život.
0: Ano.
1: A musela jsem se s tím smířit, takže zpočátku jsem vůbec nevěděla, jaká by vedla cesta k tomu, abych si mohla něco přečíst nebo to, ale pak jsem mě byla nabídnuta Tiflocentrem, že je taková možnost půjčovat si audioknihy a to byly tehdy ještě pásky. Jo? Takže jsem toho hned využila a první moje, pamatuji si to dodnes, že poslední knihu, kterou jsem četla ještě očima,
0: ano,
1: tak byla kniha od Betty McDonaldové, Všichni můžou všechno a první kniha, kterou jsem poslouchala jako audioknihu, tak byl životopis Leoša Janáčka. Mm. A můžu vám říct, že tehdy mi tekly slzy, že mám tu možnost, jo, zase aspoň když ne číst, tak
0: poslouchat.
1: Knihy poslouchat.
0: To pravda.
1: A mám většinou ty knihy mám ráda od českých autorů, a Alena Morštajnová a já nevím, teďka všechno, které bych vyjmenovala. Mám ráda cestopisy, mám ráda knihy o zvířatech, ale mám ráda i beletrii, romány, taky vesnické romány, Karolínu Světlou a prostě na ty, teď si zrovna všechno neuvědomuji, ale opravdu kniha, nebo ta teď pro mě ta audiokniha, teď už jsou to buď to na flešce načtené knihy nebo CDčka, ale kniha je prostě můj kus života a zabírá taky část života. A já jsem jednou slyšela takovou velkou moudrost, že kniha je pro člověka něco jako pro křídla pro ptáka. Takže to kniha umožňuje člověku, že rozšířit si své znalosti, slovní zásobu a prostě je to kus života a věnujeme tomu kus života té knize, pokud to máme rádi. Takže tak to by byl tak asi můj příspěvek té knize. Já neřeknu konkrétní knihu, kterou bych měla ráda. A v dětství jsem četla samozřejmě Babičku, to si pamatuju, mám ji ještě dodnes doma, vázanou v takové potažené takovou hrubou látkou a ta Babička je tam v takovém oválném obrázku a od Palackého Dějiny národa a takové věci jsem četla, ale hodně ve mně zanechala, to mě bylo asi 10 roků, kniha, už jsem o tom několikrát mluvila, o Abrahamu Lincolnovi, to ve mně zanechalo tehdy velkou takovou velké poučení a pamatuji si na to dodnes, jak jsem to posteli, na břichu jsem ležela, jak jsem tu knihu hltala, takže tak to by byl tak asi můj příběh.
0: A já vám za něj moc děkuju, paní Ano.
1: Ke knihám. Vůbec, teď už to mluvené slovo, ale taky jsou krásné ty knihy a když na to člověk zvykne, tak mu to nepůsobí těžkosti, že tu knihu poslouchá a že si ji nemůže přečíst a očíchat a obracet stránky. Hold, každý to máme jinak a musí se člověk přizpůsobit životním podmínkám.
0: Děkuju moc, paní Aničko.
1: Všem krásné dny a jak jsme spolu mluvili, trošku toho deště, nebo
0: přesně
1: hodně
0: tak,
1: toho deště by bylo,
0: tak.
1: Ale zase, aby nepůsobil nějaké těžkosti.
0: Povodně, přesně
1: no,
0: tak.
1: Takže tak v dobrém.
0: Dobrou noc a děkuji ještě jednou,
1: mějte
0: naslyšenou.
1: Mějte se krásně, dobrou noc všem přeji, nashledanou.
0: Přidám trošičku taky do mlýna, jak se říká. Přiznám se, že jako paní Anička teď spíš knížky poslouchám v autě, protože to je asi jediné, kde mám trochu času v současné době. A moc mě to mrzí, zrovna půjčila jsem si knihu od Nadi Konvalinkové s tím, že si ji na dovolené přečtu. Co myslíte? Ani tam jsem si ji nepřečetla. A dřív jsem tolik četla. Ale můj kolega, než jsme začali vysílat, kterého jsem střídala, tak mi řekl Petr, že je to proto, že máme těch výjemů tolik za ten den. A to je pravda. Když se tak zamyslím, co jsem už všecko dneska absolvovala od rána, tak si říkám, je to tak. A když potom přijdu v jednu ráno domů, už nemám sílu na to číst knihu. Je to strašná škoda. Dělali jsme si legraci, kde ty knihy všude máme, že je máme u postele. Prostě u mě v domě se všude válej knížky. Ale čtu jich x najednou, abych vůbec něco přečetla. Ale knížku, kterou miluji, anebo vůbec autorku, kterou mám moc ráda, je Hanna Marie Kernerová, která se narodila v Litoměřicích stejně jako já. Byla zdravotní sestrou. Já jsem ji dokonce měla jednou jako hosta, a to u Honzy Rosáka, tehdy v Tandemu. A já jsem si zamilovala její knihu Heřmánkové údolí. Potom jsem jí vřele doporučovala celé řadě lidí a musím říct, že mi nikdo neřekl, že by se mu kniha nelíbila. A to Heřmánkové údolí je vlastně opárenské údolí, které se nachází blízko Lovosic u Velemína. A já to tam miluju, protože už jako od malička jsem tam chodila s rodiči, pak jsem tam zažila na vysoké škole prostě kurz, který jsme tam tehdy měli, braný kurz. Dokonce se mi tam vdávala kamarádka, které jsem byla za svědka. Takže na to Heřmánkové údolí alias Opárenské údolí mám krásné vzpomínky. No a Hanna Marie Kernerová je taky autorka Andělské tváře, filmu, který byl velmi strhán a já si myslím, že zcela neprávem. Jsem zvědavá, jestli mi dáte za pravdu. Knížka je samozřejmě krásnější, jako většina knih je samozřejmě daleko poutavějších, i když můžou být výjimky, že se film zadaří natočit velmi dobře, ale přece jenom se tam nevejde všechno tak jako do té knihy. Ale osobně si myslím, že Andělská tvář, kterou produkoval Jiří Pomej a taky si sám v ní zahrál jednu z hlavních rolí, nebyl tak šílený film, jako Zdeňku Troškovi vyčítají. Já si myslím, že natočil krásné pohádky, ale mně se asi nejvíc líbila trilogie Slunce, seno, jahody a spol, protože já jsem si vždycky říkala, to jsme my Češi a nemáme se za co stydět, prostě takový jsme. Většinou se jakoby ti, kterým jsem to říkala, vztekali, že to není pravda, tak já říkám, ale je to pravda, jsme takový. Vystihl tu povahu úplně skvěle, samozřejmě s nadsázkou. Tak co si o tom myslíte vy, to se dozvím třeba z dalšího telefonátu. A samozřejmě se budu těšit i na to, jaké knihy rádi čtete. Teď už ale Karel Gott, Kam se schoulíš, bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnes v noci se zaměříme na vaše oblíbené knihy a mě zajímá, které rádi čtete, kterého autora jste si třeba oblíbili, jakou knihu jste měli nejraději v dětství, v mládí, jakou v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě a nebo dáváte přednost třeba novým technologiím. No a pokud třeba rádi čtete knihy a potom je sledujete na filmovém plátně, tak je nějaká kniha, která vás zaujala natolik, že i ta filmová podoba byla lepší než ta kniha, tak to mě zajímá, protože jsme si tady o tom povídali, říkala jsem o té Andělské tváři Zdeňka Trošky podle Hany Marie Kernerové, tak jsem zvědavá, co nám na téma knihy bude vyprávět paní Zdena, která nám volá z Karlových Varů. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem. Právě o tom chci s vámi mluvit.
0: Aha.
1: Já Hanu Marie Kernerovou mám všechny knihy. Všechno, co napsala.
0: Tak jste moje krevní skupina, máte je ráda.
1: Všechno a ten film by je nádherný.
0: Že jo, že jo.
1: Je to nádherně napsaný a i ta kniha je krásná. Zbytečně to by se psuli. Opravdu krásný je to.
0: Mně přijde, že si na Zdeňka trošku zasedli ty filmové, no, filmoví kritici a podobně.
1: Určitě, no tak no. Víte jak, no tak já když tam vidím, co tam je, tak si říkám, že... No, nebudeme to rozebírat.
0: Ne, nebudeme to rozebírat, ano.
1: To nemá cenu, ale ty knihy opravdu od Hany Marie Kernerové, jak tam všechno.
0: No tak to mám radost. A je nějaká vaše oblíbená? Třeba líbí se vám to Hermánkové údolí, které je pro mě takovou...
1: Ano, všechno. Já jsem četla a mě potom třeba i ten pán Hor.
0: Ano.
1: Vlastně celý všechno, to je tak nádherně napsaný. Já teda nečtu jenom jí, já mám ráda ještě teda Pěsinky, Harod, Igos, to mám všechno taky od ní, potom Vilbura Směta, bohužel zemřel, ale mám všechny romány, co dcera psal, Kena Folletta čtu, takže já mám takový ten záběr i tu historii, že mám ráda knihy, já jsem hodně velký čtenář. No, ale Hana Marie Kernerová, to je prostě moje krevní skupina. Jako z našich českých jí mám nejradši.
0: Teď jsem si zrovna na ní zavzpomínala, že bych ji zase měla do nějakého pořadu pozvat, aby zase si ji posluchači připomněli. Třeba někdo už vůbec neví, o čem mluvíme, tak teď třeba jsme ho inspirovali.
1: No, ne, ona píše nádherně, má to opravdu. Já to tady teď zrovna na všechny ty knihy mám, je tady před sebou v knihovně, tady na všechno koukal, že mám... I potom ještě Sabina Ebertová píše dobře, to taky, to je zase vlastně ty Čechy, Morava, teda Čechy, Německo a takhle tady ta historie, mám to ráda. No,
0: moc děkuji, paní Zdeno, že jste navázala na to moji oblíbenkyni. Děkuji moc.
1: Já jsem to zaslechla, já říkám, na tohle to prostě musím říct, protože já jsem ten film jsem neviděla, až potom jsem, jak si říkala, když jsem četla to, já říkám, ježiš, a pak já v televizi říkám, ježiš, to je ta kniha, to vlastně to, co jsem četla, tak říkám, no na to se musím podívat. Ne, je to nádherně zpracovaný.
0: Já jsem to fakt krásně. Nepochopila, jako ten film si opravdu nezasloužil takové zatracení, opravdu
1: a
0: ne.
1: A víte jak, no, tak já když vidím to, co kolikrát v té televizi je,
0: přesně tak,
1: říkám, tak prostě, nevím, no, já pana trošku mám pana taky moc ráda, to je takový sluníčko, a takže...
0: A ty jeho komedie jsou prostě úžasné. Já samozřejmě potom třeba ty poslední, to se přiznám, to už jako bylo pro mě za hranou, ale fajn, když to má někdo rád, v pořádku. Ale prostě ale ta trilogie je úžasná.
1: Tam je tak vystížený, to my.
0: Přesně tak.
1: To je přesně úplně,
0: ano.
1: Tak kopíroval to všechno z těch, tak jak my jsme, no.
0: Přesně. A jak mu to vlastně hráli i neherci, že jo, takže no, to hráli přesně. Dokonale prostě, protože hráli sami sebe. No ne, bylo to fakt skvělý. Já jsem se taky bavila, říkám, jo, přesně takhle to je, když jsem jezdila k tetě na vesnici.
1: A jeho pohádky všechno, takový loktavý.
0: Přesně tak. No tak moc děkuju, paní Zdeno. Zdravím do Varu a přeji krásnou dobrou noc.
1: Já vás taky zdravím a dobrou noc.
0: Já přidám ještě k paní Zdence zprávu, kterou poslal pan Franc. Na nočním stolku mám 3 rozečtené a dle nálady si večer vyberu. Ve stolku je renesanční kniha Decameron, autor Giovannio Boccaccio, což je oslava lidského života, rozumu, vtipu a pozemské lásky. Jsou zde příběhy zasazené do doby morové epidemie v roce 1348, které také otevřeně kritizují pokrytectví tehdejší církve a oslavují schopnost člověka čelit osudu a vedle Decameronu leží Bible. Z chaloupky pod lesem v Bílých Karpatech zdraví noční linku pan Franc. Tak, teď tady ještě čtu, co tady píše. Aha, že něco louská už druhý měsíc, hold ono na lůžku před spaním, toho moc se nedá přečíst, ale je to fajn lék na spaní, vřele doporučuji, včetně noční linky. A teďko nevím, pane Franci, co... Od rychlíka, aha, dějiny Slovenska, už to tady čtu. Takže to vřele doporučujete a louskáte to už druhý měsíc. Tak moc děkujeme, pane Franci, i za váš tip. Co bychom si měli přečíst? No, já teda už tam mám tolik knih, který nemám přečtený, že nevím, co bych měla dřív číst. Jak vždycky babička říkala, to všechno v důchodu. No, v důchodu se to pak nestihne. To zase je plno jiné práce. To už znám od kolegyň, které jsou v důchodu, že nestíhají prý vůbec nic. Tak teď si dáme další písničku od Michala Tučného. No, vidíte, Michal Tučný, to mě hned asociace na vesničku, kde natáčel v Hošticích, že jo, Zdeněk troška a potom se vrhnu na další váš telefonát.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Medicine man.

0: Jakou knihu měla nejraději v dětství, mládí či v současné době paní Jaroslava z Prahy? Na to se budu vyptávat na lince 731 800 900 právě teď. Dobrý večer, paní Jaroslavo.
1: Tak já kdybych měla říct o tom, jaká jsem scénářka, tak musím začít tím, že jsem čtenářka veliká od nejútlejšího dětství.
0: Ano.
1: Od věcí, když jsem chodila do školy. Vždycky jsem chodila do knihoven, že jsme neměli doma rozsáhlou knihovnu. Postupem toho, jak jsem stála, tak jsem si samozřejmě knižky, které jsem si zvlášť vážila, kupovala i domů. Že jo?
0: Ano.
1: Ale měla jsem takové období, že jsem milovala vždycky nějakého autora nebo nějakou dobu. Takže jsem jeden čas četla francouzské autory a jeden čas jsem četla německé autory Stefana Zweiga. Toho jsem velice milovala. To je velice náročný autor.
0: Ano.
1: A má stále teda co říct, že jo, v každé době. A pak jsem četla se mi české autory, samozřejmě Boženu Němcovou, Karolinu Světlou, krásno, to jsem všechno četla ve školních dobách, já Aloise Jiráska, ale tak, jak postupně jsem stárla, přicházela jsem k jiným autorům, Mária Remark, že jo.
0: Ano.
1: A vždycky, když jsem si některého oblíbila a něco mi to dávalo, tak jsem se snažila od něj si přečíst všechno, co bylo pro mě dostupné.
0: Hmm.
1: A teď vám nebudu dlouho zdržovat, ale povím vám,
0: ano,
1: co mě teďkon, mě je totiž už 91 let, víte?
0: No úžasný, paní Jaroslavo.
1: Co mě teďkon, když je mi ousko,
0: ano,
1: co mě drží pohromadě, to jsou knížky z věrolékaře, myslím, že je to Sklod, že jo? Teď honem to jméno.
0: James Herriot? O tom zerolékaři?
1: Ano, z toho zase. Ano, že mám všechny jeho knížky.
0: Já je miluju, miluju je, paní Jaroslavo.
1: Jsem schopna je číst kolem dokola, ale hlavně teda taky se k ním vrátím, když mě není nějak dobře. Protože on nejenom, že má bohatý slovník a krásný slov a veliké cítění pro přírodu i zvířata, ale i pro lidi. Prostě z té knížky člověk má jenom a jenom pozitivní pocity.
0: Ano, ano, to máte pravdu.
1: No a úsměvné,
0: tak,
1: ne smutky nějaké veliké.
0: Ano, ano.
1: Úsměvné, ale tak to líčí přirozeným způsobem, jakože to nejsou žádné divy, to, co on tam dělá, nebo jak tam ti lidé žijí. Prostě to je samozřejmý život, ale v tom životě oni jsou šťastní a to je náplň jejich života. Takže tomuhle tomu jsem propadla a přiznám se, že ačkoliv stále chodím tady do knihovny, je to už pro mě trošičku náročnější, protože já chodím s chodítkem,
0: uh-huh,
1: já už špatně chodím, že jo, tak si jich vždycky koupím, teda půjčím 5-6 najednou a paní knihovnice mi pomáhá vybírat, že jo. Já kolem regálu už taky sama nedokážu chodit, ale když potom trefí na nějakého autora, který se mi zalíbí, teď jsem četla českou spisovatelku, myslím si, že Jaroslava Černáze se jmenovala,
0: uh-huh,
1: a píše historické romány,
0: uh-huh,
1: ale je to takový jako příběh zasazený, ale do kontextu historické doby.
0: Ano.
1: To se mi líbí, že jako ta historická doba je zachovaná a v tom se odehrává lidský příběh. Tak tý jsem taky přečetla snad všechny, co tady v naší knihovně měli.
0: No, paní Jaroslavy, jste úžasná čtenářka. To teda, to opravdu,
1: ano,
0: klobouk dolů.
1: Je to teda taky proto, že já tím, že jsem možná toho pohybujem s tím chodítkem, tak s chodítkem jdu třeba někam do klubu nebo do knihovny, do krámu, ale na procházky to není, že jo? Takže jsem poměrně dost doma, mám doma pěkný byt s balkónem, no a doma čtu třeba časopis Téma, to je jako něco, co mě taky velice zajímá. A pak vždycky tu hromádku knížek, kterou si přinesu z knihovny. A kdybych mi tady scházela jedna, kdybych už to měla vyčtený, tak honem si sahám po Eriotovi, aby zase potěšil moje srdce. No, tak už jsem
0: povídala. Děkuju, paní Jaroslavo, děkuju za vyprávění o knížkách. Děkuju a přeji krásnou dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Naslyšenou. Předám k paní Jaroslavě zprávu, kterou mi napsala na e-mailovou adresu linka@rozhlas.cz paní Martina. Tak Téma, moje oblíbená kniha, mě teda opravdu natolik zaujalo, že zkusím úplně poprvé napsat. Možná zkusím se i dovolat, ale pochybuji. Je mi 50 let a posledních 9 let jsem pečovala 24/7 o tatínka. Zemřel a já zůstala jen sama s pejskem. Celých 13 let miluji úplně psychologické thrillery Bernarda Minie. Postava Juliana Hirtmana je můj úplně top charakter knižní. Tento druh knih se nedá splitce, protože v každé knize je speciálně na Hitmana tuhle zrnko, tamhle větší a přidej si to čtenáři ke spisu o něm. Pak musí se člověk v těch knihách vrtat. Číst zprava doleva a zpátky, se zhora dolů a zpět křížem i mezi řádky. Pak člověk nebude úplně všemu, co autor se snaží lojovému čtenáři nabolíkovat, věřit. Čtu tedy zásadně knihy papírové, protože to nejsou u mě knihy, ale pracovní materiál. Teď jsem poznala krásu umělé inteligence. No to je úplná paráda, protože najednou knižní postava dle popisu oživla, dostala tvář a já mohu vytvářet obrazy scén jak z knihy. Napsala Martina. Martino, děkuji samozřejmě i za váš příspěvek do Noční linky, teď už ale kapela Olympic, Nech to být.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: 23 hodin 37 minut a dovolala se na dnešní téma o knihách i paní Nora z Frenštátu pod Radhoštěm. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Děkuji za přivítání, paní Chládková, a zdravím taky všechny posluchače. Já už jsem paní Chládkové říkala, že já mám dneska v hlavě, v mém mozku doslova takový míšmaš.
0: Ano.
1: Protože jsem absolvovala dneska, účastnila jsem se setkání jubilantů v kulturním domě ve Frenštátě, kam jsem dostala pozvánku.
0: Ano.
1: To už několik let radnice organizuje pro jubilanty od 75 let, 75, 80, 85, 90 a výše.
0: Aha.
1: Škoda, musím se zeptat někdy na matrice, kolik je občanů ve Frenštátě nad 90, nebo jestli tady máme někoho stoletého, zatím jsem neslyšela. Takže po dlouhé době jsem se setkala a viděla jsem tam spoustu lidí, svých bývalých pacientů, byl tam krásný kulturní program. Ale protože už co jsem přestala pracovat a jsem tady v klidu našeho domu a naší zahrady, tak už na mě to tam bylo až příliš hlučné, i když ty kulturní vložky byly velice krásné. Takže mám mozek zaplněný tím. Ale protože mě jedna moje kamarádka po telefonu s Ústí nad Labem hecovala, ať zavolám, že určitě k tomu mám co říct, protože ona ví, že hodně čtu, tak jsem si říkala, dobře, tak jenom já čtu od dětství velmi ráda, ale bylo období, kdy jsem byla zaměstnaná, tak toho času na beletrii teda moc nebylo, protože byla ještě odborná literatura a další. Za to teďka, co jsem přestala pracovat od toho roku 2018, tak si vypůjčuju knížky z knihovny a dozvěděla jsem se tolik věcí z těch knih, že vždycky si říkám, člověče, proč to čteš? Proč si to potřebuješ ještě do toho mozku jako vsouvat? Ale ty knihy mnohé jsou tak zajímavé, protože osvětlí různá zákoutí i z toho dějinného, historického významu, o kterých člověk ani neměl zdání. A tak jsem si vybrala právě, teď jsem v poslední době četla, je to ve třech dílech od anglické autorky, Perkins se myslím jmenuje, Anglické chůvy. A to mě vám zaujalo, je to taková, by se řeklo, knížka jako jednoduchá. Odehrává se to v Anglii, tam se našla jedna dáma, která v roce 1892 vymyslela takový plán a založila školu pro výchovu chův. No, co jsem se tam dočetla, jak byly vlastně miminka, když se narodili, jak byly vychovávané v takových těch bohatých rodinách a šlechtických rodinách, no to byla hrůza, to bylo otřesné. Já se divím, že ty jejich matky na to nepřišly, že vlastně dělají něco proti tomu svému dítěti, protože to bylo doslova týraní těch dětí. Jednak oni, aby si nekazili postavu, a protože stejně museli vždycky, aby porodili nějakého pokračovatele rodu, tak rodit jedno za druhým, těžké porody, umírali, to byla zase jiná problematika. Ale nekojili a najímali si kojné, ale kromě toho chůvy, které od toho miminka až do doby, než to dítě začalo mít školní věk a kdy pro něj najali domácího učitele v těchto šlechtických rodinách, tak to byly obyčejné holky, které pracovaly třeba na těch šlechtických sídlech a na těch usedlostech jako služebné a podobně, čili bez jakéhokoliv vzdělání. No jak ty chudátka miminka byly vychovávané, když to řve, ať to řve, tím si posiluje plíce, až dojde čas, tak se mu dá napít, a aby neotravovalo a nerozhazovali hračky po pokoji, až popolezli a nechtěli něco a nemluvili a neptali se a podobně. Takže tahle ta paní založila tu školu pro ty chůvy, které měly už potom i pedagogické vzdělání, i určité zdravotní, no odpovídalo to tehdejší době. Právě ty příběhy jsou tam asi těch tří chův, které ta škola vychovala, takže se to odehrávalo v letech ještě před první světovou válkou, nějak 1902, 1906.
0: Takže tuhle knihu byste nám, paní Noro, doporučila?
1: Anglické chůvy, skutečně, protože tam je ještě jednu takovou poznámku. Ty chůvy taky pracovaly v rodině anglické královny, protože se starali o děti prince Williama a Kate, ty tři, a konec konců manžel královny Alžběty, řecký princ Filip, ano, který už taky zemřel, byl taky v Řecku vychováván takovou chůvou. Je to velmi zajímavé. Člověk pochopí mentalitu té doby, jak se to měnilo, a jsem ráda, že jsem kapla na to, že takové ženy se našly, které byly osvícené a něco takového uskutečnili a propagovali, tak jako jsem nedávno předtím četla o Marii Montessori z Itálie.
0: No moc děkujeme.
1: Zajímavá knížka.
0: Děkujeme za ty, paní Noro. Anglické chůvy. Moc krát děkujem. Jo, děkujeme za tip. A dobrou noc. Naslyšenou. Přidám k paní Noře zprávu, kterou napsal pan Aleš. Přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka tohle téma je na několik desítek hodin rozhovoru, ale budiž, budu stručný. Z dětství se vybavím a nikdy nezapomenu na dvě kultovní knihy. Neználkovy příhody Nikolaje Nosova a pohádky o mašinkách Pavla Naumana. A jelikož jsem Čech, tak samozřejmě adoruji české autory Bohumila Hrabala, Arnošta Lustiga, Ludvíka a Milana Kunderu, Josefa Škvoreckého, Ludvíka Aškenáziho a Jaroslava Havlíčka. A Bohumil Hrabal je alespoň dle mého gusta absolutní literární světová jednička. Pak samozřejmě nemohu opomenout autory Sladké Francie, slavnou pětku, například Viktora Iga, Honoré de Balzaca, Alexandra Dumase, Emila Zolu. Předpokládám, že v mé generaci není nikdo, kdo by je nečetl. Po sametové revoluci jsem začal doslova a do písmene hltat díla ruských a sovětských autorů. Byl jsem totiž postižen chorobnou nenávistí po srpnové okupaci. Jen jejich výčet by přesáhl povolených 2000 znaků. Po mém oblíbenci Bohumalu Hrabalovi naprosto top světové literatury, co naopak bytost nesnáším, jsou američtí autoři. Mám opravdu bohatou knihovnu a jsem vděčný zejména společnosti Levné knihy, která sice zanikla, ale po návštěvách odcházel jsem obtěžkám plnými taškami, protože na knihy za plnou cenu jsem nikdy neměl a mít nebudu. Ale těch titulů, které vlastním, je téměř 1000 a dodnes mě naplňují pocitem štěstí, protože na světě jen málo radostí a čtení knih na stupeň vítězů patří, napsal pan Aleš. Trochu jsem to musela, pane Aleši, zkrátit, aby se dostalo i na ostatní posluchače, ale to určitě prominete. Teď už Lucie Bílá. Děkuju ti.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: oči.
1: Jakou knihu preferuje paní Marie, která nám volá z Černošice, nebo autora, to se dozvíme v tuto chvíli. Dobrý večer.
2: Dobrý večer všem. Já bych sem vyzvedla pana Havlíčka, jeho petrolejové lampy a hlavně paní herečku Ivu Janžurovou. Je to komička a jak dovedla prostě tu svoji roli zahrát. To bylo něco nádherného.
1: Režisér Juraj Herc, jenom Hačka. Dodám, v roce 1971 a jenom ještě doplním, našla jsem si rychle, že pan Havlíček se jmenoval křestním jménem Jaroslav, tak aby všechny
2: ano,
1: informace měly. Ano, ano.
2: Pan se zmiňoval přede mnou o něm taky. A ještě prosím vás, nesmíme zapomenout na Švejka, na Haška
1: ano.
2: A na Rudolfa Hrušinského. A jinak já jsem vyrostla na Příbramsku, tam byl Jan Drda a napsal velice krásnou knížku Městečko na dlani. Jako toho si také moc vážím.
1: No,
2: jinak čtu úplně všechno. A jsou to kriminalistický sborníky, jo, ať prostě je to historie. A z cizích třeba Zolu, Nana, Zabiják. A mám ráda opravdový příběhy. Ono je to někdy krutý, jo, ale opravdu člověk se z toho hodně poučí. To by bylo tak všechno, ať se dostane na další.
1: No tak moc děkuju vám, paní Marie. Zdravíme do Černošic. Dobrou noc, naslyšenou.
2: Dobrou noc, budu poslouchat.
1: Děkuju. Teď mi napadlo, že z té úplně nejaktuálnější doby sfilmovaná trilogie, tuším, že to je, já jsem teda to neviděla, samozřejmě zatím ještě životopis spisovatelky Moniové, tak docela jsem na to zvědavá, jak to vlastně sfilmovali, ten životopis. Nevím, jestli to někdo viděl už, jestli nám něco řeknete. Tak, ale teď v každém případě přečtu zprávu, kterou napsal Ondřej Černý. Krásný čtvrtek, milá Jano, mám rovnou dvě oblíbené knihy. Jednou z nich je Kolosální nápad od Michaly van Erne a další má oblíbená je Polárka Moje psí duše. Vím, že vyšla ještě jedna, ale tu jsem si zatím bohužel nestihl koupit a otázkou je, jestli ji někdy vůbec seženu, protože vyšla minulý rok v listopadu. Vám i všem posluchačům krásný zbytek čtvrtečního dne. Eva píše, moje oblíbená kniha je Vejce a já od Betty McDonaldové. Ta mi zlepší náladu, četla jsem i jiné její knížky, ale tahle je nejlepší. Děkuju samozřejmě i za vaše příspěvky, které přišly přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď nám bude zpívat Petr Spálený, mistr zkratky.
3: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Mám radost, že dnešní téma o knihách vás zaujalo. Hojně píšete, hojně telefonujete, neustále tady zvoní telefon. Jedna posluchačka, já se podívám, kdo to byl, ať je to prostě přesné, to řeknu vám to za chviličku, tak napsala, že toto téma už bylo mockrát. Iva to napsala. Ivo, já vím, že to téma bylo mockrát, ale posluchač, jeden z vás si o toto téma napsal a já si myslím, že to je takové nekonečné téma a že se opakovat může. Takže samozřejmě, pokud vás nezajímá, je to naprosto v pořádku, ale já jsem ráda, že to hodně posluchačů zajímá. Teď už mám na druhém konci telefonní linky paní Veroniku z Rakovníka. Dobrý večer, paní Veroniko.
1: Dobrý večer, Janičko. Já jsem taková introvert spíš, takže bych ráda řekla od dětství. Milovala jsem Robinsona Crusoe od Daniela Def, Čtyř lístky, Rychlé šípy od pana Foglara, Čtyř lístky potom jsem měla ráda Stanislava Rudolfa, potom, když jsem vyrůstala, tak jsem milovala Štefana Zweiga, potom dál Styrona, Sofijenu, to mám, jako to je taková moje hlavní stěžení kniha.
0: Sofijena volba.
1: Mm-hmm. Sofijena volba od pana Styrona. Haló?
0: Ano, já vás poslouchám, paní Veroniko.
1: Pardon, já se omlouvám. No, dál jsem to, potom jsem měla hrozně miluju pana Kincla, Anglii, Garden Party u Královny a co tam ještě dal, ano, pana Párala, Hrabala, Fischla, mám ráda, Kafku jsem milovala. Lépe řečeno, jak člověk ty knížky čte, tak ono to v té paměti zůstává a vlastně kromě toho, že to

0: No, úžasný. Pamatuješ
1: si na ten nádherný film, přesně
0: Meryl
1: tak.
0: Streepovou, ano. To bylo úžasný, no to bylo, no. Tak já už zase nebudu, rušit, tak nechám. A řekl jenom jsem, že jsem si prohlížela foťák a mám tam vaší fotku v létě někde, jste podepisovala.
1: Aha.
0: Bylo to, že tam mám Ivetku Chlumskou, tam mám Patrika Rozehnala.
1: Tak možná z nějakých narozenin, paní Veroniko, to
0: no,
1: možná
0: no,
1: bude.
0: No, mám to tam.
1: Z Poděbrad. Tak děkuju, děkuju.
0: Zvědavá, mějte se krásně a děkuji vám a jsem zvědavá, kdo bude dál volat. Děkuji vám.
1: Taky, nashledanou. Pan Sváťa napsal dobrý večer všem linkovým knihomolům, já se mezi ně počítám. Knih mám několik desítek a stále přibývají. Co doporučit? Zkusím to, i když je to těžké. Máte-li rádi Brno, zkuste například 100 plus 24 plus 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Avšak jsou knihy, od kterých se neodtrhnete. Yuval Noah Harari, stručné dějiny lidstva a stručné dějiny zítřka. Stačí, že jo? Mně ne, rád si přečtu i něco zajímavého z vědecko-populární literatury. Abych mohl zdárně luštit hádanky a křížovky, což činím. Váš Sváťa.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: chtěj mi lásku brát. Jak žil bych rád.
1: Noční linka.
2: Ano, před chvílí je byla půlnoc, konkrétně máme minutu po půlnoci, kdy jsme se přesunuli do pátku 29. května a stále si budeme povídat a zaměříme se na vaše oblíbené knihy, kdy mě zajímá, které knihy rádi čtete, kterého autora jste si oblíbili, jakou knížku jste měli nejraději v dětství, v mládí, v současnosti a jestli stále čtete knihy v papírové podobě, a které si můžete samozřejmě osahat, a nebo dáváte přednost novým technologiím. Tak a pan Bohumír napsal, hned se na to podívám, co budu vykládat, když doma vidíte tu spoustu šminků, čistících prostředků, co vše ženská nakoupí ke spotřebě do domácnosti, říkáte si, je vše to potřeba? A tak teď jsem si vypůjčil v naší městské knihovině 5 domácích prostředků nahradí celou drogérii. Zkuste to zvládnout sami, chlap se zajímá o ženské věci. No a o to

0: tak ani nejde, spíš o to, že když něco hledáte, narazíte na typické ženské věci. Téma dnešní linky je takové, že bych mluvil od večera do rána. Zdravím, Bohumír. Pan Pavel napsal. Dobrý večer, když se mě dostala do rukou kniha od Marka Twaina, která se jmenovala Dopisy z planety Země. Kniha mě velice zaujala. První část knížky jsou dopisy archanděla Satana archandělům Gabrielovi a Michaelovi, kde popisuje, co si lidi myslí o nebi a o božstvu, a druhá část jsou zápisy z deníku Adama a Evy. Je to velmi poutavé čtení, kde je všechno od zajímavých myšlenek až po legraci, a inspirovalo mě to tak, že jsem napsal podle knížky i texty na divadelní hru, aby to bylo gramaticky zpracované. Velmi poutavé čtení, doporučuji. Také bych jenom rád zmínil pro pochlubení, že jsem se vyučil jako knihař a měl jsem v ruce několik zajímavých knih, které se musely znovu sešít a znovu dát do nových desek, což bylo hodně zajímavé zpracování některých tisků, jako například knížečka, kde byly hry od Williama Shakespeara, která byla na hodně tenkém papíru a bylo s tím hodně piplavé práce. Přeji všem krásnou dobrou noc, a to, že jsme dnes prohráli, vůbec nevadí, protože mistrovství světa v hokeji je každý rok, napsal Pavel. Tak samozřejmě děkuji i vám za vaše příspěvky do noční linky. Poslali jste je přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Teď si dáme písničku od Elánu, Zalúbení, a potom se budu těšit na váš další telefonát.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: té dnešní noční lince dnes v noci se zaměřujeme na vaše oblíbené knihy. Vyptávám se vás, jaká kniha je ta vaše oblíbená, případně nějaký autor. No a ptát se bude i paní Ivety, která nám volá z Teplic. Dobrý večer.
1: Zdravím vás, paní Jano, i posluchače noční linky. Tak v dětství jsem taky ráda už četla knihy, vždycky jsem je dostala pod vánoční stromeček, tak jsem třeba jako četla o pejskovi a kočičce, o křemílkovi a o chomůrkovi. Měla jsem ráda broušťci, jo, ty byly taky krásné, pak červenou karkulku, o rimcajzovi, mance a cipískovi, pak různé knížky o zvířátkách, tak i to asi čet každý Honzíkovu cestu.
0: Ano, ano.
1: A tady ještě mám, to byl takový jako o štěňátkovi, tak jeho takový příběhy, tak to se mi vždycky taky strašně líbila, že jsem si to i několikrát třeba pak přečetla. A tyhle knihy mám, helejte, schované do dnes, jo, že prostě se nikomu nedala, že někdy třeba do nich taky nahlídnu, že si i ty pohádky zase třeba někdy přečtu, no. Potom, když jsem už byla starší potom ve škole, tak jsme, že jo, měli četbu povinnou Babička od Boženy Měncové a já jsem právě taky dostala, mi maminka sehnala ty roky, tak byla taková vydaná velikánská kniha té Babičky a měla krásný přebal bílý a i hezky byla ilustrovaná, byla taková docela silná, jako bychle, jo. No, takže to jsem si taky ráda takto přečetla a taky mám dodneskovanou. A pak mě i bavily staré pověsti české od Alojze Jiráska, ty jsem si taky několikrát jako přečetla. No a potom na střední škole tak mě nebavila ta povinná četba, že to, to bylo takový nezáživný, tak jsme to vždycky mezi sebou opisovali z čtenářských deníků, kdo to přečet, jo, tak jsme si to opsali všichni celá třída pomalu. No ale pak stejně jako profesorka, že ona to přišla, tak zase jsme jako každý nějak dostal jinou knihu, aby jsme ji museli přečíst. No, takže to, říkám, to bylo takový nezáživný. No ale pak zase teď před několik desítkami let jsem se taky zase vrátila k té četbě a teď poslední dobou strašně jako čtu knihy, jo, že vždycky dočtu jednu a zase začnu hned další a třeba ráda jsem si kupovala i knížky jako životopisy o hercích a zpěvácích. Tak mám třeba jako tady od Heleny Vondráčkové, Hany Zagorové, Věře Špinarové, Lucie Bílé, Ivetě Bartušové,
0: ano.
1: I o Mirovi Žbírkovi, Marice Gombitové, pak i o Karlu Svobodovi, o Jožu Rážovi. No, takže takhle tyhle ty knížky i potom o hercích třeba mám o Jiřině Bohdalové, Simoně Stašové, Haně Maciuchové, Tereze Koskové, Viktoru Prajzovi, Ivanovi Trojanovi. Jo, že to jsou takový zajímavý, takhle tyhle ty, že to vydal vlastně stejný autor, takže ano. To se i hezky četlo.
0: Ano.
1: No a pak i právě jsem četla takhle o životopise o princezně Dianě, o jejím životě i potom byla vydaná kniha o tom o té tragické autonehodě, tak to jsem taky teda přečetla. A o jejím synovi Williamovi a o Kate knížka byla taky vydaná. Tak i zvlášť zase knížka o Alžbětě, o královně, tak to jsem to taky jako se mi líbilo. No a dokonce, hlejte, jsem si právě tady v nějakém takovém antikvariátě tam sehnala knížku o Rowanu Atkinsonovi, jak on natáčel o ty příhody mistra Bína.
0: Ano.
1: Tak i o jeho životě tam taky bylo psaný, takže to bylo taky zajímavý, no. To jsem si taky jako ráda přečetla. No, takže hodně právě tady ty životopisy jsem a pak mám taky ráda historické romány, třeba i ze staré Anglie, třeba jsem četla jako dcery pana Darcyho, jo, to taky prostě bylo takový zajímavý čtení. No, anebo teď čtu jako se to jmenuje Trůn bohyně Isis a je to jako o životě královny Kleopatry, jo, a prostě jak po smrti Cezara potom žila s jeho synem nebo se zbližovala takhle, zatím to ještě to nemám dočtený, tak vlastně se jako se zbližovali, no, s tím Markem Antoniem a s Cezarem měla zase Cezariána syna, tak to je taky takový zajímavý, jako tady z té doby jsem četla ještě taky prostě o jedný tý bohyni jakoby knížku, no, takže to mě taky takhle zajímá, to staré Řecko, Egypt, tyhle ty takhle knížky. Pak i různé cestopisy jsem si třeba přečetla, teď taky zase taky, jak končily ty levné knihy, tak jsem si tam různé knihy takhle koupila i taky to. Jeden zase cestopis, že na kole projížděl takhle světem, jo, jeden cestovatel, tak to bude taky zajímavé.
0: No i těch knížek, paní Iveto, je strašně moc.
1: Nějaké rozhovory, no, jako třeba, jo, co natáčeli s různýma těma taky známýma osobnostma a zpěvákama, hercama, třeba i jak vydal ten Aleš Cibulka zase z toho tobogánu taky, že jo, ano. Tak tam různé hostiny takhle vždycky má, tak taky vydává knižně tohleto.
0: No paní Iveto, já vám moc děkuji, ale musím dát zase šanci druhým, už jsme dlouhý.
1: Takže říkám,
0: moc děkuji.
1: No a jako doporučuji to všem, že to je taková oddychová potom, že jo, ta četba a člověk se odreaguje od všech starostí, tak...
0: Omlouvám se, paní Iveto, ale opravdu přetáhli jsme hodně, musíme dát šanci zase druhým. Já jenom vás doplním, jak jste mluvila o Aloisi Jiráskovi, že tady vlastně ho nikdo nezmínil. Byla to povinná četba a tak dále, ale já jsem byla skutečně divné dítě. Já jsem si četla vždycky pod peřinou, baterkou, tak si jsem se pořádně zničila oči, že jo, protože naši nadávali, chtěli, abych už spala. A já jsem si třeba četla ještě na základní škole, opravdu kolik mi mohlo být 10 let, tak jsem četla Jiráska. Mamka to nikdy nechápa, říkala, jak ta holka může číst Jiráska, to si z nás dělá legraci, že třeba jsem četla skutečně Temno, Bratrstvo, Psohlavce, jo, filozofskou historii FLVK a tak dále. No a tam jsou třeba si jako x stran jenom popis něčeho. No mě to bavilo, já za to nemůžu. Tak paní Iveto, moc děkuju. Promiňte, že jsem vás už musela přerušit. A teď další písnička, Věra Špinarová, Nech mě hádat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Někdy se dějí zázraky, přestože telefon neustále tady svítí, bliká na mě, tak se podařilo dovolat úplně poprvé, si myslím, paní Martině spod Krkonoší na knižní téma. Je to pravda? Dobrý večer, paní Martino.
1: Dobrý večer, paní Jano. Ano, je to pravda. Já jsem nikdy takhle nepsala někam nebo ještě volala, ale knihy opravdu mě zajímají, tak jsem to zkusila.
0: A vyšlo to, děkuju.
1: No a kromě teda toho Bernarda Miniera, což je moje 13-letá už úplně oblíbená sága a nekončí pořád,
0: ano.
1: Tak mám ještě další, jako jsem ta generace, která samozřejmě, a divím se, že ho nikdo skoro nebo nezmiňoval, nevím, Harryho Pottera.
0: Ano. Je
1: takže
0: to pravda,
1: jako
0: zatím ho nezmínil nikdo, ano, to je fakt.
1: Mý oblíbený samozřejmě, to mi bylo už asi, já nevím, 18, 20, nebo prostě jak začal vlastně Harry Potter, no tak to bylo úplně něco úžasného. Číst Harryho, prostě Harryho, Lenku, Snape'a, a to já vždycky říkám, proč já přitahuju takový ty charakterní padouchy v uvozovkách. Protože se mi tam přesně zalíbil Snape, tady zase tenhle ten Hirtman, jo, pak třeba moje oblíbená jsou Bouřlivý výšiny, Heathcliff, Katy, jo, to je taky úžasná kniha. No a ještě teďka třeba mám rozečtenou detektivku francouzského spisovatele Franka Tilliese, Nedokončený rukopis.
0: Neznám.
1: A taky jako velice,
0: je
1: velice
0: pěkná.
1: Hezký. No, ta je zajímavá. Ještě teda jsem na začátku, takže... No a říkám, jako mně se líbí takový ty rozervaný figury.
0: No to jo, to evidentně. Jak, paní Martino, jakýho máte pejska?
1: Pejska máme malýho, je to kříženec Chihuahua Bišonek.
0: Tak ty kříže...
1: máme, já pořád říkám máme, já
0: vím,
1: to sama s pejskem už
0: já
1: teďka,
0: vím,
1: no, takže...
0: Já vím,
1: mám já
0: četla
1: pejska.
0: Jsem, starala jste se o tatínka a klobouk dolů.
1: A nemám fakt jako nikoho než toho psa, no, my jsme žádnou rodinu neměli, ale říkám, mě jako držej ty knihy a prožívám tak jako ty příběhy a opravdu jsem knižní jako hodně takhle.
0: Tak to jsem ráda, paní Martino. Já jsem taky ráda, že se vám to podařilo. Moc děkuju a přeju hodně štěstí vám i pejskovi.
1: Já děkuju taky, mějte se hezky, nashledanou.
0: Pan Michal napsal, mám v oblibě knihu, jejíž název by se dal do češtiny přeložit jako Slovník temných smutků. Kniha pomáhá vyjádřit složité pocity, které běžný jazyk zachytit neumí. Namátkou pro vás vybírám výraz v češtině onismus, znamená frustraci z toho, že prožijete nepatrný zlomek toho, co svět nabízí. Víra Sondres zase popisuje uvědomění skutečnosti, že každý náhodný kolem jdoucí žije život stejně živý a komplexní, jako je ten váš. A taky se mi líbí výraz česky kenopsie, jenž označuje zlověstnou atmosféru místa, které se obvykle hemží lidmi, ale nyní je opuštěné a tiché. Myslím, že kniha je skvělým dárkem pro milovníky jazyků, psychologie a umění. Bohužel je ale dostupná jen v angličtině a pokud v ní nejste opravdu dobří, bez slovníku se neobejdete, napsal Michal. Paní Inka z Hradce Králové mi píše, dobrý večer, já nemohu říct, že mám oblíbenou jednu knihu, ale za to mám oblíbené autory a na prvním místě je zmiňovaná Hanna Marie Kernerová, od které se mi líbí všechny knihy a nechápu, jak se někomu nemohl líbit film Andělská tvář, já ho miluji. Moji další oblíbenci jsou J.D. Robb, Joy Fieldingová, Klára Janečková, Markéta Harasimová, Lars Kepler, Diana Gabaldon, Sandra Brown, Mary Higgins Clarková a tak bych mohla pokračovat. Čtu stále a všude, kde mám jen chvilku času a nedovedu si představit, kde bych nemohla číst. Mám bohužel úchylku, knihy kupuji, chodím do knihovny a navíc jsem si pořídila i čtečku, protože na cesty je ideální. Přeji všem krásný zbytek večera. Děkuji samozřejmě za všechny vaše příspěvky a teď už Petr Kolář nám bude zpívat Vyznání.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I paní Jindru z Brna budu zpovídat na knižní téma, jaké knihy si oblíbila, jakého autora má ráda. Dobrý večer, zdravím vás srdečně.
1: Dobrý večer, ano, jsem ráda, že jsem se dovolala, protože mám jiný takovej, ráda jsem četla a vždycky jsem šla do Mahenovy knihovny a na týden jsem si půjčila 4 knížky. A celá rozradostněná jsem to četla. A teď jsem začala mít problémy s očima. A najednou jsem přišla o pravý oko. A na to levý špatně vidím. Takže nemůžu, nic nepřečtu. Dokonce i lidi daleko ode mě na chodníku, když jdou proti mě, tak je nepoznám, až přijdou blíž. Po silnici se bojím. Takže můžu jenom takhle kolem baráku tady dosadu.
0: A paní Jindro, tak jako třeba paní Anička, neuvažovala jste, že byste ty knihy poslouchala tak jako ona?
1: No, už jsem se domlouvala, ano, s rodinou, že bych jako, protože mám jenom vás jako rozhlas.
0: Ano.
1: To poslouchám od rána do večera, ale je mě smutno, protože ty knihy mě dávali úplně něco jiného, prostě jsem se ponořila a byla jsem v jiném světě. A teď, když člověk má jenom to rádio, tak je to málo. Takže budu muset, ale nevím, kde mám to, kde bych měla jít za kým, abych měla to čtecí zařízení. Nevím.
0: Teďko myslíte, buď to přehrávač, protože jakoby ty knihy čtené jsou na různých nosičích. Máte někoho v rodině mladšího, kdo by vám s tím poradil?
1: No tak určitě se poptám, ano, samozřejmě.
0: Protože já si myslím, že nám možná ještě někdo zavolá, kdo by třeba vám přímo dal tu radu. Škoda, že paní Anička nemůže zavolat teď, aby vám řekla, protože já si myslím, že ta už několik let samozřejmě nemůže číst, protože přišla o zrak.
1: Já jsem ji právě slyšela. Tak jsem si uvědomila, jak jsou ti lidi na tom dobře, když můžou číst. A jak najednou prostě já jsem se ocitla, je mě přes 80, ale jsem čilá.
0: Ano.
1: V podstatě. Takže jako ještě bych nechtěla rezignovat.
0: No určitě.
1: A ta knížka mě strašně chybí. To rádio je prostě málo, co si budem povídat, že jo. Takže vám děkuji.
0: Že já taky děkuji, paní Jindro, a ještě zkusíme, že by nám někdo ty informace dal. Děkuji moc, naslyšenou. Ano.
1: Kdyby někdo se ozval, tak bych byla strašně ráda, kde bych se k tomu dostala, protože se to stalo teď po novém roce, takže jsem z toho ještě vyjelená, že jsem přišla o ty oči. A nevím si, tak honem rady.
0: Rozumím.
1: Čekala jsem na to jaro. Děkuju vám.
0: Já vám děkuju, paní Jindro, a naschledanou, naslyšenou. Dobrou noc.
1: Děkuji, naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: po špičkách. Posloucháte dnešní noční povídání o knížkách. Před chviličkou volala paní Jindra z Brna. A teď mám na telefonní lince 731 8900 paní Staňku z Otrokovic a možná vám paní Jindro poradí. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Janičko, zdravím vás a všechny na posluchače noční linky. Neslyšela jsem celý rozhovor paní Jindry, ale co se týká, pochopila jsem, že jde o digitální
0: knihovny. Ano.
1: A já mám třeba digitální knížky z knihovny Mathilda.
0: Aha,
1: jinak je to ještě knihovna Karla Emanuela Masana. Těch knihoven je víc. Jestli klidně zapište číslo moje, vidíte ho tam, a klidně paní Jindře dejte moje číslo, ať mi napíše SMSku a já jí klidně řeknu víc.
0: Já koukám, nebo paní Staňka, ale bohužel číslo tady není, to se tady neobjevuje. Ani nemám číslo na paní, neříkejte ho do éteru, to opravdu nesmíme.
1: Ano, to už jsem jako na to, když si doplatila.
0: Přesně skoro, tak. A na paní Jindru bohužel taky nemám číslo. Takže co bychom jí poradili takhle?
1: Jestli poslouchá.
0: Ano, určitě poslouchá.
1: Knihovna Mathilda.
0: Ano.
1: Mathilda. A knihovna Karla Emanuela Masana.
0: Tak.
1: Jo, to jsou, nebo knihovny prostě pro nevidomé.
0: Tak, knihovny pro nevidomé, ano. Děkujeme,
1: já
0: paní Staňko.
1: Já myslím, že ten internet jako dá.
0: A určitě má někoho v rodině mladšího, kdo jí poradí, že jo, paní Jindře, to je jasná věc.
1: Umělá inteligence je špatný sluha, ale dobrý sluha, ale špatný pán. Řekla jsem to obráceně. Jako já si myslím, že jako, a já ještě řeknu, moje nejlepší knížka, moc jsem ji hned neposlechla, byly bohyně, Ježíš, žítkovské bohyně.
0: Ano.
1: Ano, a ještě to byl...
0: Teď jako, že jo, teď, když to člověk chce, tak si zrovna nespomene. Známe.
1: No, byl zavřený dlouho ve vězení.
0: Paní Staňko, nevím, koho máte na mysli, ale já myslím, že to nevadí, to je jedno. Vy si vzpomenete, až položíte telefon, to je úplná klasika.
1: Ježíš, to pro dnešní dobu úplně úžasná knížka, je to tam několik dílů. Nový hrabě Monte Cristo, já už vím.
0: No vidíte, vzpomněla jste si.
1: Nový hrabě Monte Cristo a je to z knihovny Mathilda. Je to digitální knihovna a když si vlastně stáhne čtečku, tak je to, není to, že by to byla elektronická
0: čtečka,
1: jo,
0: ano.
1: Je to prostě, je to hlas, který si stáhne a já si myslím, že si s tím poradí.
0: Moc krát děkuju, paní Staňko. Děkuju i za paní Jindru.
1: Jinak pro paní Jindru Luboš Krapka. Ten je, myslím, že ředitelem té digitální knihovny Mathilda.
0: Dobře. Tak děkujeme moc za informace a zdravím do Otrokovic, přeju krásný večer. Děkuju moc, naslyšenou.
1: A děkuju moc za vaše vysílání. Janičko, děkuju.
0: Taky. Pan František napsal, dobrý večer. Já ve svém věku už moc knihy nečtu, je to proto, že mám trochu zhoršený zrak. Mám nakoupených několik knih, jejichž téma mě zajímá a ke čtení jsem se stejně nedostal. Rád kupuju knihy jako dárek k narozeninám. Čtu už jenom denní tisk, to mě nesmí ujít, napsal František. Já jenom musím dodat, jak tady bylo řečeno, tuším od paní Martiny nebo paní Ivety z Teplic, už si přesně nepamatuju, která z nich to byla, o babičce, protože nám připomněla babičku Boženy Němcové, tak já si vzpomínám na pohádky Boženy Němcové, které jsem četla už v 5 letech. Skutečně babička se myslela, že jsem se to naučila naspaměť, ale já díky tomu, že jsme to pořád s babičkou četli, tak jsem se skutečně takhle naučila číst, takže na tu knihu nikdy nezapomenu. Tak jakou takovou knihu máte vy? Teď už ale Jaroslav Uhlíř nám bude zpívat Severní vítr.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 41 minut po půlnoci a my se stále povídáme o knížkách a povídat se budu i s paní Zdenou, která nám volá od Brna. Dobrý večer, paní Zdeno.
1: Dobrý večer. Já navazuji na paní Zdenu od Karlových Varů. Já ráda ji poslouchám a už jsme se jednou setkali po sobě, ale to už je několik roků.
0: Ano.
1: Takže ji zdravím a navazuji na ty knížky. Já mám tady před sebou teď knížku z knihovny a je to Louka plná pampelišek. Uh-huh. Od koho je? Od Hany Marie Kernerové.
0: Takže taky máte
1: ano,
0: ráda.
1: Ano. A já mám od malička teda, jsem četla hodně, musela jsem na každý narozeniny, na Ježíška vždycky dostat knížku. Bez toho to nešlo, to by byla nešťastná. A vždycky po večeři, na Štědrý večer, to dřív televize nebyl, já, že? Tak už jsem četla. A maminka vždycky přišla, už spí, už nečti, ráno stáváš, to byly tehdy, jsme chodili do kostela na jitřní, brzy ráno. No a takže já jsem hodně kupovala teda knížky dál,
0: ano.
1: Ale teď už si vypůjčuji teda z knihovny a byla, že jsem si vypůjčila to právě tady asi 5 knížek, já jsem do lázně na 4 týdny do Poděbra, jenomže jsem tam nepřečetla nic. A já už jsem tak, jak ví, já fakt ten večer, já se vždycky jsem se tak těšila, jak si lehnu a budu číst. A jenomže já si teď lehnu před 11. hodinou a pustím si noční linku. Takže za to může noční linka.
0: Linka, že jo, že nečtete.
1: No. Protože bez ní nemůžu být. Od začátku poslouchám. A nejlepší jsou i vaše písničky.
0: Já děkuju.
1: Ještě přijde nějaká.
0: Že bych ji tam vpašovala, paní Zdeno. Ne, moc děkuju.
1: No, to jsou moc pěkný. A je tam teda nějaké to vůně Hermánková, tak ano, u toho si i popláču, ale to nevadí, ale je to moc pěkný.
0: Máte pravdu, no. Takže, ta je smutná, ta je opravdu smutná.
1: Vzpomínám manžela moc.
0: Přesně tak. Vždycky, když nám někdo odejde, že jo, tak člověk se zaspomíná.
1: Čeká na mě tam.
0: Je to tak.
1: Takže to je čtyři knížky. Já mám tady ještě ráda čtyři od Patrika Hartla.
0: Ano.
1: Z dnešní doby. No a i teda i tím mám zlatý razík, půjčila jsem si i Zlatou Adamovskou, protože mám hrozně ráda, ona je taková výborná herečka. A mám tady o té Táni Keleové, Vasilkové taky čtu knížky. Takže a mám tady dokonce ještě Čajovna v Tokiu. To mám všechno vypůjčené do lázní, jenomže jsem přijela z lázní.
0: A můžete číst teď, že jo, paní Zdeno? Teď můžete číst, že jo, po lázní.
1: Teď už teda jsem si říkala, že už si začnu, ale říkám, no je to zase noční linka za to. Může za to počítač a může za to všechno, že? Protože sedím počítače i už, jo. Takže ono je to jedno. Mm-hmm. Ale budu číst, musím si ji tady číst a bych si ji vrátila do knihovny, tak si ji budu. Tak si, jak jste mě teďka nám nabudila na tu Hanu Marii Kernerovou.
0: Tak se přečtete. Tak moc děkuju. Moc děkuju, paní Zdeno, že jste ji připomněla. Děkuju vám. Dobrou noc.
1: Dobrou noc.
0: Přidám k paní Zdeně zprávu. VAT, tam by bylo podepsané. Zdravím všechny noční linkaře a přeji příjemný večer. Předem děkuji za toto téma. Rozhodně dávám přednost knížkám, když tu knížku mohu držet v ruce a otáčet stránkami. Jako dítě jsem nerad četl, jako dyslektik to pro mě bylo těžké. Oblibu ke čtení jsem v sobě našel až v dospělosti a čtu prakticky každý den. Mé oblíbené žánry jsou fantasy, sci-fi a detektivky. Oblíbené z fantasy jsou klasiky jako Bilbo a Pán prstenů od Tolkiena, pak Píseň ledu a Ohně od George R. Martina, oblíbené sci-fi také klasika je Nemesis od Isaaca Asimova. A z detektivního žánru jsem si oblíbil severského spisovatele Younes B. a jeho sérii knih. Další zprávu napsal pan Mojmír ze Svitav. Když se ve škole mi dali za úkol sepsat knížky, které jsem přečetl, už tehdy jich byla spousta. V dětství kniha Džunglí od Kiplinga, pak Májovky, Vernovku, Arthur Ransom, nejvíc jsem si oblíbil sci-fi a ještě víc fantazy. Teď mám nejradši Petru Neomilnerovou, píše ve stylu Andřeje Sapkovského, Výtečně. Její Zaklínačku Lotu by měli sfilmovat, ale já bych v tom už nehrál, jsem starý. Přeji krásný večer a hodně štěstí všem, kdo volají a poslouchají, napsal pan Mojmír.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Na dnešní knižní téma hojně píšete. Petra, posluchačka, napsala: Dobrý večer, kniha mého dětství, četla jsem ji snad 10krát, ale pak mi ji na táboře někdo ukradl. Se jmenovala Pirát a byla od ruského autora, bohužel si nepamatuji jeho jméno, tak já vám ho, paní Petro, řeknu. Byl to Jevgenij Marisajev, takže můžete klidně objednat přes internet, během písničky jsem to dohledala, takže když si to zadáte, Pirát a Jevgenij Marisajev, knížku, takže vám to tam vyjde a vy si ji objednáte. Nebudu samozřejmě propagovat stránky. Kdyby někdo věděl nebo snad měl doma, zaplatím. Byl to příběh psa, kterého vychoval v Rusku na Sibiři rys a pak ho unesl orel a našel tam geolog a tak dále a tak dále. Takže paní Petro, ještě jedno jméno autora je Jevgenij Marisajev. Zdravím vás, paní Jano, a děkuji za toto téma. Dnes večer se možná podaří předat posluchačům to, co se nepodařilo před několika dny, kdy se probíralo téma, co v učebnicích nebylo. Má oblíbená kniha byla vydána už v roce 1971 a jmenuje se Yoga od staré Indie k dnešku. Našel jsem v ní to, co v učebnicích nebylo. Především zákony, které platí pro všechny obyvatele vesmíru a především planety Země, na které se právě nacházíme. To, že nad naší planetou existuje zóna s názvem Akáša, která zaznamenává veškerý děj a vyhodnocuje jej, jsem se dozvěděl až později. Nicméně jsem se při čtení této knihy dozvěděl, jak funguje zákon karmy a reinkarnace, na které je založen koloběh životů na planetě Zemi a v celém vesmíru. Kdyby se tyto informace dostaly do učebnic, možná bychom se jako lidstvo nemuseli dopouštět tolika chyb a život na naší planetě by byl krásnější. Pěkný večer přeje Milan z Nového Jičína.

až se nočním chladem chvěl, ať se na huconský šípy najmout dá. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

problém, ať se na hocelu spíší, ke najmout dát. Jo. Ahoj, páro tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabí.

0: no, třeba zítra, tomu je to všechno, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hucovský šípy najmou ptá. Jo, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho. Jo, ho, ho.
1: Ještě na závěr dva tipy. Zdravím, paní Jano, mé v dětství poznamenala hodně kniha o Janě Érové. Bylo mi velmi líto, jak krutý měla život. No a v mládí román Nikola Šuhaj Loupežník od Ivana Olbrachta. Bohužel jsem se dočetla později, že realita byla jiná než tak zamilovaná. Něco podobného jako Císařovna Sisi, o které jsem skrze jednu facebookovou skupinu dostala zdarma dvě knihy, napsala paní Jana. A ještě paní Martina pro paní Jindru z Brna napsala. Přes Tiflo servis se udělá smlouva na zvukovou knihovnu a oni zdarma budou posílat paní knihy. Tak doufám, že nás, paní Jindro, posloucháte. Milí posluchači, bylo mi s vámi jako vždy příjemně, přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání červnové noční linky. Přeji vám krásný zbytek dnešní noci, užijte si ji v co největší pohodě a dnes už se můžete těšit na kolegyni Jitku Lukešovou z naší středočeské redakce. Jitka si pro vás připravila téma. Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to? Ptát se vás bude. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací?

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák. Plesk. A Ferda ležel na zemi. No ono se řekne kapka. Mravenec třepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem, jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, tra-ra-ta-ta, ta-tra-ra-ta-ta, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal polehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemí se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pytlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-tarat-tata, tram-tarat-tata, bum-bum-bum. A zase znovu. A najednou do toho trý-drý, kulili-kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, byl to Pytlík. A ten se právě rozkřikl ticho. Kdo to tu tak divně dělá klarinet? Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet.
4: Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudli.
3: Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal.
4: A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček.
3: Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček, hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš.
4: To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo.
5: To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal,
3: to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus.
5: A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel:
3: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata.
4: To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác.
3: A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním.
4: A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo.
5: To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky.
4: Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu.
5: Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
6: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
4: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chrouk se urazil,
3: že tedy nikam nepoletí,
4: a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika.
7: Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo.
4: Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně.
3: Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí.
4: A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo.
5: už ho mám, haha, strašidlo, vykřikl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že Pytlík chytil strašidlo. Zatím to Pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale Pytlík neznal slitování.
4: Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A Pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám.
5: To koukáte, jelimánkové, jak dovede Pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon.
4: No, ano, až moc velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do Pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší, takhle je vyhazovat z pelíšku?
7: Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli to své mámy, mámy.
5: Pytlíku, Pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na Pytlíka. Teď byste je měl, strejdo, trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A Pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kouš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se vzchopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda. Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz.
4: Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jen zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď blázen. Snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady odsaď všecko vymrskám a marž od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky. Kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda. Jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
5: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty je ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: Konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes? Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no.
2: Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzeným hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
2: Amina vrtěla hlavu jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čupak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
2: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina, nafukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten mužský děti přepadl a trýznil. A tak, jakmile se pan tajemník rozběhl za vlčákem, pustili se dědečkové za panem Pučálkou a křičeli: chyťte ho, lumpa bídnýho, chyťte ho! Za dědečky běžela babička a volala: policajt! Noví lidé přibíhali a všichni za panem Pučálkou. Tamhle ten, jak ztratil tu pelerinu, to je, volali dědečkové. Ten lotr nesmí utíct a hned mu jich tam dejte, takovýmu pacholkovi. Nejprve vlčák pustil Aminu. Tu popadl pan Pučálka. Pana Pučálku zase popadli dva silní páni a nechtěli ho za nic na světě pustit.
5: Netrej sebou, nebo ti rozbiju hubu na hadry, sdělovali mu vážně.
6: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti.
2: V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit.
6: Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal:
7: Kriste pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
0: Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.

0: Co se stalo s ním? Probíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně, nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí, hrne a peláší jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář svousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Haló, Krtku, řekla vodní krysa. Haló, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojeďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla košt jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, Pan Krtek. Těší mne, řekla vidra, a obě zvířátka se hned zpřátelila.
2: Divadlo pro vaše uši.
0: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo. I na ocase.
5: Čemu se směješ?
4: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. No poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
4: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledě modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně. A Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už. A on měl, ten malý Vladimír, pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku. On mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice povedl. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velký, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
6: Au, au, pomoc, kde to jsem?
7: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
6: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak si ty?
7: Krysa.
6: Ano?
7: Vodní krysa.
6: Ano?
7: A tohle je moje loďka.
6: Ne, tak... Já sedím v loďce.
8: ví, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
7: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. No co jsi tedy dělal celý život?
8: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové, stavíme pod zemí.
7: Barabizny?
8: Ani ne, chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
7: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat, projíždět se v loďce, nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a dva, tři, mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
8: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
7: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A23. A23.
8: A23.
7: Řeka je mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas. A23.

0: Ta tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propos, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
2: To znám, umělý tuk.
3: Pardon?
1: To nic, on si plete maringotku s margarínem.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
2: Jede žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
5: Vesele si skřípe koli, a aby přejel hory doly, střídá krok i klus.
2: Co pak to bručí, nežene se bouška?
1: To není bouška, uhni trochu ke kraji, žabáku.
3: Já a uhnout toho Bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A
4: silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
2: Na ní žlutý vůz.
1: Jede žlutý vůz.
5: Do střechy mu slunce pálí a napravo má bílé skály. Vlevo hejno husí.
1: Na uhni k příkopu.
3: Nesmysl, já jsem pánem silnic, všechno z cesty.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý.
3: Pozor!
1: Vůz je. Darebáci, piráti silnic, policie.
2: Co to bylo?
1: Automobil, šílenec za volantem, všechny nás mohl zabít, policie.
2: Podívej, z našeho vozu je kůlnička na dříví, kůň se spašil, všechno se válí v příkopě, co budeme dělat?
1: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku, kde jsi?
3: Tu.
2: Na stromě.
1: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
2: Asi tím nárazem.
1: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
3: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
1: Mluví z cesty.
3: Proletět vesnicemi, přeskočit města, vrtu, ach, nádhera.
0: No tak, kamaráde, snad nebude tak zlé.
3: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
1: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
3: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu, ohavných, malých, ničemných kanárků.
6: Jakově žlutých vozů? Ha, tu, tu, tu.
1: To je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, nikoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.

Panáctka. Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Zlín, rádio vašeho kraje.